To bylo druhé jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla. Ve třetím jednání zastihneme Alcesta, který odvádí Karildu a sděluje jí, že Theseus opravdu miluje Ariadnu a ta je tedy její rivalkou v lásce, kterou nedokáže přemoci. V tu chvíli začíná k Alcestovi cítit lítost a tím ho potěší. Theseus sestupuje do labyrintu veden klubkem provázku. V temné chodbě přichází do míst, kde má Minotaurus své doupě a probodne mu hrdlo. Když odchází, setká se s Ariadnou, které Minos přikázal vstoupit do labyrintu místo Karildy, aby se stala obětí netvora. Theseo jí sdělí, že Minotaura zabil a jde vyhledat Taurida, aby se s ním utkal v boji na život a na smrt. Znovu ujistí Ariadnu, že ji miluje a ona je uklidněna, třeba že stále pochybuje. Přichází scéna souboje před palácem. Theseus strhává Tauridovi magický pás a pak ho lehce přemůže. Král Minos oznamuje, že Theseus splnil podmínky pro ukončení aténské obětiny. Theseus žádá o ruku Ariadny, a Minos souhlasí pod podmínkou, že její otec dá souhlas. Tehdy mu Theseus prozradí, že Ariadniným otcem je on sám. Minos s radostí udělí páru své požehnání a Ariadna a Theseus oslavují svou lásku a spolu s nimi se spojí Karilda s Alcestem. Všichni oslavují šťastný zvrat událostí. Začíná třetí jednání opery Ariadna na Krétě.

0: skončilo třetí jednání opery Ariadna na Krétě od Georga Friedricha Händla, která měla premiéru v Královském divadle na Haymarket 26. ledna 1734. Učinkovali Matta Matsuli, soprán, Ariadna, domnělá atenská, ale krécká princezna. Marie Ellen Nessy, mezosoprán, Tézeus, atenský hrdina. Irini Karajany, alt, Karielda, atenská dívka. Teodora Bakka, mezosoprán, Alceste, zamilovaný do Karieldy. Marita Paparizu, alt, Tauris, krécký generál. Petros Magulas, bariton, Minos, krécký král. Hrál soubor starých nástrojů, orchestr města Patras, řídil George Petru. Operu jsme uvedli z nahrávky, která vznikla na operním festivalu Starý Korint 15. a 17. července roku 2005. Na kompaktních discích ji vydala společnost MDG, Musik Produktion Dabringhaus und Grimm z německého Detmoldu. Operou vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice následuje malý koncert komorní hudby. Nejprve je na programu sonáta pro klavír číslo 3 E-dur z cyklu 5 klavírních kusů od France Schuberta. Deutschově katalogu číslo 459. Hraje Gottlieb Wallisch.

pianista Gottlieb Warisch hrál sonátu pro klavír číslo 3 E-dur z cyklu 5 klavírních kusů od France Schuberta v Deutschově katalogu číslo 459. Další skladbou komorního koncertu bude smyčcový kvartet číslo 14 G-dur Jarní Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 387. Hraje Vlachovo kvarteto.

0: To byl smyčcový kvartet číslo 14 G-dur, jarní, Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 387. Hrálo Vlachovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Slovo předehra má několik významů, jeden příjemnější než druhý. Předehra ale není vždy příslib něčeho významnějšího, co přijde po ní. Předehra nemá vždy za úkol předehřívat. Je to také zcela samostatný druh skladby, po němž už nemusí přijít vůbec nic. Dnešní samostatné předehry se však vyvinuly z barokních uvertýr, které otevíraly šlechtické taneční zábavy. Měli slavnostní fanfárový začátek, při němž se vstupovalo do sálu, poté rychlou virtuózní střední část, při které orchestr předvedl své hráčské umění a mohl počítat, že ho publikum opravdu poslouchá. Nakonec se úvodní fanfáry vrátily. Po předehře už se šlo tančit, takže orchestr hrál sled tanců, jak je známe z barokních svit. Je tedy zřejmé, že předehra měla už od začátku určitou míru samostatnosti. Byla to skladba určená k soustředěnému poslechu v sedě, u operních předeher pak při zatažené oponě. Poslechněme si Bachovu uvertýru k svitě D-dur. To je ta, jejíž součástí je i slavný Air. Bach měl právě s touto předehrou velký úspěch u pruského krále Fridricha II., Král si ji nechával několikrát za sebou hrát. Měl ji velmi rád. Milí posluchači, a já ji přímo zbožňuji, takže si ji pustíme celou. Celou střední část hrají houslisté nepřetržité rychlé šestnáctiny, jako by byli intoxikováni jedem z tarantule. Nevím, jestli se tento druh pavouků tehdy v Ketenu vyskytoval.

Další krok k osamostatnění dnes probíraného druhu skladby bylo zavedení předeher před činoherní představení. U velkých divadelních kusů se předpokládala účast orchestru. Ten tu a tam zasahoval i v průběhu děje, často doprovázel zpívaná čísla. Autonomní úlohu však dostal před samotnou hrou v předehře. Tak třeba Beethoven napsal předehru ke hře Augusta von Kotzebua z Říceniny aténské. O Augustu Kotzebuovi toho moc nevím, prý byl v Rakousku hodně módní. Ani netuším, zda Beethoven do hry přispěl dalšími čísly. Ale jisté je, že jinak zapomenutému dramatikovi, nebo alespoň titulu jeho hry, zajistil nesmrtelnost svou předehrou.

Připomeňme si též fenomenální úspěch Mendelssohnovy předehry ke snu noci svatojánské, kterou napsal v 15 letech. Byla to samostatná předehra, hraná před Shakespeareovou komedií, teprve mnohem později připsal Mendelssohn další čísla, včetně těch zpívaných. Jeho cyklus tří předeher, Hebridy, Krásná meluzína a Klid moře a šťastná plavba, už však zcela náleží do kategorie samostatných koncertních předeher. Jejich tituly se nevztahují k divadelním hrám, ale k literárním inspiracím. Nejslavnější jsou Hebridy. Mendelssohn se v roce 1829 vypravil do tohoto skotského souostroví. Zaujala ho nejen příroda, ale i skotské pověsti, které se v ní odehrávají. Podnítili ho k napsání po formální stránce jeho možná nejdokonalejší skladby.

Koncertní předehry bývají hlavně orchestrální. V zásadě však není důvod, proč její atributy nepřenést do komorní hudby. Vznikne pak jednovětá skladba, nejspíš v sonátové formě, často s rozšířeným provedením o epizodu v pomalém tempu. Bedřich Smetana napsal dvě předehry pro klavír na čtyři ruce. Předpokládám, že vznikly pro účely nějaké slavnostní příležitosti v místnosti, kam by se nevešel orchestr. A nebo na něj prostě nebyly peníze.

V dobách totality byl občas některý z angažovaných skladatelů vyzván, aby napsal dílo oslavující tehdejší režim. Do Velké symfonie se pustil málo který komponista, to by musel být o ideji marxismu-leninismu přesvědčen přece jen trochu hlouběji. A tak se psaly předehry. Byly to zcela normální orchestrální skladby, pouze byly opatřeny přiléhavými názvy jako Pocta hrdinům, Buduj vlast, posílíš mír a tak dále. Emil František Burian napsal v roce 1950 předehru socialismu. Tento ovšem myslel snad dokonce i upřímně.

Dnes je koncertní předehra oblíbeným žánrem, a to zejména z praktických důvodů. Orchestry nechtějí své publikum příliš obtěžovat soudobou hudbou. Na druhou stranu cítí, že by občas mohli uvést nějakou novinku. Ostatně mohou na ni požádat o grant některou z nadací. Ideálně se tedy hodí 10-minutová předehra umístěná na začátek koncertu. Publikum ji nějak přetrpí a pak už dostane svého Dvořáka. Tak to alespoň uvažují mnozí čeští dramaturgové. Ve vyspělé Evropě a v Japonsku už je situace jiná. Tam publikum naopak požaduje skladby soudobých autorů. Hlavně těch, kteří jsou in. Takže z premiéry se stane společenská událost, na níž je dobré se ukázat. Běda, jak autor zemře. Jakmile nemůže chodit na recepce, umlkne i jeho hudba. Zdá se však, že koncertní předehra je druh skladby, který představuje nejlogičtější vstup do orchestrální hudby pro mladého autora. Právě na předehře si mladý skladatel může s nejmenším rizikem vyzkoušet práci se symfonickým orchestrem. Pokud zvolí osvědčenou sonátovou formu s pomalou introdukcí a nějakou volnější epizodou a dodrží standardní délku do 10 minut, nemůže se dopustit nějakého vážnějšího omylu. Má pak velkou naději, že se dožije onoho nepopsatelného pocitu, kdy sedí v sále a 80členný orchestr nastupuje na pódium, aby zahrál jeho skladbu. Není to pocit jednoznačně příjemný, ale určitě je to zážitek na celý život. Já ho dohloubky prožil při premiéře své skladby Souvětí, která není ničím jiným než koncertní předehrou. Pražská komorní filharmonie a Jiří Bělohlávek byly zárukou toho, že nemůže dojít k ničemu zlému. Přesto jsem se tehdy v Rudolfínu klepal jak osika. O něch 7 minut, které skladba trvá, jsem prožil v jakémsi komatu. Hudbu jsem vůbec nevnímal. Je to komické, protože o život tu přece nešlo, že? Ale z premiéry byla pořízena nahrávka, která vyšla na CD, a tak si vám dovolím konec skladby nyní pustit. Předehra má poměrně složitý půdorys, který zahrnuje nejen rozšířenou sonátovou formu a pomalou střední část, ale v závěru i rychlou fugu, do níž jsou kontrapunkticky zapracována všechna témata skladby. Ztráta vědomí však nikomu, kromě autora, nehrozí.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

písňovém cyklu Myrty německého romantika Roberta Schumanna najdeme 25 zhudebněných básní německých básníků. Hned několik pak z pera Friedricha Rückerta, včetně dvou písní Nevěsty. Toto je ta druhá, v níž nevěsta konejší svou matku s tím, že její štěstí nikdy neskončí. Zpívá Kate Royal, doprovází Malcolm Martineau.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po německu a rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je leco svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci: v opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě: všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friderika Chopina. Hraje Ivan Moravec.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestriny moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovy tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Ať už velký Johann Sebastian Bach své varhaní triové sonáty psal jako cvičení pro svého nejstaršího syna Wilhelma Friedemana nebo ne, je tato šestice sonát velmi efektivní jako cvičení pro varhaníky a velmi efektní jako koncertní kus. Název triová sonáta odkazuje na to, že Bach zde vede tři hlasy zcela samostatně, a to jak v pravé a levé ruce, tak v noze, tedy pedálu. Třetí větu triové sonáty číslo 6 hraje Ivan Sokol.

A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Povinné ručení v Česku je na historických maximech. Majitelé průměrného českého vozu zaplatí 7,5 tisíce korun ročně. Severoatlantická aliance prohloubí vojenskou a bezpečnostní spolupráci s partnerskými zeměmi Asie a Oceánie. Muzeum Českého lesa v Tachově nabídne pohled do minulosti. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostalo 1 milion korun. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři, jak vysvětluje mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.
6: Pomůže dětem s různými typy zdravotního postižení rozvíjet smyslové vnímání. Projekt bude dokončen v rámci jednoho kalendářního roku. Město v příštím roce rovněž uhradí výstavbu nového výtahu, který stacionář postrádal.
2: Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chunhwa Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám NATO bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Festival barokní radosti pořádají tento pátek v Muzeu Českého lesa v Tachově. Pro děti připravili organizátoři několik pohádek, školu šarmu a zkušebnu barokních kostýmů. V programu je i varhaní koncert, ochutnávka v barokní kuchyni nebo přehlídka umění frýských koní, jak říká vedoucí programu Jana Hutníková.
8: Příští koně mají 3 vystoupení, jsou to taková historická témata, doprovod je v kostýmech a špičkou je potom to poslední večerní představení, romantický příběh, kdy tam bude doprovod světel, pyrotechniky, ohňů a podobně.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré čtvrteční ráno, dnes tedy už s datem 9. července. A naše následující minuty budou patřit hlavně světu filmu. Každý velký film totiž potřebuje dobrý příběh, ale taky lidi, kteří mu věří, ať už sedí třeba za kamerou, anebo potom rozhodují o tom, jestli film vůbec vznikne. V dnešní mozaice se proto vydáme do zákulisí filmového světa. Zjistíme, kdy se znovu otevřou grantové výzvy Státního fondu audiovize. Díky jehož podpoře vznikly takové filmy jako Vlny nebo Zátopek. A fond se podílel i na novém snímku Martina Scorseseho. A zastavíme se i u jednoho mimořádného jubilea. Sedmdesátiny totiž slaví Tom Hanks. Herec, který už několik desetiletí připomíná, že největší filmové hrdiny často poznáme podle jejich obyčejné lidskosti. Tak ať se vám příjemně poslouchá Pohled na hodiny. U nás ve studiu říká, že je 6:05.
2: V této hodině nabídneme taky Clarinet Factory s Lenkou Dusilovou a Beátou Hlavenkovou, potom Sergeje Prokofjeva, Michaela Haydna nebo Josefa Haydna hned v úvodu. Čtvrtou část Mičcového kvartetu opus 76 nabízíme 6:05.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Josef Haydn a finále smyčcového kvartetu číslo 2 opus 76.
1: Filmovým programem v kině Panorama právě dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích na Blanensku. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců.
0: Program, který zahrnuje taky besedy, autorská čtení nebo výstavy, potrvá do neděle. Festival najdete na několika místech v Boskovicích.
1: Součástí tohoto festivalu budou taky prohlídky židovské čtvrti. No a v neděli, tedy v závěrečný den, bude na programu i pokládání kamenů zmizelých jako připomínka několika židovských rodin.
0: To byl náš první kulturní tip ve čtvrtek 9. července.

0: Jan Lišecký z NDR Elbphilharmonie Orchestra a čtvrtá část Velké fantazie na polská témata Frédérica Chopina.
1: Tom Hanks, to je herec, kterého milujeme, ať už stvárnil Foresta Gumpa nebo Chucka Nolanda v Trosečníkovi a nebo Viktora Navorského v Terminálu. On totiž dokáže stělesnit úplně obyčejného člověka a všechno mu věříte.
0: Má za sebou více než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů.
1: Dnes je považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a taky nejoblíbenějších herců Hollywoodu.
0: A dnes si připomínáme jeho 70. narozeniny.
2: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
4: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, rok.
3: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
5: What do you call a thousand lawyers? Chain together at the bottom of the ocean.
6: I don't know.
3: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Foresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
7: This is Houston. Say again, please.
8: Houston, we have a problem.
3: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
9: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
3: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
10: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám si to navždy. E-mail prostě smažu.
3: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
1: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
0: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Sergej Prokofjev, druhá část sonáty pro violončelo a klavír, opus 119. 4,5 minuty zbývají do 6:30.
1: Přejeme příjemné vstávání a máme tady další tip, ovšem pro dnešní večer. V barokní kapli Italského kulturního institutu v Praze na Malé Straně slavnostně zahájí výstavu s názvem Suggestioni di Italia, od neorealismu po 21. století. A co představí?
0: Průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Ukáže díla 12 významných osobností italské fotografie.
1: Všichni fotografové na svých snímcích představí rozmanité pohledy na italskou krajinu, města i společnost. Tak se v Italském kulturním institutu v Praze zastavte.

0: Skvěle to zní, když se propojí Maynard Ferguson a orchestr Gustava Broma. My jsme od nich slyšeli skladbu At the Sound of the Trumpet. Tak za zvuku trumpety jsme došli až k 6:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Peter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera v Jindřichově Hradci se znovu otevřel veřejnosti. Práce na jeho revitalizaci trvaly téměř rok. Rajský dvůr si lidé můžou zdarma prohlédnout o všech prázdninových víkendech vždy od 13 do 16 hodin. A čekejte jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A začíná celá řada nových kulturních akcí, všechny je pro vás mapujeme, no ne úplně všechny, ale jenom některé, protože to bychom jinak nestihli. V Brně na Špilberku je úplně nová venkovní putovní výstava s názvem Lichtenštejni a Česká republika. Tvoří ji 6 oboustranných panelů s QR kódy a přiblíží vám téměř 800 let působení šlechtického rodu v Česku.
2: Muzeum v Poličce to připravilo na léto výstavu obrazů výtvarníka Antonína Mlynáře, tak se tam zastavte.
1: Areál Pavlínina dvora v Šumperku ožije třídenním kulturním festivalem a vrcholem letošního programu bude hostování souboru Cirkla Putika, který do Šumperka přiveze oceňovanou inscenaci Splash.
2: Fotografie Jindřicha Štrajta a Jakuba Míči si můžete prohlédnout v Olomouckém vlastivědném muzeu.
1: A ještě festival romské kultury Arafest, který se dnes vrací do Ostravy, ve 2 dnech nabídne například divadlo, ale i koncerty a také vernisáž.

0: Michael Haydn na vlnách Českého rozhlasu Vltava v finále symfonie číslo 27 dohrála komorní filharmonie Pardubice.
1: Od historických dramat přes hollywoodské velkofilmy až po seriálové hity Česká republika se v posledních letech stala kulisou a taky zázemím pro celou řadu velkých filmových produkcí.
0: Za jejich příchodem stojí taky filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
2: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
3: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
2: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
4: His name is Emil Zátopek.
2: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
5: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
2: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
5: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
6: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
5: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď pracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
2: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Když si na večer mladý poutník šel do vsi tiché jak zabitý vír, v mechu kameny

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou v 6.43. Máme čtvrtek, je 9. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás další tip, tentokrát ne na kulturní akci, ale k poslechu naší četby na pokračování. Co myslíte, že se stane, když většina lidí přijde o zrak? Konec civilizace. Vítejte ve světě slavné postapokalyptické sci-fi britského spisovatele Johna Widhama Dentrifidů.
0: Četba na pokračování u nás na Vltavě čerpá z atmosféry doznívajícího traumatu druhé světové války a je ovlivněna zneklidňujícím obdobím studené války.
2: Pojďme si poslechnout krátkou ukázku.
3: Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočista probral a začal uvažovat střízlivěji. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny 8. Alespoň se mi zdálo, že slyším tolik úderů. Napjatě jsem naslouchal. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, byla pouhá náhoda.
0: Dentrifidů se dočkal hned několika televizních a filmových verzí. Prvním zpracováním byl britský celovečerní film z roku 1963.
2: Dentrifidů jako četbu na pokračování můžete poslouchat tady u nás na Vltavě v rámci filmového léta, protože mimochodem Dentrifidů byl taky několikrát sfilmovaný. No a poprvé v nezaměnitelném podání Norberta Lichého poslouchejte četbu na pokračování na Vltavě v 18 hodin a 30 minut.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Hudba Jiřího Čarta, Michala Ambrozy, Dalibor Pimek a Martin Hroch v části sonáty pro flétnu a baso continuo.
1: A navzdory tomu, že jsme stále na začátku prázdnin, tak s publicistkou Alenou Šajnostovou se vrátíme do času školních a školkových besídek. Její ranní úvaha má název Humr z papírmaše.
2: Nevím, čím se v posledních červnových dnech bavíte vy, ale já šiju kovbojské kalhoty. Hnědé, jakoby z kůže, na bocích s třásněmi a samozřejmě s opaskem, za který jdou kolty zavěsit proklatě nízko. Jsem asi blázen. Nebo prostě matka. Vybavuju si pasáž z kultovní Lásky nebeské, kde Emma Thompson zlehka srovnává, co dnes udělal můj bratr, bil se za svou zemi. Co jsem dnes udělala já? Papírovou masku humra. Nedejte se mýlit, ten humr je důležitější. Přinejmenším v daný moment a pro dané dítě. Jen se těch dětí zkuste zeptat. Maska humra na besídku, kovbojské kalhoty na tábor, žížala na pokusy nebo tři kaštany a kousek vaty jsou pro ně grálem, kolem kterého se pro tu chvíli točí celý jejich svět. Jestli je chcete učinit hluboce nešťastnými, odbuďte je. Pokud vám ale záleží na tom, aby si udrželi víru ve vás, humry, svět, zaskřípete zuby, odpustíte si zmínku, že je 10 večer a vytáhnete z kapsy žížalu z druhé tři kaštany a ze šuplíku kus koženky a nůžky. A jdete na to. Takže už jsme tu během let měli třeba čepičky pro křemílka a vochomůrku. Šila jsem je ze starého prostěradla a trochu u toho zuřila, protože jsem místo toho měla dopisovat disertaci. Do rána jsem to stihla a besídka ve školce by byla bývala zachráněna, kdyby byl náš křemílek během dne nelehl s angínou. Vochomůrka musel sehrát dvojroli, ale v čepičce. Potom tu byl i rytíř. Přilbici z alobalu měl tak pěknou, že by po ní dnes s chutí sáhl kdekterý bojovník proti 5G sítím. A nebo samuraj v kimonu, které dřív bývalo záclonou u tety na chatě a mělo takový skoro japonský vzor. V několikáté verzi už mám za sebou taky praoděv. Pro školáka, gymnazistu a teď už i pro dospělce. Střih je pořád stejný a za ty roky ho mám v ruce. Mění se jenom velikost a taky materiál. Vždyť ani v době bronzové nerostl len, vždy stejně pevný, o kožešinách z lišky ani nemluvě. Tak co teprve dneska v prodejně s metráží? Přirozeně jsem se na to všechno mohla nejpozději s gymnaziální verzí praoděvu svrchu vykašlat. Ať si to šijí sami, jsem zaměstnaná žena a nemáme už dobu bronzovou. Ale nedá mi to. Ono je totiž přece jenom zábavnější sem tam si zavyšívat krzno, než smolit analýzu o tom, koliká ta verze mírového plánu pro Irán je zrovna na stole. Pak je tu to s tou důvěrou. Ta je o to cenější, čím jsou potomkové starší. Dětská důvěra od těch po dvacítce zavazuje snad ještě víc než ta předškolní. Pořád vám věří, že to zvládnete, že ještě nepatříte do starého železa. A nakonec je to otázka solidarity. Kolik z vás, milé sestry, právě došívá kovbojské kalhoty, která jste právě odstřihla nit za posledním stehem na čepičce křemílka a vochomůrky? Pár tisíc, ne-li víc, nás pravděpodobně bude. A přece vás v tom nenechám. Tu masku humra, tu taky jednou každá zvládneme.
1: To, co dospělému připadá jako zbytečná maličkost, může být pro dítě to nejdůležitější na světě. I tohle připomněla publicistka Alena Šajnostová.
0: V Karlových Varech je francouzská herečka Juliette Binoche. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 7. Počkejte si na to.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Americká armáda druhou noc v řadě zaútočila na Irán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Držitelka Oscara, francouzská herečka Juliette Binoche, přijíždí na Karlovarský festival. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdily pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání a dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
4: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
3: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu Senátu hájila pro místní rozvoj ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
5: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
3: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Iránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějším útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
6: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Iránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Iráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: V Karlových Varech je francouzská herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen. Diváci ji můžou znát například z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you set the tablet to keep me alive?
7: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme za celý dnešní ranní vysílací tým dobré čtvrteční ráno. A co nás bude zajímat? Třeba místa, která vyprávějí historii. A potom taky zvířata, která zase někdy prozradí o svých majitelích víc než stovky životopisných stránek. Právě mezi těmito dvěma světy se budeme pohybovat v následující hodině. Zastavíme se na pražském Václavském náměstí u někdejších obchodních domů a prodejen, které kdysi bývaly symbolem pražského života. A budeme otevírat i knížku plnou nečekaných přátelství mezi slavnými lidmi a jejich psy. Dozvíme se mimo jiné to, proč třeba právě jezevčíci okouzlili umělce, herce a muzikanty po celém světě. Knižní tipy tu budou za necelou půl hodinku. Teď je 7:05, ještě jednou příjemné vstávání.
2: Z jazzu nabídneme třeba Clifforda Browna, Max Roach Quintet, taky Davida Hazeltina a z klasiky Charles Ives, Jan Václav Hungovo Říšek nebo Franz Schubert. Hezký poslech a dobré ráno.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vídeňská filharmonie a Riccardo Muti, část symfonie číslo 3 od France Schuberta.
1: Celý tento týden taky putujeme pražským Václavským náměstím, které prochází překotnou rekonstrukcí nebo překotným vývojem. A i když dodnes nese název Dům módy, tak obchod s oblečením byste v něm dnes už hledali opravdu marně.
0: Ještě donedávna byla v přízemí banka, kterou vystřídal fast food a kavárna v prvním patře zavřela.
1: Je to výjimečná stavba druhé poloviny 20. století od architekta Josefa Hrubého a je to taky další zastávka naší reportérky Aleny Rokosové.
0: Pokračujeme v seriálu o proměně a potenciálu Václavského náměstí.
2: My teď stojíme mezi dvěma předrevolučními ikonami. To je Dům potravin za námi a před námi Dům módy. Změnila se doba, změnily se návyky lidí. Jak moc se to projevilo na tom Václavském náměstí?
3: No, Václavské náměstí je to pěknou ukázku. Změnilo se to velmi razantně. Za první republiky Václavské náměstí bylo výkladní skříní. Tady byly luxusní obchody, co dům v patře byly kavárny. Málo si uvědomí, že tady byly kavárny, několik kaváren, které měly až 1000 míst k sezení. Bylo tady několik kinosálů. Že skutečně Václavské náměstí bylo centrem obchodního, společenského, kulturního i novinářského života. Bylo takové Times Square, částečně, že tady byly spousty vydavatelských domů, že? Díky tomu i ty kavárny, že někde se musely ty informace vyměňovat. Takže za první republiky to skutečně bylo jako centrum Prahy, takový jako obchodák Prahy. Minulý režim s tím samozřejmě trochu pracoval. Za prvé teda nálety na Prahu za války umožnili tady vytvořit pár proluk, no a ty ten nový režim jako chytře obsadil. Do jedné postavil Dům potravin, na druhém Dům módy. Na třetím teda hotel Jalta, to bylo pro některé teda hotel.
2: Vypráví architekt Petr Kučera. Dům módy architekta Josefa Hrubého byl v roce 1956 prvním módním domem svého druhu v Československu. S oblibou v něm nakupovali zákazníci nejen z Prahy, jak dokládá rozhlasová reportáž z roku 1987.
4: Odkud jste přijela? Jste z Prahy nebo od někud zvenčí?
5: Z Strašecí jsem přijela. Chtěli jsme se podívat tady s kamarádkou na nějaký kalhoty a hlavně jsme chtěli nějaký rifle.
6: Já jsem sem zašla jenom se podívat na saku a já ho dostala přesně, jaký jsem chtěla.
2: A takto Dům módy před časem popisoval architekt a historik architektury Petr Klíma v našem seriálu o pražských obchodních domech.
7: Při pohledu na fasádu Domu módy vidíme, že Josef Hrubý zde nezapřel své funkcionalistické, modernistické školení. Vyšel vstříc těm dobovým požadavkům socialistického realismu jenom velmi náznakově. Je to dům, který do dneška osvědčuje své kvality, kterému by samozřejmě pomohlo, kdyby nebyl tak zasažen vizuálním smogem, jak je.
2: Tak jako býval Dům módy symbolem luxusu a elegance, stal se o rok později otevřený Dům potravin na protější straně náměstí oázou luxusních potravin. Prodávaly se tu vyhlášené chlebíčky, ale i kaviár nebo kamčatský krab.
7: V dvou podzemních podlažích byly sklady. V prvním až třetím nadzemním podlaží byly ty prodejní plochy s potravinami, s lahůdkami. Ve třetím patře byla umístěna administrativa. V tom ustoupeném podlaží s těmi průběžnými vikýři byla cukrářská výroba. A ještě nad tím vlastně v půdním prostoru, v zadním traktu toho domu, tak bylo nějaké zázemí se šatnami a hygienou.
8: V Domě potravin už mnoho potravin, kromě McDonaldu a supermarketu Albert, nenajdeme. Ale dům našel využití jako hotel.
7: Ta funkční změna části domu přinesla jednu viditelnou proměnu té vrchní části stavby, kdy nad úrovní vrchní římsy zůstaly po obou stranách průběžné vikýře, ale ten střední vikýř v té okosené části, ten byl zvýšen v podstatě o celé patro. Stejně tak i ten podstřešní prostor byl zvýšený.
2: Vraťme se ale zpět k Domu módy a jeho současnosti. Dnes už v něm nenajdeme jediný obchod s oblečením. V přízemí sídlí pobočka fastfoodového řetězce Popeyes, zatímco první patro se proměňuje v nový gastroprovoz. Většinu budovy tak tvoří kanceláře a Dům módy je tak dalším dokladem toho, jak složité je hledat smysluplné využití budov na Václavském náměstí.
3: To je právě problém. Obnovit Václavák v podobě, jak vypadal v těch 30. letech, že tady v každém patře bude kavárna, že budou kinosály, je prostě nereálný. Jenom pro představu, za první republiky kolem Václavského náměstí pracovalo zhruba 10 000 lidí. Tak si vemte jako ten počet těch obědů, večeří, snídaní, jako co to točilo, že? Tady se skutečně od rána do noci dalo být, jako od snídaně až zase do další snídaně. Ty budovy na to byly koncipovány, velkolepé, monumentální, takže on je vlastně velký problém je využít, protože ten život se sem prostě bohužel v té původní podobě nevrátí. Takže jako já si myslím, že jedinou cestou pro to Václavské náměstí je přece jenom podpora to bydlení. Myslím si, že skvělý nápad je, že Praha koupila bývalý palác Poštovní banky, dneska teda Komerční banky, a tam se bude přesouvat magistrát. Takže já si myslím, že klíč je k tomu na Václavské náměstí vrátit nějaké instituce, kam lidé chodějí, no a potom oživit to náměstí samotné, tu plochu, protože zase, když se na té ploše budou konat akce, tak to bude generovat výnosy pro ty obchody. Takže já si myslím, že už tady nedožijeme několika kin a spousty kaváren s tisíci místy, ale prostě jako toho drobnějšího parteru navázaného na kvalitní veřejné prostranství, to je podle mě ta cesta.
0: Dodává architekt Petr Kučera, který se už 7 let od roku 2019 podílel na projektu revitalizace Václavského náměstí v týmu Jakuba Ciglera. Právě u zmíněné pobočky Komerční banky se zastavíme zítra.
1: Teď máme 7:45. Ve věku 53 let včera zemřel baritonista Martin Matoušek, absolvent Pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU, který patřil k respektovaným českým operním pěvcům. A tak si ho připomeneme za pár minut.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Konstantino Mastropremiano a třetí část sonáty pro klavír číslo 3 Johann Nepomuk Hummel u nás na Vltavě v 7.24.
1: Ve věku 53 let včera zemřel baritonista Martin Matoušek. Absolvent Pražské konzervatoře a hudební fakulty a mu patřil k respektovaným českým operním pěvcům. Debutoval roku 1997, tehdy to bylo v plzeňském divadle J.K. Tyla. Od roku 2001 potom byl solistou opery Městského divadla v Ústí nad Labem a pravidelně hostoval třeba i ve Státní opeře v Praze.
0: Na jevišti stvárnil desítky rolí v operách Mozarta, Verdiho, Pučíneho, Bizeta nebo Dvořáka. Vedle opery se věnoval taky koncertní činnosti, soudobé hudby a spolupracoval s Českým rozhlasem.
1: Martin Matoušek zemřel na následky ruptury aorty.

0: Britský skladatel a kapelník Ray Noble napsal skladbu Cherokee už roku 1938, tehdy pracoval ve Spojených státech a původně ji zamýšlel jako romantickou píseň, inspirovanou tehdy velmi populární představou o původních obyvatelích Severní Ameriky. No nakonec tahle skladba, která vznikla asi jako součást romantické svity, se stala jedním z nejdůležitějších mezníků v dějinách moderního jazzu. A my jsme vám Cherokee nabídli v 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi z ANO výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně společně představí. Babiš už dříve uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíce škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizích států. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin po něm projde průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. V 7 hodin večer se v kostele svatého Františka z Asízy uskuteční mše. Následně před vstupem do muzea Karlova mostu vystoupí středověké taneční a hudební skupiny. A čekejte jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě vás teď pozveme do Vysoké na Mělnicku. Zastavíme se v pražském italském kulturním institutu, ale náš první tip, ten je z Českého Krumlova. Jeho české divadlo tam uvede premiéru taneční inscenace Spalovač mrtvol. Tahle inscenace vznikla přímo pro prostory bývalého pivovaru.
2: V Boskovicích začíná festival na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy.
1: Ještě nahlédneme krátce do programu. Jsou tam třeba koncerty Jana Spáleného, kapely Om Square anebo představení nového cirkusu.
2: Pražský kulturní institut ten zahájí výstavu Suggestione di Italia
1: Neorealismus.
2: Řekni to za mě. Po 21. století. No zkrátka představí průřez italskou fotografií od poválečného období až po počátek 21. století.
1: A poslední tip z Mělnicka ve Vysoké bude možnost shlédnout ukázku rozpracované taneční performance Kabaret Garbage, která vzniká v rámci rezidenčního pobytu v Bohemia Farm Studio.

0: Jean-Philippe Rameau, koncert de Nacion u nás na Vltavě 7 minut po 7:30 ve čtvrteční ranní mozaice.
1: Něco na Františka prozradím, příští týden tady se mnou nebude, budou se tu střídat naše milé kolegyně Daniela a také Dagmar. No a František má před dovolenou, tak se ptám, jestli už máš zbalené knížky.
0: Knížky ještě ne, bude potřeba dobře vybrat.
1: No tak s tím ti pomůže publicista Jan Nejedlý. Je tady hned se třemi zajímavými tipy.
2: Nakladatelství Rubato završilo takzvanou rakouskou trilogii, pod níž je podepsán Fritz von Herzmanovsky Orlando, generační souputník Roberta Musila, Karla Krause i France Kafky. Jejich slávy však rakouský tvůrce nedosáhl. Posmrtně ho docenila až postmoderna, jejíž postupy intuitivně předjímal. Po svazcích Pan děsikůň v růžové pavučině a Pomo aneb večírek na bludném Holanďanu přichází nyní finále nazvané Maškaráda géniů. Příběh odehrávající se v habsburské Vídni mezi císařskými úředníky, dvorními trpaslíky a vilnými ženštinami připomíná jeden velký karneval, kde kdo si tu nasazuje komické masky, převleky a mluvící jména a podle toho se i chová. Jak píše autor, státní úředníci nosí pod uniformou umělý hrb, což jejich úřadu dodává vyšší vážnosti, a při zasedání parlamentu si nasazují masku s dlouhým křivým nosem. To je moudré opatření. Nikdo se nikdy nedozví, kdo co navrhl a odhlasoval. Navíc jim ty dlouhé nosy brání v řeči, vůbec jim není rozumět, což znamená, že parlament je zcela neškodný, a přesto se můžeme těšit z jeho dekorativních kvalit. Hlavním hrdinou celé férie je samotné Rakousko, v časech ještě předválečných a étosem jakási bezuzdná anarchistická veselost, kořenící v pikareskním románu či Rablézových epopejích. V podtextu však čtenář může pocítit předzvěst nadcházejících katastrof 20. století, knihu přeložila Ingeborg Fialová-Firstová. Teorie fikce jako odnosné tašky, tak zní název útlého eseje americké spisovatelky Ursuly Le Guinové. Text z roku 1986 se zamýšlí nad velkým vyprávěním západní kultury, které je lineární, často dobyvatelské a uchvatitelské, zacílené na dominantního hrdinu. Dějiny lidstva ovšem nezačaly hrdinou, jenž kopím skolil mamuta. Začaly někým, kdo do pytle, košíku či nádoby ukládal semena, kořínky a později i slova. Prvním kulturním nástrojem byla pravděpodobně nádoba na skladování plodin, nějaký druh brašny nebo síťky, říká autorka s tím, že vhodnou formou románu by mohla být též taška obsahující slova a jejich významy. Načež dodává, hrdina v takové tašce ovšem nevypadá dobře. Potřebuje jeviště, piedestal nebo vrchol hory. Vložíte-li ho do tašky, bude vypadat jako králík nebo brambora. Proto mám ráda příběhy, v nichž jsou místo hrdinů lidé. Esej přeložil Ján Solčány, vydala Utopia Libri. Nakonec jsem si nechal knihu Dani Horákové o slavných psech a jejich lidech a naopak.

0: seriálů. Teriérka Sarah byla zas jedinou bytostí v celém Hollywoodu, jež mohla ignorovat pokyny režiséra Alfreda Hitchcocka. Skladatel Mozart nedal prý dopustit na svou fox teriérku Bimperl. Dokonce vyšlo CD Mozart für Hunde, obsahující umělcovi melodie, speciálně lahodící psímu sluchu. Na konci svazku najdeme historku, již se autorka stala očitou svědkyní. Když Václav Havel uspořádal za normalizace na Hrádečku večírek pro přátele, přihodilo se, že hostitelem osobně nadívanou husu v nestřeženém okamžiku sežrali dva knírači. Havel však namísto výprasku uštědřil viníkům dlouhé kázání o absenci solidarity s ostatními. Pro milovníky psů a historických kuriozit knihu vydalo nakladatelství Grada.
1: Vyprávění o slavných psech, to si musím určitě vzít sebou na dovolenou, nebo groteskní román a esej o literatuře, jeden z typů, knižních typů, které pro dnešek připravil publicista Jan Nejedlý.
2: A teď jedna zajímavá informace, se kterou přichází náš zpravodajský server i rozhlas. První neděli v měsíci už nebude vstupné do muzeí zdarma. Ministerstvo kultury počítá s obnovou až na podzim. Detaily ještě přidáme za chviličku. Teď je 7 hodin a 43 minut.

0: Marianne Sullivan, album Life in Europe z roku 2020, minutu po 7:45 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Od dubna mohli lidé každou první neděli v měsíci navštívit z rozhodnutí Ministerstva kultury vybraná muzea a galerie zdarma. Tahle možnost teď skončila, potvrdila to zpravodajskému serveru i rozhlas Barbora Šťastná, mluvčí resortu, a uvedla, že šlo jenom o pilotní fázi, kterou bude ministerstvo teď vyhodnocovat. Po prázdninách by ministerstvo na pilotní projekt rádo navázalo a zavedlo jeden společný den v měsíci s volným vstupem pro všechna muzea a galerie resortu.
0: Pilotní projekt spustilo Ministerstvo kultury letos 5. dubna a vztahovalo se na více než 40 kulturních institucí. Jeho cílem bylo zvýšit návštěvnost, která se stále nevrátila na úroveň před covidem.
2: Detaily najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Pavel Hůla hrál s Ivanem Klánským. Třetí část sonáty pro housle a klavír Jana Václava Huga Voříška.
1: Vizitka. Tentokrát bude patřit filmovému scénáristovi Štěpánu Hulíkovi, který zabodoval už jako 28letý se scénářem k minisérii Hořící keř o příběhu Jana Palacha z pohledu právní zástupkyně Palachovy matky a napsal taky scénáře k seriálům Podezření nebo Pustina.
0: Jak vypadá jeho cesta od námětu k výslednému filmu a co všechno ke scénářům studuje?
1: Na to všechno odpoví Štěpán Hulík po 10. hodině dopoledne v naší vizitce.

0: Los Angeles Philharmonic, čtvrtá část symfonie číslo 2 a Charles Ives u nás na Vltavě.
1: David Vávra, to je architekt, je to herec, je to umělec, taky známý velký milovník života, pábitel, člověk s velmi širokým spektrem zájmů a mezi jeho lásky patří i poezie.
2: Básnění. Čtvrtým básníkem skáču do vod mého přátelství. Je to básník a diplomat Tomáš Kafka, který každý den napíše nejméně 5 veršů, které rozesílá SMS zprávami na vše strany. Ale já jsem si vybral báseň, kterou Tomáš napsal v době, kdy žádné takové přístroje nebyly a když jsme se scházeli v restauraci v Nuslích, a chtěli jsme založit časopis nad posledním špekounem, ale pak z toho vznikl časopis Kvašňa, který víceméně toto sdružení trvá až dodnes. Je to sdružení, které v sobě mísí lásku ke sportu s láskou k poezii. A já přečtu ze své paměti, doufám, že vylovím, nepřečtu, báseň Holiday on aj s námi. Aneb šťastná vzpomínka na 70. léta, navíc in memoriam Ondřeje Nepeli. Za jitra vinice sjížděla, po okně hvězda jako šnek. Stopa se matně zaleskla, jako když mastí škubánek. Pak kap, kap, z omastku kape kapela. Na mléčném cukru plexiskla hrdině bruslí Ondrejko. Ondrejko hvězdná Nepela od jiternice k jadranu. To byla roznožka dokela. V dáli got odtušil Macejko.
1: Slyšeli jsme zatím nepublikovanou báseň Tomáše Kafky. Nám tento text poetický přinesl a představil architekt, herec, spisovatel David Vávra.
0: A před osmou, krátce před osmou vybíráme z alba The New Classic Trio. Hraje nám David Hazeltine.

0: Přejeme dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Macinka je připraven koaličnímu SPD vysvětlit účast Česka v programu na pomoc Ukrajině. Americké síly v noci znovu zaútočily na Irán. O několik hodin později se rozezněly sirény v Kuvajtu a Bahrajnu. Balet Spalovač mrtvol má dnes premiéru v Českém Krumlově. Diváci budou putovat bývalým pivovarem. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou. Spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítla.
3: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
2: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
4: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
5: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
4: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
6: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
4: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: V Kuvajtu a Bahrajnu se druhým dnem v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Irán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Američané na Irán zaútočili poté, co americký prezident Trump oznámil konec vzájemného příměří. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Premiéru tanečního představení Spalovač mrtvol uvedou dnes v premiéře v Jihočeském divadle v Českém Krumlově. Inscenace vznikla přímo na míru bývalému pivovarskému paláci.
7: Jedná se o taneční imerzivní horor.
8: Naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
7: Bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady. Budeme procházet různými místnostmi, různými prostory.
8: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
9: Ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí. A to dílo potom víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako přála od diváků.
8: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, už to tak bývá, některá umělecká díla předběhnou svoji dobu. Jiná zase čekají desítky let, než si najdou cestu k novým čtenářům, divákům anebo návštěvníkům. A následující minuty budou o objevování literatury, výtvarného umění, ale i filmu. Představíme si vůbec první české vydání kultovního románu Giovanniho pokoj od Jamese Baldwina. Připomeneme 250 let Vídeňské galerie Albertina prostřednictvím jedné mimořádné výroční výstavy. No a pochopitelně za okamžik míříme do Karlových Varů. Mezinárodní filmový festival vstoupil do své druhé půlky, dnes přivítá jednu z nejvýraznějších evropských hereček, držitelku Oscara Juliette Binoche, a společně s našimi reportéry, zpravodaji nabídneme i další novinky a atmosféru z festivalového dění. Tak budeme moc rádi, když u té dnešní ranní cesty budete společně s námi.
2: A když si poslechnete zajímavý hudební výběr Zuzanu Navarovou, Bedřicha Smetanu nebo Tonyho Beneta a taky Luboše Sluku. Jako první Kocianovo kvarteto, třetí část smyčcového kvartetu číslo 3 Ernsta von Dohnányho. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve čtvrtek 9. července.
1: Je to tak, navážu na Františka, na to datum, které zmínil. Největší filmový svátek u nás, Karlovarský filmový festival, ten se právě pomalu blíží ke svému vrcholu. Slavnostní zakončení se uskuteční už pozítří večer. A program festivalu stále ale ještě jede na plné obrátky. Filmové projekce se střídají v poměrně rychlém sledu a pozadu nezůstává ani doprovodný program.
0: S novinkami už jsou ve studiu Českého rozhlasu u Karlovarské sedové kolonády Tomáš Pilát a Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tomáši, Jano, jak to v Karlových Varech aktuálně vypadá? A teď se neptám na počasí. Vy jste v minulých dnech mluvili o obrovském diváckém zájmu o filmy. Předpokládám, že stále trvá.
2: Je to tak, trvá. Možná je to méně nápadné než o svátcích, ale fronty jsou tu stále velké, zájem o filmy a lidé se nedostávají k některým filmům, ke kterým by rádi. Vstupenek je méně, než je zájmu. A samozřejmě je to dobře, protože ten program je, jak jste řekli, stále zajímavý. Je fakt, že venku je trošku volněji, ale vnitřní prostory stále praskají ve švech. A zajímavé je sledovat debaty těch diváků, když třeba stojím ve frontě a poslouchám diváky, jak se baví o nějakém filmu, který viděli. Ty jejich debaty jsou často velmi hluboké, přemýšlivé. Ne, že by je člověk chtěl poslouchat, ale neubrání se, když stojí dva metry od nich. A je to potěšující, jak lidé, mladí lidé přemýšlejí o filmu.
0: Jano, rýsují se už nějací favorité hlavní soutěže?
3: No, určitě se rýsují, v kuloárech se mluví hlavně o švýcarském filmu, který jsme viděli, myslím, první den, Šťastná rodina, takové sociální drama o mámě, která se snaží o návrat svých dětí zpátky do rodiny, ale taky třeba o dánském snímku Nečekaný host a o bulharském Bílé noci, Černý prachy, tak o seniorském páru, který veškeré peníze, které celý život spořil na jednu dovolenou, prostě ten sen, jejich sen se vlastně zhroutí po té, co ztroskotá, nebo respektive zkrachuje cestovní kancelář, ale výrazně myslím do toho, do té hry ještě vstoupil včera německý snímek Hijamant, který tu měl světovou premiéru a jehož iránský režisér Noder Sevar natočil takový příběh padesátníka v současném Berlíně, který se tak jako potácí v té vykořeněnosti a který zjistí, že jeho mladší bratr je gay a teď samozřejmě je to pro tu muslimskou komunitu vlastně hrozné zjištění a přestože žijí v moderních kulisách současného Německa, tak v rámci té své komunity se s tím nedokážou srovnat a on vlastně svádí takový boj mezi svojí láskou k tomu bratrovi a pochopením a zároveň tedy nějakým jakoby zůstal v rámci té komunity nepříliš dotčený a ten jeho psychický vlastně postupný pád sledujeme a to, jak se snaží z toho nějakým způsobem vymanit. Velice zajímavý snímek, měl obrovský aplaus, asi 6 minut se tleskalo po premiéře a jenom zajímavostí je, že mu na něm vlastně pomáhal spolupracovat také Jafar Panahi, známý iránský filmař, který je dlouho s tímto režisérem vlastně pracuje, který v tomto případě tedy dělal jenom střih a koprodukoval jej. A jinak, pokud se dá říct o porotě, jak se k tomu postavíte, vždycky strašně těžko vyspytatelné. Zažili jsme už různé roky, kdy vyhrál vlastně naprosto nečekaný vítěz. Já jenom připomenu toho divácky trudného křižáčka, který tady vyhrál v roce 2017, a u kterého polovina diváků usínala, nicméně nakonec se stal tím absolutním vítězem. Tak uvidíme, jak to bude letos.
1: No přesně, uvidíme, ale kterým filmům přesto dáváte vy osobně nejvíc šancí?
2: Tak samozřejmě je to ovlivněno osobním dojmem, protože do hlav porotců nevidíme. Nicméně já osobně bych dával hodně šancí filmu Nečekaný host, což je snímek dánský. Jana ho před chvílí zmínila. A myslím si, že velké šance má i srbsko-bulharský film Tři týdny poté, což je velice zajímavý, dost drsný, alespoň pro mě snímek o šikaně na střední škole, o vztahu studentů mezi sebou, vztahu studentů a pedagogů. A ten film, který vypovídá hodně o současné mladé generaci na Balkáně, po té strašné válce na Balkáně. Ale bez šance určitě nejsou ani další filmy.
0: My se pravidelně vracíme k českým soutěžním, nesoutěžním filmovým titulům. Neztratí se vedle těch zahraničních?
3: No, obávám se, že v případě hraných filmů se někdy i ztratí, bohužel. Naopak tady velmi bodují české dokumenty. Už se tady asi mluvilo v minulých dnech mozaice jednak o dokumentu o kameramanu Robertu Richardsonovi, o Dany Hojdové, nebo o časozběrném snímku Heleny Třeštíkové, Bára Basiková, který byl skvělý, je to strhující film, takový portrét vlastně silné ženy Báry Basikové, známé zpěvačky. Také se tady představil už tady trošku v jiné rovině. Tam je to spíš taková jako ta kvalita hlavně v tom osobním pohledu na otce Sesty Geislerovi. Tady představili vlastně dokument o svém tátovi japanologu Petru Geislerovi, který se jmenuje Dvě deci tuše, který také uvidíme v kinech v létě. Nicméně za mě bodují především ty první dva dokumenty, ale abychom tady nebyli nespravedliví ke hraným filmům, mě třeba zaujal nový snímek po dlouhých letech, vlastně natočil Zdeněk Tyc. Další film nese Město otců a je to takový žánrově poměrně vynalézavý příběh o vztahu táty a syna. Taková dvougenerační bitka různých pohledů na život, na vztahy, na roli otce a na roli syna. To mě vlastně potěšilo a myslím si, že nejenom mě, že i zahraniční novináři ho tady hodnotili velmi pozitivně.
2: A já přidám ještě jeden film, a sice Zpráva pro Minervu 2, který natočili Miroslav Krbota, Lubomír Smekal, což je něco opravdu hodně bizarního. Je to experimentální film. Miroslav Krbot říkal, že sice nechtěl natočit experimentální film, ale nebrání se tomuto označení. Vychází z práce divadelního spolku 23 z Olomouce, který právě pánové Smekal s Krbotem vedou. A pracují velmi zajímavými jako hereckými postupy. Ten snímek je opravdu dost bizarní. Až tak bizarní, že se mi, musím přiznat, líbil.
1: Na Sadové kolonádě v našem Airstreamu stále zůstává Jana Podskalská, Tomáš Pilát. Za chviličku si s nimi budeme povídat o nově vzniklé Unii filmového průmyslu.

0: Zuzana Navarová a skupina Kuang Autama z roku 2001 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Snad jsme touhle písničkou udělali radost i našim milým kolegům, filmové publicistce Janě Podskalské a našemu reportérovi Tomáši Pilátovi. Zdravíme
2: udělali
1: ještě jednou do
2: Airstreamu. Děkujeme.
1: Takže jsme opět v Karlových Varech. Tam filmová nadace představila vítěze nového ročníku své scénaristické soutěže. Jano, o jakou jde instituci? Jak aktuální klání dopadlo?
3: No, je to filmová nadace, která funguje už více než 20 let. Letos vlastně vstoupila do svého prvního ročníku. Pravidelně oceňuje české scénáristy a autory nových námětů a především scénářů. Samozřejmě pak je ještě dlouhá cesta k té výrobě filmu a k realizaci a ke shánění peněz. Nicméně je to velice bohulibá činnost. Jediná vlastně, která se tomu momentálně věnuje nějak soustavně. Tentokrát jenom možná připomenu, tedy, že ocenila za těch 20 let už 137 scénáristů a do kin vstoupilo 23 filmů už realizovaných. A letos tedy vyhráli se svým scénářem Ivan Hubač, který napsal Emila Háchu. Zajímavý text. On tam vysvětloval vlastně, že se pokusil ve svém scénáři rehabilitovat tohoto politika s tím, že byl vždycky označovaný za zrádce a za zbabělce, pardon. Načetl spoustu knih a myslím si, že to bude zajímavý příběh. V režii by se měl ujmout Filip Renč. Také byl oceněný Jan Němec, který přinesl scénář Zojí o vlastně matkách, které jakoby nosí vlastně děti pro jiné matky v kulisách jakoby válečných. Myslím si, že to bude taky zajímavý. Jediný vlastně současný příběh z těch oceněných scénářů. A mezi hvězdami zítřka, což je speciální kategorie pro mladé autory, vyhrála Anna Mrázková se scénářem Milena Jesenská. Na tom je zajímavé, že vlastně se v té samé soutěži sešly dokonce prý dva scénáře o Mileně Jesenské. A druhým je Marcel Peterka, který napsal Případ Vichtrle, takže se tu vlastně objevují zase znovu osobnosti známé. Hodně je to ten trend, který se v posledních letech, který sledujeme vlastně u scenáristů, čemu se tady věnují a teď budeme sledovat tady, jaká bude pokračovat jejich cesta k realizaci hotového díla.
0: Na festivalu se představila i nově vzniklá Unie filmového průmyslu. Tomáši, o co jde této organizaci?
4: Tak této organizaci jde o to, aby český film měl jednak dobré podmínky, srozumitelné podmínky a taky samozřejmě o prezentaci v zahraničí. Zakládajícími členy jsou Barrandov Studio, Prague Studios a postprodukční firma PFX. A jak jsem řekl, cílem je prosperita a konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost československého filmového průmyslu nebo českého filmového průmyslu. Stabilita filmových pobídek, to je velké téma Unie filmového průmyslu. A taky chce být Unie odborným partnerem státu pro vytváření dobrých podmínek pro významné kreativní odvětví. Vztah s asociací producentů v audiovizi, dalo by se říct, že je tak lehce konkurenční a lehce spolupracující. Oni říkají, ty unijníci, že rozhodně nejsou konkurenty, ale že to třeba na co APA nestačí, nebo co nemůže dělat ani z titulu své činnosti, takže právě by ráda dělala Unie filmového průmyslu. A velmi důležitá věc je, oni chtějí uvést povědomí, že film je současně umění a současně taky biznis. A oboje potřebuje vlastně srozumitelné podmínky pro svoji tvorbu.
1: Snad se tedy Unii bude dařit, ale pojďme zpátky ještě k filmovým hvězdám, protože o tom červeném koberci přece jenom festival je. František dnes po ránu ve zprávách už mnohokrát zmínil, že do Varů dorazila včera francouzská herečka Juliette Binoche. Tak koho tam ještě čekáte?
3: Je to tak, ta krásná francouzská hvězda je tady mezi námi. Ten příjezd byl veliký, čekalo na ní spousta fanoušků u hotelu Pup, ale také přijela slovenská herečka, politička Magda Vašáriová, která tady bude také mít zařadu setkání s novináři a kterou známe samozřejmě jako herečku, ale také jako velmi prozíravou, chytrou, vzdělanou političku, a které loni vyšla kniha rozhovoru s Petrem Šabatou, Než zmizím. Možná i o tom se tady bude mluvit, ale především si myslím, že tím hlavním tématem tady bude politika. Která je zajímá. A ještě bych si myslím zasloužila zmínku Nastasia Kinsky, vlastně slavná herečka, zářivá hvězda filmu Paris, Texas, kterou jsme tady shodou okolností taky právě viděli v tomhle filmu, v jednom z prvních, kde se objevila, a která samozřejmě už dneska má šediny, ale je to stále velmi šaramantní, elegantní dáma, která se vlastně téměř neprojevovala, nechtěla o sobě dávat příliš znát, protože se vystoupila vlastně včera v rámci té premiéry, o které jsem mluvila, německého snímku Hijama, Kamarád, kde hraje jednu z ženských výrazných rolí, takovou bláznivou Němku, která trpí takovými vidinami, že vlastně se vrátila ta totalita, že je stále sledovaná Stázy a zahráli ji velmi dobře. Takže to je taková tichá hvězda, která evidentně nechce být moc na sebe upozorňovat. Myslím si, že nechtěla krát slávu především hlavním tvůrcům filmu, režisérovi a producentovi a pana Hýmu jako střihači.
0: Tomáš, ještě velmi stručně, na festivalu se tradičně představují i chystané filmy. Slibuje některý z nich opravdu silný divácký zážitek?
4: Slibuje, já zmíním jeden, na který se moc těším. Kameny se valí do Prahy, což je snímek, za kterým stojí režisér Tomáš Hodan, například autor Posledního závodu, nebo filmu Půl čtvrté, nebo filmový dobrodruh Karel Zeman. A ten film bude vyprávět ne o kapele Rolling Stones, ale o tom, jak čtyři nadšení mladíci z Česka zorganizovali koncert, který byl v srpnu roku 1990 na Pražském Strahově. Přišlo tam přes 100 000 diváků a právě o tom, jak se jim to povedlo, by měl být ten film. Měl by přijít do kin, některé prameny uvádějí v roce 2027, právě v srpnu.
1: Tak na ten jsem taky zvědavá. Karlovarský filmový festival je za svou polovinou. Už tam dorazila třeba držitelka Oscara francouzská herečka Juliette Binoche. I to byla informace, která teď zazněla od našich kolegů Jany Podskalské a Tomáše Piláta. Zítra se těšíme na slyšenou.
4: Taky se těšíme.
3: Těšíme se na slyšenou.

0: pianistka Jitka Čechová a Bedřich Smetana, část z 6 charakteristických skladeb.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Letošní diskusní fórum Melting Pot, které je součástí festivalu Colors of Ostrava, nabídne víc než 150 řečníků. Budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě a také o medicíně.
0: Program na 7 scénách nabídne podle pořadatelů každý den přes 40 hodin debat, rozhovorů, workshopů a filmových projekcí. Colors of Ostrava startuje 15. července.

0: Freiburský barokní orchestr a část symfonie číslo 5 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vídeňská Albertina, jedna z nejvyhledávanějších galerií na světě. Pojďte tam teď společně s námi. Albertina totiž letos slaví 250 let své existence. V rámci oslav nabízí jedinečnou výstavu s názvem Sběratelství pro budoucnost. A pochopitelně už ji viděl i náš stálý spolupracovník Martin Krafl. Martine, dobré ráno.
2: Je to tak krásné ráno.
0: Kdy vůbec přesně Albertina vznikla, kdo stál u jejího zrodu?
2: Albertinu založil německý princ a vévoda Albert Kazimír Sasko-Těšínský v roce 1776. Tím úplně prvním nákupem bylo 10 000 grafik benátských výtvarníků, které vybírala Albertova manželka, arcivévodkyně Marie Kristýna Habsbursko-Lotrinská, to byla dcera císařovny Marie Terezie. Zajímavé je, že v minulých stoletích se často hovořilo jen o Albertových zásluhách. Nicméně historické dokumenty dokazují, že se na systematickém budování sbírky podílela právě jeho žena. A to je i jedním z témat výstavy.
1: A když se podíváme do historie galerie, jaké momenty byly pro Albertinu klíčové?
2: Tak jak už jsme si řekli, Naďo, založena byla v roce 1776. K těm dalším milníkům patří rok 1873, kdy se sbírky poprvé otevřely veřejnosti, a to v rámci světové výstavy ve Vídni. Zlomem pak bylo zestátnění Albertiny v roce 1918. No a pak galerii čekaly velké zkoušky, zejména během druhé světové války. Sbírky se musely evakuovat a ukrýt na různých místech v Rakousku. To je ale zachránilo, protože samotná budova byla v květnu 1945 vybombardována. Následovaly tři zásadní rekonstrukce v letech 1952, 1999 a ta poslední v roce 2003. No a právě po ní získala Albertina dnešní podobu s ikonickým křídlem u vchodu, a to od slavného rakouského architekta Hanse Holleina.
0: Jak kurátoři Albertiny jubilejní výstavu pojali?
2: Výstava přibližuje počátky Albertiny a spolu s návštěvníky pátrá po motivech jednotlivých sběratelů, proč díla nakupovali a kteří z nich vlastně dostávali přednost. Součástí expozice je i chronologická osa všech dosavadních výstav. Tak jsem se na ta jména slavných umělců díval a došlo mi, že naprostými favority sbírky jsou německý malíř Albrecht Dürer a rakouský expresionista Egon Schiele. Nicméně výstava nabízí i cenné originály slavných mistrů, třeba od Hieronyma Bosche, Pietra Bruegela staršího, Franciska de Goyi, Rudolfa Alta anebo Petra Paula Rubense.
1: Zní to jako neuvěřitelné bohatství. Martine, máme vůbec představu o tom, jak rozsáhlé jsou depozitáře Albertiny?
2: To číslo je téměř neuvěřitelné, Naďo. Kurátoři měli opravdu z čeho vybírat, protože Albertina má v depozitářích 1 200 000 uměleckých děl. Mimochodem, tím nejčastěji vystavovaným autorem v celé historii galerie byl Pablo Picasso. Jeho díla se objevila v expozicích už 23krát.
0: Povídáme si stále o výstavě 200, která připomíná 250 let právě od Albertiny, od založení. Který konkrétní exponát, Martine, patří k těm nejcennějším?
2: Je to zcela jistě slavný Dürerův akvarel se sedícím zajícem z roku 1502. Kvůli citlivosti na světlo je toto mimořádné dílo vystavováno výjimečně. Naposledy to bylo jenom 7 hodin v roce 2016. A pozor, nyní je veřejnosti prezentován zajíc po 10. a to po celou dobu konání výstavy až do 11. října. No a trochu kýčovitá růžová napodobenina zajíce v obrovské velikosti je na střeše galerie a upozorňuje na 250. výročí.
1: No, tak zase je to trošku vtipné. Kromě historických uměleckých děl zaujala rakouská média i exponát vytvořený pro tuhle výstavu. O co přesně jde?
2: Je to tak, mezinárodně uznávaná italská výtvarnice Rosa Barba vytvořila videosvětelnou instalaci, jejíž základem je filmový pásek. Jsou na něm detailní záběry ze zázemí galerie a z restaurátorských prací na výtvarních dílech. Tento 16mm pásek se při projekci odvíjí jakoby bez začátku a konce. Barba tím propojuje minulost, přítomnost i budoucnost Albertiny. Po skončení výstavy bude dílo zařazeno do její sbírky.
0: Říká náš spolupracovník Martin Krafl. Děkujeme za všechny informace, mějte se hezky.
2: Rádo se stalo. Naslyšenou.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna.

0: část světy pro violu da gamba Marina Maréze. U nás na Vltavě téměř minutu po 8:45.
1: A závěr téhle hodiny bude patřit literatuře. Afroamerický prozaik a esejista James Baldwin u nás není neznámý. Česky vyšlo syrové drama Jiná země nebo jeho sbírka 8 povídek Až jednou potkám svého pána. Teprve nedávno se ale českého překladu dočkalo i jeho nejslavnější dílo, tedy Giovanniho pokoj. A to patří mezi klasická díla gay literatury.
0: Knihu do češtiny přeložil Ladislav Nať, nám ji představí a zhodnotí amerikanistka Hana Ulmanová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Když jsem řekla klasické dílo gay literatury, co jsem měla na mysli?
2: Sám James Baldwin říkal, že ten román není ani tak o homosexualitě, jako o tom, co se stane, když se bojíte toho, že nakonec nemůžete milovat už vůbec nikoho. Takže je to jakási anatomie studu a hanby, zasazená do 50. let 20. století. Čili pojednává o tehdejších konvencích a sexuální identitě, o maskulinitě, bisexualitě a přejaté i přijaté homofobii, včetně sebe nenávisti. Čímž chci asi říci to, že Baldwinův protagonista v sobě objeví tuto menšinovou orientaci a sváří se v ním touha s pocitem viny. A výsledkem je nekonečná frustrace a smutek.
0: Děj románu se odehrává v Paříži. Proč právě tam?
2: Za prvé, protože Baldwin sám v Paříži pobýval. A v 50. letech to bylo město hemžící se imigranty, expatrioty, vznikaly tam nebezpečné známosti. A pro Američany je to už od dob spisovatele Henryho Jamese a jeho prózách o potlačovaných citech město přitažlivé. Je tady za prvé ta stará kultura a za druhé ten současný alternativní životní styl. Náš protagonista a vypravěč v jedné osobě je vysoký blond Američan David, a do Paříže ho zjevně přilákali i tamní gay bary, které v té době byly v Americe velice pečlivě skrývané a ani jich v podstatě moc nebylo. Jako správný nevinný Američan věří v nový začátek, kdy si lze vše zvolit a skoro nic není třeba obětovat a americká identita je pro něj jakási forma obrany. Ale finálně zjistí, že je to ve skutečnosti jenom řada mýtů, která ho má chránit před nesnesitelnou realitou a nepříliš se jí to povede.
1: Tak o Davidovi už něco víme? A kdo je potom ten titulní Giovanni?
2: Je to Ital. A je dobré říci, že Italové a další jihoevropané byli tehdy ve Spojených státech amerických vnímání jako nebílí, jako takové ty temné středomořské typy. Je to chudý barman, žije v malém, zaneřáděném a špinavém pokoji, představuje tu svobodu a lásku. Prožijí spolu intenzivní, leč krátký vztah právě v tom Giovanniho pokoji, ale pak Giovanni přijde o místo, majitel baru, což je další starý gej, ho obviní z krádeže a Giovanni navíc ví, že mu David pořád lže. Jak celý román skončí, to už nevyzradím, jenom opravdu bych ráda zdůraznila, že tady Giovanni představuje vlastně tu temnější rasu a tedy v rámci tehdejších předsudků tu temnější stránku lidské povahy.
0: Jsou pro román důležité i nějaké další postavy?
2: Já si myslím, že je to hlavně ta třetí postava do milostného trojúhelníku, taktéž Američanka Hela, s kterou David udržuje ten konvenční vztah. Hela je ovšem nekonvenční žena, sama cestuje po Španělsku, což tehdy bylo vnímáno jako neženské, a sama se chce rozhodnout, zda si má Davida vzít nebo ne. Přemýšlí o tom, jak je těžké být žena, přemýšlí o genderových rolích, a když Davida přistihne v baru s námořníkem, cítí hanbu, protože to v podstatě tu šila i dřív. Nicméně se rozhodne sama odplout zpátky do Ameriky a jako jediná v tom románu vlastně vyzraje a čeká jí patrně jakási lepší smířlivá budoucnost.
1: Hanko, zkuste už jenom stručně. Giovanniho pokoji, to je kultovní dílo gay literatury z roku 1956. To jste zmínila. Čím je tenhle román významný dnes?
2: Já si myslím, že tady velice dobře je vidět Baldwinovo umělecké mistrovství. Baldwin psal vášnivě, poeticky, zároveň angažovaně, spojoval osobní zpověď a společenskou kritiku. Když román dopsal, americké nakladatelství Knopf navrhlo, ať ho spálí, protože si myslelo, že odcizí černošské čtenáře. V tomto románu není jediná postava černé pleti. Na druhou stranu dnes je to dílo kultovní, jak jste říkala, ve Filadelfii je po něm pojmenováno gay knihkupectví, dětství, čili na něj lze obecně odkazovat. V 70. letech se uvažovalo o filmu s Robertem De Nirem a Marlonem Brando. Bohužel z celého projektu sešlo, mohl být určitě skvělý. A je to v podstatě román, který je kontroverzní i dnes zase v jiných částech světa. V dubnu roku 2025 Giovanniho Pokoj přidal Lukašenkův režim na seznam knih, jejichž distribuce by mohla ohrozit národní zájmy Běloruska. Čili stále zjevně rezonuje jeho poselství.
0: Dodává amerikanistka Hana Ulmanová, hodnotila Giovanniho Pokoj Jamese Baldwina. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Vy taky, nashledanou.

0: Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg, Maggie Gyllenhaalová a teď nově taky Nastasia Kinská nebo Juliette Binoche. Karlovarský filmový festival letos láká opravdu velké hollywoodské hvězdy.
1: Právě za nimi do lazeňského města vyrazili taky lovci autogramů, kteří neváhají čekat hodiny.
0: Čekají proto, aby získali podpis anebo společnou fotku s celebritami.
2: I'm waiting for Dustin Hoffman.
3: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
2: I really like his movies.
4: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
3: Stefan je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
4: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále. Taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští. Obecně mám raději menší festivaly.
3: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
5: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
3: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Můžu se podívat na ty autogramy, určitě, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
6: Jirka Schläger.
3: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
6: Obecně no, sbírám.
3: Tatiana Pouhofová.
6: Aňa Geislerová.
3: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
6: Po večírku jsem ji chytnul.
3: Po večírku?
6: Po večírku.
3: Takže lovíte ráno i v noci?
6: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 5:30 zase stávám, takže...
3: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
6: Moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
3: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
6: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
3: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
6: No, ty deníky ty skladu jako v šuplíku, koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
3: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
6: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
3: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na švýcarského řeliska zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky s vrtulníkem, ale oživit se horolezce nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Transfuzní stanice během letních prázdnin pravidelně řeší nedostatek dárců krve. Situaci navíc komplikují pravidla pro dárce vracející se ze zahraničí. Kvůli riziku některých infekčních onemocnění, například západonilské horečky, musí po návratu s darováním počkat. Odklad se podle navštívené země pohybuje od jednoho měsíce do půl roku. Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura. V Lázních Bělohrad začala výstava věnovaná spisovateli Karlu Václavu Raisovi. Nejvýznamnější bělohradský rodák a autor děl jako Zapadlí vlastenci nebo Pantáta Bezoušek zemřel přesně před 100 lety. V objektu zrekonstruované sýpky budou k vidění texty, ilustrace a různé další artefakty, včetně modelu Raisova rodného domu. Výstava potrvá až do konce října. A ještě počasí, bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, čeká nás další teplý den, František už to teď říkal ve zprávách a opravdu léto má takovou zvláštní schopnost probouzet v nás chuť vydávat se na cesty. A nejde jenom o kilometry, které ujdeme nebo ujedeme, ale o příběhy, které na cestě objevíme. Stačí se jít z hlavní silnice, zahnout do lesa anebo se zastavit u takového starého tábořiště. A najednou krajina začíná vyprávět. Právě takové výpravy nás čekají v následujících hodinách. Vydáme se po stopách skautů do Plzeňského kraje, na místa, kde se po generace učilo přátelství, odvaha a odpovědnost. A připomeneme si příběh skautského hnutí. Míříme ke Kosímu potoku. Některá místa nejsou jenom cílem výletu. Jsou to připomínky hodnot, které stojí za to znovu je objevovat. Budeme moc rádi, když u toho budete s námi. Za okamžik jsou tu Výlety s Vltavou.
2: Společnost nám dělá taky dobrá muzika. Nikolaj Andrej Čiremský Korzakov, Filippo Graňány nebo Leoš Janáček a taky švédská zpěvačka Karen Lundin. Dobrý poslech a hezké dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: litt bus.
1: Švédská zpěvačka Karen Lundin na vlnách Vltavy 6 minut po 9 dopoledne.
2: A ze Švédska zpátky k nám do České republiky, jestli nás tento týden posloucháte vždycky krátce po 9 hodině. Možná, že tušíte, že naše výlety s Vltavou představují oblíbená skautská tábořiště v Plzeňském kraji.
1: Autory pořadu Tamaru Salcmanovou a Miroslava Buriánka okouzlila romantika jednotlivých lokalit i nejrůznější vlastivědné zajímavosti.
2: S Tamarou a Miroslavem jsme v minulých dnech listovali historii skautingu, pobyli jsme taky ve skautské klubovně, setkali jsme se dokonce i se současnými skauty. Co nás čeká dnes?
1: Naše kroky povedou na další oblíbené místo skautů i trampů, na Kosý potok.
3: Výlety s Vltavou.

0: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větru v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Tradiční začátek, klubovna skautského oddílu Hiawatha v Plzni a Renča Kopalová.
2: Kolik máte dětí?
3: Teď máme kolem 60 členů. Máme většinu máme dětí, to znamená do 18 let, ale pak je tam značná část, já nevím, třeba čtvrtina. Teď nemám ty čísla před sebou z poslední registrace.
2: Jo.
3: Tak je vlastně těch roverů a děvčata se nejsou roverky, ale říká se jim rangers. Ta starší část, to je asi tak čtvrtina oddílu.
2: Tábor děláte jeden ročně?
3: Tábor děláme jeden ročně. Děláme 14-denní tábor, vždycky prvních 14 dní v červenci. A táboříme na Úterském potoce, nedaleko Bezdružic, u Žižkova mlýna. Děláme to tak, že v červnu si jedeme posekat tábořiště. Sekáme kosami, děti uklízejí trávu, hrabou a tak dále, každý se na tom podílí. A potom začátkem července celý oddíl přijede na prázdnou posekanou louku a za jeden den musí stát tábor, takže stavíme stany, podsadové, kamna, kuchyni, latríny, odpadovou jámu, což je taky důležité. Tak a večer se prostě každý musí vyspat ve svém stanu. Druhý den už vlastně tábor funguje. Ještě se dodělávají nějaké drobnosti. Jedeme v sobotu a od neděle už máme tábor funkční. No my jsme původně byli na jiném tábořišti, ale protože jsme se tam nelíbili myslivcům, tak jsme
0: lovčí.
3: Byli přestěhováni. Ale tady už jsme hodně dlouho.

0: Nevydáme se ke Kosímu potoku, ale do lokality vzdálené od něj asi 20 kilometrů, do přírodního parku Hadovka.
1: Každý kraj v Čechách má svůj pohádkový vrch, svého strážce dávných příběhů. Pro krajinu kolem Bezdružic a Konstantinových lázní je tímto strážcem táhlá stolová hora, korunovaná zříceninou hradu Švamberk, Krasíkov.
0: Vrch s kaplí a torzem hradu z věží, na které je teď vybudována vyhlídka, vévodí celému území na západ od Plzně.
2: Přírodní park Hadovka se rozkládá podél hluboko zaříznutého, převážně zalesněného údolí potoka Hadovky a jeho největšího přítoku Podhajského potoka. To je všechno krajina, kam kautíci vyjížděli, kde tábořili. Vahy vrchu Krasíkova, na kterými teď budeme stoupat, jsou porostlé s vzácnými rostenkami, jako je vstavač bledý, orlíček plan, prstnatec májový, vstavač kukačka, to je taková česká orchidej, pětiprstka, žežulník je tu, lilie zlatohlavá, dobromysl obecný, prosenka jarní. A ze zvířátek je tu mlok skvrnitý, toho já už jsem neviděla leta, nebo pták pěnice vlašská a nebo čáp černý. A my vyrazíme vzhůru, kde je zřícenina hradu Krasíkov, jinak zvaného také Švamberk.
3: Hrad 13. století a, jak si řekla, sídlo rodu Švamberků. A jsme v blízkosti Konstantinových lázní, to je asi 2,5 kilometru. Zaparkovali jsme tady a budeme stoupat směrem k hradu.
2: A kde už je jenom kaple svaté Máří Magdalény a zbytky středověkého hradu. Vzhůru! Dějiny Švamberků jsou velmi barvité. Ke Švamberku se vztahuje mnoho pověstí a ty si o jedné věděl.
3: Ano, ano. Pověst o stromu křivdy. Na nádvoří toho hradu dlouhá léta rostl strom, jehož větve rostly k zemi. V dobách, kdy okolí ohrožovali loupežníci, byl na hradě obviněn z vraždy kupce nevinný mladík. I přes chybějící důkazy byl mladík odsouzen k trestu smrti. Mladík cestou k popravišti zarazil hůl, svou hůl, o ní se opíral do země a vykřikl, ať v případě křivdy vzroste z hole strom. A opravdu, ještě než mladíkova krev zaschla, z hole vyrostl strom, a který dlouhý roky stál na nádvoří hradu, protože se nenašel nikdo, kdo by na něj stáhnul ruku. Báli se.
2: A já se vrátím ke kapli, protože to je dominantní stavba, která tady zbyla. Kaple svaté Máří Magdalény, ve které byly uloženy rakve z pozůstatky Švamberků. Ti pozůstalí neměli klid ani po své smrti, protože v roce 1785 byla švamberská hrobka vykradena čelivským farářem Bémem a jeho pomocníky. Ty zemřelé oloupili nejen o cennosti osobní, ale i o cínové a měděné rakve, ve kterých byli neboštíci uloženi. No, ale to nebylo všechno. Potom teda bylo takové období, dá se říct, určitého rozkvětu. Stalo se z té kaple takové známé poutní místo. Byly vždy červencové poutě ke svaté Máří Magdaléně. Poslední poutě se konaly ještě po odsunu německého obyvatelstva v 50. letech 20. století. V prosinci roku 1960 vniklo do kaple 6 mladíků z Prahy, kteří byli ubytovaní v Konstantinových lázních a zcela zdemolovali zařízení kaple. Ta škoda byla odhadnuta na 160 tisíc korun. Zájem vandalů o hrobku Švamberků kulminoval potom v letech 1963 až 1964, kdy těla posledních Švamberků byla vytažena z rakví, zohavena a roztahána po hrobce a jejím okolím. Poslední tělesné zbytky členů slavného českého rodu byly nakonec zahrabány u zdi čelivského hřbitova. Ale demolice kaple tím neskončila. Následně byl zničen i oltář a ostatní zařízení. Se do prostoru kaple zřítil kazetový strop. Kolem roku 1987 se propadla i převážná část krovu. No a stal se zázrak a v letech 1989 až 1992 získal objekt novou střechu a tím vlastně byl zachráněn.
3: To má happy end. přesuneme se na vyhlídku, rozhledneme se do krajiny. Jsme na vyhlídce, popíšeš tam do krajinu, já se kochám.
2: Krajina zvlněná, lesíky prostřídané lukami, pastvinami, poli se zrajícím obilím, stáda dobytka, zbalené seno v balících na lukách. Je vidět přimda.
3: Tamhle vzadu.
2: To je přimda, podle tvaru.
3: Oparu.
2: Český les.
3: Já se kochám pořád, nemůžu otrhnout zrak. Od té krajiny je to prostor, který je harmonický.
2: Přívětivá, vlídná krajina.
3: Ano, to jsi vyjádřila naprosto přesně. Přívětivá, vlídná krajina v těžké době.
2: Ano.
3: A to nás směřuje.
2: I s tou těžkou dobou.
1: Sestup z Krasíkova a kolem statku pod ním se ubíráme polní cestou k protilehlému ovčímu vrchu.
3: Tak jsme se dodrápali na ovčí vrch. Jsem mírně zadýchán. Jestli v lepší kondici, udělej informaci o ovčím vrchu.
2: Tak podstatné je, proč se jmenuje ovčí vrch. Protože na jeho úpatí stával panský ovčinec. Proto ovčí vrch. Ovčí vrch byl dějištěm bitvy, místem střetu vzbouřených sedláků. Historici se domnívají, že sem sedláci na toto neopevněné, byť vysoko položené místo byly dohnáni panskými vojsky a zde bylo povstání potlačeno. To povstání přineslo hodně obětí ze strany sedláků. Povstalci byli pohřbeni na hřbitovech v Čelivi a v Krsech. Ze strany panské nebyla jediná ztráta. Majitelka panství, Marie Františka z Heisensteinu, nechala tady na tom bojišti v letech 1680 až 81 vystavět kapli smrtelných úzkostí Kristových. A ke kapli teď jdeme.
3: Jednotky, co potlačili povstání, ty císařští krysníci, byli vedeni majitelem panství, hrabětem Krištofem z Heisensteinu.
2: Ano, a dokonce byli vybaveni děly. I když se píše, že sedláci snad měli taková provizorní děla, která si vytvořili z dřeva, ale samozřejmě na ta panská děla nestačili.
3: Tak zahynuli. Jako připomínka bitvy byl za první republiky roku 1936 styčen památník selského povstání v podobě obelisku, koukáme na něj, sestavený z kamenů.
2: Autora neznáme.
3: Ne, autora neznáme.
2: Není to ani žádná pamětní deska.
3: Ne.
2: Obejdeme ho ještě z druhé strany.
3: Ještě se podíváme bedlivěji, možná
2: něco najdeme.
3: Je to masív.
2: Žulový.
3: Obcházíme žulový masív. Je tady.
2: Ano. Na paměť selského povstání roku 1680.
0: Citace z Cancáku Kateřiny Štouc-Modré z počátku 90. let.
1: Byli jsme v malém počtu, 6. Vlakem jsme dojeli do Konstantinek a šli klasickou cestou, jako šli před rokem. V Konstantinkách jsme se s odporem napojili z tamních pramenů a šli stezkou Indiana Jonese do Kokašic a odtamtud směr Krasíkov. Na Krasíkově jsme přišli značně nevhod, neboť jsme vyrušili spící dvojici. Proto jsme raději zalezli dovnitř. Nakonec jsme se rozdělili, já, Hombré a Pindia jsme prolézali věž, včetně schnilých trámů. A já v sukni. Zbytek se slunil.

0: Putujeme po skautských tábořištích v Plzeňském kraji celý týden po deváté. Zítra bude naším cílem lesní rybník Drahota u Nových Mitrovic, kam se každoročně sjíždějí vodní skauti z celé republiky.
1: A my s výlety zdaleka nekončíme. Za okamžik vás vezmeme do středověké Paříže. Ale nemusíme ani tak daleko. Největší stálá dekorace barandovských filmových ateliérů totiž představuje právě ulice Staré Paříže. Vznikla už roku 2016. Tehdy to bylo pro americký seriál Nightfall a stále se tam natáčí. Barandov, to bude náš cíl.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bjørn Svensson Trio. Nahrávka z roku 2000, kterou jsme na Vltavě nabídli minutu po půl desáté. Máme čtvrtek, je 9. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Je to věrná kopie středověké Paříže. Vznikla pro americký seriál Nightfall a těsně před natáčením vyhořela a potom se nakonec musela postavit znovu. Obrovská dekorace středověkého města stojí na pozemku Barandovských filmových ateliérů.
0: Barandov Studio je tenkrát od americké produkce odkoupilo a tak tato dekorace ožívá díky dalším projektům i dál.
2: A naše reportérka Zuzana Filipková právě na Barandově natáčela společně se šéfem odboru dekorací Andrejem Mědobou.
3: To je asi největší, že jo? Jako, co se týče rozlohy. A kolik to má čtverečních metrů?
4: Je to zhruba rozlohou 100 metrů na 150, tak nějak, takže 1500 metrů.
3: Ta dekorace vznikla pro Nightfall.
4: Ano, v roce 2016 a 17, protože byla druhá řada potom ještě. Takže tahle část, kde stojíme právě pro tu první řadu, pak se dostavoval ještě kus jako hradu tvrze, který uvidíte taky za chvilku. V tom roce 2016, vlastně těsně před natáčením, tahle dekorace zhořela, celá skoro. Takže my jsme to museli vlastně do 2 měsíců postavit znova. Samozřejmě harmonogramy se museli přepracovávat, že herci už byli nasmluvnění, takže nebylo to snadný, ale povedlo se.
3: Jak se to stalo, ten požár?
4: Nedopalek cigarety, prej teda. Bylo hrozný sucho, to bylo léto strašný a fakt jako v tom srpnu, tuším, to bylo celý to, až na jednu budovu, kterou taky uvidíte, to zavřelo. No.
3: A mohl byste možná vysvětlit, jakým způsobem jste vlastně postupovali v tom jakoby tváření té samotné dekorace?
4: Vlastně na každém filmovém projektu nebo televizním je filmový architekt a ten dává dohromady podklady, vlastně celou vizi, jak by to mělo vypadat podle scénáře. Autorem tohohle díla je Ondřej Nekvasil, slavný architekt, scénarista. Od něj jsme čerpali vlastně a měli jsme veškerou výkresovou dokumentaci. Samozřejmě mají nějaké reference, taky kameny třeba, že by chtěli použít ala typ Karlův most. My máme buď to odlitky a to, co nemáme, tak si sejmeme a vyrábíme. Takže jsme připraveni. Tady vidíte i hrázděné zdivo. Občas ten starý materiál odkupujeme, třeba když se likvidují staré stodoly. Takže hrázděné omítky, jsou tady odlitky sádrové na stěnách. Používáme běžný stavební materiál.
3: Takže to je asi podobné jako v té Paříži předchozí, že na něco, když jsme ťukli, tady to třeba taky
4: je. Jo, je to tak, no.
3: Takže něco jsou opravdu kameny.
4: Tohle jsou vyloženě všechno odlitky ze sádry. Ano. Já vám potom ukážu. Uvidíme třeba bok stěny nějaký, tak uvidíte tu skladbu i tu konstrukci, jak to vypadá. Samozřejmě nosnou část tvoří nějaké dřevěné trámy a latě a na to se vlastně nastavují tyhle ty domy. No. Má to některé patra pochozí, je tady zhruba 18 interiérů, ale jak to bylo i v Paříži, tak vlastně ty hezké komnaty a vlastně prostory byly v ateliérech.
3: Takže se pak můžeme podívat i do nějakého interiéru.
4: Určitě, projdeme si to všechno. Dostaneme se i na hradbu, ta je pochozí, je tam hezký výhled na celý barandovský pozemek, takže uvidíte krásný horizont, kde nejsou žádné budovy.
2: Se šéfem odboru dekorací Barandov studia Andřejem Mědobou se pomalu dostáváme do centra středověkého města, na takzvané tržiště.
4: Tady byla zakázaná vodováha, protože nikdy to ve středověku nebylo samozřejmě, takže vidíte i ty střechy, no, jako všechno křiví, ty baráky jsou nakloněné tady k nám směrem.
3: Takže zadání bylo, že nic nesmí stát rovně.
4: Asi tak, jo.
3: Tady můžeme nahoru, jo?
4: Ano, tady byla brána do města, tržiště, tou ulici, to byla hlavní ulice a tam jsme mohli vidět, tam jsme bohužel nevkročili, tam se vrátíme zpátky, bylo Královské nádvoří.
3: Jak často se tady točí a co se tady točilo?
4: Jak často? Těžko říct, protože ono byla doba, když celý rok tady nikdo nebyl a pak přišly projekty, hlavně ty fantazy, středověk, pohádky, tak tady vlastně se to prakticky nezastavilo. My jsme tady stavili jak tenhle Nightfall a potom si to pronajala produkce na Carnival Row, což bylo s Orlandem Bloomem. Pak to bylo i na Kola času, právě které taky měl na starosti Ondřej Nekvasil. Byl tady projekt Stockholm Bloodbath, který vlastně vyprávěl o nějakých vraždách ve Stockholmu. A tady bylo popraviště, celé to bylo od krve, vlastně to náměstí a normálně se šibenice stavěly a tak. Takže dokonce tady i pro projekt Hagen, což byli Němci, se postavilo plato, které potom hořelo.
2: Natáčela se tu také například dobrodružná pohádka Princezna stokrát jinak. A my pokračujeme dále k krajské zahradě, kde je uprostřed kašna a po krajích krásná podloubí.
4: No takže tady měli templáři hlavní sídlo, to je ta budova, která přežila požár. Tady je taková rajská zahrada. Hezká.
3: No, to je pěkná.
4: Kdysi
3: a tam
4: tady
3: jsou
4: byly
3: opravdu stromy.
4: Jo.
3: Nebo keře,
4: ano,
3: řekněme.
4: Ono tady kytky byly, velký olivovník, pak se přesunul tam do kaple.
3: Tady se tak jako porozjímat.
4: Ano. Před stál velký olivovník, oni sem chodili a pak se to předělalo na tu kapli, že to bylo. Ale bohužel, když tady nejsou ty rekvizity, tak člověk jako prázdný prostor. No.
3: To musí být úžasný, když se ty prostory zabydlej právě těma rekvizitama. Tak
4: jako chytne úplně jiný
3: dech. No jasně, ono i takhle tu atmosféru má, ale jako dokážu si představit, že daleko silnější ještě.
4: No, jo, když vidíte ten Řečan, potom na kovárně vidíte přímo tu kovadlinu, všechno, koně tady jsou.
3: No,
4: a v těch interiérech ty královské komnaty, jak to zařízení, tak to je super, no.
0: V kulisách středověké Paříže natáčela reportérka Zuzana Filipková a to se šéfem dekorací Berandov studia Andřejem Nedobou.
2: Nás za chvilku čeká dnešní úvaha. Tentokrát ji pro nás napsala Alena Šajnostová a bude o rodičovství, třeba o rodičovské lásce, která se projevuje v takových drobných, nenápadných službách. Řekneme jakých?

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Nous on connaît la musique. Au fond, à quoi que ça sert de discuter? Comme l'a dit l'autre, à chacun son métier. Tirer sur le pianiste, c'est pas notre boulot. Nous on tire sur le piano. Nous on tire sur le piano.
1: Serge Gainsbourg v nahrávce z konce 50. let v Ranní mozaice na Vltavě ve 9:45. Přejeme hezké dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Jsou tu sice prázdniny, ale pojďme se přece jenom na chvilku vrátit do časů školních a školkových besídek. Společně s publicistkou Alenou Šajnostovou.
4: Nevím, čím se v posledních červnových dnech bavíte vy, ale já šiju kovbojské kalhoty. Hnědé, jakoby z kůže, na bocích s třásněmi a samozřejmě s opaskem, za který jdou kolty zavěsit proklatě nízko. Jsem asi blázen. Nebo prostě matka. Vybavuju si pasáž z kultovní Lásky nebeské, kde Emma Thompson zlehka srovnává, co dnes udělal můj bratr, bil se za svou zemi. Co jsem dnes udělala já? Papírovou masku humra. Nedejte se mýlit, ten humr je důležitější. Přinejmenším v daný moment a pro dané dítě. Jen se těch dětí zkuste zeptat. Maska humra na besídku, kovbojské kalhoty na tábor, žížala na pokusy nebo tři kaštany a kousek vaty jsou pro ně grálem, kolem kterého se pro tu chvíli točí celý jejich svět. Jestli je chcete učinit hluboce nešťastnými, odbuďte je. Pokud vám ale záleží na tom, aby si udrželi víru ve vás, humry, svět, zaskřípete zuby, odpustíte si zmínku, že je 10 večer a vytáhnete z kapsy žížalu z druhé tři kaštany a ze šuplíku kus koženky a nůžky. A jdete na to. Takže už jsme tu během let měli třeba čepičky pro křemílka a vochomůrku. Šila jsem je ze starého prostěradla a trochu u toho zuřila, protože jsem místo toho měla dopisovat disertaci. Do rána jsem to stihla a besídka ve školce by byla bývala zachráněna, kdyby byl náš křemílek během dne nelehl s angínou. Vochomůrka musel sehrát dvojroli, ale v čepičce. Potom tu byl i rytíř. Přilbici z alobalu měl tak pěknou, že by po ní dnes s chutí sáhl kdekterý bojovník proti 5G sítím. A nebo samuraj v kimonu, které dřív bývalo záclonou u tety na chatě a mělo takový skoro japonský vzor. V několikáté verzi už mám za sebou taky praoděv. Pro školáka, gymnazistu a teď už i pro dospělce. Střih je pořád stejný a za ty roky ho mám v ruce. Mění se jenom velikost a taky materiál. Vždyť ani v době bronzové nerostl len, vždy stejně pevný, o kožešinách z lišky ani nemluvě. Tak co teprve dneska v prodejně s metráží? Přirozeně jsem se na to všechno mohla nejpozději s gymnaziální verzí praoděvu svrchu vykašlat. Ať si to šijí sami, jsem zaměstnaná žena a nemáme už dobu bronzovou. Ale nedá mi to. Ono je totiž přece jenom zábavnější sem tam si zavyšívat krzno, než smolit analýzu o tom, kolikátá verze mírového plánu pro Írán je zrovna na stole. Pak je tu to s tou důvěrou. Ta je o to cenější, čím jsou potomkové starší. Dětská důvěra od těch po dvacítce zavazuje snad ještě víc než ta předškolní. Pořád vám věří, že to zvládnete, že ještě nepatříte do starého železa. A nakonec je to otázka solidarity. Kolik z vás, milé sestry, právě došívá kovbojské kalhoty, která jste právě odstřihla nit za posledním stehem na čepičce křemílka a vochomůrky? Pár tisíc, ne-li víc, nás pravděpodobně bude a přece vás v tom nenechám. Tu masku humra, tu taky jednou každá zvládneme.
3: Vůbec nikdy nezapomenu na to, jak jsem svým dětem na školkový karneval dělala masky hříbka a mochomůrky. Tak i taková byla dnešní úvaha s názvem Humr z papírmaše od publicistky Aleny Šajnostové. Trošku jsme se vrátili do dětství.
1: Před námi pianista, nahrávka pianisty Martina Kasíka, část klavírního cyklu V mlhách Leoše Janáčka.

0: To byl pianista Martin Kasík v 9 hodin a 53 minut.
1: A byla to jedna skladba ze série cyklu s názvem V mlhách, ale já vidím naprosto jasně, že s námi ve studiu už je moderátorka dnešní vizitky Karolína Koubová. Vítej u nás, koho jsi pozvala?
2: Dobré dopoledne, tak my z mlh se pokusíme vytáhnout další filmovou profesi, která je sice známá, ale možná zase ne tolik, nebo není tolik vidět, a to je scénárista. Naše pozvání přijal dnes Štěpán Hulík, který má na svém kontě Českého lva za scénář k filmu Hořící keř a také ceny filmové kritiky. Budeme právě mluvit o téhle profesi v souvislosti s filmovým létem na Vltavě.
1: Za okamžik tedy Štěpán Hulík, hostem Karolíny Koubové. Ať se to vydaří.
2: Děkuju.
0: Chystáme taky čerbu na pokračování. Co se stane, když většina lidí přijde o zrak? Konec civilizace.
1: Přesně o tom je i slavné postapokalyptické sci-fi britského spisovatele Johna Windhama Den Trifidů. Poslouchejte čerbu na pokračování v 18 hodin a 30 minut ve vynikajícím podání Norberta Lichého.
0: Krásný čtvrtek vám 9. července přejí ze studia Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Požár dnes ráno zasáhl jednu z výškových budov v průmyslovém baťovském areálu ve Zlíně nedaleko centra. Na místě je podle databáze zásahu hasičského záchranného sboru 7 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Kouř je cítit i v samotném centru města. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu a spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolína, potom se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Cars of Ostrava. Kvůli tropické bouři Majsak na jihu Číny zemřelo téměř 40 lidí. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nanjing, kde úřady hlásí nejméně 26 obětí. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili chovnou hadí farmu v Hengchou, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je tak i žena, která zemřela kvůli hadímu uškrtnutí. Přívalové deště v oblasti poškodily téměř 13 000 hektarů zemědělské půdy. V Boskovicích začíná 34. ročník festivalu Na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty. Festival v Boskovicích potrvá do neděle a návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy. A čekejte jasno až polojasno, zejména na severovýchodě, místy přechodně až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27, v 1000 metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Všichni jsme lidi a i ve filmech nás zajímají jiné lidské bytosti, které chceme sledovat, říká scénarista a filmový historik Štěpán Hulík, který přijal pozvání do další filmové vizitky. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Vedle scénaristiky na FAMU vystudoval také filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z diplomové práce o normalizaci na Barrandově napsal knihu Kinematografie zapomnění, která získala cenu Magnesia Litera, Magnesia Litera jako objev roku. Pro Českou televizi napsal minisérii Podezření, pro HBO seriál Pustina a jeho jméno vešlo ve známost skriptem k minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kterou režírovala Agnieszka Holland. Právě za Hořící keř získal Štěpán Hulík Českého lva za nejlepší scénář, také cenu filmové kritiky. Ty má ovšem celkem tři, ještě za Pustinu, také za Podezření. Štěpán Hulík jako scénárista klade důraz na pečlivou přípravu a rešerše před samotným psaním. Působí také jako pedagog na brněnské JAMU, je odborným asistentem v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky. Tolik tedy na úvod ke Štěpánovi. Jenom se musím v souvislosti s filmovou vizitkou a vůbec filmovým létem na Vltavě zeptat, jaké je vaše filmové léto, je sezóna festivalu, ale my jsme si řekli, že nějak to moc nestíháte.
2: Já,
1: ani Vary, ani Hradiště vaše.
2: Ne, že bych nestíhal, ale no, práce je hodně, to je pravda. A druhak mě dává smysl na ten festival jet, když tam mám nějakou agendu, když tam třeba uvádíme film, nebo se tam potřebuji s někým potkat, což letos nenastalo a ještě určitě asi ani příští rok to nebude. A tak z toho důvodu jsem do Varů nemířil. A Uherské Hradiště, to je moje rodné město. A na Filmoce jsem strávil krásné roky od svých 15 asi do třeba 21. Ale teďko je to od nás 350 kilometrů daleko, protože bydlíme až za Plzní v krásném městečku Plasy, takže do Hradiště nepojedu na filmovku taky.
1: No dobře, když říkáte, že vám dává smysl tam vyjet, když něco máte, nedává vám tam smysl se tam prostě jet na něco podívat?
2: No, na filmy se samozřejmě dívám moc rád a úplně nejlepší je vidět je na plátně a v kině. Akorát my máme malé děti, jsme za to moc rádi a akorát, když máte malé děti, tak do toho kina se úplně nedostáváte. Nebo takhle, když máte třeba hlídání.
1: A ještě na festivalové filmy, že byste jako nadšenec na nějaký artový filmík vzal. No,
2: my bohužel to takhle nemáme, takže to kino je pro nás taková rarita. A když se jednou za čas podaří, teď třeba už jsme asi rok nebyli s manželkou v kině, takže je to jenom občas.
1: A nechybí vám kino?
2: To víte, že chybí. To víte, že bychom chodili častěji, radši bychom mnohem častěji chodili do kina. Teďko to takhle je. Určitě zase přijde čas, kdy budem chodit častěji.
1: Tak když představujeme ve filmové vizitce různé filmové profese, tak teď došlo tedy na scénáristu. Můžete mi říct, jak přesně tedy vzniká scénář filmu, jak to vůbec jako se iniciuje? Zavolá vám režisér nebo producent, nebo vy naopak něco máte a jdete za nějakým režisérem nebo producentem? Jak to probíhá?
2: V mém případě je to asi trošičku jinak, než jak je obvyklý standard, protože já jsem součást produkční firmy a s kolegy a máme firmu Nadprodukce. Že takový hezký název.
1: Ne, že je to nad jako ořech, ne jako nadprodukce.
2: Nad a zároveň bláznivě, tak ona je to taková slovní hříčka. Že jo? Ne, že bychom to produkovali nad rozměrné množství. Takže to probíhá tak, že máme nějaký nápad, ať už je to někdo z kolegů, kolega producent Tomáš Hrubý, anebo já. Nějak si ho přehazujeme, bavíme se o něm a pokud se nám zdá, že je to dostatečně životné, tak potom do toho zkusíme rýpnout trochu víc a já se pak třeba pokusím napsat scénář podle toho. A jinak, pokud nejste součást produkční firmy, jako to má asi většina kolegů, tak zkrátka máte nápad, zkusíte ho napsat, někomu to nabídnete, anebo naopak může přijít zakázka, že osloví vás režisér, producent, někdo, kdo ten nápad má třeba peníze na ten nápad a vy to potom můžete zkusit napsat.
1: No a co si teď přehazujete v nadprodukci za nápady?
2: Úplně máme těch projektů několik, protože ona je to taky poznaná nutnost. Vy těch míčků musíte neustále držet ve vzduchu víc, protože něco se podaří, něco ne. A nechcete se dostat do situace, kdy se nepodařilo nic a vy sedíte v koutě a vlastně nevíte, do čeho dalšího byste se pustila. Takže máme, jeden z projektů je nádherná látka, kterou zkouším napsat podle knížky Vladimíra Dzura Vyšetřovatel.
1: Vladimír Dzuro, kriminalista, někdejší vyšetřovatel zločinů v bývalé Jugoslávii u soudu v Hágu.
2: Přesně tak, vyšetřovatel toho Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jak se to přesně jmenovalo, ta instituce. A právě podle jeho knížky Vyšetřovatel zkouším napsat scénář pro takovou, řekněme, 4-5 dílnou minisérii. Teď právě dokončuju konečně pilotní díl. Ale to je právě otázka, jestli se nám podaří něco s tím udělat, protože látka je to krásná, ten příběh je skvělý, Vladimír je super, super zajímavý člověk, ale bude to stát strašně moc peněz. A najít někoho, kdo bude ochotný investovat do takové látky takovou spoustu peněz, to bude hodně velký oříšek, který už teď zkoušíme rozlousknout a zatím nemáme dostatečně výkonné louskátko, to vypadá. Louskáček.
1: Držíme palce, aby se ten výkonný louskáček našel. Každopádně právě ty peníze. Jak limitující jsou, nebo víme, že v podstatě v české produkci se jako nějaký celovečerní film vždycky už se schyluje téměř k nějaké koprodukci, třeba je 5 subjektů. Tak vy, když máte tu zkušenost právě z nadprodukce, z té druhé strany, nejen z toho, že něco napíšete, ale že je třeba taky na to sehnat peníze. Jak složité to je?
2: Víte co, někdy je to složité hodně a někdy je to složité míň. A záleží samozřejmě na povaze té látky. Mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. Když máte látku, jako je Vyšetřovatel, což je složitá věc, která se odehrává v 90. letech ve válce postiženém kraji, potřebujete rekonstruovat nějaké historické souvislosti, být historicky přesní, tak to je velmi složité, drahé. Na druhé straně máme další látku, která snad je taky kousek, nebo taky, snad je kousek od realizace.
1: A to je?
2: Ta se jmenuje Čarodějnice a to je taková malá věc ze současnosti, takový trošku horor. Horor za bílého dne, tomu říkáme. A to naopak jako nebude stát moc peněz, pokud...
1: Horor ze současnosti se financuje líp než...
2: Já nevím, jestli vždycky, ale zrovna u tohohle příběhu si myslím, nebo myslíme s kolegy, že by to docela jednoduché být mohlo, protože je to opravdu látka s pár postavama, pár prostředí, jak jsem říkal, současnost a zároveň je to snad jako žánrová věc, takže se ukazuje, že zřejmě i nějaký soukromý vysílatel do toho bude ochotný vstoupit. Nechci být ještě úplně konkrétní, abych to nezakřikl, ale takováhle věc by neměla být tak strašně složitá.
1: Mě právě fascinuje, jak jste mluvil o tom, že musíte žonglovat z několika míčky, to znamená, že nějaký scénář máte rozepsaný, nějaký máte teprve vizi, nějaký už je dokončený, nabídnutý a snad tedy klapne. Jak ty míčky udržujete ve vzduchu, aby vám nepopadaly?
2: No, ono to neděláte úplně současně, že jo? Nepíšete od 8 do 10 jeden scénář, od 10 do 12 potom druhý. Věnujete maximum svojí energie v určitém čase jedné látce, napíšete třeba nějakou fázi té literární přípravy, třeba napíšete takzvaný treatment, to je prvních 10 stránek, nebo ne prvních, to je 10 stránek takového základního shrnutí děje, příběhu a to dáte potom na chvíli na stranu, protože ono je dobré, aby si to trošku odpočinulo, abyste se vy k tomu mohla vrátit s čerstvýma očima a s čerstvým pohledem, protože pak líp uvidíte chyby a v tom mezičase, kdy ta látka takhle jako vlastně zraje sama, jako zraje sýr někde, tak vy můžete zase chvilku pracovat na něčem jiném.
1: Tak my jsme uzráli teďka ve vizitce do momentu, kdy si pustíme první skladbu nebo první píseň, kterou jste pro nás vybral a já si teď musím podívat, cože to je. Je to Holub a Frič, tak jestli nám ji prosím můžete uvést, proč jste vybral tuhle píseň.
2: To uvedu moc rád, to je písnička od Petra Linharta a Petr Linhart je pro mě takový objev, znám ho vlastně jako autora a nějaké 3 roky a taky to trošku souvisí, nebo vlastně víc, se scénáristikou, protože, jak jste na začátku říkala, že učím tu scénáristiku v Brně na JAMU, tak jedno ze cvičení, které studentům zadávám pravidelně, je to, že jim zadám nějaký příběh, který se reálně stal a oni mají zkusit ho nějak dramaticky uchopit, odvyprávět ho jako dobrý příběh pro film. A já jsem jim takhle před 3 rokama zadal příběh o Kristýně Ringlové, což byla dívka 14-letá, které se někdy na konci 19. století na Broumovsku ve východních Čechách měla údajně zjevovat Panna Marie v lese. A je to takový jako zašmodrchaný příběh. A když jsem si k němu sám hledal informace, tak jsem narazil na internetu na písničku, kterou složil Petr Linhart právě o téhle Kristýně Ringlové. A já jsem jméno Petra Linharta neznal a říkal jsem si, aha, to bude nějaký amatérský zpěvák. A udělal o tom písničku, tak si ji pustím. A pustil jsem si ji ve vlaku, když jsem měl na hodinu za studentama. A pustil jsem si ji poprvé, hned jak skončila, tak jsem ji pustil podruhé a potom ještě asi třikrát během té tříhodinové cesty. A říkal jsem si, tak tohle vůbec není amatérský zpěvák, kdo pak to je? A hledal jsem si další songy od něj a fakt mě uchvátil, protože je to úžasný muzikant, který hodně právě zpracovává příběhy, které takhle někde objeví hodně ze Sudet, tam se dost pohybuje v pohraničí a dokáže to, co se stalo v krajině, v minulosti, převyprávět do nádherných písniček. A tahle, kterou si pustíme, je taky jedna z nich.
1: A ještě se na tom tady ukazuje, jak Štěpán Hulík opravdu je rešeršní typ, že vy prostě jdete po těch informacích.
2: Vyloženě, ano.

0: Je tady vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Pokračujeme se scénáristou Štěpánem Uhlíkem, který je filmový scénárista a filmový historik. A my jsme mluvili o tom, jak zadáváte třeba svým studentům to, jak by měli rozpracovat příběh pro film. Tak pojďme třeba k tomu, co opravdu je potřeba, aby byl ten scénář dobrý. Vy máte prostě už jako nějaké klasické, nějaké metody samozřejmě, ale zároveň asi ještě tam potřeba i něco navíc, co se prostě nedá vykalkulovat.
1: Já bych řekl, že úplně nejdůležitější je mít dobrý nápad. Jakkoliv jako to může vypadat srandovně, když to takhle řeknete, jasně, že musíte mít dobrý nápad. Ale musíte, protože když nemáte dobrý nápad, nemáte myšlenku, která je opravdu jako stojí za to, aby podle ní vznikl silný film nebo seriál, tak vy potom můžete být skvělá scénáristka, můžete skvěle psát, ale ten průměrný nápad, pokud na začátku opravdu byl průměrný, tak vy ho už nikdy tou exekucí, tím, jak dobře to napíšete, tak už ho nikdy nepozvednete. A naopak, když máte skvělý nápad, a nejste tak skvělá scenáristka, tak už to nikdy nezabijete tak moc, aby to aspoň nebylo nějak zajímavé.
0: Nedá se dobrý nápad zabít jako špatně napsaným skriptem.
1: Jasně, že mu ublížíte mu, ale nikdy už z toho nevezmete tu základní jako zajímavost. Pořád tam jako tohle zůstane.
0: No ale není to ryze individuální, nebo prostě přece jenom to, že nějaký příběh je dobrý, je nějaký horší, jak to jako kalibrovat? Nebo...
1: Jasně, že každý máme nějaký vkus, ve kterém se lišíme, ale myslím si, že jako nějaké základy dobrého příběhu. Kamarád vám začne v hospodě vyprávět historku a vy se buď chytnete, známe to všichni, a vy se buď chytnete a chcete teda vědět, jak to bylo dál a září vám ty očička a jste v očekávání, anebo ne, anebo chcete, aby tu historku co nejrychleji ukončil a mohla jste radši vyprávět něco vy. A tohle taky říkám studentům, zkoušejte se na okolí. Když máte nějaký nápad, běžte za maminkou, za tatínkem, za přítelem, za přítelkyní, za kamarádama a říkejte jim ty své nápady a koukejte na ně, jak se při tom tváří, protože to neomylně poznáte. Pokud reakce je taková jako, jo, no, dobrý, tak se do toho nepouštějte, takový nápad nepište. Ale pokud vidíte, že se jim ty očička rozzáří a chtějí vědět víc a vidíte, že na vás visí a čekají na to, jak to bude dál, tak tohle je znak, že jste sáhla po něčem, co má smysl vyprávět.
0: No a teď nakolik to, když máme dobrý příběh, nebo dobře, už jsme si osvědčili, že ano, tak teď, aby to právě uspělo u toho, že to někdo natočí, protože vy jste mluvil samozřejmě o tom, že je velice důležitá ta produkční stránka, to znamená, že potom je asi limitováno to, co se natočí právě i těmi penězi, takže člověk může mít skvělý příběh, jako třeba v případě Vladimíra Dzura, ale už je potom složité na něj sehnat peníze.
1: A to je právě ono. Myslím si, nebo troufnu si říct, po tady té svojí, nevím, 13-14 leté zkušenosti v praxi v Čechách, troufnu si říct, že když u nás v České republice máte dobrý nápad na film nebo dobrý scénář, který nestojí bambilion korun, dá se fakt natočit relativně levně, tak jsem si jistý, že dřív nebo později ho natočíte. Protože zaplať pámu, tady máme to, že film je podporovaný taky z veřejných zdrojů, nejsou to jenom soukromé peníze. Takže myslím si, že na dobrou látku se vždycky nakonec peníze seženou, která není strašně drahá. V zahraničí je to jinak. V Hollywoodu koluje spousta skvělých scénářů a mají je geniální režiséři. Steven Spielberg má x látek, které jsou skvělé, ale on je nikdy nenatočí, protože právě ti producenti na ně nedají peníze z toho důvodu, že se jim zdá, že to třeba není dostatečně komerční. Mm-hmm. Jo, je to pěkná látka, společensky přínosná, ale Steve, na tohle nám jako nepřijde do kina nikdo.
0: Právě, že ten Hollywood je asi už hodně víc než cokoliv jako průmysl, ne? Nebo můžeme si tady v Evropě dovolit třeba víc artový přístup?
1: Já myslím, že rozhodně jo, právě díky tomu, že ten film je u nás opravdu podporovaný z veřejných zdrojů. Mm-hmm. A to je obrovská výhoda. Podívejte, my máme projekt s kolegou, s Martinem Krejčím, což je náš pokus právě, napsali jsme film nebo scénář v angličtině, který Martin má režírovat a napsali jsme ho s vizí, že to právě bude jako film, který se natočí za americké peníze. A ukazuje se přesně tohle. Už několik let se pokoušíme to jako dostat do realizace. Lidi, kteří ten scénář čtou, tak ho chválí. Ale zároveň je to složitá látka, která není komerční, jako
0: co
1: na první dobrou.
0: Řekněte, o čem to je, nebo to nechcete?
1: Inspirovali jsme se příběhem Rasputina, ruského mystika, že jo, známá to figura. Ale přenesli jsme ho do jiného prostředí. Vlastně jsme ho přenesli do začátku 20. století, do kanadských lesů, do divočiny, takové městečko, kde se právě objeví takováhle divná figura a začne tam rozkládat vztahy mezi hlavníma postavama. Je to takový jako mysteriózní thriller. A se nám zdálo, že...
0: To by se mohlo chytit teda s Putinem, nám se zdálo, Schwarzenberg, že to... Schwarzenegger, tak tohle byl opravdu přeřek, ale tak nějaký takový lamželezo hollywoodského typu.
1: Pro Arnolda by to asi úplně nebylo, byť Arnolda adoruju a miluju. Ale říkali jsme si, že vlastně to přece je docela věc jako chytlavá, ale není dostatečně. Je přece jenom jako komplikovaná, aspoň tak nám to říkají. Takže zatím jsme na ní peníze nesehnali.
0: Čili taky nesnášíte asi nějak tu hlášku producenta, s tím by lidi nešli, nebo jak to je taková ta obávaná hláška?
1: Já nemůžu říct, že nesnáším, protože já sám se snažím jako vymýšlet takové příběhy, aby jsme se na ně chtěli dívat jako lidi. Já nechci mluvit o divácích jako o někom jiném. Já jsem taky jeden z diváků. A snažím se vyprávět příběh, na kterých já sám bych se chtěl jít podívat do kina. A myslím si, že to je jako základ, o který se všichni máme pokoušet vytvořit něco, co zajímá i někoho jiného než mě, že to je naše povinnost jako vytvářet věci, abyste vy chtěla svých jako těžce vydřených 250 korun za ten lístek zaplatit a jít se sednout do kina a zároveň, aby ten film byl i podívaná na to velké plátno. Proto taky většina, nebo vlastně všechny ty věci, které jsem napsal zatím, tak jsou pro televizi, protože jsem měl dojem, že to není jako ta podívaná pro kino, abyste chtěla jít a koukala se na to 2 hodiny na velkém plátně. Podezření, třeba to je ta miniserie pro Českou televizi. Já když jsem to viděl v Karlových Varech na tom obrovském plátně, kde jsme měli předpremiéru nějakou nebo slavnostní premiéru prvního dílu, tak jsem tam seděl a byl to hrozně zvláštní pocit, protože předtím jsme se na to koukali doma s manželkou, když jsme dostali ten sestřih prvního dílu, pouštili jsme si to na obrazovce počítače a skvěle to fungovalo. Byl jsem vtažený těch, já nevím, 70 minut, co ten díl trvá, tak to perfektně šlapalo. A najednou jsem seděl v tom obrovském sále, skvěle to bylo nazvučené, perfektní obraz. A já jsem se na to koukal a říkal jsem, tyjo, teď ono to vůbec nefunguje. Kam to všecko zmizelo? Ta energie, která tam byla a která se mně zdála, že se na mě přenášela u toho počítače, tak najednou se ztratila.
0: Že se ztratila na tom velkém plátně, v tom velkém prostoru.
1: A bylo to proto, že je to věc dělaná intimně pro televizní obrazovku, je to takhle zrežírované, ode mě už napsané tímhle způsobem. Hrdinové si tam povídají v podstatě jako většinu času. Není to založené na akci, na vizualitě. Takže najednou v tom kině to jako působilo podstatně míň, než v soukromí obývacího pokoje.
0: No a nakolik právě vnímáte, že čeští tvůrci tyhle limity vnímají, nebo prostě dost často pošlou do toho kina něco, co by spíš se hodilo pro televizní obrazovku?
1: No, já mám pocit, že to jsou jako 2 věci. Jednak vy musíte ten samotný příběh posoudit a říct si, jestli je to spíš jako celovečerák, anebo je to spíš seriál. Já třeba používám takovou pomůcku, když je to něco, co je založené spíš na postavách, tak si říkám, je to víc televize, víc seriál, protože s postavama chceme jít delší dobu, sledovat je, takže je to jako něco, co bude běžet delší čas. A když je to jako jedna historka sevřená, která má začátek, prostředek a konec a opravdu to můžete odvyprávět jako anekdotu, tak mám pocit, že je to spíš film. Mm-hmm. Proto třeba ta Čarodějnice je spíš celovečerák, protože když jsme s Tomášem Hrubým si to vymýšleli a převalovali jsme si to v hlavě, tak vždycky jsme měli pocit, že krásně vidíme začátek, prostředek a konec, jak ten oblouk se tam vyklene. A naopak Vyšetřovatel podle pana Dzura, tak to je víc seriál, protože tam je tolik odboček různých, je tam ta hlavní postava, která nám to spojuje, Vladimír, střídá se tam několik žánrů v průběhu toho vyprávění. Začínáme vlastně detektivkou, přejdeme do kriminálky a nakonec končíme v soudním dramatu.
0: No ale vypadá to, jako by spíš jste se našel v těch minisériích nebo sériích, nebo jak to vnímáte?
1: Oni jsou ty seriály obecně jako parketa víc pro scénáristu, zatímco film je víc jako záležitost režiséra, právě protože je postavený na té vizualitě, na tom vyprávění obrazem, tak je to víc jako režisérské médium.
0: A myslím, možná že... proto také, čím dál víc režisérů mi připadá, že si píší vlastní scénáře celovečerní.
1: Já nevím, jestli jich čím dál víc, to nedokážu posoudit, ale určitě to s tímhle souvisí, protože režisér většinou, on má představu, on má vizi, jak to bude vypadat jako obrazu. Ne, že by slyšel nutně postavy, jaké budou říkat dialogy. Já spíš slyším hrdinu, který jako mluví, přemýšlím, jaký má hlas, co se mu bude dít. A obecně ty seriály jsou prostě víc prostor pro scénáristy. Ten scénárista tam má vlastně v televizní tvorbě hlavní slovo oproti režisérovi.
0: A tak si řekněme třeba právě, jak různě spolupracujete s těmi různými dalšími složkami při vzniku a potom tedy realizaci scénáře. Když jste mluvil, že třeba film je teda víc spojen s režisérem a série nebo televize víc se scénáristou, no tak jak to bylo ale třeba v případě Hořícího keře s Agnieszkou Holland, protože přece jenom ano, byla to série, ale jako mohl to unést, tak ale skoro celovečerák.
1: No a Hořící keř, a děkuju, že se na to ptáte, a je to zcela jako správná otázka, když jsem o tomhle mluvil. A s Hořícím keřem to bylo trošku složitější, protože Hořící keř byl na začátku celovečerák. Já jsem to napsal jako celovečerní scénář na FAMU, jako svoji bakalářskou práci. A teprve postupem času, když se to dostalo do HBO, tak jsme přišli na to, že skutečná síla té látky je v tom, že se rozepíše, že se to roztáhne na plochu, že s těma postavama půjdeme díl. Ale jakoby ten základ, že to původně byl celovečerák, tam myslím nějak pořád zůstal. A navíc i tím, že je to historická věc a tím, že to dělalo HBO a měli na to ty prostředky, tak my jsme se mohli taky vydat do těch exteriérů. Je tam ta production value, jak se říká, prostě vidíme ty Hradčana. Já vím, že v jednu chvíli nám je Tereza Polachová, tehdejší šéfka HBO, tak říkala, dopište tam jednu scénu, my chceme, abyste tam dopsali jednu scénu, kde uvidíme opravdu jako Pražský hrad v povzdálí, uvidíme prostě pořádně Prahu, protože to chceme taky prodat zahraničním divákům a tohle jsou symboly, na které oni se chytnou. Takže to je absurdní pozice, většinou scénáristovi se tyhle scény vyškrtávají ze scénáře, protože jsou drahé. Jako ano. Rok 69, Pražský hrad, Pražské ulice, vy to musíte zrekonstruovat, dostat tam dobové auta, techniku.
0: Tak, a tady jste o to byli požádáni, ať to tam dopíšete.
1: Přesně tak. A ještě já původně, když jsem to psal jako celovečerák, tak jsem to psal s myšlenkou, že to, když se to jednou dáli pámbu natočí, tak to bude dělat Česká televize jako takový ten nedělní film v neděli v 8 večer. A protože jsem věděl, že Česká televize není tak bohatá, tak jsem rovnou to psal jako sevřeně, takovou inscenaci. Takže například to úvodní upálení, sebeupálení Jana Palacha jsem tam vůbec nenapsal a celý scénář začínal až tím, že přibíhá koncipient hlavní hrdinky Dáši Burešové a říká, teď se na Václaváku upálil kluk, já jsem ho viděl. Ale my jako diváci jsme to neviděli. Ale najednou, když se to dostalo na HBO, tak bylo možné právě tohle tam vrátit a otevřít to Václavským náměstím v roce 1969.
0: To mě právě baví, s čím vším musí scénárista takhle jako nakládat a přemýšlet právě třeba v souvislosti s těmi financemi, co musí vypsat, nebo co musí napsat, nebo co musí přepsat. Tak jaké jako zajímavé situace se vám takhle při tom vývoji a realizaci staly, že jste třeba z nějaké postavy musel dělat úplně jako jiného, nebo nevím.
1: Víte co, tím, že ty první dvě věci byly pro HBO a které ne, že by mělo jako neomezené finance a rozdávali ty peníze na počkání, to určitě ne, ale zároveň...
0: Tak tam jste mohl spíš dopisovat.
1: Spíš ano, spíš dopisovat a nebylo nutné ten příběh jako nějak seškrtávat nebo omezovat. Což zase, to nemusí být nutně špatně. To, že se omezíte, že si řeknete rovnou, že těch prostředků není tolik a že to chcete udělat sevřeně, jako třeba jsme to udělali s Čarodějnicí. My jsme si rovnou řekli, že pokud to chceme relativně rychle dostat do výroby, tak ta věc musí být jako malá, musí tam být, mě se kamarádi vždycky smějou, protože já říkám, jako, že to bude sevřené do interiéru, ta věc.
0: Ano, protože já jsem říkal, asi nemůžete si moc rozmáchnout situačně, když nemáte lokace třeba, že jo? Nebo...
1: Právě, no a ono někdy se stane, že to pak sevřené do interiéru. I Hořící keř byl původně sevřený do interiéru, právě, jak jsem říkal s tím Václavákem. Ale může to tomu jít takhle naproti a může vám to pomoct vymyslet řešení, které je jako kreativnější a které by vás jinak třeba nenapadlo.
0: No to je ten...
1: Což je fajn, že vás to takhle může motivovat.
0: Pozitivní příklad, ale může to být i potom, že bohužel se to oseká tak, že tam od dost přijdeme.
1: To se přesně stát může. Mně zaplať pámu se to ještě nestalo, ale vím, že řada kolegů takové štěstí neměla a některé filmy to samozřejmě nezvratně poškodí a je to hrozná škoda.
0: Říká Štěpán Hulík, filmový scénárista a filmový historik, který je hostem v dnešní vizitce. Pokud máte nějaké dotazy a podněty, budeme moc rádi, napište na vizitka@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme další píseň. Teď to bude opravdu písničková vizitka. Štěpán vybral kytarové duo Samoty, Tisíc nepoznaných krás.
1: A jestli to můžu zase uvést, taky jsem je neznal ještě nedávno, ale můj kamarád, hudební guru Ivo Pospíšil, alias DJ Ivo, mě na ně upozornil a říkal, hele, ty jsou fakt jako skvělí, to si puste s Monikou, s manželkou. Tak jsme si je pustili a jsou to fakt skvělí kluci, mladí, myslím, že tady z Prahy. A říkal Ivo, že na ně šíleně letí holky, ty chodí hlavně na jejich koncerty, tak to chlapcům přeju, ale krásně hrajou, taky kromě toho, že asi dobře vypadají.
0: Tak my si je poslechneme.

0: a pokračuje vizitka na Vltavě. Dnes je naším hostem Štěpán Hulík, filmový scénárista, filmový historik. A povídáme si o tom, jaké to je vytvořit scénář a hlavně takový scénář, aby se podle něj nakonec natočil film a přišli na něj lidi, nebo teda televizní série. Tak mě vlastně ještě zajímá třeba, jaká je spolupráce, samozřejmě tady s režisérem, o tom jsme trochu mluvili, s producentem a s dramaturgem, protože dramaturg je ten, který by vám měl poukazovat tady, jestli to chápu správně, tady něco nefunguje, ještě páne, tohle bych chtělo domyslet, přepsat. Máte dramaturgy rád?
1: Mám je rád, protože jsou to pomocníci. Není to váš nepřítel, i když na vás zdánlivě útočí. On neútočí na vás nikdy, on ani neútočí na ten text, on tam opravdu vidí chyby, nebo třeba to ani nemusí být chyba. Je to třeba něco, čemu úplně nerozumí, něco, co v něm vzbuzuje otázky a on se vás ptá, jestli ty otázky, které to v něm vyvolává, jsou správné. A to je přece jako důležité se ptát ve fázi scénáře, než se to natočí, protože ptát se potom, co už je to natočené a nemůžete to změnit, je pozdě. Takže já jsem za dramaturgy rád, beru je jako přátelé.
0: V postprodukci se dá něco změnit, že ještě potom
1: vidět, dá se něco změnit, ale nemůžete příklady. ale nemůžete to jako zásadně proměnit. Nemůžete najednou nechat postavy říkat něco úplně jiného a sahat do jejich charakteru a nechat je působit jinak. A já jsem měl to obrovské štěstí, že od roku 2008, ještě vlastně předtím, než jsem se dostal na profesionální dráhu, ještě jako student, tak jsem se potkal s paní Marcelou Pitrmanovou, legendou české dramaturgie, československé a české dramaturgie. A celých těch 18 let jsem s paní Pitrmanovou bok po boku mohl jít. Ona bohužel před 2 měsíci odešla. Bylo jí 93 let, krásný věk a doposledka vlastně ještě opravdu několik dní před jejím odchodem jsme si povídali právě o Čarodějnici a bylo úžasné vidět, že pořád měla plamínky v očích a těšila se na to a měla skvělé připomínky pořád k tomu scénáři a my tam budeme mít postavu malé holčičky, což je něco, co paní Pitrmanové bylo nesmírně blízké, protože ona byla dramaturgyně dětských filmů, přesně tak, a pohádek. Posluchači možná neznají jméno paní Pitrmanové, ale rozhodně znají Tři oříšky pro Popelku, Páni kluci, Z čerty nejsou žerty. To jsou všechno filmy, které paní Pitrmanová dělala jako dramaturgyně. Takže dětského diváka znala dokonale a znala taky dětské herce, protože často právě v těch filmech, které u nich ve skupině dětského filmu na Barrandově dělali, tak vystupovali dětští herci. Takže ona nám výborně radila, jak právě tu naši dětskou herečku vybrat, na co si dát pozor. A bylo to úplně přesné. A říká vám to někdo, kdo má za sebou 60 let, víc jak 60 let práce u filmu. A pro mě to, že jsem s ní mohl spolupracovat, že jsem spolupracoval s někým, kdo takhle si povídal o scénářích s Karlem Kachyňou a s Evaldem Šormem a je podepsaný pod takovýmahle úžasnýma filmama, to pro mě opravdu byl dar a navíc jsme navázali za ty roky jako blízký vztah, vlastně každý týden jsme si telefonovali, vždycky na 3/4 hodiny, na hodinu, sdíleli jsme spolu navzájem naše životy a jsem ji opravdu měl moc rád.
0: Tak jsme jí věnovali vzpomínku tady ve vizitce, děkuji za to. A zároveň mě napadá, Štěpáne, když mluvíte o té Čarodějnici, tak nepletu se, že to je tady první váš opravdu celovečerák, který jste napsal k němu scénář, protože předtím to tady byly minisérie, nebo jste tady napsal scénář, ale vlastně se to potom nerealizovalo.
1: No, první scénář to nebude, už jsem napsal víc celovečerních scénářů, které ale právě jsme pak s kolegy shledali, že nejsou dostatečně dobré, takže to je ta chvíle, kdy vás to jako trošku zabolí, ale jenom na chvilku. Myslím, že jako horší je udělat jako blbý film, než si přiznat, že jste napsala blbý scénář.
0: No a to mně připadá teda fakt, že na to nevím, že to umí to každý si říct, prostě já jsem tady věnoval 2 roky něčemu, ale já to tam vlastně do toho nepošlu, protože to strčím do šuplíku, protože si myslím, že to není dostatečně dobrý scénář.
1: Ono někdy, já vím, že kolegové jsou často jako ve složitější situaci v tomhle než já, a protože třeba píšou ten scénář na objednávku producenta zvenčí a i když sami mají pochybnosti a ví, že ne všechno je jako dokonalé nebo ne všechno je už dokonalé, tak přesto jim třeba ten producent ten scénář bere z ruky a jde se to natáčet, přestože to není dopečené. A já díky tomu, že jsem součást produkční firmy, ve které si to s kolegy děláme společně ty filmy, tak tomuhle se můžu vyhnout. No.
0: A to právě o tom mluvil třeba režisér Bohdan Sláma, který říkal, že opravdu tady nevidí okolo sebe, nebo je to už třeba nějaký rok, kdy to říkal pro Český rozhlas, ale že tady nevidí jako dostatek kvalitních scénářů a že vnímá, že to je z toho důvodu, že nemají podmínky scénáristé, třeba právě od producentů k tomu, aby mohli mít dostatek času a dostatek prostoru, aby vyvinuli ten kvalitní scénář. S tím byste souhlasil?
1: No, do značné míry ano. Myslím si, že ta situace se zlepšila tím, že opravdu tady máme, jak jsem říkal, zaplať pámbu, Státní fond audiovize, který podporuje vznikající projekty právě už třeba ve fázi scénáře.
0: Takže dobře, a předtím byl Státní fond kinematografie,
1: který to, tak je to tak. Který to dělal taky. A máme tady nějaké třeba nadace, kde se dají pro scénáristy. Scénárista může nějaké peníze získat na svůj scénář. Ale pořád velmi často toho času není tolik, jak by bylo potřeba, protože opravdu, abyste napsali dobrý scénář, tak musíte projít několika verzemi. Píšete třeba 3, 4, 5 verzí scénáře, někdy i víc. A to všechno vyžaduje čas, vyžaduje to, pokud píšete látku, která je složitější, tak udělat si rešerše, potkat se s odborníky, mít dramaturga k sobě dobrého. A ten čas dost často není. Ale mám pocit, že to je bohužel trošku jako znak dnešní doby, že hodně věcí zbytečně uspěcháváme, se mně zdá.
0: A jak moc práci scénáristy ovlivňují třeba?

0: znamená, zase není ten čas. Takže, ale je to určitě skvělé, že se vyrábí, a kdyby to tak nebylo, tak scenáristi, jak se říká v pelíškách, skláři nebudou mít co žrát, tak scenáristi by to v tomhle směru měli taky velmi složité.
1: No, dobře, ale teď právě jak vy vnímáte, řekněme potom tady asi určitou inflaci nebo zahlcenost právě audiovizuálními díly.
0: Ono před, řekněme, 15 lety, když byl takový ten jako vrchol televizní tvorby, tak to vypadalo, že seriály jsou vlastně takové nové romány, že opravdu můžete v těch seriálech vyprávět příběhy, tak jak to dělali dřív Dickens nebo Flaubert, prostě na velké ploše odvyprávět velký společensky hodnotný příběh. A spoustě seriálů se to povedlo. A teď mám pocit, že posledních několik let ta laťka šla zase dolů a že naopak jako vznikají věci narychlo, protože právě ty streamery potřebují neustále něco tvořit a něco produkovat, herci potřebují v něčem hrát, scénáristi potřebují něco psát a je to na tom vidět.
1: A diváci se chtějí stále na něco dívat, tak to je taky vlastně ale pozitivní zpráva.
0: No, asi ano. Asi to jde všecko nějak ruku v ruce.
1: Říká Štěpán Hulík, filmový scénárista a televizní scénárista a filmový historik. A pustíme si další píseň, opět písničkář Jan Vyčítal. Battle Dress, tak proč jste vybral tuhle píseň?
0: Víte, co to je? Jednak Honzu Vyčítal mám nesmírně rád a já ho obdivuju, protože když někdo, kdo má vadu řeči, tak se naučí zpívat a skvěle zpívat, a zároveň Honza Vyčítal je podle mě geniální a nedoceněný textař. A myslím, že Battle Dress je toho příkladem. Tak zároveň k té písničce nebo k tomu, o čem ta písnička je, mám i takový osobnější vztah, protože téma atentátu na Heydricha mě odjakživa zajímalo. Pokoušel jsem se napsat scénář několikrát, i právě s paní Petrmanovou, mockrát jsme si o tom povídali. Ona si taky pamatovala, že o druhou světovou válku i právě Heydrichiádu, její tatínek málem přišel o život tenkrát, bývalý důstojník armády. Dcerka naše malá měla před 2 lety období, kdy ji všechno okolo atentátu zajímalo. Bylo jí 6 roků a nějak ji to chytlo, takže jsme cestovali po Čechách. Byli jsme třeba v Dolních Vilémovicích na rodném statku Jana Kubiše, kde je muzeum nádherné, které doporučuji. Prováděla nás tam praneteř Jana Kubiše, která je mu úžasně vizuálně podobná, paní Budíková, teď jestli se nepletu. A je to fakt neuvěřitelný zážitek. Takže
1: i proto jsem to vybral. Jste vybral Battle Dress.
0: Děti jsou teď s manželkou na táboře, tak možná si to tam poslechnou.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky Battle Dressů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu Battle Dress mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

Balčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už stengan skládá. Mercedes se blíží od Břežák. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou Gabčík odhazuje zbraň.

čtvrté a potom celá, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Tenganů doráží, resovkou kráčím dolů.
1: Pokračuje vizitka dnes, filmová vizitka s filmovým scénáristou, historikem Štěpánem Hulíkem. A mě vlastně zajímá ještě i ta vaše profese filmového historika, nakolik se promítá nebo ovlivňuje vaši profesi filmového scénáristy, protože jsme už zjistili, že máte rád rešerše a že máte rád docela jako pečlivou práci a i ta historičtější témata, řekněme trošku.
2: Já mám rešerše rád, moc děkuju, že se na to ptáte, jenom celou dobu vlastně cítím potřebu vás trochu opravit, protože já se fakt necítím být filmovým historikem. Já jsem spáchal tu jednu knížku, která původně byla diplomka na filmové vědě. Historik je opravdu někdo, mám pocit, kdo se věnuje tomu oboru, studuje prameny, je to jeho práce, což já nejsem. Takže...
1: Tak opravuji tady Štěpán Hulík, filmový scénárista, který děkuju. Napsal knihu... vystudoval filmovou vědu.
2: Jo. Mám rád rešerše a mám rád příběhy, které vycházejí ze skutečných událostí. To asi už jsem takhle na sebe prozradil mimo děk. Protože vlastně mě to vyhovuje, že můžu postupovat cestou analýzy. Že někde máte něco, co se už jako nějak stalo a já z toho musím teprve jako si vysosat příběh. Pro mě je to snažší a lepší cesta, než nemít na začátku vůbec nic a stavět, jak se říká, na zelené louce a celé si to nějak jako skonstruovat v hlavě. Takže radši postupuju opačně a vlastně od dětství právě jsem měl rád, když mě taťka nebo když jsem byl u babičky na prázdninách, vyprávěli příběhy, tak jsem měl nejradši ty skutečné, co se staly právě třeba z války. Mm-hmm. To jsem měl pocit, že to je totiž nějak jako pravda. A více mě to dotýkalo.
1: Současnost vás nějak láká nebo nechybí třeba, nebo jak vnímáte současná témata v českém filmu? Neohlíží se právě kolikrát po těch historických materiích trochu znouze, že vlastně otevírat třeba něco, co je hodně, hodně prudce aktuální, může být trochu riskantní, nebezpečné.
2: Ožehavé. Máte úplnou pravdu. A zároveň si myslím, že pokud se vám podaří, a že to je jediná smysluplná cesta, jak vyprávět historický film je, když vy v té historii najdete něco, co má paralelu, co tvoří paralelu s dneškem, nebo nějakou metaforu pro něco, co žijeme dneska. To potom má smysl takový příběh vyprávět a vložit do něho ty x násobně větší peníze, než kolik by stál film ze současnosti. Pokud si můžete říct, že tohle, co se odehrálo v té minulosti, můžete úplně stejně odehrát na příběhu ze současnosti, tak potom si myslím, že byste to neměla dělat, ten historický film.
1: A naopak napsat něco, co prostě je ryze současné.
2: Přesně tak.
1: A když se podívám tady ještě na nadprodukci firmu, kde jste podílníkem, produkční společnost, tak tam si za cíl, aspoň podle toho, co se píše na vašich stránkách, kladete hledat a nacházet nové přístupy k filmu a televizi. A mě si říkám, že to je asi docela velká výzva v současném audiovizuálním světě. Tak mě zajímalo, jak vy vnímáte různé trendy, AI, ale vlastně i právě třeba posun právě v těch tématech, které možná generace mladých tvůrců teď otevírá. Jak s tím držet krok nebo chcete držet krok?
2: Já doufám, že s tím držím krok i tím, že právě učím mladé lidi a trošku z nich tak jako po drákulovsku vysosávám energii. A je to, myslím, jako důležité, aby právě člověk se úplně nezasekl, protože já svým založením jsem jako staromódní člověk, který má rád prostě staré věci, starou muziku, ale uvědomuji si, že je hrozně důležité se neuzavřít jenom v té minulosti, ale taky vnímat to, co se děje okolo nás. Takže jako i všechny technologie, vy jste vzpomínala AI, já samozřejmě nedokážu odhadnout, kam se AI posune, ale beru to tak, že ve spoustě věcech nám může pomoct a v některých nám může uškodit a v těch musíme být jako opatrní. Ale zároveň mám dojem, že ještě chvíli nebude třeba umělá inteligence schopná napsat scénář, ve kterém by měla opravdu jako plastické lidské figury, charaktery, protože zatím je to pořád jako stroj, je to umělá inteligence a neumí ještě napodobit jako dokonale nás. Třeba to přijde, viděli jsme, že Terminátora a jiné filmy, ale doufám, že
1: jak to nebude
2: hned.
1: Štěpán Hulík, filmový scénárista, byl dnes hostem ve vizitce. Moc vám za to děkuju. A na závěr mi prosím, ještě uveďte Vlastu Redla za 10-10, kterého jste nám vybral do finále.
2: A uvedu ho rychle, protože je to dlouhá písnička, ale je nádherná a já ji mám moc rád, protože tou atmosférou, kterou tam Redl jako podle mě geniálně zachytil, tak mě to vždycky hodí taky do doby, kdy mě bylo 18 nebo 20, kdy jste vyrazila na nějakou akci s tím, že se vrátíte večer domů a vrátila jste se za 3 dny. A ta písnička je přesně o tomhle, kdy člověk měl neomezené množství moře času a možností před sebou a všechno to tak krásně a pomalu plynulo.
1: Štěpán Hulík, děkuju, nashledanou.
2: Taky moc děkuju, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
3: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si a

jsem celkem v plusu. Co je tu na boso šťastných, krásných a mladých?

deset, deset. Už nejeden.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou jeho ceny teď na historických maximech. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejvyšší částky vycházejí tradičně v Praze, nejnižší naopak v menších městech. Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. A počasí bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 17. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Je čtvrtek 9. července a ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Jazzová historie zná řadu výjimečných osobností, které svým talentem posunuly hranice tohoto žánru, a jedním z nich je bezesporu Michel Petrucciani. Už bohužel nežijící francouzský pianista a skladatel se na vrcholné jazzové scéně objevil v 80. letech a ihned upoutal širokou pozornost, a to z více důvodů. Snímky z jeho působení u společnosti Blue Note přinesly dnes do vysílání muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím tedy na sebe Petrucciani tehdy tak výrazně upozornil?
2: No, dvěma věcmi. Za prvé, že přiměl k návratu na scénu po dlouhé pauze, skoro 15 leté, Charlese Lloyda, což byl tenor saxofonista a šéf kapely takového malého složení, v podstatě hlavně kvartetu v 60. letech, který byl ohromně populární. Mimochodem vystoupil v roce 1967 v Praze právě také v tom nejsilnějším složení s mladými hudebníky, kterými byli například bubeník Jack DeJohnette a hlavně pianista Keith Jarrett, ale potom se prostě rozhodl stáhnout do ústraní. Ale když za ním přijel mladý francouzský pianista Michel Petrucciani do Kalifornie na ten Big Sur, kde Charles Lloyd žil, a uslyšel ho hrát, tak se rozhodl, že se právě s ním vrátí na tu scénu. No a potom byla samozřejmě ta podstatná věc, že Michel Petrucciani byl nekorektně řečeno trpaslík, respektive člověk, který trpěl genetickým onemocněním, které se jmenuje osteogenesis imperfecta. A to znamená, že jsou obrovsky křehké kosti a taky ty dolní končetiny vlastně nevyrostou. Takže on byl malý, měl neustále bolesti celý život, měl mimochodem, než dosáhl 20 let, tak měl asi 200 zlomenin těch dolních končetin, protože prostě ty kosti byly takhle křehké. No takže to byly ty dvě věci, protože Charles Lloyd přicházel na scénu a v jedné ruce držel saxofon a v druhé nesl Michela Petrucianiho, který si ale potom sedl za piano. On měl ruce tak jako normální člověk, tam šlo jenom o ty dolní končetiny, to znamená, že musel mít speciální uspořádání na ty klavírní pedály. No a udivoval obrovskou technikou, ohromnou muzikalitou a takovým nadšením z hudby, které později podle mého tryskalo vlastně celou tu dobu jeho bohužel nepříliš dlouhého života.
1: Vybral jste pro nás tři hudební ukázky. Čím začneme?
2: Ano, právě z toho působení u Blue Note, světoznámé americké značky, čili poté, co on přesídlil do Spojených států, kde nakonec zůstal až do své smrti. A ta první nahrávka pochází ze čtvrtého alba, které u Blue Note natočil, jmenuje se Music z roku 1989 a hrají na něm obvyklý z Petruccianiho basista Anthony Jackson na tedy baskytaru, bubeníkem je Lenny White, ještě je tam perkusionista Frank Colon a dva hráči na syntezátory a programující Adam Holzman, kterého známe od Milesa Davise a Robbie Condor. Ale sám Petrucciani nejenom, že hraje na křídlo Steinway, ale také občas sáhne po syntezátoru.

0: Dnes posloucháme tvorbu pianisty a skladatele Michela Petrucianiho. Z alba Music z roku 1989 jsme ve vysílání slyšeli skladbu Looking Up a povídáme si s Ondřejem Konrádem. Dá se nějak ve zkratce charakterizovat podstata Petrucianiho hry i tvorby?
1: Myslím, že to bylo docela jasně slyšet z té první ukázky, takové vlastně latinského charakteru, že měl obrovskou techniku, často byl připomínán v jeho souvislosti s ním Oscar Peterson, což byl technicky brilantní pianista starší generace. On sám, myslím, Michel Petrucciani se také vždycky hodně hlásil k Duke Ellingtonovi, ostatně mu věnoval jedno celé album soulové, respektive Ellingtonově tvorbě, no ale potom také měli na něj vliv ty hráči, řekněme, trošku mladší generace, to znamená, ale pořád té starší, než byl on. To znamená, především Bill Evans, pianista, který hrál s Milesem Davisem jednu dobu a pak především vedl už vlastní ansámbly, který já nejčastěji. A Keith Jarrett, kterého jsem už zmiňoval v souvislosti právě s tím Charlesem Lloydem. Čili je to takový mix vlastně toho, řekněme, staršího jazzu s tím moderním, i s tím, že tedy on se vysloveně zabýval i vývojem jazzového piana už od té předválečné éry, chtěl to prostě všechno obsáhnout a nějakým způsobem zapojit do své hry, což se mu, myslím, dařilo velmi dobře. Jinak se vůbec vztahoval k velkým osobnostem jazzového světa, nejenom to album Ellingtonovských skladeb, jak jsem říkal, ale ta další věc, která pochází z alba Playground z roku 81, se jmenuje Miles Davis Licks, a čili je věnovaná Milesu Davisovi. Licky jsou vlastně takové krátké úseky, takové takzvané fóry, jak říkají také hudebníci, které jsou pro jednotlivé hráče typické. A na této nahrávce zhraje zase Anthony Jackson na baskytaru, Omar Hakim na bicí, Steve Thornton na perkuse a opět Adam Holzman, čili to spojnice s Milesem Davisem je i tady jasná.

0: Pouštíme si ukázky z desek, které Michel Petrucciani natočil pro společnost Blue Note. Kolik jich vlastně bylo a v kterých letech vznikly?
1: Je jich dohromady 7, 2 z nich jsou záznamy z koncertů a mluvíme o letech 86 až 94, což je poměrně dlouhé období, vzhledem k tomu, že Michel Petrucciani zemřel v pouhých 36 letech v roce 1999. A ta vitalita obrovská, která je cítit z jeho hry a taková radost právě asi z navzdory tomu jeho skutečně vážnému postižení, je cítit i z té poslední ukázky, kterou jsem přinesl, ta se jmenuje She Did It Again, udělala to znova. A to je nahrávka jenom v triu s kontrabasistou Garym Peacockem a legendárním bebopovým bubeníkem Royem Hainsem. A je to, čemu se říká doslova a do písmene jízda. A to tady skutečně v tom nejvyšším možném stylu.
0: Do studia dnes zavítal muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád a přinesl nám dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky díky.

0: She Did It Again, skladba pianisty a skladatele Michela Petrucianiho. Jeho tvorbou jsme zahájili dnešní polední Vltavu. Hezký den.
1: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
2: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
1: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
2: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
1: Vysílá Elektronická ovce.
2: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
1: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Amy Winehouse vás provází čtvrtečním vysíláním Vltavy s datem 9. července.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Vltavské osudy patří v tomto týdnu Zuzaně Justman, česko-americké filmové dokumentaristce, překladatelce a spisovatelce. Dnes nás čeká čtvrtá epizoda. Zuzana Justman po emigraci do Buenos Aires v roce 1948 brzy odjíždí z Jižní Ameriky do USA a posléze do New Yorku, kde žije dodnes. Tam na podzim roku 2015 vznikl i pětidílný cyklus jejího vzpomínání. Čtvrtou část vám na Vltavě nabídneme už za pár minut.

0: Pianista Kenny Werner a americký jazzový saxofonista Chris Potter přispívají k příjemně strávenému dopoledni s Vltavou.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A na programu je teď čtvrtá epizoda rozhlasového vzpomínání česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a spisovatelky Zuzany Justman. Pořad připravila Renáta Spisarová v technické spolupráci s Alešem Huberem. Pořad byl natočen v roce 2015. Příjemný poslech.
2: Osudy rozhlasového zemesu.

0: friends. He's going to turn me down and say, can't we be friends?
1: Já jsem začala chodit do amerického gymnázia v Buenos Aires a byla jsem tam hrozně nešťastná, protože jsem neuměla anglicky. A oni mě dali do 7. třídy, což jako nepomohlo mi to naučit se anglicky a taky bylo velmi těžký pro mě se spřátelit s někým. Ale co mě pomohlo tenkrát, jako mě to pomohlo několikrát v životě, byly moje sportovní schopnosti. Tak ty všechny sporty, hry a atletika se odehrávaly na takovém hřišti, tak tam jsem se spřátelila s několika lidma a asi za měsíc ke mně přišla Mariana Maďarka a řekla, já jsem Mariana a já jsem slyšela, že ty jsi Češka, tak budeme mít možná něco společného. A ta uměla anglicky trochu lepší než já. No a od té doby jsme přítelkyně ještě pořád. A to, když jsem se spřátelila s Marianou, tak se všechno změnilo. Já jsem se najednou spustila a mohla jsem mluvit anglicky. Bo ono bylo pro mě lehčí mluvit, ale bylo velmi těžký rozumět. Já jsem nikdy nevěděla, kdy jedno slovo končí a druhý začíná, ale slyšela jsem tu angličtinu celý den ve škole, tak přece jenom jsem se to naučila. A to byla ta privátní škola, tak oni mi udělali takový program, že budu graduovat za 6 let. No ale když jsem se potom naučila anglicky, tak jsem graduovala za 1,5 roku. A v Argentíně se mi taky politicky nelíbilo, protože tam byl Perón, to byl diktátor. Tak já v 16 už jsem žila za Hitlera, Stalina a teď Perona, tak já jsem jako chtěla o tamtať pryč. A přihlásila jsem se do Ameriky na univerzitu. A za 2 roky jsem přijela do Ameriky na Vassar College, což byla velmi dobrá škola pro ženy. Když jsem přijela do Ameriky, tak už na mě na letišti čekal můj bratranec Petr, který studoval na Harvardu. Strávili jsme asi týden v New Yorku, kde jsme chodili od rána do večera do Biografu. A jsem odjakživa měla strašně ráda filmy. Totéž, když jsem se vrátila z Terezína do Prahy, tak jsem chodila pořád do Biografu. V Praze jsem též chodila strašně moc do divadla, do Stavovského a jiných divadel. To mi moc cházelo v Buenos Aires. No tak za týden jsem jela do Vassar College, to bylo v Poughkeepsie, to je asi 60 mil od New Yorku. A od samého začátku se mi tam hrozně líbilo. A já bych snad měla vysvětlit, co znamená college, protože to je škola na univerzitní úrovni, ale je daleko menší než univerzita. Například Vassar College, když jsem tam bylo asi 2000 studentek. Tenkrát to byla jenom škola pro ženy a asi před 30 lety se stala ta škola smíšenou a začali přijímat též mladé muže. Mně bylo 19, když jsem tam přišla a v té době jsem vlastně nikde nežila déle než 2 nebo 3 roky. 2 roky v Terezíně, 3 roky v Praze, potom 2 roky v Argentíně. Takže ty 4 roky, které jsem strávila ve Vassar College, byly opravdu pro mě domovem. Tenkrát to byla jedna z nejlepších škol pro ženy. Akademicky byla výborná. To byla pro mě tak ohromná zkušenost, protože tam se mi opravdu otevřel svět. Tam byli tak báječní profesoři a byly to malé třídy, takže studentky se mohly na všecko ptát a ty profesoři velmi nás vedli k tomu, aby jsme se svobodně na všecko ptali a debatovali o všem. Takže to byla pro mě opravdu velmi pozitivní a důležitá zkušenost. Později jsem byla na dalších studiích na svůj doktorát a studovala jsem na Harvardu a na Kolumbijské univerzitě, ale nikdy ta kvalita toho vyučování nebyla tak dobrá jako na Vassar College. Vassar má nádherný kampus, 2000 různých stromů a z jedné třídy do druhé se jezdí na kole. Je to dost rozsáhlé. A já jsem se hned seznámila s několika děvčaty, to jsou přítelkyně na celý život. To byla jako moje rodina. Akademicky to byla velmi dobrá škola tenkrát, ještě pořád je. A každá nová studentka měla poradce akademického. Já jsem chtěla studovat architekturu. tak můj poradce byl kunsthistorik. Já jsem akademicky nebyla dobře připravená na univerzitní úroveň, ale to nebyl pro mě velký problém. Měli jsme též některé kurzy, které byly specificky připravené pro cizí studenty, například dějiny Ameriky pro cizí studenty nebo angličtina pro cizí studenty. Takže akademicky to pro mě nebylo těžké, ale žít jenom mezi ženama mi začalo trošku vadit. To zajímavé na Vassaru bylo též, že jeden prezident, který tam byl asi ve 20. nebo 30. letech, byl přítel prezidenta Masaryka. A jako výsledek toho, tam před válkou bylo několik českých studentek, které se potom vrátili do Prahy a měli tam dokonce Vassar Club, klub vasarský. Ten bývalý prezident, který ještě byl naživu a žil tam na kampusu, tak když přišel k nám na návštěvu, tak se vždycky se mnou bavil, protože měl rád Čechy. Vassar je též blízko Hyde Park, kde žila tenkrát paní Rooseveltová, Eleanor Rooseveltová. A ta se velmi zajímala o cizí studenty a já jsem patřila do takové organizace, to se jmenovalo Mezinárodní klub. A ona chodila jednou nebo dvakrát za rok s náma vždycky na večeři. A tenkrát byla delegátka ve Spojených národech a pozvala nás do Spojených národů a tam nám dělala průvodce. Paní Rooseveltová byla velká dáma, ze sebe nic nedělala a byla strašně hodná. Můj poslední rok na Vassaru jsem měla vážnou známost s mým prvním mužem. Ten poslední rok na college, Vassar byl college, už se nemusí být pořád na kampusu, tak já jsem trávila hodně času v New Yorku. Já jsem říkala, že jsem chtěla se koncentrovat na architekturu, ale já jsem se chtěla zapsat na jeden kurz historii umění. Ale to byl tak populární kurz, že ten první rok jsem se tam nedostala. A nakonec jsem se specializovala v ruské literatuře. Potom jsem ještě jela studovat do Ženevy, do tlumočnické školy. A tam jsem byla rok. Angličtina a ruština a španělština a francouzština. They play their game without shame. And who's to blame? Po roce v Ženevě na studiích jsem se vdala. Můj muž dostal místo v Texasu, v Houstonu. Tak jsme se nastěhovali do Houstonu. Tam jsem byla hrozně nešťastná. Taky já jsem tam těžko mohla najít přátele. Já jsem tam byla jako ryba bez vody. Potom jsem si našla práci a pracovala jsem pro Texas Employment Commission. Tenkrát to bylo v 50. letech, bylo v Americe hodně nezaměstnanosti. Tam, kde jsem pracovala, dávali lidem podpory, když byli vyhozený z zaměstnání. Bylo to docela zajímavé, protože jsem poznala lidi ze všech různých poměrů. Měla jsem hodně práce, tak to vždycky rychle uteklo. Já jsem dostala občanství americký poměrně pozdě, protože mě nechtěli dát občanství, protože můj bratr byl komunista a byl v Československu. Ale nakonec jsem dostala občanství v roce 60 nebo 61. Koncem 50. let, když byl Sputnik, tak v Americe byl obrovský zájem o učitele ruského jazyka a v té době mé první manželství začalo hodně troskotat a já jsem se rozhodla, že opustím Houston a mého manžela. Ale než jsem odjela, tak mě nabídli místo profesorky ruštiny telefonicky, aniž by mě poznali osobně, protože tak potřebovali učitele ruštiny. Já jsem odjela z Houstonu a potom jsem rok žila v Cambridge, Massachusetts a studovala na Harvardu. A měla jsem velký štěstí, protože tam zrovna byl Roman Jakobson, který byl velikán slovanských studií a jeho přednášky byly fascinující. Po roce na Harvardu jsem se ještě jednou vrátila k mému prvnímu muži na rok do Houstonu. No ale to manželství už nedalo zachránit a v roce 61 jsem jela do New Yorku, kde od té doby žiji. V roce 61, já vím, že to bylo 61 přesně, protože to bylo na mý 30. narozeniny, A já jsem měla takový pocit, že je mi 30 a ještě jsem nic nedokázala. Ale já jsem hned potom poznala svého druhého muže, jmenoval se David Borov, spisovatel a kritik. A my jsme si ohromně dobře rozuměli a on mě požádal, když jsme se viděli asi po třetí, abych se ho vzala, já jsem hned souhlasila. Měli jsme spolu moc krásný život. On také učil angličtinu na New Yorkské univerzitě, byl kritik a též psal do různých časopisů. Na volné noze byl taky spisovatel. A když jsme jeli spolu do Prahy, tak si ohromně rozuměl s mým bratrem, ale on nebyl zvyklý být v totalitní zemi. A jednou jsme šli po ulici a v oknem jsme se dívali na nějakou schůzi. To byla schůze uličního výboru. A on řekl, no já se tam třeba půjdu podívat. Tak mně se podařilo mu to vymluvit, ale bylo těžké v té době pro Američana si zvyknout na tu atmosféru. To už můj bratr založil paravan a my jsme tam byli v paravanu a tam zrovna zkoušela Salivarová Škvorecká. Poprvé, myslím, tam zkoušela se svou skupinou. A můj muž se hodně bavil se Škvoreckým. Škvorecký se strašně zajímal o americkou literaturu a tenkrát už přeložil některé americké knihy do češtiny, tak můj muž mu mohl dát různé informace. A ta celá návštěva Prahy byla ohromně zajímavá. Yes, I thought I knew the wheat from the chef. Když jsme s maminkou emigrovali, tak moje maminka nechala náš byt, který byl dost veliký, rozdělit tak, aby tam můj bratr mohl zůstat, protože za komunismu byly ty předpisy, že se mohl mít jenom tak velký.

A když ho přátelé, literární přátelé, chodili navštívit, tak se s nima bavila o známých autorech. Ona byla tak dobře informovaná o literatuře. Vždycky, když jsem tam přijela na návštěvu, tak mě informovala. Boženka patřila k rodině a my jsme ji hrozně měli rádi. O mém bratrovi ještě, on si vzal Ivu Hercíkovou, spisovatelku, ale to manželství končilo rozvodem. Můj bratr byl vlastně celý život nemocný, ale měl velmi plný život. Kdyby tak mohl někdy člověk vykřiknout, ruce vzhůru čase, zpět a ani hnout. Já jsem si tady vybrala nějaký takový krátký básničky nebo epigramy z knih mýho bratra. Představuju si tak, jak to bude pěkné, až mi jednoho dne někdo někde řekne. Je tak hezký den a na práci nic není. Pojďte se mnou chvilku mlčet o umění. Můj bratr byl celý život hodně nemocný. A jednou já jsem byla asi rok nemocná a on mi poslal tyhle verše. Kolikrát si pro sebe tak pravím, že je líp být nemocným než zdravým. Nemocný o uzdravení snívá. Zdravému však chybí perspektiva. To je z knihy Monoléčky. Monoléčky muže s plnovou jsem. Tohle je hrozný, ale kdo ví, co jsem dříve byl? Kámen, klas či krokodýl? Jistě však mám něco ze žížal. Tolikrát už roztrhli mě v půli a já žiju dál. Tohle napsal za okupace, když se začaly nosit hvězdy. Tomu bylo asi 16. Hvězdy na nebi křičí, slunce svěť, hvězda na zemi odpoví, jude žit. Hvězdy na nebi věří v krásný svět, hvězda na zemi ví, že za pár let. Hvězdy na nebi vidí, jude žit, hvězda na zemi křičí, slunce svěť. On psal taky knížky pro děti. A tohle z knížky, jak cestoval Vítek Svítek a Honzíček Slámu s Bububabou Amálií do Bububulámu. Mají to tak někde vkus. V Bububulámu vyrobili autobus, v školy ze salámu. Kde kdo však tam hned kousek kola snět, nemohli tím autobusem nikam jet. Když jsem tam začala jezdit po roku 58, tak se hodně debatovalo o politice a o umění též. A též v těch letech za ním chodil Václav Havel, který byl odjakživa proti komunismu a můj bratr tenkrát věřil na komunismus a spolu měli velmi vášnivé politické debaty. Můj bratr byl starší než Václav Havel, myslím asi o 10 let. My jsme žili v New Yorku na Riverside Drive. Měli jsme se moc krásně a můj muž byl za dobře s předními americkými autory a měli jsme velmi zajímavý společenský život. Oba jsme hned chtěli mít děti. V roce 63 se narodil můj starší syn a potom, když jsem čekala svého druhého syna, tak David měl infarkt na ulici a zemřel v roce 65. Tak já jsem byla maminka s dvěma malýma dětma a tenkrát jsem dělala technické překlady z češtiny do angličtiny. Teď jsem přeložila scénář od Havla a Němce, který se potom, myslím, točil ve Francii. Odehrávalo se to v Houstonu. Bylo to trošku sci-fi o prodeji lidských orgánů. Tak já jsem měla dvě malé děti, bydlela jsem na Riverside Drive a 100th Street. To je část New Yorku, kde bydlí hodně lidí z Kolumbijské univerzity, hodně muzikantů a hodně intelektuálů. A tenkrát to byl začátek feminismu v Americe. Hodně žen ještě nepracovalo. Já jsem jednu dobu byla takzvaná park mother, a matka z parku, že jsem chodila denně s dětma do parku, ale tam už některé ženy chodily do parku, ale už měly zaměstnání, anebo jedna byla skladatelka hudby a jedna byla autorka. No a já jsem se pomalu zase vracela ke studii. Na Harvard jsem nemohla, protože jsme žili v New Yorku, tak jsem se zapsala na Kolumbijskou univerzitu. Místo ruské literatury jsem se rozhodla, že se budu koncentrovat na českou literaturu.
chtěla jsem psát doktorskou práci o básníku Jiřím Ortenovi. No ale studie s dvěma malýma dětma byly velmi těžký a pomalý. A já jsem potom musela ze studií na několik let odejít. Když jsem se na studie vrátila, já jsem nebyla spokojená s tím oddělením literárním na Kolumbii a přešla jsem na lingvistiku. Pak jsem dlouho studovala lingvistiku a psala disertační práci na české téma. Trávila jsem hodně času čtením a studiím českých lingvistů. Občas jsem překládala a to byly technické překlady z češtiny do angličtiny. Velmi nezajímavé, ale já jsem si musela vydělávat. I let her turn me down, say, can we be friends? V roce 68 jsem se znovu provdala. Vzala jsem si Dana, můj muž se jmenuje Daniel Justman a je lékař, je psychiatr a psychoanalytik. My jsme se poznali před 50 lety, takže už jsme spolu hodně dlouho. Od té doby, co jsme se vzali, žijeme v New Yorku. My jsme se hodně stýkali s psychiatry, takže já přesto, že jsem to nikdy nestudovala, já jsem hodně četla Freuda a jiné psychoanalytické texty, tak jsem o tom trošku informovaná. Vždycky mě to hrozně zajímalo a stále zajímá. A můj muž se stal nevlastním otcem mých dvou synů. Byli úplně malí, když jsme se vzali, takže on je ten jediný otec, kterého znají. Hrál báječně tenis a byl šampion našeho klubu. Byl strašně trpělivý a hodiny hrál tenis s oběma mými syny. Oni jsou teďka taky báječní hráči. A dokonce hrál taky se mnou. On v tom klubu vždycky ty lidi nechtěli hrát s nikým, kdo nebyl tak dobrý jako on. Ale můj muž takový nebyl. On hrál s každým a dokonce i se mnou. Já jsem nebyla tak špatná, no ale rozhodně ne v jeho kategorii. Teď je už dost dlouho můj muž nemocný a já se o něj starám. A to mě částečně omezuje v práci, protože když jsem začala natáčet filmy, tak jsem musela hodně cestovat a to už teď nemůžu. Já jsem se přestěhovala do New Yorku v roce 61. Tenkrát v té době všichni mý známí buď to chodili k psychoanalytikovi, anebo byli sami psychiatři. A já nevím, jestli se může říct, že to bylo v módě, ale bylo to v módě. A vždycky se o tom mluvilo hodně. I když lidi v tom oboru nebyli, tak byli jako amatéři psychoanalytikové. Takže to bylo zajímavé mít psychoanalytika za muže, ale on, jelikož byl profesionál, tak on to praktikoval jenom v ordinaci a ne doma. Obyčejně se říká o mužích, když ženy chtějí mluvit, o něčem diskutovat, tak oni nemají o to takový zájem. To se o mém muži nedalo říct, protože on to měl rád, když mu něco povídám. A bylo to docela fajn mít někoho doma, s kterým se mohla opravdu mluvit. Já jsem se vždycky snažila se vracet na Kolumbijskou univerzitu, abych dokončila své studie. Což, když děti byly malé, tak nebylo lehké, protože já jsem potom přešla na lingvistiku a studovala jsem s velmi dobrým profesorem, který napsal knihy o slavistice. A s tím jsem si dobře rozuměla, ale ten měl takovou teorii, že vědátoři se nemají ženit nebo vdávat. A já jsem byla matka někdy 4 dětí a jednou jsem, když jsem s ním měla konferenci, tak jsem přivedla mého nejmladšího syna, protože jsem neměla nikoho, kdo by se o něj staral. A on se na to jako nedíval velmi přívětivě. Tak to bylo trošku těžké. A když jsem potom se připravovala na zkoušky, tak jsem měla jednu paní, která mě hlídala děti a zavřela jsem se do ložnice a dala jsem tam ceduli, prosím nerušte, což byla velká chyba, protože kluci pořád klepali na dveře. No ale přesto všechno se mi podařilo udělat zkoušky. Poměrně rychle a úspěšně, ale potom mi hrozně dlouho trvalo psát disertační práci, která byla na české téma. Můj profesor, kterého jsem ohromně respektovala, v té době šel do penze. To oddělení slavistiky na Kolumbijské univerzitě bylo velmi malé tenkrát a mě dali profesora, se kterým jsem nebyla moc spokojená.
málo věděl o tom mém tématu. No ale nakonec se mi přece jenom podařilo dokončit, ale trvalo mi to hodně dlouho. Když jsem konečně dokončila doktorát, tak v New Yorku vlastně už nebylo zaměstnání v mém oboru. Já bych bývala mohla dostat zaměstnání v Texasu například, ale samozřejmě jsem se nemohla stěhovat kvůli rodinnému životu. A já jsem od jak živa se zajímala o dokumenty, o dokumentární filmy. A začala jsem si myslet, když jsem chodila na dokumenty a viděla různé filmy o válce a o holokaustu, tak mě napadlo, že bych mohla natočit film o terezínských dětech. A řekla jsem to mé mamince v roce 86 a to bylo ještě za komunistů. Moje maminka jezdila každé leto do Prahy navštívit mého bratra. Ona vždy říkala, já když vystoupím z letadla, ona tak milovala Prahu a říkala, já když vystoupím z letadla, tak najednou mohu dýchat, což bylo dost ironický, protože už bylo, myslím, v Praze hrozné znečištění vzduchu. Ale maminka milovala Prahu. Tak v létě 86 mě volala a řekla mi, že vláda povolila první sjezd terezínských dětí z celého světa. A to, když mě to řekla, tak mě napadlo, že to bylo vlastně znamení, že bych ten film mohla dělat. Já jsem byla na letním bytě a tam jsem měla jednu známou, která měla velké místo u veřejné televize. Ten víkend hrozně pršelo a já jsem jí zavolala a řekla jsem jí o svém nápadu a myslela jsem si, že řekne, no, půjdeme jednou na oběd a budeme o tom mluvit. A ona řekla, no to je ohromný nápad, můžu teďka přijít a přivíst svý hosty. Já myslím, že to bylo taky trochu tím, že pršela, ona nevěděla, co s těma hostama dělat. No a přišla. Pak mi byla velmi nápomocná. Ale dala mi dohromady s jedním mladým režisérem, který na mě udělal dobrý dojem, když jsem s tím poprvé mluvila, ale potom se ukázalo, že on dobře mluvil o projektu, ale nepracoval tak, jako by měl. Tím jsem se hodně naučila. Protože já jsem nechodila do filmové školy, tak jsem se to musela všecko učit tím, když jsem do toho padla. Takže můj první film, Terezínský deník, na kterém jsem začala pracovat v roce 86, se začal natáčet ještě za komunistů. My jsme pracovali s krátkým filmem. Ten mladý režisér již dělal jeden film v Praze předtím. To byl americký režisér a již jednou dělal v Praze film na židovský námět a doporučil mi produkčního v krátkém filmu. A já jsem s tím produkčním mluvila telefonicky a on mi řekl, kolik to bude stát za 10 dní natáčení, což bylo zlomek toho, kolik by to stálo v Americe, ale stejně to bylo dost peněz. Já jsem zavolala své nejlepší přátelé v Praze a ukázalo se, že má přítelkyně zná toho produkčního, že to byl její dobrý přítel z dětství. Jak to v Praze bývá, lidi se znají. A ta řekla, no já s ním budu mluvit a zavolej ho zítra. A já jsem ho zavolala příští den a ta cena byla polovic. Což se mohlo stát za komunismu, což by se nikdy nestalo nikde jinde. Což bylo samozřejmě ohromné, ale když jsme přijeli do Prahy natáčet, tak ředitel krátkého filmu se dozvěděl, co ten produkční jako nám slíbil a řekl, že s ním nemůžeme pracovat. Ale ten produkční doporučil někoho jiného a to byl Jiří Ježek, se kterým jsem potom pracovala na všech filmech. Náš kameraman byl Erwin Sanders, se kterým jsem také potom pracovala skoro na všech filmech. Takže při mém prvním filmu jsem měla ten nejlepší štáb, co jsem mohla mít, český štáb. V té době za komunismu ještě dokumenty měly obrovský štáb. My jsme měli asi 12 nebo 14 lidí.

0: U konce je čtvrtý díl vzpomínek Zuzany Justman, česko-americké filmové dokumentaristky. Dnes vzpomínala v přítomném čase na svého manžela Daniela Justmana, který 15. listopadu 2015, několik týdnů po natáčení Osudu, po těžké nemoci zemřel. V ukázkách byla použita píseň Ellie Fitzgerald a Louise Armstronga Can't We Be Friends. V New Yorku Osudy natáčela Renáta Spisarová. V zítřejší závěrečné epizodě bude Zuzana Justman mluvit o svých filmech. Začínáme v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne vyhodnotí, jak jeho kabinet plní programové prohlášení za první půl rok ve funkci. Americká armáda druhou noc v řadě zaútočila na Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Evropský parlament dnes bude hlasovat o prodloužení kontroly obsahu na internetu. A bude slunečno na východě až oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploty do 27 stupňů. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí.
2: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 miliardou korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Platí tam třetí stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka je na místě zhruba 20 jednotek. Při požáru se zatím nikomu nic nestalo. Město doporučuje lidem v okolí nevětrat. Dým se totiž šíří směrem do centra. Bývalou budovu Baťových závodů dnes využívá obuvnická firma jako sklad. Škody odhadují policisti na 60 až 80 milionů korun. Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
3: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
4: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
5: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
6: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
5: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.
7: Pokud ta výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
5: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
8: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno a jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude 20 až 23, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů a na Šumavě okolo 20. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je krátce popolední a začíná další hodinka s filmovou historií. Posloucháte projekt To byl můj film, který připravuje pětice našich spolupracovníků a filmových publicistů. A kde jinde by na začátku července byli filmoví publicisté než na filmovém festivalu v Karlových Varech? Tak já i dnes zdravím na dálku Kristýnu Roháčkovou. Dobré poledne.
2: Hezké poledne.
1: Kristýno, prozraďte, o čem budeme v následující hodině mluvit.
2: Podíváme se podle mě na opravdu skutečné filmové poklady, protože tak si připadám, když se mi do rukou nebo dokonce do vlastnictví dostanou nějaké staré filmové časopisy. My jsme se tu v minulých týdnech už dotkli nějakých prvních hereckých kultů a právě ty pomáhaly filmové časopisy vytvářet. Zaměříme se na jeden konkrétní výrazný titul, který budou znát asi všichni, co někdy obědvali v nejmenovaném podniku u Českého rozhlasu, kde na vás přijídle koukají kolorované prvorepublikové hvězdy stříbrného plátna.
1: To vše a mnohem víc nabídne dnešní díl projektu To byl můj film. Více za okamžik.

0: Amadeus Quartet nám zahrál část smyčcového kvartetu D-dur Ludvika van Beethovena. S Kristýnou Roháčkovou dnes podnikáme ponor do historie filmových periodik. A začněme prosím obšírnější otázkou. Jak a kdy se u nás vlastně začalo psát o filmu?
1: O filmu začal jako první informovat denní tisk, ono to dává smysl, začali se zajímat o vynález kinematografu na konci 19. století. První filmovou rubriku jako takovou měl od roku 1920 deník Právo, brzy následovaly další noviny a od 30. let pak měly některé deníky pravidelné, obvykle páteční filmové přílohy, jmenujme tady třeba České slovo, Halo noviny, Lidové noviny nebo Večer.
0: A jaké tuzemské tituly byly těmi, které se soustředily už pouze a jenom na tu filmovou produkci?
1: Tady už je to mnohem zajímavější. V červnu 1914 začal vycházet první filmový časopis s názvem Kinematografický věstník. Ten titul prošel mnoha změnami, několikrát byl zastaven a v květnu 1919 úplně zrušen. Během 20. let, kdy probíhal boom němých filmů, vznikla celá řada periodik, které se věnovaly filmům, například Český filmový zpravodaj, Film, Filmový kurýr, Kino, Filmové listy, Studio nebo Filmový svět. Právě ten Filmový svět byl z těch zmíněných ve své době asi nejznámější. Označoval se za zábavný kulturně společenský časopis. Dneska bychom ho nazvali asi spíš bulvárním plátkem. Většina těch zbylých filmových titulů byla financována z výnosů inzerce produkčních a distribučních firem. Takže jejich cílem nebylo zrovna rozvíjet filmovou teorii ani podávat nějaké objektivní informace o kinematografii. Vedle inzerce tak přinášely víceméně pouze pochvalné články o filmech, které produkovali či distribuovali jejich dotující společnosti. Týdeník s velmi krátkou životností, ale asi nejlepším podtitulem bylo Kinopublikum. Ten vycházel pouze od února do června 1920 a nazýval se Neodvislým listem pro přátele i nepřátele kinematografie, což mi přijde báječné. Jiří Havelka ve své knize Kronika našeho filmu mluví o dvou typech filmových časopisů, které v tom období První republiky vycházely. Prvním z nich byl vážný filmový tisk, který byl určený profesionálům, zabýval se krokovými metodami ve filmové produkci, hodnocením filmu z hlediska uměleckého, politického, technického, ekonomického. K tomu druhému typu pak náležely časopisy určené široké veřejnosti s cílem pobavit, poučit, udržet a upevnit u čtenářů zájem o filmovou tvorbu.
0: A jak to potom s tiskem bylo v následujících letech? My se protektorátnímu období a druhé světové válce budeme blíže věnovat v následujících dvou týdnech. Nicméně nastiňme aspoň, jaká byla situace na poli filmového tisku a periodik.
1: Tak pro filmovou kritiku pochopitelně nastala hodně obtížná doba, nebylo možné negativně hodnotit snímek, který povolila cenzura a byl oficiálně schválen. A taky bylo zakázáno film jakýmkoliv způsobem dodatečně klasifikovat. Z hlediska Německa nebylo možné u českých filmů uvádět, že jde o film český, ale o film říšský. Kritika se v té době orientovala na zdůraznění motivu krásy české země, české kultury v jednotlivých filmech. Někteří historici dokonce tvrdí, že filmová kritika ve vlastním slova smyslu přestala v tom protektorátním tisku existovat, že šlo spíše jen o konstatování než o kritické hodnocení, což se novináři snažili obcházet všemi způsoby, psali články obecnějšího charakteru, ve kterých byla kritika konkrétní filmové tvorby naznačena nepřímo. V období druhé republiky mnoho těch filmových titulů nevznikalo, vycházelo zhruba jen 10 filmových periodik, ještě výrazněji se jich potom snížil jejich počet za protektorátu, kdy většina z nich byla zastavena a u zbývajících byl silně omezený jejich rozsah. Tady můžeme jmenovat časopisy Amatérská kinematografie, Bilderdienst, Der Prager Film, Český filmový zpravodaj, Film a diapozity, Filmová kartotéka, Filmový kurýr, Filmové listy, Filmové noviny, Objektiv, Věstník ČMFU a také Kinoreví, ke kterému se ještě vrátíme. S koncem druhé světové války zanikl zbytek těch filmových periodik, které vycházely za protektorátu. Filmový průmysl byl zestátněn a vznikly nové filmové časopisy, které měly podporovat vývoj českého filmu ve zcela nových podmínkách.
0: My si povídáme s Kristýnou Roháčkovou a už za chvíli si řekneme více o časopisu, který ve své době platil za nejoblíbenější a nejrozšířenější filmový list Československa. Tak zůstaňte s námi.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Marian Friedl a píseň Pošta z alba 11 podob lásky. Posloucháte další hodinku s projektem To byl můj film. Do Karlových Varů si voláme s filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou a mluvíme o tom, jak se během první republiky psalo o filmu. Výsadní postavení mělo v té době kino reví, které je zásadně spojené s dvojicí jmen Karlem Smržem a Bedřichem Rádlem. Pojďme si je oba představit.
1: Tak Karel Smrž byl významný průkopník české kinematografie a jeden z prvních filmových publicistů a historiků u nás. Podle všeho to byl opravdu velký filmový nadšenec. Už za studií si měl vyrobit primitivní přijímací kameru, pro kterou použil fotografický materiál nařezaný na kousky a perforovaný pro účely filmu. V roce 1919 byl asistentem fyzikálního ústavu ČVUT, zkonstruoval kameru Kinetom, natočil vlastní film a v roce 1934 se stal dramaturgem filmového studia, které si kladlo za cíl zvýšit kvalitu české kinematografie. Filmové studio nejprve fungovalo jako nadace, později se stalo institucí dotovanou státem, vyhlašovalo různé ankety, soutěže s cílem najít hodnotné náměty, scénáře, vhodné adepty na herectví, pořádalo semináře a přednášky pro filmové autory a mnohem víc. Když pak vznikla Akademie muzických umění, tak byl Karel Smrž pověřen přednáškami, které prý byly natolik fundované a kvalitní, že se v roce 1951 stal docentem dějin filmu. No a Bedřich Rádl, ten zase tíhnul k divadlu a herectví a taky herečkám, ale to je pro jiný pořad. Jako komediální herec a kabaretier se objevoval ve vizuálně výrazných až groteskních rolích nebo přímo jako clown. Vystupoval třeba v osvobozeném divadle, kterému se věnoval i ve své sběratelsko-dokumentační práci. Memoáry, které dal dohromady se svým bratrem Otem, dodnes považujeme za významné prameny pro studium české divadelní avantgardy. Ve filmu se Bedřich Rádl objevil v jediné roli, a to ve snímku Studentská máma z roku 1935 v režii Vladimíra Slavinského. Rádl tu stvárnil postavu promotora na univerzitě. Vedle toho Rádl také působil v advokaci a podobně jako bratr Otto se celý život věnoval i filmové žurnalistice. Mezi lety 1932 a 1933 byl redaktorem filmových listů, krátce i časopisu Kino, a poté přešel s bratrem do nově založeného Kino Reví. Tam se většinou objevoval pod pseudonymy, ať už jako drbrr, zkratkou br, zkratkou br, b.r., malé b.r., nebo jenom jako doktor R. První dva ročníky Kino Reví řídil a redigoval Karel Smrž, Bedřich Rádl se stal hlavním redaktorem Kino Reví v dubnu 1936 a vedl ji do roku 1942, kdy na jeho místo byl dosazen Emil Kvído Kujal.
0: A jak tedy vypadaly začátky Kino Reví?
1: Tak ten obrázkový nebo také ilustrovaný filmový týdeník, jak se psalo v podtitulu časopisu Kino Reví, vznikl v roce 1934 a jako jediný časopis svého typu se na trhu udržel od první republiky až téměř do konce protektorátu. Mnohem proto kopíroval proměny, kterými si během těchto let procházela i česká společnost. Základ jeho úspěchu ale bylo, že naskočil na rozkvět zvukového filmu, kdy si film nacházel velké množství příznivců a kina zažívaly boom v návštěvnosti. Kino Reví tehdy přímo navazovalo na časopis Svět ve filmu a obrazech. Redakce v prvním čísle slibovala, že přináší čtenářům dobrý, populární a přitom levný filmový týdeník v dokonalé grafické úpravě a s mnoha obrázky a informoval o všem, co může zajímat obrovskou armádu návštěvníků kina a přátel filmu. Týdeník vydávala Průmyslová tiskárna v Praze, nové číslo vycházelo zpravidla ve středu a stálo 1 korunu. Časopisy šlo koupit v trafikách nebo předplatit na 4 roku, a to také třeba do Polska, Jugoslávie, Francie nebo Německa. Druhý rok to Kino Reví vycházelo, se na druhé straně objevila následující informace. Náš týdeník se svými 25 tisíci čtenáři stal se nejoblíbenějším i nejrozšířenějším filmovým listem Československa a o rok později už byl náklad 42 tisíc výtisků.
0: A my se k týdeníku Kino Reví vrátíme opět po hudební ukázce. Zůstaňte s námi.

0: Na Vltavě dozněla třetí část sonatýny Maurice Ravela, hrála Nicole Bóková. A my jsme stále ve spojení s Kristýnou Roháčkovou, jednou z autorek našeho letního cyklu To byl můj film. Kristýno, jak vlastně vypadalo takové standardní vydání kinoreví? Vy už jste třeba zmiňovala filmové recenze, ale bylo možné si přečíst třeba i rozhovory s filmovými hvězdami?
1: Je to tak, já začnu tak trošku technicky. Vydání mělo formát A4 mezi 26 a 20 stranami, méně výjimečně, a převažovaly mě obrázky, aspoň ze začátku, fotografie, ale i reklamy. Na kvalitě se proto nešetřilo, časopis se tiskl přepichovou ilustrační barvou. Nejrozpoznatelnějším prvkem ale rozhodně byla ta obálka, která dominovala fotografie nějakého herce či herečky, ať už z tuzemska nebo ze zahraničí. Vysoce kolorovaná fotografie mohla působit až dojmem, že byla namalovaná, a kromě ní na té obálce už byl jen název kinoreví a krátká informace k fotografii. To vůbec první vydání kinoreví mělo na obálce českou herečku Antonii Nedošínskou. Pod fotografií stálo: Antonie Nedošínská v novém filmu režiséra Vlad Slavinského Pokušení paní Antonie, který uvede v nejbližší době společnost AB. Všechny ty články byly členěny do různých rubrik, jako například ze světa filmu, z našich ateliérů, nové filmy, z domácí produkce. Velmi oblíbené byly odpovědi čtenářům a také filmový román, nazvaný Náš filmový román, což bylo během let vydáváno, takový ten román na pokračování, který se stal jednou z těch populárních věcí a populárních lákadel na ten časopis. Já tady mám i takovou vlastně asi odpověď na tu otázku, jestli jsme se tam mohli číst rozhovory s nějakými tvůrci. Je to ukázka z vydání 39. z roku 1936. Cituji z úvodu zprávy: Je to příjemný a poučný výlet vidět v Pyrénii filmovatí Gustava Machatého. Machatého, Čechoslováka, režiséra Extáze a mnoha jiných filmů. Přišel v minulém roce do Itálie, zabývaje se úmyslem natočit zde film s průmyslovým a sociálním námětem, který se měl jmenovat Obležená továrna. Toulal se nečinně Římem, labužnicky ohmatávaje svými zraky kopule chrámů a paláců, hlavice sloupů, krásu staveb. V jeho hlavě rodila se zatím představa nového velkého filmu o věčném městě. Tehdy věděl však o něm již Freddy, který zná příliš dobře kinematografii, aby nevěděl, jak velkou výhodou je dobře řízená spolupráce se zahraničním umělcem. Dále pak přijde moje oblíbená pasáž, kde autor textu Filipoši srovnává režijní přístup některých velkých filmařských men. Má-li Lubič při řízení filmu výraz člověka, který se příjemně baví, nebo Cecil B. DeMille výraz obchodníka, který vyřizuje nutnou obchodní záležitost, nebo DuPont výraz rozhodčího sportovního meče, tak Machatý má při režii výraz člověka zachváceného nejhlubším zoufalstvím. Neboť Machatý pociťuje stále nejpalčivěji těžký konflikt, který nese sebou filmová práce. Konflikt mezi tvůrčím instinktem výkonného umělce a nutností experimentovat jen s omezeným způsobem, přiměřeným myšlenkovým způsobilostem biografového davu, rozporem mezi požadavky umělecké inspirace a požadavky pokladny. Pak tady asi další taková nejčastější věc, co se tam mohla objevovat, byly i reportáže z natáčení. Tady například druhé vydání z roku 1935, kdy se reportér Vladimír Vaněk vydal na natáčení filmu Mariša do Vlčnova. Již týden točí společnost Monopol film s režisérem Rovenským bratří Mrštíků Marišu. Nedalo nám to, abychom jejich činnost nezhlédli a nevnikli tak pod pokličku, pod kterou se tvoří československý film. Ve středu 24. července byl slunný den vhodný pro práci. Bez toho několik dnů bylo sluníčko filmařům nepříznivo. Do Vlčnova jsme přijeli odpoledne. Zjistili jsme, že se pracuje poblíž horní hospody, na poli s herci a komparzy. Krátkou cestou přes humno ochotné selky jsme se dostali do filmovacího prostoru. Je to delší lán žitného pole, z části pokoseného. Vidíme snopy naloženou fůru a kolní se to hemží lidmi s kosami a filmaři s aparáty. Na fůře sedí bosá Mariša, podél ní jsou položeny kolejnice. Natáčí se odjezd z pole. Režisér Rovenský dává ještě poslední příkazy a jede se. Skutečně ono to všechno jede. Mariša s fůrou i kameraman se svojí kamerou. Po jízdnou aparaturou se zároveň přijímá i zvuk. A již nastupuje k další scéně Vávra s Lízalem. Kratičká scéna, ale nutnou chvíli jsme si počkali, než byla uznána za dobrou. Sluníčko si však s filmaři zahrává. Škádlí je tím, že se schovává za mráčky. Jako je na zlost, jeden delší pluje zrovna ke slunci, jako by na celé obloze neměl místa. Filmařům se ve tvářích kupí mráčky rovněž, leč nic nepomohou, jsou slunci odkázáni na milost i na milost a mohou být vůbec rádi, že svítí aspoň tak. Takováto škádlení filmařů jsme zažili za naší přítomnosti nečetněkrát.
0: Jako bychom tam byli. A změnila se nějakým způsobem podoba kinoreví, jak jsme si ho teď představili?
1: Tu svou charakteristickou podobu, tedy tu velkou fotografii na obálce, si kinoreví zachovávalo vlastně celou dobu své existence, což bylo dohromady 11 let na tu dobu docela dlouhý život časopisu. Nicméně válečné nedostatky dostihly i vydavatele kinoreví a tak ta poslední čísla se tiskla pouze černobíle. Více se také začal během 40. let klást důraz na text místo fotografií a reklamy dostaly své vyhrazené místo. Kinoreví pravidelně vycházelo každý týden až na rok 1942, kdy časopis nevycházel mezi únorem a květnem, což největší pravděpodobností souviselo i s vnitřní reorganizací listu, to je to ta výměna na pozici šéfredaktora. Jedna změna proběhla stran ceny časopisu, který začal vycházet také na křídovém papíru, takže si buď čtenář mohl koupit ten standardní výtisk za korunu nebo ten kvalitnější za 2,50 koruny. I rozsah časopisu také zůstával dlouhá léta stejný, pohyboval se v rozmezí 20 a 26 stran v roce 1941, ale byl počet stran zredukován na polovinu a už to tak zůstalo do zrušení časopisu v dubnu 1945.
0: Často jsme v našem seriálu zmiňovali filmový přehled jako zřejmě tu největší zásobárnu filmového vědění, kterou dnes spravuje Národní filmový archiv. Měli bychom ale zdůraznit, že i filmový přehled býval kdysi tištěný. Jak vypadal?
1: Filmový přehled vycházel jako časopis mezi lety 1939 a 2012. Poté začal být nahrazován tím stejnojmenným internetovým portálem, ze kterého já tak ráda čerpám. V průběhu let byl vydáván různými institucemi československé kinematografie ve správě Národního filmového archivu je od roku 1993. No a předchůdcem toho časopisu byla takzvaná filmová kartotéka, což byl doslova kartonový seznam filmů uváděný v kině, doplněný o novinové kritiky. Ze začátku tam dodával informace zejména provozovatelům kin, postupně se z toho ale stal časopis, který přinášel opravdu kompletní a komplexní informace o filmech v české kinodistribuci, ale představoval také herecké, režisérské a další tvůrčí osobnosti. U konkrétního filmového titulu jste vždycky dostali strukturovaný přehled o tvůrčím štábu, hereckém obsazení, získaných festivalových oceněních a k tomu krátké zhodnocení, výstižný obsah filmu a většinou i filmografii některého z tvůrců. Vydání pak obsahovalo ještě čtvrtletní výhled plánovaných premiér v českých kinech, komentáře o tuzemském i zahraničním filmovém trhu, včetně přehledných tabulek, souhrnu cen z domácích i zahraničních festivalů, nekrology českých i světových filmařských osobností, anotace odborné literatury, v prvním čísle pak výhled na ten následující rok. V jednom soudobém komentáři se píše, filmová kartotéka není kopií žádného zahraničního vzoru. Filmová kartotéka je ryze česká myšlenka, uskutečněná a zdokonalována spoluprácí českých lidí ve prospěch české kinematografie a kultury filmem šířené. Tak byla kdysi pojata a tak byla prováděna za války přes všechna nebezpečí a obtíže k pochopení vedoucích českých lidí v našem filmovnictví. Filmovnictví, krásné slovo mimochodem. Já se tím nicméně vracím k tomu pokladu, který jsem zmiňovala úplně na začátku, protože všechny ty časopisy, co jsme dnes zmínili, jsou opravdu nedocenitelný zdroj pro každého, kdo se chce ponořit do filmové historie.
0: S filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou jsme se ohlédli za tím, jak se u nás během první republiky psalo o filmu. Kristýno, děkujeme.
1: Já moc děkuju.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Je 12 hodin 43 minut a na Vltavě dozněla třetí část svity pro orchestr číslo 1 C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Romantická komedie Čokoláda nebo Oscary ověnčený Anglický pacient. To jsou filmy, ze kterých můžou diváci znát francouzskou herečku Juliette Binocheovou. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech dnes uvede svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii.
1: Why you set the talent to keep me alive?
2: Because I'm a nurse.
3: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
4: Nás poctí návštěvou na více dnů a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stáli o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krzysztofem Kieślowským.
3: Na závěr festivalu Binocheová

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

Stuttgartský komorní orchestr nám zahrál první část symfonie D-dur Johanna Christiana Bacha. Tento týden vám na Vltavě nabízíme povídky českého prozaika Bohumila Hrabala z jeho sbírky Perlička na dně. Ta dnešní se jmenuje Večerní kurz a má silné autobiografické prvky. Na co se můžeme těšit? Na pozadí hodiny jízdy na motocyklu v autoškole se rozvíjí dialog instruktora a žáka, kterého učitel jízdy Forštík oslovuje Hrabal. Žák vypráví příhody, které jeho rodina zažila s automobily a dvojce přitom křižuje Prahou 50. let. Povídku vám nabídneme ve 13.30. Nenechte si ujít ani dnešní klapku. Patřit bude německému pianistovi a skladateli Folkru Bertelmanovi. Hru na klavír objevil v 9 letech při bohoslužbě v kostele. Absolvoval klasické studium klavíru a jeho cesta k profesionálnímu hudebníkovi a skladateli vedla přes studium medicíny a ekonomiky. Jak moc je jeho klasické hudební vzdělání patrné v jeho filmové tvorbě, se můžete na vlastní uši přesvědčit v dnešní klapce. Na programu bude už po zprávách.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl. Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. A počasí bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 17. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Naše vysílání pokračuje směle dál a jak už jsem zmínila, celé léto pro vás po 13. hodině vybíráme to nejlepší z vltavské klapky. Dnešním dílem nás provede Kristýna Šrámková. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: Moje hudba je také jednou ze součástí mého vnitřního procesu a zdá se, že lidé se se mnou v tomto směru také spojují. Hlavně pak ti, kteří si ve svém životě pokládají stejné otázky. Říká Volker Bertelmann, který je dnes známý hlavně jako Oscarový skladatel. Filmové databáze uvádí, že složil hudbu k 60 filmům, ale dříve, než se dostal k tvorbě pro film, proslavil se jako skládající klavírista pod uměleckým pseudonymem Hauška. Postupně se odklonil od dráhy klasického klavíristy a začal experimentovat s různými technikami ovlivňujícími zvuk klavíru. Předměty, jako jsou kuličky, kovové plátky nebo gumičky, vkládá mezi struny klavíru, což vytváří neobvyklé zvuky. A tak se jeho doménou postupně stala hlavně experimentální a minimalistická hudba pro takto upravený, preparovaný klavír. Než vám představím jeho filmovou hudbu, vybrala jsem ukázku z jeho sólového klavírního alba, které vyšlo v počátcích jeho kariéry v roce 2005 a jmenuje se jednoduše Preparovaný klavír. Všechny zvuky, které uslyšíte, vychází z tohoto nástroje.

Pod uměleckým pseudonymem Hauška vystupuje Volker Bertelmann stále aktivně jako experimentální klavírista. Když hledal jméno pro svůj pseudonym, chtěl, aby znělo východoevropsky. A tak našel českého skladatele 18. století Vincenze Haušku, od kterého si jméno vypůjčil. A tady je zatím největší Bertelmannův skladatelský úspěch. Oscarová hudba z filmu Na západní frontě klid.

Na západní frontě klid je film z distribuce Netflixu natočený v roce 2022 podle knihy Ericha Marie Remarka. Snímek získal 9 Oscarových nominací a 4 z nich proměnil na Oscarové sošky. Přes 2 měsíce se natáčel i u nás a za zmínku určitě stojí, že prestižní cenu BAFTA v kategorii nejlepší zvuk získal v týmu zahraničních zvukařů i Viktor Prášil.

Pokud by vás zajímalo, v jaké konkurenci filmových skladatelů Bertelmann vyhrál svého Oscara, tak v rozhlasovém archivu najdete klapku, kterou jsme věnovali Oscarovým nominacím za filmovou hudbu roku 2022. Před další ukázkou ještě cituji skladatelovou myšlenku při přebírání Oscarové sošky. Když dlouho pracujete na hudbě k takovému filmu, jako je Na západní frontě klid, vždycky je to intenzivní emoční prožitek.

Bertelmanův sugestivní třítónový motiv destrukce, který režisérovi připomínal Led Zeppelin, prostupuje celou partiturou k filmu. Hudba doprovázející válečné zážitky mladého naivního vojáka Paula byla upravena tak, aby napodobovala tlumený zvuk, který mohl zažívat v zákopech, obklopen střelbou a výbuchy. Tak zní i následující skladba.

V některých místech může Bertelmannova hudba z filmu Na západní frontě klid připomínat sound design Hanse Zimmera pro filmy Duna nebo Počátek. Bertelmann vkládá do hudby nevšední prvky, třeba harmonium své prababičky z přelomu 19. a 20. století. Jde o pumpovací varhany, jejichž vnitřní zvuky, pohyb vzduchu a praskání dřeva, skladateli zněli jako válečný stroj. Slyšet je můžete třeba ve skladbě, kde se hned v úvodu objevuje i onen třítónový motiv, který jsem zmiňovala u minulé skladby.

Válečnou tematiku, tentokrát ale v mořských kulisách druhé světové války, má i druhý film z roku 2022, Námořník ve válce. Ve válečných scénách je hudba podobná té z filmu Na západní frontě klid. Na soundtracku ji autor kombinuje se smyčcovými skladbami, většinou hranými pizzicato technikou. To je ta příjemnější část soundtracku, ze které si poslechneme ukázku.

Když čtu scénář, představuji si svou hudbu už v daném filmu. A to mi pomáhá ponořit se do světa, který jsem ještě neviděl. Říká Volker Bertelmann, jemuž je věnována dnešní Vltavská klapka, kterou vás provází Kristýna Šrámková. A tady je druhá ukázka jeho hudby z filmu Námořník ve válce.

Z několika seriálů, ke kterým Bertelmann napsal hudbu, jsem vybrala ukázku z britské miniserie Patrick Melrose s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli. Na tomto seriálu z roku 2018 spolupracoval skladatel se stejným režisérem jako na Oscarovém Na západní frontě klid.

Se skladatelem a klavíristou Dustinem O'Halloranem spolupracoval Bertelmann na několika soundtrackích. Jeden z nich byl k filmu Ammonit. S Kate Winslet a Saoirse Ronan v hlavních rolích křehkého příběhu volně inspirovaného životem Mary Anning. Děj filmu je zasazený do poloviny 19. století, kdy Anning zkoumala naleziště jurských skamenělin na jihozápadním pobřeží Anglie. Dnes je tato dáma, která žila v letech 1799 až 1847, jedním z nejvýznamnějších objevitelů pravěkých tvorů v počátcích paleontologie. Film doprovází lyrický romantický soundtrack, který i bez obrazu poslouží jako příjemná hudba. Ve filmu potom umocňuje pouto vznikající mezi dvěma ženami.

filmem Na západní frontě klid přišla už druhá Oscarová nominace. Ta první byla o 6 let dřív a vzešla ze spolupráce s již zmiňovaným skladatelem Dustinem O'Halloranem za hudbu k filmu Lion. Silný příběh o hledání původní rodiny a návratu mladého muže žijícího v Austrálii domů do Indie, kterou si pamatuje jen jako 5letý chlapec ztracený ve vlaku a v ulicích Kalkaty. Tohle je hlavní hudební téma filmu.

A my se s filmovou hudbou rozloučíme citátem skladatele dnešního dílu. Rád vyjadřuji skutečné emoce, schované často pod rouškou melancholie, která v sobě obsahuje naplnění i bolest, ukryté v lidské existenci. Příjemný zbytek dne vám přeje Kristýna Šrámková a těším se na slyšenou zase za týden.

0: 12 ukázek z filmové hudby oscarového skladatele Volkera Bertelmana, který tvoří pod pseudonymem Hauška, pro Klapku vybrala Kristýna Šrámková. V závěru jsme slyšeli skladbu ze soundtracku k filmu Lion, který byl v roce 2017 nominovaný na Oscara.
1: Povídka.
0: A na programu je další z povídek Bohumila Hrabala. Ta dnešní se jmenuje Večerní kurz. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček. Účinkuje Josef Sommer, kterého režijně vedl Ivan Chrs. Příjemný poslech.

0: Už chvíli jsem stál na opuštěném rohu Valentinské a Veleslavínovi. Pak z Mariánského náměstí zahnul motocykl a stočil to ke mně. Byla to ta 250 Java s dvojími řídítky. Ze zadního sedadla lehce se svezl instruktor a hned s křehlými prsty vytáhl cigaretu. Než si zapálil, díval se chvilku vyčítavě na svého žáka, který pořád seděl na té mašině a kramflekem se snažil dát tam neutrál. Ještě to tam nemáte? Ještě ne. Ani teď ne, brblal instruktor a cigareta se mu pohybovala v ústech. No, dneska jste mi toho moc neukázal. Na těch křižovatkách, to je hrozný. A zhasněte světla. A hned mi řekněte, jaký máme pravidla křižovatek. Jo, pane Forstík, řekl mladík a hladil si vlasy ostříhané a la amnestie. Já jsem z lednového kurzu a dneska už máme září. Já mám nějak zablokovanou hlavu. Mám to v sobě, ale říct to nedovedu. Ale budete dělat zkoušky, toto pak musí letět, tak se to k sakru naučím. Odpoledne přijdete ze šichty, tedy si vezmete instrukce a naučíte se to, ne? No jo, ale když já přijdu, tak spím. Tak se vyspíte, vyhájáte, ale jednou se přeci probudíte. A pak si vezmete předpisy, sakra, je toho pár stránek. Co děláte, když se vzbudíte? Čtu. A teď mám prýma věc, jmenuje se to Zhovadilý doktor Kvarc a sličná Zanona. To vám je žůžo čtený. Jestli chcete, tak vám to přinesu. Nechte toho, hele, nechte, mám dobrou náladu. Tak si přečtete sličnou Zanonu, ale co večír? Jo, to teprv nejde, pane Forstík, já vám mám holku, to vám je sajtna. Taková zhora nadupaná mašina, nic těžkýho, zhora štajrovaný ventily a pěknou vačku, vačkovou hřídel. Kluci jsou po ní celý tredé, když spolu přijedeme na mý kejvačce na Sázavu. Vlastně... Tak vy už jezdíte a ještě nemáte zkoušky, no tě buch. No tak co mám, pane Forstík, dělat? Od ledna už chodím do kurzu a novou kejvačku mám v kůlně. Ještě do července jsem to vydržel, to aspoň v neděli, když doma nikdo nebyl, sundal jsem to veliký zrcadlo spokoje, dal ho na dvůr, oblíkl jsem si přesný roucho a tím motocyklem jsem pořád najížděl do zrcadla a koukal jsem se, jak mi to sluší. A tak dlouho jsem na sebe číhal do zrcadla, až jsem se neudržel a vyjel jsem si ven. A řeknu vám, že jsem to hned kalil a kdejakýmu vozidlu jsem dával šluka. Dost, dost, neunavujte se a mě taky. Nehledě, že jste si mohl mašinu zadřít. Ale tak si přijdete z randíčka, doma je hezky, ticho, tak si vezmu ty předpisy. Co byste jinýho dělal, tak pozdě večír. A to já teprve okřívám, to teprve jsem čiloun. Poslouchám Junik a Laxenberg, poslouchám, jak černoši řáděj, elektrický banjo, elektrická kytara, trubka, basa a klavír jen jako šlákverk. Pojď se jednou večer k nám, Bing Crosby a Grace Kellyová, černý slavík Erta Kitová a Louis Armstrong, řečený Sečmo, zpívají, až vám to drásá srdce. Dost. Dokouřil jsem dost. Jednou si s váma vyjedu na Sázavu, možná si k vám zajedu poslechnout dobrý jazz, ale teďka jsem pořád váš učitel. Tak v sobotu si dáme ty 2 hodiny naposled. Ale dříve, než otočíte klíčkem, odříkáte mi z paměti všechna pravidla křižovatek. Jinak si za vás nesednu. Ovšem, vy budete jezdit dobře, nemáte hemy. Čím jste? Knihař. Bon. Dejte mi legitimaci. Ale jak povídám, z paměti, teď mluvím vážně. Našprtám, pane Forstík, už kvůli vám našprtám. Jestli mi nepíchne v bedně, tak vám všecko odříkám z paměti. A děkuju vám a dobrou noc. Dobrou. Sičáku, zašeptal instruktor a podíval se na mě. Vy jste hrabal, co? A už máte taky motocykl? Taky, pane Forstík. Už ale začínáte nějak šedivět, že jste si vzpomněl na motorku tak pozdě. Co dělat, pane Forstík? Nohy bolejí, ale rád chodím a vidím a tak jsem si vymyslel čízu. Polníma pěšinkama do lesa, hezky podle vody, která u nás voní jak roztržený rákos. To není špatná představa. Ale já si ještě jednu vykouzím. Je mi už zima. Tak opravdu jste na motocyklu nejezdil? Ale ano, s otcem. Ale pořád vzadu na tandemu, už odmala. První motorku jsme měli Laurinku, tu, co se musela roztrapovat. A teď u toho byl ještě sidecar a v něm brácha a matka. A když jsme kolikrát tu Laurinku roztrapovali a ona chytla, už jsme neměli s tátou sílu na ní naskákat. Víte, hrabal, že takovou mašinu už ani nepamatuju. Ale půjdete ke zkouškám. Proč se používá namazání olej? Olejový film viskozita. Dobře. A co je to komprese? To je poměr obsahu válce a obsahu spalovací komory. No, to je ještě lepší. Ale vzpomenete si na mne. Ti paťárové, co nic neumějí, budou jezdit jako bozy a vy se někde vyválíte. Ale z toho si nic nedělejte, protože umět začnete až pak. Až jednou pojedete na plný kapky, pořádně se vyválíte a zůstanete na světě. Pak teprve nagumujete na té vaší číze ty pravý kilometry. Ale pan otec byl průkopník. Jezdí ještě? Pořád, pane Forstík, pořád. O ničem jiným se doma nemluví než o autech. Otec přesedlal na auta. Myslím, že táta si představuje i nebe jako planinu plnou aut a vraků. A až jednou umře, dostane v nebeské bráně vercajk a do věčnosti se bude moci v tom hrabat. Ale dřív ten nám dával zabrat. On byl otec tak trochu průvan a moje matka, tak jako každá matka, byla tak trochu na nervy. Ale otec ji těšil, jen pojeď, Mariško, ten vzduch uvidíš, jak ti prospěje. Tak jsme naskákali na mašinu, ale jen jsme předjeli několik potahů, už otec zapomněl na matčiny nervy a jen se přikrčil a vykřikl Targa Florio a už jsme frčeli. Já jsem viděl matku jen v mlze, jak si tiskla bráchu na prsa a celou cestu prokřičela. Francine, Francine, pro Krista pána, Francine! Ale otec nepovolil. Tenkrát byla móda takových balonových plášťů a ten se nadouval a dělal otci takovej hrb až ke mně na tandem. To jste to hrabal fofrovali po těch silnicích? Vždyť to muselo mít mizerný péra. A jak? Kor já na tandemu. Ten měl tuplovaný pérování, speciální péra. To byl tandem dělaný na míru, protože ředitel, s kterým si otec někdy vyjel, vážil metrák. To mi věřte, pane Forstík, že jsem krajinu viděl, jenom když jsme se rozjížděli nebo spravovali. Jinak jsem celou cestu slzel. Krajina byla jako nakulmovaná, ty pole a lesy jen brněly. Tedy váš pan otec byl těžkej grant, co? U nás kluků ano, ale u matky ne. To, když jsme někam dojeli a zastavili, tak místo, abychom se těšili babičiným údolím nebo českým rájem, Tak já jsem zvracel a matka ležela v sajtkáře zvadlá a blábolila, proč jsem jen jezdila, proč jsem jen jezdila. A jedla prášky. To bylo právě to, že matka si vybírala z takového vejletu jen všechny ty skutečnosti, které vedou do nemocnice nebo na hřbitov, a otec zase jen to, co vedl rovnou na slavné závodiště Targa Florio. Tak jsme se vždycky v krásné krajině dali dohromady, ale naspátek to samý. Otec nejdřív slíbil a přísahal matce, že pojede pro rodinné potěšení, ale za čtvrt hodinky ho jízda inspirovala a už jsme letěli krajem zase jako přízraci. Totiž on se otec jinak nebavil. Tak už jsem dokouřil. Vemte si to a pojedem, řekl instruktor. Stáhl se motocykl ze stojanu a bodkou ten stojan zacvakl do pér. Tak, aby jsme si to zopakovali, hrabal. Nejdřív otočíme klíček ve spínací skřínce a řadění rychlosti je tady trochu jinačí než na té vaší číze. Já ještě na ní nejezdím, vždyť nemám zkoušky. Vím, ale teďka mluvím akademicky. Tedy, jednička nahoru, dvojka, trojka a čtyřka dolů. A když zasouváte rychlosti, lepší je to tam tak vcvaknout. A rozsvíťte si světla.
1: Už sedíte, pane Forstík?
0: Už. Ale vidíte, chcíplo vám to. Víc přidat plynu při rozjíždění. Víc plynu a pomalu spouštět spojku. Tak to znovu našlápněte. Ale nechytne vám to. A jo, mám tam jedničku. Zarděl jsem se. Nártem jsem tam dal neutrál a pak nastartoval. Mašina zahřměla a já měl pocit, že se na mě dívá celá ta večerní Praha, i když zrovna nikdo nešel. A když jsem tam dal jedničku, sladce se mnou zatočil svět. Pan Forstík se za mnou naklonil a šeptal mi: jen hrabal klid, přidejte plyn, teď se otočte, jestli něco nejede za námi, ukažte rukou, že se zapojujete do proudu a pouštět spojku. Tak, a teď zahneme doleva a dejte si tam dvojku a hned přibrzdíme, rozhlídneme se, je tady trojúhelník a pojedeme doprava kaprovou. Ukažte rukou, víc, víc, pořádně. Takhle to vypadá, jako když se drbete na koleně nebo že vám spadl podvazek. Ztratili jsme rychlost, jen si tam dejte jedničku a hned dvojku, trojku, jen tak vťuknout podrážkou a kolem nový radnice na rynek. Ukážeme rukou, že zahneme k Orloji a hned dáváme bacha, jestli se něco nepřižene z Pařížský. Tak. A na koleje vjíždíme pevněji, kor po dešti, to jsme hned na dlažbě. A zahneme náměstím doleva. Pozor, nic nejede v protisměru, ani kolejový vozidlo za námi.

vletěl do kostela, do sákristie. Oho, a do sákristie, to ani já ne. Ani se mi o tom nezdálo. Ale teď dobře, hodil jste tam pro strejčka jedničku a zahneme doprava. Po revoluční je volno, tak přidat. Na křižovatce je lepší mít mašinu pod párou. Je to trapný, když vám to chcípne. Tedy má poklona, panu otci, má uctivá poklona. A jezdil dál? Ano, pane Forstík, a jezdil si dál, ale tím nebezpečněji. Pořád ten stíhací závod. Jindy jsme zase jeli napřed do Skutče vlakem a otec, že za námi dojede s nějakým strojníkem. Ale zase přijeli bez motorky, vlakem. A zase samý flastr. To vlítli do Kravského potahu. A když přijeli, liboval si táta a smál se. Však uvidíte, já jednou dojedu. Dejte si tam, hrabal, jedničku a teď uhneme doprava a teď mlčet. U reprezentáku je to všelijaký. Taky si pamatujte, že motocykl to je mýtus. Čím víc vás to dofláká, tím víc k tomu lnete. Rozumíte? Pravej mužskej. Ostatně to poznáte sám, co to je, až budete ležet někde v noci s přeraženou nohou v příkopě. K té elektrice ne tak blízko, nějaký pitomec z ní vyskočí. A co říká předpis? Jakže máte jet? Na bezpečnou vzdálenost a abych mohl kdykoliv zastavit. No tak hrabal, proč to po příkopech tak perete? Zahoukejte! Tady v těch místech jsem se vyválel se žákem. Zrovna tak, jako vy mi zajel na koleje a zlomil si klíční kost. Proto hrabal pořád koukat. Ne, co zrovna hrozí, ale koukat i na to, co by mohlo hrozit. Pořád sledovat lidi. S lidma to je blik a už je to. Ovšem musíte mít štěstí. Bez štěstí je riskantní si po Praze i vyjít. A teď zahneme nahoru na Václavák. Světla signálu už nesvítějí. Dejte si tam jedničku. Ano, je volno. A jedeme nahoru středním proudem. Tak pan otec si užil s Laurinkou. Měli byste mu jí dát jednou na hrob jako pomník. Teď nehovořte, teď ne. Teď je křižovatka Vodičkovy ulice. Tak, už jí máme za sebou. No, ale vzpomněl jsem si, jak jsme jednou jeli do lázní poděbrat. To si otec koupil dlouhý plášť, bylo léto a celá rodina naseknutá, my s bráchou mariňácký šatičky, ale za kovanicema, jak otci ten plášť vlál, tak se mu dostal do zadního kolečka, sekundérního, hrabal se říká. Tak, a to sekundérní kolečko si začalo namotávat ten plášť do zubů. A teď to otce táhlo ke mně. Pořád si ještě snažil dosáhnout rukou na páčku plynu, ale pořád ho to stahovalo na záda a ty jeho ruce pořád chňapaly do prázdna. Já už jsem taky začal padat na záda. To je, hrabal, výborný, nezapomeňte řeč, ale záhneme doprava. A neseďte na tom tak křečovitě. Já vás srovnám. Tak. A teď zahneme do Ječný. No, povídejte dál. Tak jsme přeletěli příkop a vjeli do Žita. To bylo to trápení, že tenkrát byly látky tak pevný. Dneska by se utrhl. Ne, hrabal, teď ne, ta křižovatka u Ignáce je všelijaká. Nalevo je nemocnice, to tady pořád křižujou sanitky. Tak radši si tam dejte dvojku a pamatujte si, až budete jezdit sám, že vnitřní Prahou se nejlíp jezdí pořád na trojku. Tady jsou dvě pumpy na benzín a u techniky pozor. A pojedeme dolů k Vltavě. Tak otec ležel na mě a pořád jsme jezdili do kolečka v Žitě. Až po krky v Žitě. Ne, hrabal, teď ne, na to musíte mít cit.
Teď pojedeme podle Národního divadla a pořád dolů přes Křižovnický náměstí a pak zahneme k nám. Jen pusťte ty vojáky, to je 111 podle zvuku. Co jsem říkal, je to 111. A přidat plyn, z křižovatky se musí vystřelit. Tak. A tak jsme jezdili žitem. Otec řídil Laurinku botou. Jen nám koukali hlavy, nám mužským. Protože matce bylo hej, ta omdlela. Až pak brácha zkoušel jednu páčku po druhý, víte, co jich tam tenkrát bylo. A otec křičel, to není ona, ta taky ne. Až brácha vzal za tu pravou a pomalu jsme zastavili uprostřed žitného pole. Ale pak jsme tátu nemohli dostat z kola z těch zoubků. Ještě, že šli lidi na pole, a tak otce odřízli kosou. Otec si potom ze zbytku toho pláště dal ušít jen takovou bundičku. Tady na křižovnickým pozor. A víte co? Ještě to vezmeme k právnické fakultě, pak doprava pařížskou, ale tady pozor na koleje. A pak jste si koupili toho bavora? Ano, BMW, to tedy bylo žihadlo. Tenkrát byl zase v módě Tazio Nuvolari. To jsem si sedl za tátu v Nýmburce a za 25 minut jsem spadl u akcízu v Hloubětíně, kde jsme zastavili. To celou jízdu už nebylo vidět vůbec nic. Jelo se jen v takovým mraku, z kterého jsem tam zakřičel táta. Nuvolari! Mám si tam teďka dát jedničku? A na co most je uzavřen? Ale to si to ten bavoráček pěkně šustil. Ovšem, kde jste si s ním poprvé lehli? Mezi Mochovem a Nehvizdami. To jsme si koupili sidecaru. Otec už minul koně, napálil tam zase plyn, ale chytli jsme za zákolník vozu a otočili jsme se kolem osy. Já jsem vletěl na hrušku a tam jsem si zlomil klíční kost. Bylo to o prázdninách, hned první den prázdnin. Že jsem nepropadl, tak jsme jeli do Prahy, aby mi za krásné vysvědčení koupili klobouk. Otec přeletěl řídítka a vrazil si brejle do obočí. Brácha vypadl z vozejčku a nic se mu nestalo. Ale otec se nám chtěl na silnici střílet. Jak mu tekla krev, tak neviděl. Křičel, já jsem slepej. Tak jsme se na něj věšeli, ať nás zastřelí taky. Ještě, že tam byli lidi, naložili mě a vsadský mi doktor dal škrobovej obvaz. Kam teď? Do Sanitroví? Do Sanitroví. No a co pan otec? To jsem seděl v zájezdní hospodě a kdo jinej nezahnul ze silnice než táta a brácha a utrženej blatník na sajtkáře. Otec se smál pod zavázanou hlavou a křičel, to byla šupa, co? Tady hrabal opatrně. U Klementína mi žák přidal plyn, bylo zrovna takhle navlhlo a už jsem nemohl nic dělat, než si lehnout taky. Dobře jste teďka ukázal a zahneme to k nám. Ještě jeďte. Dejte si tam jedničku a otočíme se. Nedávat nohu na zem, že vás do ní kopnu. Zavřít plyn, dejte tam neutrál a vypněte spínací skříňku. Škoda, že jsme dneska spolu jeli naposled. Ale co tomu říkala máti? Ta zrovna šla krmit slepice, když jsme vyjížděli do Vrat. Takový škrobový bratrstvo s utrženým blatníkem. Matka stála a držela mísu se zrním a otec se na ní smál a volal, Mariško, to bylo něco, to byla krása. A matka šla k zemi, načisto grogy. Mísa se zrním se rozsypala a slepice zobaly. Tak já si zapálím a řeknu vám, že váš pan otec byl bard, který měl svůj veliký život. No,
dejte mi legitimaci, já vám to tam napíšu. Psal. Víte, že jste mě dneska, pane motcem, potěšil? Řekl a podal mi legitimaci. Pak šlápl na péráka. Už je chladno, co? A uctivé pozdravení panu otci. Vyřídím. A pan Fostík se dotkl čela a otevřel plyn. Využil smyku na vlhké dlažbě, otočil mašinu skoro na místě o 180 stupňů a zinčel si to někam k Vltavě.

Slyšeli jsme povídku Bohumila Hrabala Večerní kurz. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček, účinkoval Josef Sumr, kterého režijně vedl Ivan Hrs. Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny vám bude hrát Brian Lynch Quartet.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Nikdo není zraněný, uvnitř budovy nikdo nebyl. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bod. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Spojené státy druhou noc v řadě útočily na Írán. Tvrdí, že to je odveta za íránské útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Ten znovu odpověděl údery na americké vojenské základny v Perském zálivu. Americký prezident Trump předtím řekl, že klid zbraní skončil a nestojí o vyjednávání. Teherán podle něj ale prý stojí o uzavření dohody. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizích států. A počasí bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě místy přechodně až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 17. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Lenkou Novotnou.
2: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letnislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Masters of War, Bob Dylan a rok 1963. Je 7 minut po 14. hodině, odpolední Vltava je v plném proudu. Naznačím, s jakými tématy se budete moci v této hodině potkat. Národní divadlo pod hlavičkou Laterny Magiky poprvé v historii uvedlo premiéru ve Francii. Perpetuum Havel v režii Petra Boháče je tak součástí programu oslavného Avignonského festivalu. Forrest Gump, Trosečník, Kapitán Miller nebo Woody z Toy Story, jen málo který herec dokázal stvárnit tolik nezapomenutelných postav jako Tom Hanks. Dvojnásobný držitel Oscara dnes slaví 70. Jaká byla jeho cesta z televizních komedií až mezi největší hollywoodské legendy. I to se dozvíte. A samozřejmě upozorníme i na to, že se blíží festival na českých městech, na náměstích českých měst, a to je Bohemia Jazz Fest. Začne už příští týden. Spojíme se s Rudy Linkou.

0: František Novotný a Igor Ardašev dohráli část ze tří romancí pro housle a klavír z opusu 22 Roberta Schumana. A to takřka ve čtvrt na tři odpoledne, kde posloucháte Vltavu. Laterna Magica zamířila do Avignonu s novinkou Perpetuum Havel. Je to poprvé, co Národní divadlo uvedlo světovou premiéru ve Francii. V rámci OFF programu divadelního festivalu v Avignonu bude k vidění až do 20. července na scéně v divadle La Manufacture. Jedná se o vůbec první tuzemské profesionální zpracování jediného libreta pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla. A já už do Avignonu zdravím režisera inscenace Petra Boháče. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Inscenace Perpetuum Havel vznikla na motivy dosud téměř neznámého textu, který Václav Havel napsal na jaře 1989 v celé na Pankráci. Libretto pro nonverbální divadlo nazvané Perpetuum mobile pojednává o 7 dnech v životě politického vězně. Co vás na tomto textu zaujalo jako první? Jaká první inscenační myšlenka nebo idea z něj pro vás vzešla?
1: A tak asi především Havlova struktura, Havlova mechanismus, který vlastně uplatňuje i v jiných hrách, které známe. Tato hra je neznámá, protože nebyla ani zařazená do jeho díla souhrného a opravdu zůstala jenom v dopisech Olze, které ale nejsou ty dopisy, které vyšly, ty byly ze 70. let, potom v 80. a tohle je až 89. Co mě zaujalo v těch 7 dnů, ten opokojící vlastně mechanismus toho vězně, který se ocitá, řekněme, v nějaké jako extrémní situaci a musí v té extrémní situaci se naučit žít a zároveň hned proti tomu vlastně neustále vzdorovat. Takže nejenom, že vzdoruje sám se sebou, ale vzdoruje i proti tomu systému, který vlastně mu uložil trest, který, řekněme, je vlastně neadekvátní tomu, co vlastně jako za co on by vůbec měl sedět.
0: A pracujete s tímto textem, s tímto libretem spíše volně, nebo jak by se to dalo popsat?
1: Dalo by se to popsat určitě, že to je volně. Za prvé je to opravdu nonverbal a za druhý sám Havel napsal pro režiséry vždycky skvělou věc, když na konci dopisu Olze píše režisérům se imaginace nebo meze nekladou. Takže to pro mě byl signál, že s tím textem, ne že si můžu dělat, co chci, ale že s ním můžu nakládat volně a já jsem ten text jako vlastně velmi zradikalizoval a v podstatě zaktualizoval. A jak tady píšou i v některých recenzích, už začínají vycházet, tak vlastně jako ten text nebo Václav Havel se stává spíš symbolem, než že by to bylo o přímo Václavu Havlovi, nebo přímo, že by to vycházelo z toho textu, který on napsal.
0: Tato nonverbální inscenace stojí na jediném performerovi, tím je Roman Zotov Mikšin. Proč ta samota, nebo možná osamělost a jediný performer na jevišti?
1: A tak to je přirozený, protože ve vězení prostě jsou většinou samotky, především pro ty lidi, kteří byli zavřeni za své politické nebo společenské názory, tak vlastně to vězení mají ještě těžší než normální vězni, to znamená vězni, kteří jsou tam odsouzeni za nějaký trestný čin. A v takových státech, jako je Bělorusko, Rusko, Kambodža, Vietnam, Turecko, Irán, mohl bych Venezuela, Kuba, mohl bych jmenovat strašně dlouho, tak vlastně jakoby trest pro ty lidi jsou, že jsou izolováni, to, že jsou sami. A Havel to opravdu má pro jednoho herce, herečku, je to asi možný. A my jsme tohle zachovali a dal jsem to svému jako blízkému příteli, se kterým jsem už dělal několik her a se kterým jsme byli i minulý rok právě tady v Avignonu a vzešlo to právě i díky úspěchu z toho minulého roku, kdy jsme hráli Alexievičovou The Last of the Soviets, že se znovu vrátíme a díky tomu jsme se vlastně zase dali dohromady.
0: A co může podle vás dnešní publikum skrze Perpetuum Havel pochopit třeba o svobodě, kterou už možná začal leckdo považovat za samozřejmost?
1: No a co můžou pochopit, že to můžeme velmi rychle ztratit, že existují místa na světě a nejsou zase až tak daleko, že za svobodu se jako velmi tvrdě platí. A velmi někteří lidé vlastně tím platí vlastně tím nejcennějším a to je tou svobodnou samotnou. A že jsou ochotní jít do vlastně největšího rizika ve svém životě, znamená, že tu svobodu vlastně jakoby aspoň tu vnější ztratí, aby si zachovali tu vnitřní jakoby naději a vnitřní nějaký rozměr pravdy. A my jsme s Romanem, díky tomu, jak jsme to aktualizovali, tak jsme se setkávali s vězni, s vězenkyněmi, kteří si prošli Lukašenkovým peklem prostě v Bělorusku vězeňským. A díky tomu jsme jako mohli pochopit, že to, co se dělo před 30-40 lety, se děje stále a asi se i dlouho bohužel prostě dít bude. A pro současného člověka je, že ten zápas o lidskost, samozřejmě tady je to vyhrocený, je to politický, ale o tu lidskost se bojuje nejenom ve vězení, ale je to boj jako takovej a musí se bojovat vlastně v každém jako vteřině toho našeho života. A když se nám to právě zdá, že už nemáme o co bojovat, tak právě přichází ten soumrak té svobody a přichází určitá plíživý, nechci říct úplně fašismus, ale prostě plíživá nějaká jako antisíly, které vlastně se snaží vlastně ukázat, že třeba existuje jenom jedna jediná cesta nějakého vůdce, který jako nám ukáže, když je ten ráj někde jakoby v budoucnosti a to vždycky končí špatně.
0: Co pro vás znamená vrátit se do Avignonu?
1: No, znamená to pro mě jako jednu asi nejdůležitější věc, která se v Čechách a podle mě moc neděje. A to je prostě to, že soubor, režisér a vlastně i celé jeho ansámbl se může poměřovat s tou největší, nejlepší špičkou vlastně evropského divadla. Jsem schopen tady chodit nebo mám možnost vidět vlastně nejlepší produkce v podstatě, které vyrostly za poslední 2 roky a zároveň to nechávat konfrontovat, protože na nás chodí mnoho novinářů a díky tomu vlastně to můžeme dostávat do nějakého kontextu. A jsem vděčný, já jsem rád, že se to děje právě s Národním divadlem a že Národní divadlo vlastně takhle mohlo se ukázat v nějaké jakoby své barvě nebo ukázat to, že dokážou i dělat takovéhle politické, aktivistické věci a dokáží s tím vyjet mimo své budovy a mimo Českou republiku.
0: A posluchači Vltavy se tady mohou těšit na zářijovou premiéru, je to tak?
1: Přesně tak. My máme teďka francouzskou premiéru, my už jsme absolvovali 2 představení už v Avignonu, ještě nám zbývá 6. A zároveň v září bude premiéra v Paláci Akropolis, ta česká, takže diváci se budou moci těšit na to, že už přijedeme opravdu s vyhraným představením.
0: Říká režisér Petr Boháč, který je právě na Mezinárodním festivalu v Avignonu. V OFF programu pod hlavičkou Laterny Magiky uvádí svou nejnovější inscenaci Perpetuum Havel. Děkuji vám za rozhovor a přeji ještě krásné zažití festivalu. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Nejen k měsíci na albu Sing to the Moon, ale především k posluchačům Odpolední Vltavy zpívala Laura Mvula. Tom Hanks patří už několik desetiletí k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má víc než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Dnes slaví 70. narozeniny.
1: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
3: Raz, dva, tři. Padám, dámo, padám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, ro.
2: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
4: What do you call a thousand lawyers? Chained together at the bottom of the ocean.
5: I don't know.
4: A good start.
2: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
6: This is Houston. Say again, please.
7: Houston, we have a problem.
2: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
8: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
2: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
9: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám si to navždy. E-mail prostě smažu.
2: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Ella Fitzgerald dospívala, chtěla by tančit, to byla píseň I Want Dance. Zjistíme, jak jsme na tom s tanečními chutěmi i také u našeho respondenta. Vy, kteří si chcete užít jazz pod letním nebem na českých náměstích a chcete zažít jazzové koncerty, na které se nezapomíná. A navíc to všechno absolvovat zdarma. Dávejte dobrý pozor, kdy a kde je to možné zažít, se dozvíte právě teď z odpolední Vltavy. Bohemia Jazz Fest začne už příští týden a jeho hlavní organizátor a otec této přehlídky Rudy Linka je s námi ve spojení. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Chce se ti tančit, Rudy?
1: Chce se mi vždycky tančit, i když teda jsem hrozně špatný tanečník a vím o tom.
0: Mezinárodní, prosím.
1: Ale stejně tancuju.
0: Mezinárodní jazzová přehlídka pro všechny generace, která se letos koná od 14. do 21. července, zažije svůj 21. ročník. V jaké kondici jsme otce tohoto festivalu zastihli, už tak trochu víme, ale organizace je v plném proudu a už zbývá jenom těšit se na přijíždějící a přiletající jazzmeny, je to tak?
1: Je to tak, všechno vytištěno, všechny billboardy jsou už vylepeny, takže teď už vlastně jenom čekáme a doufáme, že všichni přiletějí přesně v tu chvíli, kdy mají přiletět, a taky odletějí přesně v tu chvíli, kdy mají odletět.
0: Do kterých měst se letos podařilo festival dostat? Ono to není úplně jednoduché, nejen proto, že se festival koná na náměstích.
1: No tak festival, jako já si říkám takhle, všechno, co má jako nějakou cenu v životě, není jednoduchý. Víš, Elenko, výsočně myslím, jako mít děti není jednoduchý, oženit se a být v manželství není jednoduchý, koupit si Ferrari a starat se o Ferrari není jednoduchý a člověk vlastně si tak nějak jako musí sám říct, co vlastně pro něj má tu cenu a tak nějak si rozmyslet, do čeho dá tu energii. Já dávám energii do tohoto a musím tedy říct, že to každý rok musím vždycky vysvětlit mé ženě Aně, proč to tak je. Podařilo se mi i letos to vysvětlit a bude to v Praze, v Plzni, v Prachaticích, na Hluboké a 2 dny v Brně.
0: A začíná se 14. července v Praze v Královské zahradě Pražského hradu.
1: Ano, ano, ano. A musím říct, že jsem hrozně rád, že jsme na hradě, protože jsme pod patronací pana prezidenta Petra Pavla, který nám slíbil, že možná přijde a otevře festival, což já bych z toho byl úplně nadšen. A taky tam zahraje jeden vlastně z největších legend, který dneska žije, největší žijící legenda, a to je saxofonista Charles Lloyd.
0: A to bude právě toho 14. července. Vystupují ale tradičně začínající jazzmeni i ty legendy. Na koho z nich bys rád upozornil? Tam bude také totiž už v podvečer jedna mladší kapela.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně, jako Lenko, ten festival už je vlastně 20 let a vždycky tam vlastně hrajou ty nejlepší lidi, kteří existují ze zámoří, ale taky z Evropy. A vlastně ten koncept je úplně jednoduchý. My máme, že to tady jednu kapelu, která je úplně fantastická, ze Španělska, která dostala všechny ceny, a tak my je přivezeme ze Španělska. Charles Lloyd dostal všechny Grammy, tak my ho přivezeme taky. Ale já jsem vlastně letos poprvé si uvědomil, že by bylo úplně skvělý navázat nějakou daleko užší spolupráci s konzervatořima tady v Česku, a to je konzervatoř Jaroslava Jiška a konzervatoř taky v Českých Budějovicích, a dát příležitost našim mladým, talentovaným muzikantům, který vlastně začnou vždycky každý ten večer a hrajou ten první set, a hrajou vlastně na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší a nejslavnější muzikanti, kteří dneska existují.
0: A v tomto případě to bude Matias Pap Trio v 17.30 v Královské zahradě.
1: No a budou hrát na piano, který není černý. A mě zavolali ty lidi, kteří vlastně nám hrozně pomáhají s tím, že nám to piano řekli, pane Linko, máme úplně to největší křídlo, který existuje. A je to úplně, hraje to úplně nejlíp, ale není to černý, je to bílý, máte s tím problém. Já jsem řekl, nemám s tím problém, jestli to hraje lepší, tak s tím nemám problém, ale ještě jsem to nikomu neřekl. Takže to bude vlastně poprvé, co na Bohemia Jazz Festu máme bílé piano.
0: Tak kdyby byly problémy jenom s barvou hudebních nástrojů, co se týče pořádání a organizování hudebních a jiných uměleckých festivalů, to by to bylo na světě. Já se zeptám, přes Plzeň, Prachatice a Hlubokou nad Vltavou se festival dostane až do Brna, kde bude 2 dny, 20. a 21. července. Mm-hmm. Koho uvidí posluchači a návštěvníci festivalu zdarma tam? A kde to přesně bude?
1: Tak je to na Moravském náměstí. Moravské náměstí, my jsme se přesunuli z náměstí Svobody, protože Moravské náměstí je velice blízko a je úplně znovu zrenovované. A je to tam fantastický, protože je to vlastně uprostřed parku a my už jsme tam, myslím, teď čtvrtý nebo pátý rok a zapadá to tam úplně skvěle. Tam my budeme mít výborného zpěváka z Anglie, který bude vlastně zakončovat celý festival a den předtím budou hrát dvě skvělé kapely ze Slovenska. My jsme vlastně nikdy neměli dvě kapely ze Slovenska. My jsme vždycky měli jednu kapelu ze Slovenska, ale letos přijede Martin Valihora se svým triem. Martin Valihora, já jsem ho nikdy nepotkal, ale všude mi říkají, že on je nejlepší bubeník, který vůbec tady existuje ve střední Evropě a on tak žije v New Yorku, kde jsem ho taky nepotkal, ale plno lidí i v New Yorku mi říká, že on je úplně skvělý, takže já se na tohle toho hrozně těším a před ním bude hrát pianista, který se jmenuje Ondřej Krajňák. Ondřej hraje jako Keith Jarrett, skoro. Ale já to jeho hraní miluju a už kdysi dávno zahrál na festivalu a teď přijde se svým novým projektem ještě jednou.
0: Tak Keitha Jarretta budeme mimochodem mít také dneska ve vysílání, ale vrátíme se k Bohemia Jazz Festu. S tím se totiž pojí také skladatelská soutěž, která pomáhá objevit a vytáhnout na výsluní nové talenty. Kolik adeptů se letos přihlásilo, kdy a kde se dozvíme, pro koho to letos dopadne nejlíp?
1: A Lenko, jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptala, protože my jsme vlastně za poslední rok, protože ta soutěž spočívala v tom, že nám mladí skladatelé do 35 let pošlou svou skladbu, kterou nahráli a pošlou nám ji a my ji posuzujeme. Je to pětičlenná komise, kde jsem byl já, Ondřej Soukup a ještě tři další lidi, všichni velice kvalifikovaní a my jsme posuzovali. A najednou jsme si uvědomili, že dneska v době AI, což je umělá inteligence, je tak jednoduchý něco nahrát, že vlastně člověk zahraje pár na piano a řekne, zkomponuj to jako Duke Ellington a ten počítač to zkomponuje jako Duke Ellington. A pak člověk řekne, ne jako Duke Ellington, spíš jako Count Basie / ABBA a ten počítač to udělá přesně tak. A my jsme si vlastně jednou uvědomili, že ta soutěž vlastně je hrozně složitý. My jsme přemýšleli velice, velice usilovně, jak to vlastně udělat tak, aby jsme věděli, že to je složený opravdovým člověkem z masa a kostí. A nakonec jsme přišli na to, že místo té soutěže budeme představovat kapely, které hrají živě. A proto vlastně máme tuhle tu spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Ježka a konzervatoří z Českých Budějovic.
0: Je tady v každém případě na co se těšit. Já moc děkuji za rozhovor Rudymu Linkovi, duchovnímu i praktikujícímu otci Mezinárodního festivalu Bohemia Jazz Fest. Tento festival začne 14. července v Královské zahradě Pražského hradu a pokračuje až do 21. července přes různá česká města. Já děkuji za informaci a přeji festivalu hodně zdaru a šťastnou cestu.
1: Lenko, děkuji moc. Všechny informace jsou na našich webových stránkách bohemiajazzfest.cz a těšíme se na všechny.

0: část z koncertu pro violu a orchestr D-dur France Antona Hofmeistera hrál soubor Praga Kamerata se sólem Jana Pěrušky, provedení řídil Pavel Hůla. O Hluboké nad Vltavou už jsme ve vysílání Odpolední Vltavy před chvílí mluvili, teď ještě z jiného úhlu pohledu. Na českých památkách roste zájem o prohlídky bez průvodce. Jako jeden z prvních jihočeských zámků se teď nově k rostoucímu trendu připojil zámek Hluboká nad Vltavou. Návštěvníci si můžou sami a vlastním tempem projít prostory zámecké kuchyně.
1: Tak, teď jsme přišli z teplé kuchyně do cukrárny. Tady pro změnu vidíte krásné formy na tragantové pečivo.
2: Společně s kastelánem Martinem Sabou teď prochází

0: zájemcům poskytnout informace týkající se prohlídkového okruhu. Kromě toho jsou na místě také doplňující texty.
1: Pokud chcete další informace, máte dvě možnosti. Buď si vezmete tištěné texty, nejen v českém jazyce, ale v mnoha dalších jazycích. No a pak si můžete i stáhnout do telefonu přes QR kód aplikaci, kde si najdete texty a obrázky, které se stahují právě k zámecké kuchyni.
0: Podle kastelána Martina Slaby si prohlídkový okruh bez průvodce vybírají nejčastěji rodiny s dětmi nebo návštěvníci ze zahraničí. Časově neomezenou prohlídku kuchyně, ale podle něj také využívají lidé při čekání na jiné komentované okruhy.
1: Dneska jsem se ptal našich pokladní, tak mi říkali, že tuto trasu si vybírají hlavně rodiny s dětmi a pak jsme si všimli, že si taky hodně kupují cizinci. Další výhodou je, že pokud například čekáte na prohlídku, kterou máte až za 30 minut, tak ten čas můžete využít tím si právě kdykoliv odjedete do té kuchyně a prohlédnete si ji.
0: Zámeckou kuchyni navštívila i paní Eva s dětmi.
2: My teď čekáme na průvodce na paní kněžnu s dětičkama a zbyl nám čas, tak nás starozovala tam ta kuchyň. Já si myslím, že asi obojí má něco do sebe, tak my budeme mít to vyvážený tou paní kněžnou, na to se těšíme. Ten balanc se mi líbí určitě.
0: Rostoucí zájem o takzvané free flow prohlídkové okruhy na českých památkách potvrzuje i ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
3: Prohlídku bez průvodce na hradech a zámcích Národního památkového ústavu v jižních Čechách máme už vyzkoušenou v Hradním muzeu v Českém Krumlově. Osvědčila se, je po tomto typu prohlídky poptávka. Proto to zavádíme i na zámku Hluboká, kde zámecká kuchyně je mimořádně atraktivní prostor.
0: Petr Pavelec také doplnil, že v reakci na rostoucí zájem o tento typ prohlídek plánují v budoucnu podobnou nabídku na jihočeských památkách rozšířit. Kuchyně na zámku Hluboká je bez průvodce přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 31. srpna. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

Pekelný tanec ze Stravinského svity Pták ohnivák dohrála Beatrice Rana. V barokní kapli Italského kulturního institutu v Praze na Malé Straně dnes večer slavnostně zahájí výstavu Suggestioni d'Italia od neorealismu po 21. století. Výstava představí průřez italskou fotografií od poválečného období po současnost. Ukáže díla 12 významných osobností italské fotografie. Fotografové na svých snímcích představují rozmanité pohledy na italskou krajinu, města i společnost. Od Alp přes velké metropole, spátské nížiny až po jih Itálie a Sicílii provázejí černobílé i barevné fotografie návštěvníky na cestě, která překonává stereotypy pohlednic motivů a představuje Itálii jako autentickou, mnohovrstevnatou a proměňující se zemi. Tak charakterizovali výstavu zástupci Italského institutu. Výstava je otevřená zdarma od zítřka do 20. září.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se dnes přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně rozhodli poslanci floridského parlamentu a zákon na konci března podepsal i guvernér Ron DeSantis. Letiště každý rok odbaví necelých 9 milionů cestujících. Je to nejbližší mezinárodní letiště od soukromé rezidence prezidenta Trumpa Mar-a-Lago ve West Palm Beach. Zatím bude letiště používat dvě kódová označení zároveň. Na zkratku DJT, tedy Donalda Johna Trumpa, přejde 18. srpna. V Lázních Bělohrad začala výstava věnovaná Karlu Václavu Raisovi. Nejvýznamnější bělohradský rodák a autor děl jako Zapadlí vlastenci nebo Pan táta Bezoušek zemřel přesně před 100 lety. V objektu zrekonstruované sýpky budou k vidění texty, ilustrace a různé další artefakty, včetně modelu Raisova rodného domu. Výstava potrvá do 31. října. Počasí je jasno až polojasno, především na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě republiky 20 až 23 stupně Celsia, maxima na horách kolem 17 stupňů. Víc zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Na začátku další hodiny kulturní publicistiky a kulturních aktualit ještě krátká hudební předpověď. Antonio Vivaldi, Kotača orchestra nebo také Keith Jarrett. To všechno uslyšíte, budete-li poslouchat dál. Krásný den.

Jestli chceš, if you will, zpívala Flora Purim z Brazílie. Příští rok by měla slavit 85. narozeniny. Jestli chcete mít lepší orientaci v aktuálním kulturním dění, doporučuji od rozhlasového přijímače nebo chytrého telefonu s aplikací Můj rozhlas neodcházet. Je s vámi odpolední Vltava a Lenka Novotná. Románová trilogie, která předznamenala éru postmoderny, to je téma, které si do knižních novinek vybral Jan Nejedlý. S jakými komplikacemi se setkala druhá africká expedice Emila Holuba, to pro vás vypátrala Veronika Jošková-Štefanová v sérii Ženy na cestách. A už za chvíli se podíváme na festival, jehož historie se začala psát v roce 1997. Jde o jeden z nejvýraznějších slovenských festivalů. Letošní 30. rok slaví ve společnosti The Cure, Gorillaz nebo Prodigy. A na festival Pohoda se podíváme za okamžik.

0: Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem v čele dohrála část z kompozice Karelia opusu 11 Jeana Sibelia. 30. výročí slovenského festivalu Pohoda zahájil včerejší program s britskou legendou The Cure. Jejich vůbec první návštěvu Slovenska sledoval vyprodaný areál trenčínského letiště, včetně našeho kolegy Ondřeje Bambase. Krásné odpoledne do Trenčína.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak jaký byl večerní program? Aktuální turné Roberta Smise s jeho kapelou se Česku tentokrát vyhnulo. Vyrazili za hranice i čeští fanoušci?
1: Vyrazili. Podle toho, jak jsem se pohyboval v areálu, tak čeština tu byla slyšet. A myslím, že jsem viděl i po skončení toho večerního programu po 2,5hodinovém koncertu The Cure i autobus, který směroval s výpravou českých fanoušků do Prahy. A jak jste zmiňovala, tak přesně je to jedinečný zážitek. Myslím, že čeští fanoušci tvoří velkou základnu u skupiny The Cure a jsou tak ochotní i cestovat za hranice. Kdo se nevydal včera na letiště tady v Trenčíně, tak má ještě možnost zítra vycestovat do Berlína, kde pokračuje kapela se svým turné, a to, co tady předvedli, tak myslím, že všechny uspokojilo a nebo i nadchlo. Myslím, že u kapely tohoto formátu nešlo očekávat nějaké velké zklamání.
0: Letošní ročník byl vyprodán v předstihu, kapacitu 30 000 míst dodatečně pořadatelé navýšili o 10%. A i tato hranice byla před zahájením zdolána. Čím je způsoben tak vysoký zájem, Ondřej?
1: Tak festival dlouhodobě si myslím, že buduje nějakou fanouškovskou základnu a vlastně dává těm lidem to, co nějakým způsobem chtějí. Letošní ročník je výjimečný v tom, že právě ještě byl přidán extra den z The Cure a navíc jsou tu interpreti jako Gorillaz nebo třeba v sobotu vystoupí The Prodigy, kteří už se vrací na festival po třetí. A myslím si, že za těch 30 let si festival vytvořil nějakou komunitu, která je loajální, která se vrací. A částečně možná je to i nějaký, řekněme, politický statement. Tady pořadatelé v čele s Mišou Kaščákem tak nějakým způsobem dávají najevo, kde je jejich pozice a že kultura je v jejich případě na prvním místě, a to si myslím, že ty návštěvníci oceňují.
0: Včerejší festivalový den byl přidaný, oficiální ten první zahajovací den festivalu je totiž až dnes. Na co se tedy dnes těšíte, Ondřeji?
1: Dneska tady vystoupí dvě zajímavé britské kapely, jedna z Manchesteru, druhá z Bristolu. Jsou to kapely Maruja a Idols, na ty se velice těším. A Idols ostatně mohli v tomto týdnu už vidět fanoušci také v Praze na vystoupení ve Foru Karlín. A potom se samozřejmě těším na ten vrchol dnešního dne, což je kapela Gorillaz v čele s Damonem Albarnem, který už byl na festivalu loni, a to se svým projektem Africa Express. To, co ale chystá na dnešní večer, tak bude trošku z jiného ranku a věřím, že si všichni užijí ten dlouhý set koncert, který nebude jenom o těch hitech, kteří znají i posluchači z rádií, ale že to bude opravdu zase velká oslava té hudby a té krásy, která se tu objevuje v rámci celého programu Pohody.
0: Jak to vypadá s večerem s předpovědí počasí? Nemá pršet?
1: Nezaznamenal jsem žádné takovéto předpovědi. Zatím je velice příjemné počasí, občas je zamračeno, ale převážně svítí sluníčko nějakých 23 stupňů, takže spíš možná bych se bál, že v pozdějších nočních hodinách bude trošku chladno, ale i na to je tady většina návštěvníků připravena.
0: A ty určitě zahřeje i hudba. Kolega Ondřej Bamba se s námi spojil ze slovenského Trenčína a kolega sleduje dění na festivalu Pohoda. Já přeji hezký večer a díky za rozhovor.
1: Děkuji, krásný den.

0: I krátká vzpomínka na Eliota Smitha se právě teď ocitla v playlistech na webu vltava.rozhlas.cz. Zamyšlení nad evropskou civilizací, literaturou, ale i nad otázkou, proč lidé tolik milují psy. Těmito tématy se budou zabývat knižní typy, které vybral a komentuje publicista Jan Nejedlý.
1: Nakladatelství Rubáto završilo takzvanou rakouskou trilogii. Pod níž je podepsán Fritz von Herzmanovsky Orlando, generační souputník Roberta Musila, Karla Krause i France Kafky. Jejich slávy však rakouský tvůrce nedosáhl. Posmrtně ho docenila až postmoderna, jejíž postupy intuitivně předjímal. Po svazcích Pan děsikůň v růžové pavučině a Pomo aneb večírek na bludném Holanďanu přichází nyní finále nazvané Maškaráda géniů. Příběh odehrávající se v habsburské Vídni mezi císařskými úředníky, dvorními trpaslíky a vilnými ženštinami připomíná jeden velký karneval, kde kdo si tu nasazuje komické masky, převleky a mluvící jména a podle toho se i chová. Jak píše autor, státní úředníci nosí pod uniformou umělý hrb, což jejich úřadu dodává vyšší vážnosti, a při zasedání parlamentu si nasazují masku s dlouhým křivým nosem. To je moudré opatření. Nikdo se nikdy nedozví, kdo co navrhl a odhlasoval. Navíc jim ty dlouhé nosy brání v řeči, vůbec jim není rozumět, což znamená, že parlament je zcela neškodný, a přesto se můžeme těšit z jeho dekorativních kvalit. Hlavním hrdinou celé férie je samotné Rakousko v časech ještě předválečných a étosem jakási bezuzdná anarchistická veselost, kořenící v pikareskním románu či Rablézových epopejích. V podtextu však čtenář může pocítit předzvěst nadcházejících katastrof 20. století. Knihu přeložila Ingeborg Fialová-Firstová. Teorie fikce jako odnosné tašky, tak zní název útlého eseje americké spisovatelky Ursuly Le Guinové. Text z roku 1986 se zamýšlí nad velkým vyprávěním západní kultury, které je lineární, často dobyvatelské a uchvatitelské, zacílené na dominantního hrdinu. Dějiny lidstva ovšem nezačaly hrdinou, jenž kopím skolil mamuta. Začaly někým, kdo do pytle, košíku či nádoby ukládal semena, kořínky a později i slova. Prvním kulturním nástrojem byla pravděpodobně nádoba na skladování plodin, nějaký druh brašny nebo síťky, říká autorka s tím, že vhodnou formou románu by mohla být též taška obsahující slova a jejich významy. Načež dodává, hrdina v takové tašce ovšem nevypadá dobře. Potřebuje jeviště, piedestal nebo vrchol hory. Vložíte-li ho do tašky, bude vypadat jako králík nebo brambora. Proto mám ráda příběhy, v nichž jsou místo hrdinů lidé. Esej přeložil Ján Solčány, vydala Utopia Libri. Nakonec jsem si nechal knihu Dani Horákové o slavných psech a jejich lidech a naopak. Autorka, kterou proslavila vzpomínková kniha na režiséra Pavla Juráčka, si tentokrát vybrala téma čtyřnohých celebrit a jejich páníčků, od Homéra a Napoleona až třeba po Václava Havla. Podle rasy převažují jezevčíci, vlastnili je George Harrison, Bridget Bardot, Doris Day, Andy Warhol či Picasso, jehož jezevčík Lumpito, čili Lump, se směl povalovat v malířově ateliéru na stohu dnes nezaplatitelných originálů. Teriérka Sarah byla zas jedinou bytostí v celém Hollywoodu, jež mohla ignorovat pokyny režiséra Alfreda Hitchcocka. Skladatel Mozart nedal prý dopustit na svou fox teriérku Bimperl. Dokonce vyšlo CD Mozart für Hunde, obsahující umělcovi melodie, speciálně lahodící psímu sluchu. Na konci svazku najdeme historku, již se autorka stala očitou svědkyní, když Václav Havel uspořádal za normalizace na Hrádečku večírek pro přátele, přihodilo se, že hostitelem osobně nadívanou husu v nestřeženém okamžiku sežrali dva knírači. Havel však namísto výprasku uštědřil viníkům dlouhé kázání o absenci solidarity s ostatními. Pro milovníky psů a historických kuriozit knihu vydalo nakladatelství Grada.
0: Groteskní román, esej o literatuře i vyprávění o slavných psech, to jsou nové knihy s názvy Maškaráda géniů, teorie fikce jako odnosné tašky, o slavných psech a jejich lidech a naopak. Přiblížil nám je a doporučil publicista Jan Nejedlý. Pohodový poslech posluchačům Člověčím i psím přejeme z Polední Vltavy, teď s Kamiem Saint-Saënsem.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ensemble Zefiro a solista Alberto Grazzi předvedli ve vysílání Odpolední Vltavy své provedení Vivaldiho části z koncertu pro fagot, smyčcové nástroje a basso continuo G-dur. Za okamžik několik zásadních otázek.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Kdo všechno odrazoval cestovatele Emila Holuba, aby sebou na výpravu do Afriky vzal svou mladou ženu? Z jaké situace měla Rosa Holubová ještě roky po návratu do Čech noční můry? A kdy se z Rosy stala růžena? O tom si v 8. díle cyklu Ženy na cestách s historikem Martinem Šámalem povídala Šárka Jančíková.
2: Medailon, který představoval Rózu Holubovou na Holubově výstavě v Praze roku 1892, mimo jiné pravil.
3: Útlé tělo ženské vzdorovalo přes všeliká protivenství potněšilému podnebí a když již muži srdnatosti a odvahy ztráceli, tu slovem vážným sama je povzbuzovala.
4: Ona to byla i poměrně komplikovaná expedice, že přepadly, že se i myslelo, že tam zahynuli. Co se jim vlastně stalo?
5: S komplikacemi se expedice potýkala prakticky od počátku. Vedle takových těch klasických, že neměli dost peněz, aby vůbec expedici realizovali, můžeme do nich zahrnout jak potíže s tažnými zvířaty, to zejména v průběhu cesty na jihu cestou k řece Zambezi, ty nejrůznější nemoce, malárii, a potom severně od řeky Zambezi, zejména pak v těch místech, kde holub dokonce musel zaujmout takový polovojenský režim. Tam už nešlo cestovat pomocí povozu, ale museli se najímat domorodí nosiči. A tři Evropani dohlížejí na stovku Afričanů, kteří jim nosí 30-kilové balíky. Udržet takovouhle kázeň je velmi složité. A potom prošli až do míst v dnešní jižní Zambii, po překročení řeky Kafue, kde došlo k tomu osudnému útoku na holbu v tábor a vlastně konci expedice. Ale těch nebezpečí po té cestě bylo samozřejmě mnohem více. To nebyl jenom jeden útok domorodců.
2: Noc plná napětí před osudným útokem na holubu v tábor 1. února roku 1886 v Zambii se oběma manželům holubovým nesmazatelně zapsala do mysli.
6: Ano, památka na tehdejší úmorné bdění zůstala mně a mojí manželce až po dnešní den. Je víc se jakýmsi druhem bezesnosti. Ještě dnes nemohu spát déle než 4 hodiny, ale ani to ještě není spánek můj klidný. U mojí manželky pak jeví se následky tím způsobem, že velmi často s nářkem a vzlikotem procitne a volá po mně. Pravidelně mi potom vypravuje, kterak se jí zdálo, že jí černoši ode mne odtrhli a mne, neb naše průvodce, povraždili.
4: Přesto ale mnozí holuba odrazovali od toho, aby jí sebou bral, ale ona na tom podle všeho dost trvala, že bude součást té výpravy a bude ho všude provázet.
5: Zpočátku i korunní princ Rudolf na audienci krátce před nastoupením cesty se podivil, že holub bere do Afriky svou mladou ženu a v průběhu cesty mnohokrát byl varován, aby tu Rózu nechal po cestě a vrátil se k ní později. Varovali ho jak domorodí pohlaváři, které třeba znali ještě z toho předešlého afrického pobytu, i misionáři. Zkrátka uvědomovali si, že to prostředí, kam tu Rózu vede, nebezpečné je a také by se mohlo stát, že by se nemuseli vrátit.
6: Vykládal také mojí manželce o velikých nebezpečenstvích, která jí hrozí na další cestě k severu a zval ji, aby se s mým dovolením odebrala do Šešeke a tam v jeho rodině očekávala mého návratu. Avšak moje manželka toto nabídnutí hned odmítla.
2: Vzpomínal Emil Holub v roce 1891, jak misionář François Coillard přesvědčoval Rozu, aby se s manželem nevydávala na sever od Zambezi. A tento misionář v červenci roku 1886 celou expedici popisoval takto.
7: Zbavili se všeho, co pro ně nebylo absolutně nutné. Jejich režim je přísný, ale jsou plni elánu. Naučil jsem se od nich, čeho je možné se zříci, a také odvahu. Bylo dojemné vidět tuto mladou ženu, jak následuje svého manžela územím divokých kmenů ve vražedném klimatu a sdílí s ním jeho únavu a nebezpečí.
4: Narodila se jako Róza, my jsme taky teď o ní mluvili jako o Róze, ale my ji všichni teď známe jako Růženu Holubovou.
5: Ona tíhla k tomu českému prostředí, udržovala kontakt s mnoha českými přáteli. Ona sice neuměla česky, nerozuměla česky, ale korespondovala ať už s rodinou Náprstkovou, potom s Holicemi, s rodištěm svého manžela. A dokonce v pozdějších letech se ten Hicink stal takovým místem, kam jezdili různé osobnosti, cestovatelé, Hanzelka se Zikmundem nebo Jaromír Štětina. A on dokonce vzpomínal, že když byl u ní na návštěvě, tak ona mu věnovala svou podobenku, kam se mu podepsala. A pamatoval si, že ona se mu podepsala Růžena a dávala si záležet, aby dostatečně vykreslila ten háček nad tím Z, aby to opravdu bylo jako Růžena. Ona po svém muži měla československé státní občanství, samozřejmě za války to bylo jinak, ale po jejím skončení znovu občanství získala a užívala tu českou variantu jména.
0: O Růženě Holubové mluvil historik Martin Šámal, autor knihy Emil Holub, cestovatel, etnograf, sběratel. V dalším dílu této cestovatelské série se zítra zaměříme na jednu cestovatelku britskou. Seriál Ženy na cestách si můžete v prodloužené verzi doplněné o další zajímavosti poslechnout na webu vltava.rozhlas.cz. A kdo zatouží vyrazit po stopách Emila Holuba v našich končinách, může například pátrat po pamětních deskách v pražské Nerudově ulici, která připomíná místo, kde bydlel Emil Holub v době studií, v Pátku nad Ohří, kde žil v dětství s rodiči, a samozřejmě je možné vypravit se do Afrického muzea doktora Emila Holuba v Holicích, kde ale mívají v pondělí zavřeno, což si do kalendáře letních výletů pro jistotu zapište.

0: původním neapolském dialektu zněla píseň Marucela. Nesla se letním odpolednem díky skupině La La La Napoli z Českého rozhlasu Vltava takřka ve 3:15 odpoledne. Úvaha novinářky Aleny Šajnustové má název Humr z papírmaše.
1: Nevím, čím se v posledních červnových dnech bavíte vy, ale já šiju kovbojské kalhoty. Hnědé, jakoby z kůže, na bocích s třásněmi a samozřejmě s opaskem, za který jdou kolty zavěsit proklatě nízko. Jsem asi blázen. Nebo prostě matka. Vybavuju si pasáž z kultovní Lásky nebeské, kde Emma Thompson zlehka srovnává, co dnes udělal můj bratr, bil se za svou zemi, co jsem dnes udělala já, papírovou masku humra. Nedejte se mýlit, ten humr je důležitější. Přinejmenším v daný moment a pro dané dítě. Jen se těch dětí zkuste zeptat. Maska humra na besídku, kovbojské kalhoty na tábor, žížala na pokusy nebo tři kaštany a kousek vaty jsou pro ně grálem, kolem kterého se pro tu chvíli točí celý jejich svět. Jestli je chcete učinit hluboce nešťastnými, odbuďte je. Pokud vám ale záleží na tom, aby si udrželi víru ve vás, humry, svět, zaskřípete zuby, odpustíte si zmínku, že je 10 večer a vytáhnete z kapsy žížalu z druhé tři kaštany a ze šuplíku kus koženky a nůžky. A jdete na to. Takže už jsme tu během let měli třeba čepičky pro křemílka a vochomůrku. Šila jsem je ze starého prostěradla a trochu u toho zuřila, protože jsem místo toho měla dopisovat disertaci. Do rána jsem to stihla a besídka ve školce by byla bývala zachráněna, kdyby byl náš křemílek během dne nelehl s angínou. Vochomůrka musel sehrát dvojroli, ale v čepičce. Potom tu byl i rytíř. Přilbici z alobalu měl tak pěknou, že by po ní dnes s chutí sáhl kdekterý bojovník proti 5G sítím. A nebo samuraj v kimonu, které dřív bývalo záclonou u tety na chatě a mělo takový skoro japonský vzor. V několikáté verzi už mám za sebou taky praoděv. Pro školáka, gymnazistu a teď už i pro dospělce. Střih je pořád stejný a za ty roky ho mám v ruce. Mění se jenom velikost a taky materiál. Vždyť ani v době bronzové nerostl len, vždy stejně pevný, o kožešinách z lišky ani nemluvě. Tak co teprve dneska v prodejně s metráží? Přirozeně jsem se na to všechno mohla nejpozději s gymnaziální verzí praoděvu svrchu vykašlat. Ať si to šijí sami, jsem zaměstnaná žena a nemáme už dobu bronzovou. Ale nedá mi to. Ono je totiž přece jenom zábavnější sem tam si zavyšívat krzno, než smolit analýzu o tom, koliká ta verze mírového plánu pro Írán je zrovna na stole. Pak je tu to s tou důvěrou. Ta je o to cenější, čím jsou potomkové starší. Dětská důvěra od těch po dvacítce zavazuje snad ještě víc než ta

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhají hasit i dva vrtulníky s bambivakem. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by se lidé ve Zlíně neměli k místu přibližovat. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Nad Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Tchajo-jian. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra a v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Francouzská herečka Juliette Binoche uvedla dnes na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu dokumentární film s názvem V nás. Před zaplněným velkým sálem hotelu Thermal spolu s producentem Sebastianem de Fonsecou představila proces vzniku filmu, k jehož natočení ji ponoukal herec a režisér Robert Redford. Na festivalu uvede Juliette Binoche ještě další dva filmy. Pozítří na zakončovacím ceremoniálu převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Počasí. V noci očekáváme jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 10 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 21 stupeň až 24, na horách naměříme 19 stupňů Celsia. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Za neobyčejným dobrodružstvím, které nabízí skauting, se tento týden vydáváme ve výletech s Vltavou. Putujeme po legendárních skautských tábořištích v Plzeňském kraji. Kam to bude dnes, se dozvíte hned, jakmile dospívá Jazzmaya Horn. Inspirativní poslech a krásné počasí, pokud se chystáte za kulturou i někam ven, vám přeje Lenka Novotná.

0: Ve výletech s Vltavou poznáváme tento týden legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. K jejich návštěvě nás zvou Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek, kteří se vydali na tato místa a kteří listovali historii skautingu, pobyli ve skautské klubovně a setkali se se současnými skauty, včetně těch nejmladších. Kam nás asi vezmou dnes? Rozhodně to nebude jen ke Kosímu potoku.
1: Výlety s Vltavou.

0: Buď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Tradiční začátek, klubovna skautského oddílu Hiawatha v Plzni a Renča Kopalová.
2: Kolik máte dětí?
3: Teď máme kolem 60 členů. Máme většinu máme dětí, to znamená do 18 let, ale pak je tam značná část, já nevím, třeba čtvrtina. Teď nemám ty čísla před sebou,
2: já
3: z poslední registrace.
2: Přibližně, ano.
3: Jo, tak je vlastně těch roverů a děvčata se nejsou roverky, ale říká se jim rangers. Ta starší část, to je asi tak čtvrtina oddílu.
2: Tábor děláte jeden ročně?
3: Tábor děláme jeden ročně. Děláme 14-denní tábor, vždycky prvních 14 dní v červenci. A táboříme na Úterském potoce, nedaleko Bezdružic, u Žižkova mlýna. Děláme to tak, že v červnu si jedeme posekat tábořiště. Sekáme kosami, děti uklízejí trávu, hrabou a tak dále, každý se na tom podílí. A potom začátkem července celý oddíl přijede na prázdnou posekanou louku a za jeden den musí stát tábor, takže stavíme stany, podsadové, kamna, kuchyni, latríny, odpadovou jámu, což je taky důležité. Tak a večer se prostě každý musí vyspat ve svém stanu. Druhý den už vlastně tábor funguje. Ještě se dodělávají nějaké drobnosti. Jedeme v sobotu a od neděle už máme tábor funkční. No my jsme původně byli na jiném tábořišti, ale protože jsme se tam nelíbili myslivcům, tak jsme byli přestěhováni, ale tady už jsme hodně dlouho.

0: Nevydáme se ke Kosímu potoku, ale do lokality vzdálené od něj asi 20 kilometrů, do přírodního parku Hadovka.
1: Každý kraj v Čechách má svůj pohádkový vrch, svého strážce dávných příběhů. Pro krajinu kolem Bezdružic a Konstantinových lázní je tímto strážcem táhlá stolová hora, korunovaná zříceninou hradu Švamberk, Krasíkov.
0: Vrch s kaplí a torzem hradu z věží, na které je teď vybudována vyhlídka, vévodí celému území na západ od Plzně.
2: Přírodní park Hadovka se rozkládá podél hluboko zaříznutého, převážně zalesněného údolí potoka Hadovky a jeho největšího přítoku Podhajského potoka. To je všechno krajina, kam kautíci výjížděli, kde tábořili. Vahy vrchu Krasíková, na kterými teď budeme stoupat, jsou porostlé s vzácnými rostenkami, jako je vstavač bledý, orlíček plan, prstnatec májový, vstavač kukačka, to je taková česká orchidej, pětiprstka, žežulník je tu, lilie zlatohlavá, dobromysl obecný, prosenka jarní. A ze zvířátek je tu mlok skvrnitý, toho já už jsem neviděla leta, nebo pták pěnice vlašská a nebo čáp černý. A my vyrazíme vzhůru, kde je zřícenina hradu Krasíkov, jinak zvaného také Švamberk.
3: Hrad 13. století a, jak si řekla, sídlo rodu Švamberků. A jsme v blízkosti Konstantinových lázní, to je asi 2,5 kilometru. Zaparkovali jsme tady a budeme stoupat směrem k hradu.
2: Kde už je jenom kaple svaté Máří Magdalény a zbytky středověkého hradu. Vzhůru. Dějiny Švamberků jsou velmi barvité. Ke Švamberku se vztahuje mnoho pověstí a ty si o jedné věděl.
3: Ano, ano. Pověst o stromu křivdy. Na nádvoří toho hradu dlouhá léta rostl strom, jehož větve rostly k zemi. V dobách, kdy okolí ohrožovali loupežníci, byl na hradě obviněn z vraždy kupce nevinný mladík. I přes chybějící důkazy byl mladík odsouzen k trestu smrti. Mladík cestou k popravišti zarazil hůl, svou hůl, o ní se opíral do země a vykřikl, ať v případě křivdy vzroste z hole strom. A opravdu, ještě než mladíkova krev zaschla, z hole vyrostl strom, a který dlouhý roky stál na nádvoří hradu, protože se nenašel nikdo, kdo by na něj stáhnul ruku. Báli se.
2: A já se vrátím ke kapli, protože to je dominantní stavba, která tady zbyla, v kaple svaté Máří Magdalény, ve které byly uloženy rakve z pozůstatky Švamberků. Ti pozůstalí neměli klid ani po své smrti, protože v roce 1785 byla švamberská hrobka vykradena čelivským farářem Bémem a jeho pomocníky. Ti zemřelé oloupili nejen o cennosti osobní, ale i o cínové a měděné rakve, ve kterých byli neboštíci uloženi. No ale to nebylo všechno. Potom teda bylo takové období, dá se říct, určitého rozkvětu. Stalo se z té kaple takové známé poutní místo. Byly vždy červencové poutě ke svaté Máří Magdaléně. Poslední poutě se konaly ještě po odsunu německého obyvatelstva v 50. letech 20. století. V prosinci roku 1960 vniklo do kaple 6 mladíků z Prahy, kteří byli ubytovaní v Konstantinových lázních a zcela zdemolovali zařízení kaple. Ta škoda byla odhadnuta na 160 tisíc korun. Zájem vandalů o hrobku Švamberků kulminoval potom v letech 1963 až 1964, kdy těla posledních Švamberků byla vytažena z rakví, zohavena a roztahána po hrobce a jejím okolím. Poslední tělesné zbytky členů slavného českého rodu byly nakonec zahrabány u zdi čelivského hřbitova. Ale demolice kaple tím neskončila. Následně byl zničen i oltář a ostatní zařízení. Se do prostoru kaple zřítil kazetový strop. Kolem roku 1987 se propadla i převážná část krovu. No a stal se zázrak a v letech 1989 až 1992 získal objekt novou střechu a tím vlastně byl zachráněn.
3: To má happy end. přesuneme se na vyhlídku, rozhledneme se do krajiny. Jsme na vyhlídce, popíšeš Tamaru krajinu, já se kochám.
2: Krajina zvlněná, lesíky prostřídané lukami, pastvinami, poli se zrajícím obilím, stáda dobytka, zbalené seno v balících na lukách. Je vidět přimda.
3: Tamhle vzadu.
2: To je přimda, podle tvaru.
3: Oparu.
2: Český les.
3: Já se kochám pořád, nemůžu otrhnout zrak od té krajiny. Je to prostor, který je harmonický.
2: Ta přívětivá vlídná krajina.
3: Ano, to jsi vyjádřila naprosto přesně. Přívětivá vlídná krajina v těžké době.
2: Ano.
3: A to nás směřuje.
2: I s tou těžkou dobu.
1: Sestup z Krasíkova a kolem statku pod ním se ubíráme polní cestou k protilehlému Ovčímu vrchu.
3: Tak jsme se dodrápali na Ovčí vrch. Jsem mírně zadýchán. Jestli v lepší kondici udělají informaci o Ovčím vrchu.
2: Tak podstatné je, proč se jmenuje Ovčí vrch, protože na jeho úpatí stával panský ovčinec. Proto Ovčí vrch. Ovčí vrch byl dějištěm bitvy, místem střetu vzbouřených sedláků. Historici se domnívají, že sem sedláci na toto neopevněné, byť vysoko položené místo byly dohnáni panskými vojsky a zde bylo povstání potlačeno. To povstání přineslo hodně obětí ze strany sedláků. Povstalci byli pohřbeni na hřbitovech v Čelivi a v Krsech. Ze strany panské nebyla jediná ztráta. Majitelka panství, Marie Františka z Heisensteinu, nechala tady na tom bojišti v letech 1680 až 81 vystavět kapli smrtelných úzkostí Kristových. A ke kapli teď jdeme.
3: Jednotky, co potlačili povstání, ty císařští krysníci, byli vedeni majitelem panství, hrabětem Krištofem z Heisensteinu.
2: Ano, a dokonce byly vybaveny děly. I když se píše, že sedláci snad měli taková provizorní děla, která si vytvořili z dřeva, ale samozřejmě na ta panská děla nestačili.
3: Tak zahynuli. Jako připomínka bitvy byl za první republiky roku 1936 styčen památník selského povstání v podobě obelisku, koukáme na něj, sestavený z kamenů.
2: Autora neznáme.
3: Ne, autora neznáme.
2: Není to ani žádná pamětní deska. Ne. Obejdeme ho ještě z druhé strany.
3: Ještě se podíváme bedlivěji, možná
2: něco najdeme.
3: Je to masív.
2: Žulový.
3: Obcházíme žulový masív. Je
2: jo,
3: tady.
2: Ano. Na paměť selského povstání roku 1680.
0: Citace z Cancáku Kateřiny Štouc-Modré z počátku 90. let.
1: Byli jsme v malém počtu, 6. Vlakem jsme dojeli do Konstantinek a šli klasickou cestou, jako šli před rokem. V Konstantinkách jsme se s odporem napojili z tamních pramenů a šli stezkou Indiana Jonese do Kokašic a odtamtud směr Krasíkov. Na Krasíkově jsme přišli značně nevhod, neboť jsme vyrušili spící dvojici. Proto jsme raději zalezli dovnitř. Nakonec jsme se rozdělili, já, Hombré a Pindia jsme prolézali věž, včetně schnilých trámů. A já v sukni. Zbytek se slunil.

Další díl výletů s Vltavou po legendárních skautských tábořištích nabídneme zítra po 16. hodině. Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek nás zavedou k rybníku Drahota, proslulému tábořišti vodních skautů u Nových Mitrovic.

0: část z baletu Egyptské noci s hudbou Antona Stěpanoviče Arenského dozněla. Ze starověkého Egypta se vrhneme rovnou do budoucnosti. Co nastane, když většina lidí přijde o zrak? Konec civilizace. Slavná postapokalyptická sci-fi Johna Vindhama Den trifidů čerpá z atmosféry doznívajícího traumatu druhé světové války a je ovlivněná zneklidňujícím obdobím války studené. Právě tento román budeme ode dneška na Vltavě otevírat v četbě na pokračování. Ve dni trifidů probíhá boj o záchranu lidství ve světě, který přestává ve své staré podobě existovat. Jen hrstka vidících mužů a žen se snaží přežít a hledat nový modus vivendi.
1: Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočista probral a začal uvažovat střízlivěji. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny 8. Alespoň se mi zdálo, že slyším tolik úderů. Napjatě jsem naslouchal. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, byla pouhá náhoda.
0: Jak to vypadá na Šrámkově Sobotce, se dozvíte až zítra ráno. Teď je třeba říci, že z románu Den trifidů čte Norbert Lichý a první část z 15-dílné četby na pokračování dnes v 18.30 na Vltavě. Odvysílané díly ukládáme pochopitelně do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. A když už byla řeč o Šrámkově Sobotce, možná vás to zaujalo, tak připomenu, že tam natáčeli mladí reportéři z Dismanova rozhlasového dětského souboru a co natočili, slyšíte zítra po 7 hodině. Upozorníme také na Rolling Stones, kteří rozhodně nepatří do muzea a zítra vydávají novou desku. A hostem po 9. hodině bude kastelán hradu Křivoklát Zdeněk Šinágl. Lenka Novotná od mikrofonu, mistr zvuku Viktor Láně a editor dalšího letního odpoledního vysílání Jan Zítka vám přejí i nadále inspirativní poslech a krásné léto.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Repríza Akcentu z letošního dubna připravena. Věnovali jsme se budovám, které spravuje Národní galerie Praha.

0: Národní galerie Praha, která už 230 let spravuje největší uměleckou sbírku na našem území, má své expozice v adaptovaných historických budovách. Sbírky jsou rozmístěny do několika paláců, kláštera nebo jízdárny, případně bývalého veletržního paláce. Při bloumání výstavou v některém z objektů Národní galerie tak můžete obdivovat architektonické dědictví v podstatě od gotiky po funkcionalismus. Jak se daří v různorodých historických prostorách propojit umění a architekturu? Proč nemá Národní galerie těch budov méně? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi historička a teoretička architektury Radomíra Sedláková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také historička umění Milena Bartlová, která působí na UMPRUM. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Musíme začít tím, na co jsme se ptali Jiřího Fajta 9. dubna tady v Akcentu. Když jsme se ho zeptali, jestli Národní galerie, tedy bývalého ředitele Národní galerie Praha, když jsme se ho zeptali, jestli Národní galerie potřebuje tolik budov, tak on řekl zcela jasně ne. A my si je teďko, Radomíra Sedláková teďko říká, že má pravdu, my si je v rychlosti možná vyjmenujeme. Veletržní palác, potom na Hradčanském náměstí tři krásné budovy, Salmovský palác, Šternberský palác a Schwarzenberský palác, do toho klášter svaté Anežky České, palác Kinských, Valštejnská jízdárna, která patří tedy senátu, ale je v pronájmu, a potom expozice, které jsou ještě v zámku Frištát a ve státním zámku Telč, a k tomu ještě teda spoluvlastnictví českého a slovenského pavilonu v Benátkách. No a teď Radomíra Sedláková už řekla, že Národní galerie potřebuje, nepotřebuje tolik budov?
1: Nepotřebuje tolik budov. Vlastně ono to trošku je dáno historicky, protože když byla založena, tak ona nebyla založena k tomu, aby sbírala. Ona byla založena k tomu, aby vystavovala, podněcovala nakupování. Pak se jí přihodilo, že teda najednou začala mít sbírky, ale šlechtici měli paláce, tak to měli kde vystavovat. Pak si pořídili Šternberský palác a to bylo to první sídlo. A pak za druhé světové války k tomu přibyla Zbraslav, zámek na Zbraslavi, to zase bylo z důvodu takových daných právě dobou. A v roce 1948 Národní galerie dostala palác Kinských. Do dneška nevím, jestli za trest nebo za odměnu. Ale pak se to najednou začalo rozmnožovat, ale když se to začalo rozmnožovat tím způsobem, který vyvrcholí dneska, tak musím připomenout, že v 50. letech byl veliký záměr, velmi podrobně zpracovaný, že Národní galerie obsadí západní a severní stranu Hradčanského náměstí, že všechny kanovnické domy, Toskánský palác a samozřejmě Šternberský palác budou patřit Národní galerii. Pak se ještě vypracovala později studie na to, že Národní galerie bude mít jenom půlku těch kanovnických domů a Šternberský palác, do kterého se bude vstupovat ze zhora, že se tam udělá rekonstrukce a bude to hlavní sídlo, kde v těch kanovnických domech bude ředitelství a všechny ty úřady. No a pak se ale stalo to, že najednou teda byl Anežský klášter, co s Anežským klášterem, nevíme, co dáme ho Národní galerii. Máme Jiřský klášter, nevíme, co s ním, dáme ho Národní galerii. A ono to vypadalo tak, že teda byla Anežka, která původně měla být pro staré umění, ale šlo tam 19. století, nebudu to komentovat, proč byl Jiřský klášter, kde bylo nádherné staré umění a baroko, to byla jedna z nejkrásnějších expozic, kterou Národní galerie měla. A pak měla ten Šternberský palác a palác Kinských, ve kterém zůstala grafika. A takhle to vypadalo, že to... Jo, a pardon, na Zbraslavě byla sbířka sochařství. A takhle to vypadalo, že to zůstane. Pak v průběhu 70. let po požáru veletržního paláce přesvědčili architekti ze Sialu a akademika Kotelíka, že teda ten veletržák by byl skvělý pro moderní umění.
0: Tehdejšího ředitele
1: Národní galerie. Tenkrát byla v Praze, ne Praha. A on vlastně usoudil, že ten dům je tak veliký, že to bude nejenom další objekt Národní galerie, ale že to bude muzeum výtvarné kultury 20. století. Chtěl proto slupnout i umělecko-průmyslové muzeum, to se tenkrát ubránilo, ale pracovalo na expozicích. Ty expozice měly být opravdu přes umění, přes kulturu jako takovou. No jenomže, než se to dostavilo, tak byla situace úplně jiná a všecko se změnilo. Přiznám se, že jsem nepochopila, proč Národní galerie si vzala ještě navíc Schwarzenberský palác a proč si přidala Salmovský palác. Protože veletržní palác nabízí spoustu prostor, které by mohly pro expozice, jež tam jsou, být využity.
0: Co na to Milena Bartlová? Když pomineme celý ten historický exkurs, který teď jsme slyšeli, tak v té současné situaci 21. století?
2: Bez části drobné toho historického exkurzu neumím odpovědět. Protože moje odpověď na otázku, zda potřebuje, je jak na co. Mm-hmm. Kromě toho bych k tomu ráda dodala ještě ten druhý úhel pohledu, že jelikož kláštery a velké šlechtické paláce od roku 1948, přinejmenším 51, máme neobývané z principu, tak co s nima dělat? Tohle není tak úplně nejhorší řešení. Jo? Ale samozřejmě, jak na co, to znamená, podle mě se ta otázka toho, zda mít tolik budov a zda to mít celé jako rozptýlené nebo soustředěné v jednom domě, musí nutně odvíjet od úvahy, co vlastně Národní galerie chce vystavovat. Ten nynější koncept je vymyšlený na, a to je na něm to, řekněme problematické, nechci říct špatné, ale problematické nebo diskuzehodné, je vymyšlen na to, že každou tu expozici máte na ní tak jako 2,5 hodiny a předpokládá to v zásadě studijní přístup k toho návštěvnictva. Kdežto podobnou...
0: Jak to myslíte? Protože nemůžeme z čisté vody tam přijít?
2: Ne, ale že tam budete fakt 2,5 hodiny a 2,5 hodiny jenom si dáte baroko. A pak si dáte jiný den další 2,5 hodiny jenom českou gotiku. Jo? A tak dál. A z tohoto hlediska viděno, ta Národní galerie nepochybně potřebuje tolik prostoru, že ani do Veletržního paláce se nevejde. Ale existuje jiná cesta, kterou se před, a teď nevím přesně kolika lety, 15 už, 12, dala Österreichische Galerie ve Vídni a která byla tehdy velmi kritizovaná, ale myslím si, že se osvědčila. A to je to, že se na jednom místě udělá na 1,5 hodiny průřez best of, především pro turisty, ale vlastně pro každého, kdo se chce trochu seznámit s uměním. A pak se udělají další expozice, které se ale už proměňují, jo? Které už nejsou trvalé a stálé.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S historičkou a teoretičkou architektury Radomírou Sedlákovou a s historičkou umění Milenou Bartlovou se bavíme o budovách Národní galerie. My vlastně ale v rámci celé této debaty nemůžeme opomenout ten fakt, že nechybělo málo. A měli jsme tady ohromující budovu na Letenské pláni podle návrhu Josefa Gočára, původně tady na Kampě, což se nebylo úplně vhodné, ale na té Letenské pláni, tam vlastně na tom místě, kde měla být potom chobotnice Národní knihovny.
1: Ano.
0: A k tomu vlastně bohužel vlivem mnoha okolností nedošlo. Proč?
1: Jestli můžu zase trošku historie, ta soutěž byla vypsána v roce 23, byla obeslána mnoha velmi zajímavými nápady. Vyhrál námět nebo projekt Josefa Gočára, který samozřejmě jako téměř všechny soutěžní návrhy měl nějaké mouchy, takže on to do dalšího roku přepracoval. A začalo se připravovat, že teda se bude stavět. A naštěstí v tu chvíli si někdo všiml, že teda ta Kampa je vlastně ostrov a že to není úplně vhodné, že sice krásně vypadá, když kus stavby je vynesen nad vodu, ale mají-li se tam vystavovat obrazy, tak to zase není tak úplně nejlepší. A pak nastalo období, které mě velmi pobavilo, když jsem se k tomu dostala, že Praha a stát se začaly směňovat a přeprodávat pozemky na Letné a na Kampě, což trvalo poměrně dlouho, až do roku 1930. Mezitím lidé, kteří bydleli na baště svatého Tomáše, když zjistili, že by měli za zády mít Národní galerii, tak začali silně protestovat. Zajímavé na tom bylo, že tam bylo hodně architektů, ale konečně ke směně došlo a Gočár tedy začal přeprojektovávat tehdy státní galerii. Její program se měnil od super obrovského po minimalistický a to ne, že začal velkým a skončil minimalistickým nebo naopak. Ono se to měnilo v několika vlnách. Bylo to docela, myslím si, že pro architekta to muselo být dost hrozné. Nicméně v roce 37 bylo vydáno stavební povolení, že tedy se může začít stavět. V roce 38 byl vytýčen stavební dvůr. Prosím, stavební dvůr není staveniště, že jo? To je místo, kde si firma složí předměty své pro stavbu. tak se tam vytyčil stavební dvůr, no a pak zase pokračovaly události dál a dál, až byla vyhlášena stavební uzávěra a země měla úplně jiný starosti, než stavět státní galerii. No a v roce 45 Josef Gočár zemřel. Pikantní na tom je, že v roce 45 Praha chtěla po státní galerii doplatit vodné a stočné za celou dobu protektorátu za dané území. Jo, jako, občas jsou tam takovéhle humorné historky. Ale samozřejmě po tom roce 45 už šlo všecko jinak.
0: Mileno.
2: No, po roce 45 právě to mělo podle mě velmi zábavnou zatáčku to vzalo.
0: Mám koukám, že to je celé takové vtipné, ta historie Národní galerie.
2: Protože Gočárův syn dostal za úkol předizajnovat tu budovu Národní galerie na Letné ve stylu socialistického realismu. A neměla to teda být věž a ještě jedna věž a tak, ale byla by to bývala, byla taková opravdu jako slavnostní budova ze sloupy velkými
1: Podárna.
2: A tak dále. A už to bylo všecko schválené, když se přijímal zákon o Národní galerii, to je takový jako můj, na tom já si trošku trvám, že Národní galerie opravdu byla založena zákonem v roce 1949, který navázal na založení z roku 1942, to předtím byly různí předchůdcové. Jo. Tak už když Zdeněk Nejedlý nechával schvalovat ten zákon z toho roku 1949, který je velmi stručný, tak sliboval tomu parlamentnímu shromáždění, že budova je navržená a budova bude a je v rozpočtu. A byla v rozpočtu až do roku 51, kdy v následujícím roce dostala Národní galerie oficiální zprávu, že bohužel už teda jako v rozpočtu není a nikdy nebude. A pak se začalo s tím plánováním kolem toho Hradčanského náměstí. Ale ještě pořád tam byly návraty k nějakým představám o tom, že by to měla být současná budova. Například v roce 1968-69 Svaz výtvarných umělců naléhal, že by se Národní galerie měla přemístit do takzvaného bruselského pavilonu, který byl přenesen z Belgie na dnešní výstaviště. A ještě v roce 1976, než se definitivně rozhodlo o tom veletržním paláci, tak ještě jsou dokumenty o tom, že Kotalík svolává schůzi, aby se projednal projekt na stavbu Národní galerie v pavilonového typu. Jo? Čili ty pokusy dostat to do nějaké jako současné architektury se neustále obnovovaly. Není divu, že před několika lety nedávno zmíněný Jiří Fajt přitakal tehdejšímu premiéru Andreji Babišovi, že by bylo báječný postavit úplně novou Národní galerii na Špejchaře. Jo, ta představa tam pořád je a teď pokud vím, se staví depozitář
1: na, někde ve Sodulkách. Na Nových Butovicích.
2: Někde takhle jako úplně na kraji. A tím se ta otázka vlastně jako hodně mění. Jo. Protože ten rozdíl mezi Gočárovými představami z první republiky a čímkoliv, co bylo od roku 52 dál, je v tom, že Národní galerie mezi lety 1945 a 1960 zdesateronásobila počet svých exponátů, jo? Protože velké konfiskáty všeho druhu, nebudu teď zacházet do detailu. A stala se z toho úplně jiná instituce, než s jakou by byl býval Gočár počítal. Čili kdyby on to byl býval postavil, byla by to ještě stejně super architektura, ale stejně by to nestačilo.
1: Ale bylo by to malé. Stejně by se to muselo stavit dál. A já tady ještě jenom připomenu, že v roce 49 jeden návrh na státní galerii na Letné předložil Ferdinand Fenzel. Ten pracoval na stejném místě jako Gočár a pak v roce 67 trojice Antonín Černý, Věkoslav Pardil a Dagmar, tak si jí omlouvám, tak jsem zapomněla jméno, prostě ještě taky dělali projekt na tom samém místě, ale to bylo opravdu malinké. Tam by se nevešla ani dnešní sbírka moderního a současného umění.
0: Když se tady podíváme právě na budovy Národní galerie v současné chvíli, po všech těch peripetích, ještě vlastně vy jste zmínila zámek na Zbraslavi a svatojiřský klášter, to všechno zase šlo pryč, takže máme vlastně budovy, které přišly, ale zase odešly. A Tak ale máme ten současný stav a mimo jiné Alicia Kna zmiňovala, že jeden z důvodů, proč vlastně nejsou peníze na spoustu věcí, včetně nových výstavních projektů, tak je správa těch budov. Takže to, co Milena zmínila. My máme krásné budovy, které naštěstí byly zachovány, nebyly zbořeny, protože v nich sídlí Národní galerie, ale je otázka, jestli by ještě stále v nich měla sídlit a jestli by vlastně ty jednotlivé expozice, které tam jsou, nebo části těch expozic, nemohly být právě třeba nějakým jiným způsobem promíchány tak a byly by spíše na jednom místě, mimo jiné Veletržní palác, který není zaplněný celý.
2: To já považuji za strašně důležitý moment, že se mluví o tom, jak je veliký. A přitom od samého počátku, já nevím, jaká rozloha, ale myslím si, že se to blížilo až ke čtvrtině. Nevím, jak je to dneska. Je obsazená jinými institucemi, něco je pronajato a něco patří Ministerstvu kultury.
1: Tam je právě problém, že je to pronajato. Už toho není tak moc, jako to bývalo. Už se tam musely řešit i prostory, nesmí se tomu říkat depozitáře, ale pro dočasné uložení sbírkových předmětů. Vlastně podzemí je pronajato divadlu, které je skvělé, ale je tam divadlo. Část přízemí, která je podél ve Verkově ulici, je úplně prázdná. Tam je jenom šatna, nic jiného. Občas se tam dělaly veletrhy, ale jinak nic. Ten dům je nevyužívaný. On nikdy nebyl dokončen podle původního konceptu. A ten koncept počítal s tím, že se tam opravdu nastěhuje

0: Akcent.
1: V Akcentu se nezbavíme o budovách Národní galerie Praha s historičkou a teoretičkou architektury Radomírou Sedlákovou a historičkou umění Milenou Bartlovou. My jsme teď si prošli hodně historií. Podívali jsme se také na to, jak prázdný nebo plný je Veletržní palác. Ale když se také podíváme na ty současné další budovy, tak když tam vejdete, tak je to... Řekněme, je to v souladu, to znamená ty nebo má to být v souladu expozice, které jsou v těch jednotlivých domech, tak jestli vlastně mají anebo nemusí být v souladu s tím, jaká je třeba architektura anebo stáří toho domu, Mileno?
2: No, ono to tak teď vypadá, jako by to byl záměr, ale původně to rozhodně žádný záměr nebyl. Původně to bylo trochu, jak to vyšlo, když se otevíral klášter svaté, tehdy se nesmělo říkat svaté Anežky, muselo se říkat Anežský klášter, tak tam bylo 19. století. Jo. A navíc ještě ten vnitřek expozice dnešní v klášteře svaté Anežky, například většinou moc nejste si jistý, že jste v gotickém interiéru. Jo? Okna nejsou vidět ven, takže jako řekněme, ta stylová rovina té architektury nějak jako naladěná na tu expozici je podle mě pouze ve Schwarzenbergském paláci. Že nikde jinde jako to vlastně ani není a ani to tak nebylo míněno. Ještě tady jako nepadla jedna důležitá výstavní prostora, kterou Národní galerie měla, a to byla výstavní sál v Městské knihovně.
1: Ano.
3: Jo, a ten přišla, ano.
1: No. Ano. Paní Sedláková, když narazíme právě na tom, čem jsme se teď bavili s Milenou, je to tak, že máte mít takový pocit úplnosti, to znamená, přijal jsem vzkaz od Národní galerie Praha nejenom z hlediska expozice, ale i domu, do kterého vstupuju?
3: Částečně ano, ale já se ještě pamatuju, že když teda to bylo bez toho Schwarzenbergského a Salmovského paláce, teda paláce a domu, tak se uvažovalo o tom, že se vytvoří takový jakoby cestopis, když člověk půjde, že Praha se stane vlastně dalším exponátem Národní galerie. Že jak půjde z paláce do paláce, z domu do domu, tak poradíme, čeho si má všímat, jaká je tam architektura, tak k tomuhle nikdy nedošlo. A proto ta roztříštěná... té vazbě by to vypadalo, že to má větší logiku. Já tady ještě připomenu dva takové momenty. Jeden nenaplněný, kdy Národní galerie v roce 67 chtěla získat Millerovu vilu od Adolfa Loose pro sbírku architektury, kterou v té době neměla a neměla ještě dalších 20 let. A chtěla a měla asi dva roky dům u Černé Matky Boží, než ho předala Umělecko-průmyslovému muzeu. Takže ta expanze tam byla veliká. A ono to třeba pro návštěvníky může vypadat atraktivně, ale z hlediska chodu instituce, když máte v každém domě něco a teď musíte běhat do restaurátorské dílny, která je někde, a musíte do knihovny, která je jinde, tak jako zaměstnanec Národní galerie už pak té Prahy máte plné zuby a říkáte si, kdyby to byl jeden dům, bylo by to skvělý.
1: Tak a teď jsme vlastně v tom závěru a máme na to zhruba asi 4 minutky, takže řekněme si, a Jiří Fajto v Akcentu právě před pár týdny tak pojmenoval, že Veletržní palác je zlato Národní galerie Praha. To znamená, že řekněme, že Veletržní palác, který snad jednou projde rekonstrukcí, tak by měl zůstat, řekněme, tím hlavním sídlem. Ale dokážete si představit, které další budovy by měly zůstat, nebo naopak, které by Národní galerie nepotřebovala, nebo... Neříkám, že nepotřebovala pro výstavní účely, ale mohla by ho využít nějakým jiným způsobem.
2: Národní galerie nemůže provozovat hotel. Musí je využívat pro výstavy. Ty budovy.
1: Že by to byl třeba celý restaurátorský dům.
2: Mně znovu připadá, že jako celá tahle ta úvaha se nemůže odvíjet od těch domů, ale musí se odvíjet od toho, co od té Národní galerie chceme, co chce vystavovat ta Národní galerie, čím chce být a tak dál. Národní galerie nikdy nebude Louvre, to znamená, že mít expozice, které pokud bychom je chtěli projít všechny během 3 dnů, tak tam strávíme prostě od rána do večera celé 3 dny. To prostě Národní galerie nechci nijak snižovat, ale je to prostě česká, československá kdysi Národní galerie a kvalita jejich exponátů není taková, aby tam chtěli návštěvníci trávit tolik času. Já si myslím, že by se měl udělat ten výběr. Nezapomeňme, že ta koncepce těch mnoha velkých expozic v těch mnoha historických domech vznikla v rámci společnosti toho státního socialismu, kdy bylo krajně omezené cestování do zahraničí, to znamená, byla takové úsilí, my vám to ukážeme úplně všechno, celé ty dějiny umění máte tady.
1: Nemusíte nikam jezdit. Jak si popasovat s touto situací s budovami Národní galerie v 21. století?
3: Já si myslím, že Národní galerie nevlastní budovy, má je propůjčené od státu, čili kdyby se stát rozhodl třeba, že ji nějaké vezme a využije na jiný účel, protože já si pamatuju, že třeba Selnovský palác se měl stát hradním hotelem na sklonku 80. let, tak by se určitě vešla zpátky, tak říkajíc zpátky do toho, co měla, byť teda už nemá Zbraslav, ale za to má ten Veletržní palác. A v první řadě by se taky měla uvědomit, my se trošku pleteme pojmy, ona se jmenuje Národní galerie, ale ona je to Národní muzeum výtvarného umění. A mnozí lidé mají pocit, že když je to galerie, že tam co měsíc musí být jiná výstava. A že když tam chodí pořád na ty stálé expozice, takže je to pro ně vlastně, proč by tam chodili. Já se přiznám, že když slyším, že v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni je výstava, tak trnu hrůzou, jestli není tam, kam já pravidelně chodím, se jenom ujistit, že tam ten brechl visí všude, tak jak tam viset má. Národní galerie zatím nemá expozice udělané tak, aby to člověku vadilo, když se něco svěsí. A myslím si, že je potřeba začít u těch expozic, udělat si opravdu důkladnou prověrku toho, co máme, zapomenout na jakákoliv omezení politická, ideologická, národnostní a já nevím jakákoliv a začít od toho. A myslím si, že to se zatím moc neděje a že pak vyjde najevo, kolik těch domů je potřeba. Já si myslím, mně se docela líbí, když do staré sbírky občas strčí současné umění, že se takhle prolde, protože to má smysl a ta Národní galerie na to má, ale dělá to strašně málo kdy.
1: Milano, myslíte si, že by to měla být třeba mimo jiné jeden z těch úvah, které by všechny nové uchazečky nebo uchazeči na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha měly mít?
2: Podle mě by měli předložit svou představu o fungování a smyslu a od toho odvozenou představu o správě budov.
3: Přesně tak.
1: Ne, že někdo bude brát ale ten dnešní akcent jako návod k tomu, aby se Národní galerii Praha měly brát budovy. Myslím, že základní vzkaz, který tady byl vydán, je pojďme nejdříve se bavit o smyslu a o potřebách Národní galerie.
3: A já bych k tomu ještě podotkla, je to trošku provokativní. Národní galerie je státní instituce, ale stát se tváří jako, že ho nezajímá. A to mě strašně mrzí, protože tyhle ty diskuze by se měly vést nejenom na úrovni odborných pracovníků v Národní galerii, ale mělo by k tomu přistupovat i tedy zřizovatel té instituce, tak jak k tomu přistupují u svých institucí kraje, města a obce.
1: Jo. Pojďme tedy zřizovateli přidat další, ten část toho zájmu, nejenom o Národní galerii Praha, i o všechny další kulturní statky, které tady máme, ale to si zase probereme někdy jindy.
3: Někdy.
1: V dnešním pořadu Akcent jsme mluvili o budovách Národní galerie Praha a ve studiu s námi byly historička a teoretička architektury Radomíra Sedláková. Moc děkujeme.
3: Já děkuji za pozvání.
1: A historička umění Milena Bartlová. Díky moc.
2: Těšilo mě.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A já krátce před 17. hodinou připomenu, že šlo o reprízu Akcentu z letošního dubna. Věnovali jsme se budovám, které spravuje Národní galerie Praha.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Karlovarský festival dnes uvedl jako poctu herečce Magdě Vašáriové oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Snímek získal na festivalu v Karlových Varech v roce 1990 cenu Mezinárodní asociace filmových kritiků. Vašáriová letos převezme cenu prezidenta festivalu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách naměříme 19 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Art Café.
4: Dobrý den, u poslechu vltavského Art Café vás vítá Hana Slívová. Tentokrát nezdravím z pražské budovy Českého rozhlasu, ale z kolonády Edward v Mariánských Lázních. Je totiž 19. června a dnešní pořad předtáčíme přímo v srdci festivalu Knižní Lázně. Festivalu, na kterém se schází malí nakladatelé, knihkupci, spisovatelé a spisovatelky, lidé z kulturního provozu a samozřejmě také fanoušci knih a kultury z celé republiky. V dnešní debatě jsme dali podtitul Česká a slovenská literatura v nejisté době, ale ráda bych ji rozšířila i o další kulturní témata, protože není to jen literární provoz, který se nejen u nás potýká se stále menší podporou ze strany státu. No a jsem moc ráda, že pozvání do dnešní debaty přijala mezinárodní sestava. Ze Slovenska přijela Zuzana Boječková, která je dramaturgyní Bratislavského knižního festivalu Brak. A v nedalekém Stříbře se narodila básnířka a akademička Anna Štičková. Obě tady dnes velmi vítám. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkujem.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
4: Protože do pořadu Art Café patří taky hudba, pojďme si na úvod zahrát skladbu Easier slovenské zpěvačky Alžběty Ferencové, která si říká Zea a která zaspívá i tady na Knižních Lázních.

0: Dnešní vltavské Art Café natáčíme na festivalu knižní lázně v Mariánských Lázních a se mnou tu sedí Zuzana Bojačková ze slovenského Braku a taky básnířka a akademička Anna Štičková. Festival knižní lázně, ano, letos dostal od Ministerstva kultury výrazně menší částku, než se kterou počítal, ale dofinancovala ho rychlá sbírka přes Donio, kterou zorganizoval místní patriot David Foltprecht. Podobnou situaci prožil na konci května i u vás v Bratislavě Zuzanováš Brak. Ten měl se Slovenským fondem na podporu umění uzavřenou tříletou smlouvu, ale rada fondu víceleté smlouvy 2 měsíce před festivalem plošně zrušila a Brak tak musel peníze zhánět taky od svých fanoušků přes Donio. Kdybyste ty peníze nevybrali, znamenalo by to, že festival nebude? Ano, knižní lázně.
1: Asi by se festival odehrál, nebo určitě by se festival odehrál, protože letos opravdu ta rozhodnutí o dotacích přišla jako s velkým zpožděním. Je to tak vždycky, když se mění vlády, protože se vlastně dělá nový zákon o rozpočtu. Ty věci už byly domluvené, rozjednané a už víceméně dohodnuté, takže by se festival určitě nějakým způsobem odehrál, ale určitě by se to promítlo jednak v programu, který by prostě byl menší, osekal by se a zůstalo by, třeba bylo by, nevím, o celou jednu méně, stage méně. A na čem by se to bezesporu promítlo, protože na tom se to promítne vždycky, tak jsou to honoráře a odměny pro lidi, kteří ten festival tvoří. A vždycky to první, co škrtáte, jakožto tvůrci festivalu, a to asi zná i Zuzana, je, že škrtáte sami u sebe, takže bychom se pokusili ten festival v nějaké míře zachovat, ale pravděpodobně by se to promítlo velmi výrazně v našich honorářích. A já bych ráda jenom řekla, že ty honoráře už tak nejsou velké. Ten festival se chystá rok a půl a ty honoráře jsou pořád v nějaké symbolické rovině, takže by byly ještě symboličtější.
0: Zuzano, jak by to bylo s Brakem v Bratislavě?
2: Brak by se bol odohral tak či tak, protože my jsme si povedali a povedali jsme si to nielen v ten moment, keď sa stalo, čo sa stalo na fonde na podporu umenia. My sme si povedali, že Brak bude a basta. A boli sme pripravení ho robiť v akýchkoľvek podmienkach. Tie podmienky nakoniec boli najdiabolskejšie, aké si vieme predstaviť. A napokon výsledok môžu posúdiť všetci, ktorí ten Brak nejakým spôsobom zažili alebo aspoň sledujú. Ale presne to, čo hovorí Anna, ono sa to vždy premietne na tom vnútornom fungovaní, na tom internom týme, na tom, v akých pracovných podmienkach my existujeme. V niečom sme šialení v tomto celom kultúrnym provozu. My sme vždy ako keby schopní siahať na svoje absolútne limity a vždy sme pripravení to robiť. A ja nehovorím, že to tak má byť, ale ukazuje sa, že v tom akoby tkvie naša sila a keď sa jej držíme, tak napokon to dokáže dopadnúť dobre aj pre nás samých.
0: Kdyby z nějakého důvodu ty festivaly nebyly, zejména tady z toho finančního důvodu, co by to pro vás osobně znamenalo, respektive co by to podle vás vypovídalo o tom dění na té kulturní scéně? Zuzano?
2: Brak je momentálně největším a nejdůležitějším literárním podujatím na Slovensku, obzvlášť po tom, co se zo známých a pochopitelných důvodů rozpadla bibliotéka, čo byl knižný veltrh. Nič takéhoto rozmeru neexistuje na Slovensku. Samozrejme, máme niekoľko menších festivalov, viaceré z nich robíme my, v zmysle my ten istý kolektív, ale asi by to bola zásadná rana pre nejakú knižnú kultúru na Slovensku a pre to, akým spôsobom vôbec celý ten knižný trh funguje a ako sa utvára a ako pracuje s čitateľstvom.
0: Já jsem na Braku letos nebyla, ale dovolila bych si ocitovat, co napsal na svůj Facebook hudební publicista Pavel Klusák, který na Braku byl, a on psal, kdo stráví den, dva, tři na Braku, získá pocit, že na Slovensku se lze bouřit vůči zvůli moci snadno, téměř masově, beztrestně a ve skvělé společnosti. Ve skutečnosti platí jen to poslední. Brak je vyvzdorovaná akce, která se ovšem stala skvělou platformou pro provázenou síť zásadních současných témat. Vy jste mi už před natáčením, Zuzano, říkala, že to bylo letos velké. Bylo tam pro vás nějaké jako jedno nebo dvě témata, na které budete ráda vzpomínat, nebo o kterých byste třeba ráda něco řekla i teď? Co tam vyvstalo? Jaké debaty zajímavé?
2: Ťažko povedať, aké debaty zaujímavé na ňom vyvstali, pretože keď ste raz v tom internom týme, veľa z nich nezažijete. Brak mal tento rok takmer 140 podujatí v priebehu 5 dní. Ja som z nich videla práve 20 minút z Klusáka, ktorého sme spomínali, 20 minút z Maňáka, asi 20 minút z otváracieho ceremoniálu v Mestskom divadle DPOH. A v ostatnom čase som len tak prebiehala medzi jednotlivými stagemi, ktorých bolo 12, v istom bode 13, 14, podľa toho, ktorý deň prebiehal. Takže neviem sa odvolať na jednu konkrétnu debatu, na jeden konkrétny moment, ktorý mohli zažiť aj návštevníci a návštevníčky braku. O čom viem rozprávať je to, akú energiu to celé vyvolalo a čo to spôsobilo. V skutočnosti to bolo také, ako keby sa nad tým mestom v tých dňoch niečo veľmi, veľmi zvláštne znášalo. Bolo veľmi cítiť, že ten brak je v skutočnosti aktom vzdoru. Vzdoru veľmi, veľmi silného, veľmi intenzívneho a vzdoru, ktorý neprežívame len my, ľudia, ktorí na ňom pracujú de facto non-stop celoročne a každý rok, ale vzdoru, ktorý cítia aj ľudia, ktorí naň chodia alebo ktorí naň prišli poprvýkrát a takých bolo podľa všetkého veľa. A ten spôsob prežívania až takým v niečom možno, ale to je možno prehnané, keď to takto poviem, disidentský, že toto je niečo, čo potrebujeme začiť, kde musíme byť, bol veľmi intenzívny a prejavilo sa to naozaj na tej účasti, kedy podujatia rádovo mali 100, 200, 300 ľudí v publiku a my sme naučení rozmýšľať nad návštevnosťou podujatí tak, že čo keď nikto nepríde, čo keď tam bude 5 ľudí a teraz človek prechádzal medzi jedným, druhým, tretím, desiatým stageom a všade bolo strašne veľa ľudí. Tí ľudia čítali, knihy nakupovali a rozprávali sa o tom a to je podľa mňa najsilnejší zážitok z tohto ročného braku.
0: Ano, co je podle vás ta nejsilnější linie nebo emoce, kterou si odnášíte každoročně z knižních lázní?
1: Tak nejdřív je to velký stres, přípravy jsou náročné, je toho hodně, my to děláme opravdu v nějakém jako menším týmu a širším týmu, ale tím, že to pro nikoho z nás, doslova vůbec pro nikoho z nás není hlavní práce, tak jsou to takové jako nárazové vlny, kdy samozřejmě čím blíže festivalu, tím je toho více, ale ten tým už je, jako funguje delší dobu, už fungujeme více let, letos jsou knižní lázně po sedmé, tak fungujeme už několikátý rok vlastně v poměrně úzkém týmu lidí, kteří už jsou spolu zvyklí pracovat. A to je potom jako věc, která vyrovná všechny různé stresy a přípravy a věci, které se takzvaně nepodaří, ale my jsme tak dobrý tým, že to nikdo nepozná, že se to nepodařilo. Víme to jenom my, že se to nepodařilo. A to je třeba věc, kterou já si z toho odnáším, tu práci s lidmi, která mě vlastně vždycky nějakým způsobem nabije a je pro mě nesmírně přínosná, ten tým je různorodý a já se učím od těch lidí. Tak to je určitě jedna věc a potom prostě přichází euforie, když se ten ročník podaří, což o letošním ročníku ještě nevíme, tak to nebudeme zakřikávat, ale doufáme, že se podaří, ale vlastně vždycky pak přichází taková euforie té radosti a pak i nějaká prázdnota, o které už mluvila Zuzana. Já bych se ještě vrátila k té otázce, kde jste se ptala, co by se stalo, kdyby knižní lázně zanikly. Knižní lázně nejsou tak velký festival jako brak. Neodehrávají se v hlavním městě, odehrávají se v Mariánských lázních. Já odsud jsem ze západních Čech a ostatně Mariánské lázně bylo město mého dětství. A já se snažím, byť jsem z toho kraje odešla, tak prostřednictvím knižních lázní se vracet nějakým způsobem, takže pro mě je to i dost osobní. Takže pokud by knižní lázně zanikly třeba z důvodu nedostatečné finanční podpory, tak já bych přišla o nějaký kontakt s tím krajem, který mi hodně dal. A na vyrůstání v bývalých Sudetech bylo dobrodružné, ale zocelující. A to je ta osobní rovina, takže mě by to určitě chybělo a zároveň myslím si, že je důležité přinášet kulturu i do těch necenter a Mariánské lázně jsou centrum nějakého druhu, ale není to prostě Praha, Brno, Ostrava a ta další velká města, kde se odehrává literatura, kde jsou rozvinuté literární scény a mně prostě přijde důležité přinášet ty věci, aby se vzájemně ovlivňovaly. To znamená dělat něco v prostoru a v místě, které je jako rádo, my máme skvělé publikum v Mariánských Lázních, opravdu z programu do programu, teď na nedaleké stage je narváno, sedí tam Dora Kaprálová a je tam opravdu spousta lidí a to je skvělé, ale zároveň já si myslím, že je i skvělé přivážet sem autory a autorky a hosty a hostky, aby oni vyjeli z těch center a jeli někam jinam a viděli něco jiného a zažili něco jiného, aby právě nenavštěvovali jenom ty velké festivaly, což neříkám, že dělají, ale myslím si, že je fajn vykročit i z té literární scény opravdu v třeba pražské nebo brněnské a vyjet s tou literaturou mezi lidi. Je to docela zážitek a myslím si, že je to velmi obohacující.
0: Zuzano, Brak se koná v Bratislavě, což tedy je centrum. Víte něco o tom, z jakých částí vlastně Slovenska se do Bratislavy sjíždějí?
2: A na Brak přicházejí lidé z různých kůtů, Slovenska i Česka, a někdy i odinakel zo zahraničí. Nás to vždy tak překvapí, když jsme byli nedávno vlastně v Boloni na veltrhu, tak nám známý z Talianska, ktorý predtým pracoval v Talianskom inštitúte, vravel, že on už má 2 mesiace kúpené letenky do Bratislavy na Brak. Nás to vždy nejakým spôsobom strašne dojme. A ja mám pocit, že až tento rok sa nám podarilo dosiahnuť to, že ľudia si v skutočnosti berú dovolenku na to, aby prišli na ten Brak, že za ním pricestujú a tak ďalej. Ale my nemáme reálne dáta, my nevieme, ako dlho sa to deje a či sa to deje. Vždy sa to dozvedáme v podstate len tak náhodou v rozhovoroch s našimi návštevníkmi, ktoré sa vždy snažíme udržiavať. Kedykoľvek máme niečo také, nejaký takýto priestor k dispozícii. Čiže dáta nemáme, ale vyzerá to tak, že ľudia cestujú a že sa to netýka len toho strašného množstva účinkujúcich, ktorí ani zďaleka nie sú len z Bratislavy.
0: Říká Zuzana Boječková, dramaturgyně Bratislavského knižního festivalu, jedním z hlasů, který taky docela pravidelně upozorňuje na poměry nejen na Slovensku, je zpěvačka a skladatelka Katarína Kubošiová alias Katarzia a tohle je ukázka z její zbrusu nové desky Pozvima neprídem.

0: Mačurel. Je tvoj svet, fuck it. Stačí suba z uši a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Bridge boy, poza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Gela? Predlžené hlasy z ruských panien pod obočím piky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok z estetiky.

0: Na Mariánsko-lázeňskou kolonádu a také na červnový festival Knižní lázně jsme se vrátili v rámci dnešního Art Café. Jehož tématem byl stav současné slovenské kultury. Zítra bude patřit Art Café od 17. hodiny pro změnu novým deskám zkušených rockerů. Precedence, Framus Five, Michal Pavlíček, Folimanka Blues i Honza Hrubý a Josef Kůstka. V zítřejším Art Café Aleše Opekara představí obsahově temná alba Od stíny černé, Odpočívej v pokoji Ostraka i Na obzor. Art Café tedy zítra v pátek krátce po 17. Teď nás minuta dělí od 18. Pěkný podvečer s Českým rozhlasem Vltava vám i dál přeje od mikrofonu Martina Kulajová. A už za chvíli nás čeká jazzová podvečerní půlhodinka. Václav Vraný ji věnoval americkému jazzovému saxofonistovi a skladateli, který stál u zrodu bebopu a je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových hudebníků a skladatelů všech dob. A když řeknu, že se mu říkalo Bird nebo Yardbird, tak jazzoví fanoušci vědí, že jazzový podvečer s dnešním datem bude patřit Charliemu Parkerovi. A 18. hodina a 30. minuta bude časem, kdy na první stránce otevřeme román Johna Widhama Den Trifidu. Číst z něj bude Norbert Lichý.
1: Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočista probral a začal uvažovat střízlivěji. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny 8. Alespoň se mi zdálo, že slyším tolik úderů. Napjatě jsem naslouchal. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, byla pouhá náhoda.
0: A co nastane, když většina lidí přijde o zrak? Konec civilizace. Slavnou postapokalyptickou sci-fi Johna Widhama Den Trifidu uvádíme na Vltavě právě ode dneška jako 15-dílnou četbu na pokračování. První část, jak už bylo řečeno, v 18.30. I dál pěkný podvečer s Vltavou, milí posluchači.
2: Jazzový podvečer.
3: Jedním z nejzajímavějších snímků historie je bezesporu hudba k životopisnému snímku Bird. A nejenom proto, že jde o jazz a důvodem není ani to, že Clint Eastwood, jakožto režisér a producent, celý příběh věnoval Charlie Parkerovi, jeho sebevražednému životnímu stylu na straně jedné a na druhé pak samozřejmě jeho omračujícímu saxofonovému průkopnictví. Celá kontroverze se točí okolo otázky, jak zařídit, aby už dávno nežijící Charlie Parker reálně ve filmu zahrál, protože nikdo jiný nezahraje jako Charlie Parker a Parker ve filmu taky zahraje svým způsobem. O tom je dnešní pořad. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

V roce 1988 se objevil sugestivní, temný až úmorný komerční propadák s názvem Bird. Režisér, producent a milovník jazzu Clint Eastwood v případě tohoto filmu chtěl být nekompromisní. Místo smyšleného dobrodruha zápasícího s lotry a úředníky tentokrát vykreslil hlavního hrdinu, co by reálnou historickou postavu, kterou znají všichni jazzoví fanoušci, hudebního génia 40. a 50. let 20. století, tehdejší nejvlivnější a nejuctívanější ikonu moderního jazzu, altsaxofonistu Charlieho Parkera, což je, když už, tak leda skrytě Eastwoodovský hrdina. Hrdina, který zápasí trochu nepopulárně s vnitřním peklem, s nemocemi, tragickými životními událostmi a z nich plynoucími depresemi, s narkomanií, kterou v mládí získal, když se léčil z následků autonehody, zápasí s alkoholismem a s takřka absolutním neumětelstvím ve věci zajištění živobytí pro sebe a svoji rodinu. Ale zároveň všechno prokládá extatickým vytržením v podobě jeho dechberoucí saxofonové hry, která překreslila mapu dějin hudby. Co ale bylo extrémně důležité, až hračičkovsky zásadní, takřka kdykoliv se ve filmu hraje hudba, tak přestože zní moderní zvuk, hrají současní hudebníci a na scéně se pohybují herci, zároveň opravdu slyšíme i hrajícího Parkera. A to je studiové kouzlo, které na konci 80. let, když šel film do kin, rozvířilo debaty v jazzových kruzích.

Nekompromisnost klienta Eastwooda se nezastavila jenom před depresivním tématem, které si o pozornost řeklo samo. Eastwood nechtěl natočit běžný životopis s herci, kteří hrají Parkera. Naopak chtěl, aby ve filmu zněl skutečný Charlie Parker. Jenže originální nahrávky ze 40. let technicky nevyhovovaly filmu. A tak se pustil do odvážného až nemožného projektu, který je dodnes diskutovaný. Jeho zvukový tým z původních mononahrávek elektronicky izoloval Parkerův altsaxofon. Odstranil co nejvíc zbytků původní doprovodné kapely a kolem Parkerových originálních sol natočil zcela nové doprovody ve stereu se současnými jazzmeny. Na soundtracku nově hrají mimochodem muzikanti, kteří alespoň jako děti zažili dobu Charlieho Parkera, ale zároveň tu účinkují například basista Ray Brown, Parkerův někdejší spoluhráč, a dokonce trumpetista Red Rodney, kterého ve filmu herec Michael Zelinker stvárnil jako jednu z hlavních postav. Skutečný Red Rodney si tak taky na stará kolena stříhnul například part Milese Davise v památné skladbě Now's the Time. Pro úplnost na basu původního Curlyho Russella střídá ve filmové verzi Ray Brown a na bicí nástroje místo Maxe Roache hraje John Guerin. A skladbu Now's the Time si teď taky poslechneme. A to v prostřizích přecházejících mezi originálem a novým přepracováním. Mimochodem, originál je extrémně známý taky díky Davisovu solu, kde hraje na piano pro někoho překvapivě Dizzy Gillespie. Teď filmová verze úvodu v podání Waltera Davise juniora. Navazujeme filmovou kapelou. Přepínáme na původní kapelu.

Charlie Parker solo s filmovou kapelou. Teď s původní kapelou.

Někteří jazzoví historici soundtrack k filmu Bird striktně odmítli s jednoduchým argumentem, že Parker netvořil hudbu sám, takže jeho nahrávky jsou dílem celého ansámblu. Když pak odstraníme hudebníky z roku 1945 a nahradíme je těmi z roku 1988, vzniká něco, co už není původní historická nahrávka. Někteří kritici to označili za restaurování obrazu přemalováním. Naopak jiní tvrdili, že díky tomu mohl Parkerův saxofon zaznít ve filmu s kvalitou, která by jinak nebyla možná. Dnes by se samozřejmě Parkerův saxofon oddělil pomocí AI během několika minut. V roce 1987 ale nic takového neexistovalo. Zvukař Bobby Fernandez popisoval, že izolaci Parkerova saxofonu dělal ručně pomocí 12 analogových ekvalizérů a po jednotlivých frázích upravoval frekvenční spektrum tak, aby potlačil ostatní nástroje, což byla mimořádně pracná analogová operace.

Přestože hlavní doménou soundtracku k filmu Bird o Charlie Parkerovi je zvukařská exhibice v podobě izolování Parkerových sol a nově dohraný doprovod, tak například ve scéně, kdy Parker, kterého před kamerou stělesňuje Forest Whitaker, vystupuje v Paříži před obrovským publikem a organizátoři ho přemlouvají, ať zůstane ve Francii, kde by se mohl mít líp než v Americe i se svojí závislostí na heroinu, tak zde výjimečně hraje orchestrální hudba v původním nástrojovém obsazení a v uvozovkách pouze mistrně remastrovaná.

Soundtrack k filmu Bird je kontroverzní a pokud bychom si měli vybrat nejkontroverznější skladbu z celého soundtracku Bird, tak tu si poslechneme právě teď jako perličku na závěr. V ní asi nejvýrazněji kontrastuje duch 40. a 50. let se zvukem let 80. Tady je zajímavé, že ve filmu si těchto niancí mnohem obtížněji všimneme, ale bez rozptylování obrazem je to naopak výrazný efekt. Následující skladba Cool Blues byla určitě noční můrou dobových kritiků a dovolím si říct, že je tak ošklivá, až je rozkošná. Něco jako francouzský buldoček. Zároveň je ale úžasné, že v 80. letech vůbec takovýto odvážný hudebně filmový počin vzniknul. Můžeme za to jenom děkovat producentovi a režisérovi Clintu Eastwoodovi a jeho filmu, ve kterém není žádný happy end, ale průběžné záblesky štěstí pokaždé, když hrají muzikanti. Od mikrofonu děkuje za váš čas Václav Vraný a mějte se krásně.

Nejen jazzový, ale také filmový byl uplynulý podvečer Václava Vraného, který jste poslouchali na vlně Českého rozhlasu Vltava. Václav Vraný jim přispěl do našeho letošního letního vltavského projektu Filmové léto. Jeho součástí je, milí posluchači, také seriál, který můžete poslouchat na Vltavě každý všední den, vždy mezi 12. a 13. hodinou. A je to projekt, který se jmenuje To byl můj film a můžete v něm sledovat celé filmové dějiny českého a postažmo československého filmu až už od úplných začátků. Máme zatím odvysíláno 14 kapitol, všechny, pokud jste je neslyšeli, najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz a na našem webu můžete také hlasovat

0: Večerní jazzový koncert. I ten dnešní začíná v 21 hodin. A my se s Václavem Vraným ohledneme za jazzovým festivalem Karlovy Vary. Konkrétně za jeho pátým ročníkem, který se konal v roce 1988 a poslechneme si dva koncertní záznamy. Účinkují v těchto koncertech SH Kvartet s hostem trumpetistou Woody Shawem a Karel Růžička Kvartet. Jazzový festival Karlovy Vary 1988 v dnešním koncertu jazz mezi 21. a 23. hodinou na Českém rozhlase Vltava. Nás za chvíli čeká četba na pokračování a v 19 hodin se vrátíme k hudbě.
1: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zaciklený sen?
2: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
1: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
2: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
1: Vysílá Elektronická ovce.
2: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
1: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.
0: A my už za chvíli otevřeme klasický vědecko-fantastický postapokalyptický román, který v roce 1951 vydal britský spisovatel John Wyndham.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Teď pro vás, milí posluchači, máme první kapitolu 15-dílné četby na pokračování z románu Johna Wyndhama Den trifidů. Poslouchat je budeme v úžasném podání herce Norberta Lichého.

0: Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Přesto jsem o tom zapochyboval, když jsem se dočista probral a začal uvažovat střízlivěji. A pak se mi dostalo první špetky objektivního důkazu, kde si v dálce odbyly hodiny 8. Alespoň se mi zdálo, že slyším tolik úderů. Napjatě jsem naslouchal. V zápětí se ozvaly hlasité, rozhodné údery dalších hodin. To jsem už věděl, že se muselo přihodit něco vážného. Že jsem propásl konec světa, byla pouhá náhoda. Ostatně jako většina šťastných úniků. Jak už to bývá, neustále leží spousta lidí v nemocnici a přibližně před týdnem si zákon pravděpodobnosti vybral mne. Mohlo k tomu lehce dojít o týden dřív. V tom případě bych tyto řádky nepsal. Vůbec bych tady nebyl. Ale náhoda chtěla nejen, abych byl v nemocnici právě v této určité době, ale aby také moje oči a vlastně celá hlava byly zamotány do obvazu. A nezbývá mi proto, než děkovat tomu, kdo o pravděpodobnosti rozhoduje, ať už je to kdokoliv. Nicméně onoho rána jsem byl podrážděný a zmatený tím, co se to u sta hromů děje. Neboť jsem tam ležel dost dlouho, abych věděl, že vedle vrchní sestry jsou hodiny tou nejposvátnější věcí v celém špitále. Každou vteřinu je bere někdo v potaz, aby určil dobu narození, úmrtí, podávání léků, jídla, světla, hovoru, práce, spánku, odpočinku, návštěv, oblékání, mytí. A až doposud hodiny stanovili, že mě každý den, 3 minuty po 7 ráno, přijde někdo umýt a upravit. Ale tentokrát hodiny nejrozmanitější přesnosti odbíjely ze všech stran 8 a stále nikdo nepřicházel. Pravděpodobně by mě to podráždilo i jindy. Ale dnešek, středa 8. května, byl pro mne dnem mimořádného významu. Kdy chtěl jsem dvojnásob mít už všechno ranní obskakování a caviky za sebou, neboť dneska by měli sejmout obvazy. Zatápal jsem po tlačítku zvonku a dobrých 5 vteřin jsem vyzváněl, abych jim dal najevo, co si o nich myslím. Nikdy jsem úplně nepochopil, proč se zakladatelé nemocnice svatého Merina rozhodli zbudovat svůj ústav na hlavní třídě, protínající drahocené pozemky vyhrazené úředním budovám a vystavit tím nervy pacientů neutuchajícímu náporu. Od západu hřímali pod okny motory autobusů, snažících se projet sousední křižovatku na zelenou, aby vám takřka po každé kvičení brzd prozradilo, že se jim to nepovedlo. Pak se dal uvolněný proud znovu do pohybu a s mocným řevem počal stoupat do svahu. A tu a tam zazněla mezihra. Tupý náraz a řinčení skla, následované hromadnou dopravní zácpou, což bylo pro člověka v mém stavu obzvlášť znepokojující, neboť rozsah bouračky se nedal posoudit jinak, než podle spílání dopálených řidičů. Ale toto ráno bylo zcela jiné. Nebylo slyšet žádné kodrcání kol, zev autobusů a vlastně ani jediný zvuk projíždějícího auta. Neslyšel jsem ani onen jednolitý šum spěšných kroků spěchajících do práce, zvuk tuto hodinu tak běžný. Čím déle jsem naslouchal, tím mi to připadalo podivnější. Za nějakých 10 minut napjaté pozornosti jsem 5krát zaslechl šouravé, váhavé kroky, 3krát nesrozumitelný vzdálený výkřik a 1 hysterický ženský vzlikot. Začal se mi do srdce vkrádat ošklivý, nesmyslný strach. Byl to tentýž pocit, jaký jsem někdy zakoušel jako malé dítě, když jsem si představoval, že v potemnělých koutech ložnice číhají děsivé příšery. A musel jsem tomu strachu vzdorovat stejně, jako když jsem byl malý kluk opuštěný ve tmě. Nebylo to o nic snazší. Všechny ty prvotní úzkosti zůstaly ve mně skryty a trpělivě čekali na svou příležitost, které se jim také málem dostalo. A to jenom proto, že jsem měl oči zakryté obvazy a na ulici se nic nehýbalo. Pokušení podívat se alespoň koutkem oka, samozřejmě, že jen koutkem oka a jenom nakrátko, jen co bych zjistil, co se to pro Boha mohlo stát, bylo nezměrné. Ale potlačil jsem je. Odhodil jsem přikrývku a vylezl z postele. Nikdy jsem svůj pokoj neviděl a přestože jsem měl o poloze dveří poměrně slušnou představu, nebylo nijak snadné je nalézt. Narazil jsem cestou na několik záhadných a nepatřičných překážek, ale konečně jsem k ním za cenu pohmožděného prstu a menší boule na holeni dotápal. Vystrčil jsem hlavu do chodby.
1: Haló, já chci snídani. Pokoj 48.
0: Okamžik se nic nedělo. Pak se zdvihl příval křičících hlasů. Znělo to, jako by jich byly stovky, ale nerozuměl jsem jedinému slovu. Jako kdybych si pustil gramofonovou desku z hluky davu, davu pořádně rozlíceného. Spěšně jsem za tím zmatením jazyků zavřel dveře a šátral zpátky k posteli. Právě jsem si přetahoval přes nohy přikrývku, když zazněl zvuk, který mne zmrazil vprostřed pohybu. Z ulice pod mými okny se vznesl šílený a nakažlivě děsivý výkřik. Ozval se celkem třikrát a když zazněl naposledy, visel ještě hodnou chvíli ve vzduchu. Cítil jsem, jak mi na čele pod obvazy vyráží studený pot. Teď už jsem věděl, že se děje něco strašného. Trvalo dost dlouho, než jsem se opět ovládl, ale po krátkém čase jsem se přistihl, jak se znovu pídím po nějakém logickém vysvětlení. Na žádné jsem nepřišel. Za to jsem nabyl nezvratné jistoty, že je středa. V úterý 7. května prošla totiž Země na své oběžné dráze meteorickým rojem neznámé komety. Můžete tomu dokonce uvěřit. Uvěřili tomu miliony. A byla to možná pravda. Nemohu nijak dokázat, že ne. Vím o tom vlastně jen tolik, co jsem se dozvěděl z líčení očitých svědků, kteří neustále opakovali, že jde o tu nejpozoruhodnější nebeskou podívanou v dějinách světa. Všichni, kdo mohli chodit, pajdat nebo být alespoň přeneseni, sledovali tento největší veřejný ohňostroj venku nebo u oken. A je mi proto záhadou, proč o tom navíc vysílali rozhlasovou reportáž. Leč vysílali ji a to jen přispělo k tomu, aby na mne ještě tíživěji dolehlo, co znamená nevidět. Nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že jestli mé léčení nebude mít úspěch, raději se vším skoncuji, než abych takhle žil dál. Rozhlasová zpravodajství v průběhu dne oznamovala, že předchozí noci byly na kalifornské obloze spozorovány tajemné blesky, nicméně v Kalifornii se stávalo tolik prapodivných věcí, že se nad tím takřka nikdo nepozastavil. Když ale těchto zpráv přibývalo, začal převažovat názor, že jde o meteorický roj dosud neznámé komety. A přitom už zůstalo. Z celého Tichomoří přicházela hlášení o noci prozářené jasně zelenými meteority, které chvílemi padají v tak husté spršce, až to vypadá, že kolem nás víří celá obloha. Celkem za to tomu také tak bylo. Pás Monoci se zvolna přesunulo k západu, ale podívaná nestrácela nic na své nádheře. Ještě před soumrakem prořízl tu a tam oblohu zelenavý blesk. Hlasatel večerních zpráv o 6. popisoval úkaz jako úchvatnou podívanou a doporučoval všem posluchačům, aby si ji nenechali ujít. A jako by rozhlasové komentáře nestačily, musela mi ještě všechno vypovědět sestřička, která přinesla večeři.
2: Obloha je prostě plná padajících hvězd a všechny mají jasně zelenou barvu. Lidi v tom jejich světle vypadají jako strašidla. Celý Londýn je na ulicích a kouká na nebe. Chvíle mi je venku světlo jako ve dne, jen má jinou barvu. A tu a tam se některá velká hvězda rozprskne a zazáří tak oslnivě, až vás oči rozbolí. Je to úžasný pohled. Lidi říkají, že něco podobného tady ještě nebylo. Škoda, že se nemůžete podívat.
0: Škoda. Přisvědčil jsem poněkud stroze. Snažil jsem se poslouchat rádio, ale vycházelo z něj samé och a ách, vyluzované uhlazenými hlasy, jež mezitím blábolili o velkolepé podívané a jedinečném nebeském jevu, až se mě začal zmocňovat pocit, že celý svět se účastní večírku, na který jsem já jediný nebyl pozván. Nakonec jsem toho měl pokrk. Poslední, co jsem slyšel, bylo, že ohňostroj rychle slábne a že v několika hodinách budeme pravděpodobně z oblasti meteorického roje venku. Neměl jsem nejmenší pochyby, že se to všechno odehrálo včerejší noci. Ale co se tedy stalo potom? Zůstala snad celá nemocnice, celé město tak dlouho vzhůru, že ještě vyspávají? Z těchto myšlenek mě vytrhl sbor blízkých i vzdálených hodin, které začaly ohlašovat devátou. Znovu mě posedly ony šeredné dětinské představy. Přistihl jsem se, jak čekám, až se otevřou neviděné dveře a do pokoje se tiše nahrnou nějaké stvůry. A popravdě řečeno, nebyl jsem si ani trochu jistý, zda tam už někdo nebo něco není. Musím přiznat, že ve mně byla malá dušička a zcvrkávala se víc a více, až konečně překročila hranici, kdy se dá strach ještě zapodit tím, že si začnete hvízdat nebo zpívat. Posléze jsem si musel položit přímou otázku. Obávám se více toho, že odstraněním obvazů ohrozím svůj zrak, anebo toho, že zůstanu ve tmě obklopen přízraky každou minutou děsivějšími. Konečně, stejně by ti ten obvaz dneska sundali. Měl jsem dostatek rozumu a sebekázně, abych vylezl z postele a stáhl roletu, než jsem začal spony uvolňovat. Když jsem si sejmul z očí mulové polštářky a zjistil, že v šeru pokoje vidím, pocítil jsem úlevu. Celou hodinu jsem pak postupně přivykal plnému dennímu světlu. Na nočním stolku jsem našel černé brýle, opatrně jsem si je nasadil a teprve potom jsem přistoupil k oknu. Spodní část okna nešla otevřít, takže můj výhled byl dost omezený. Šilhal jsem úkosem dolů, ale spatřil jsem pouze dvě, tři postavy bloumající nějak podivně, jakoby bez cíle ulicí. Své šaty jsem našel spořádaně pověšené ve skříni. V pouzdře na cigarety mi zbývalo ještě několik cigaret. Zapálil jsem si. Když člověk prožije polovinu života v určité koncepci pořádku, přeorientování do jiné není záležitostí pěti minut. Dokouřil jsem a opatrně vyšel ze dveří. Když jsem zašel za roh, ocitl jsem se v křídle soukromých pokojů. Na první pohled se mi chodba zdála prázdná, ale po několika krocích se proti mně vynořil muž v černém saku a proužkovaných kalhotách. Přes sako měl oblečen rozepnutý bílý bavlněný plášť. Usoudil jsem, že jde o jednoho z nemocničních lékařů, ale zarazilo mě, že se krčí u zdi a námatává si cestu napřaženou rukou.
2: Haló, vítám.
0: Obrátil ke mně popelavý, vystrašený obličej.
2: Kdo jste?
0: Zeptal se nejistě.
2: Jmenuji se Mason. William Mason. Pacient z pokoje 48. Jdu se podívat, co se to... Vy vidíte?
0: Přerušil mě zprudka.
2: Úplně normálně. Vykurírovali jste mě báječně. Nikdo mi nepřišel sundat obvaz, tak jsem si ho sundal sám. Myslím, že jsem nic nepokazil. Dával jsem...
0: Ale znovu mi skočil do řeči.
2: Prosím vás, zaveďte mě do mé kanceláře.
1: Potřebuji si nutně zatelefonovat.
0: Chápal jsem trochu těžkopádně, ale od samého rána, když jsem se probudil, bylo všechno zmatené.
1: Kde to je? 5. poschodí, západní křídlo. Na dveřích je moje jméno. Doktor Soames.
2: Dobře.
0: Souhlasil jsem poněkud překvapen.
2: Ale kde jsme teď?
1: Jak to mám sakra vědět? Máte přece oči. Tak je použijte. Co pak nevidíte, že jsem slepý?
0: Nic nenaznačovalo, že by byl slepý. Oči měl široce otevřené a upíral je přímo na mne.
2: Počkejte tady chvíli.
0: Rozběhl jsem se chodbou. Naproti dveřím výtahu jsem spatřil velkou malovanou pětku.
1: Výborně. Teď mě vezměte za ruku.
0: Nařídil.
1: Až dojdeme k výtahu, myslete si, že jste z něj vystoupil a dejte se doprava. Pak první chodbou doleva a budou to třetí dveře.
0: V kanceláři jsem ho dovedl k psacímu stolu a podal jsem mu telefon. Chvíli naslouchal, pak položil sluchátko na stůl. Několik minut mlčky stál a zdálo se, že hledí do zdi před sebou. Pak se otočil.
1: Jste tady ještě? Ano.
0: Přejel prsty po okraji stolu.
1: Kam stojím tváří? Kde je to zpropadené okno?
0: Zeptal se s novým návalem podrážděnosti.
1: Hned za vámi.
0: Otočil se a s nataženýma rukama k němu opatrně došel. Pečlivě ohmatal předprseň a okenní rám a pak o krok ustoupil. Než jsem si stačil uvědomit, co dělá, vrhl se plnou vahou proti sklu.

0: Když jsem se dostal opět na schody, uvědomil jsem si, že většina těch hlasů, jež ke mně po celou dobu doléhají, přichází z dola a že jsou teď hlasitější a bližší. Na další obrálce jsem málem zakopl o muže, ležícího těsně u zábradlí. Na spodním odpočívadle pak ležel další, který přes něho klopítl. A pádem si rozbil lebku o kamenné schody. Konečně jsem dosáhl posledního zákrutu. Mohl jsem se zastavit a nahlédnout do hlavní dvorany. Bylo zřejmé, že všichni, kdo byli schopni pohybu, stáhli se instinktivně sem dolů. Vedení myšlenkou, že zde naleznou pomoc, nebo že se tudy dostanou ven z budovy. Jedny z hlavních dveří byly do kořán, ale jen málo kdo je našel. Celou dvoranu vyplňoval hustě stěsnaný dav mužů a žen v nemocničním prádle, zvolna a bezmocně vrávorající v kruhu. Ty na okrajích přirážel pohyb davu tvrdě na mramorové rohy a ozdobné výčnělky. Jiní byli nemilosrdně přimáčknuti ke zdi a zoufale lapali po dechu. Tu a tam někdo škobrtl. Pokud mu tlak sousedních těl dovolil padnout, měl jen pramalou naději, že se mu opět podaří vstát. Vypadalo to, ale prohlédněte si raději některé z Doréových obrázků hříšníků v pekle. Doré do nich ovšem nemohl zahrnout zvuky. Zlikot, sténání, občasný zoufalý výkřik. Déle než minutu nebo dvě jsem to nevydržel. Prchl jsem po schodech zpátky do patra a vyhledal únikové schodiště. Potřeboval jsem se napít jako málo kdy předtím. V postranní uličce nebylo živé duše, za to tam byla hospoda. Vzpomínám si teď i na její jméno, u města Alameinu. Z železné konzole visel štít s nepodařenou podobiznou maršála Montgomeryho a pod ním byly otevřené dveře. Když jsem vstoupil, měl jsem na okamžik uklidňující pocit normálnosti. Přestože v přední části nikdo nebyl, za rohem lomené místnosti nalevo ode mne se cosi dělo. Korková zátka opustila se zvučným mlasknutím a hrdlo láhve. Po chvíli jakýsi hlas poznamenal:
1: Džin! K sakru!
0: Následoval třesk skla. Hlas se pod napile uchychtl.
1: Rovnou do zrcadla. A na co je taky zrcadlo dobrý?
0: Mlaskla další zátka.
1: Certus s džinem!
0: Tentokrát láhev dopadla na něco měkkého. Žuchla na podlahu a bylo slyšet, jak z ní vytéká obsah.
2: Hej!
0: Zavolal jsem.
2: Chci se něčeho napít.
1: Kdo jste?
2: Jsem tady vedle z nemocnice.
1: Nepamatuju si váš hlas. Vy vidíte?
2: Ano.
1: Tak si proboha vlezte za bar, doktore, a najděte mi flašku vizoura.
0: Obešel jsem roh barového pultu. Za jeho druhou částí stál pupkatý muž s rudolícím obličejem a mrožím knírem. Byl pouze v kalhotách a košili bez límečku a měl už pořádně v hlavě. Připadalo mi, že váhá, zda má lahev, kterou držel v ruce, otevřít nebo jí použít jako zbraně.
2: To je zase džin, co držíte.
1: Svinský džin,
0: zavrčel a lahev s ostrým třeskem proletěla oknem. Vzal jsem z police whisky, otevřel se mi a podal mu ji spolu se sklenicí. Pro sebe jsem si vybral silnou brandy s troškou sody a hned jsem si nalil i druhou. Ruce se mi pak už tolik netřásly. Můj společník pil whisky neředěnou přímo z láhve.
2: Opijete se.
0: Odtrhl lahev od úst a otočil ke mně hlavu. Přísahal bych, že mě jeho oči skutečně vidí. Naklonil se blíže.
1: Jsem slepej, no. Jo, slepej jako netopejr. Každý je slepej jako netopejr. Jenom vy ne. Proč taky nejste slepej jako netopejr? Za to všechno může ta svinská kometa. Kurva, ta za to všechno může. Zelený hvězdy. A teď jsou všichni slepí jako netopejři. Viděl jste taky ty zelený hvězdy? Ne,
0: přiznal jsem.
1: To je ono. Neviděl jste, nejste slepý. Všichni ostatní viděli.
0: Máchl výmluvně paží.
1: A všichni jsou slepí jako netopejři.
0: Nalil jsem si třetí brandy.
1: Všichni jsou slepí? Jo, všichni. A nejspíš všichni na celém světě. Teda kromě vás.
0: Připojil po chvíli.
2: Jak to víte?
1: To je přece jasný. Poslouchejte.
0: Bok po boku jsme se opírali o barový pult omšelého lokálu a naslouchali. Nebylo slyšet nic. Nic než šustot špinavých novin hnaných větrem prázdnou ulicí. Nad vším vládl klid. Jaký tyto části města nepamatovali tisíc nebo ještě více let.
2: Vy jste Hostinský?
1: Co jestli jsem?
2: Já jenom, že bych měl někomu zaplatit 3 velký brandy.
1: Na to zapomeňte. A víte proč? Poněvadž pro mrtvýho chlapa nemají prachy z cenu. A já jsem mrtvá. Skoro mrtvá. Akorát se ještě trošku napiju. Co pak to má smysl být živý a slepý jako netopýr? To samý řekla moje stará. A měla pravdu. Akorát, že ona měla větší kuráž než já. Když objevila, že děcka taky oslepli, co udělala? Vzala je k sobě do postele a pustila plyn. Jo. Moje stará nebyla srap. Ale já to taky dokážu. Za chvilku odejdu nahoru za nima. Jenom co se ještě napiju na kuráž.
0: Hodil jsem do sebe zbytek brandy a vyšel jsem do tiché ulice.

Den poté tak se jmenovala úvodní kapitola četby na pokračování z románu Johna Widhama Den Trifidu a my už tedy víme, že většina lidstva oslepla poté, co sledovala neobvykle jasné zelené záblesky na obloze. Norbert Lichý četl první část 15-dílné četby na pokračování, kterou z románu Johna Widhama a z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová a natočil režisér Tomáš Soldán. Jedním z témat slavného, dnes už klasického románu Johna Widhama Den Trifidů je mimo jiné také křehkost civilizace a ukázka toho, jak rychle se moderní společnost dokáže zhroutit při ztrátě základního smyslu. No a my se na Vltavě ke knize, která patří k nejvýznamnějším dílům vědecko-fantastické literatury a stala se už celosvětovou klasikou, vrátíme zase zítra v 18.30, kdy nás čeká druhá část četby na pokračování z románu Den Trifidů. A ta má název Kráčející rostliny.

0: Sedmé nebe.
1: Vysílá elektrická ovce, vysílá elektrická ovce. A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Cyklu, jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním sedmém nebi a na rozhlasových webech. Dnes tedy podruhé a hned se odpálíme do vesmíru. Stalo se totiž, že hned od počátku byly elektronické zvuky, sami jaksi nové, spojované s neznámým a nově objevovaným. A protože se po druhé světové válce šířil zájem o vědecko-fantastickou fikci a o kosmonautiku, elektronický zvuk začali tvůrci snoubit nejen s futuristickými vizemi, s budoucností, ale taky s vesmírem. Ono je to samozřejmě lehce absurdní, protože sám mezihvězdný prostor nijak nezní a i představy o svištění raket a pípání kontrolek byly jaksi nadrealistické, ale už se stalo. A tak máme velmi dobrou příležitost odpovědět na klíčovou otázku, která se vnucuje. Kde to všechno začalo? Jaký byl první elektronický soundtrack celovečerního filmu pro kina? Odpověď je dnes už poměrně známá. Tu historickou zásluhu mají manželé Louis a Bebe Baronovi. Manželé, kteří dostali jako svatební dar magnetofon, což byla ve 40. letech nová a vzácná technologie. Oni začali nahrávat svoje známé, vybudovali si soukromé studio v New Yorku na Manhattanu a stali se součástí uměleckých kruhů. Nahrávali autorská čtení spisovatelů a postupně se víc a víc nořili do hudby manipulovaného zvuku na pásu. Louis Baron začal stavět elektrické obvody, které generovaly a filtrovaly zvuk. Až v roce 1954 vytvořili Louis a Bebe společně celoelektronický soundtrack pro film Zakázaná planeta.
2: Imagine yourself as one of the crew of this faster than light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures.
3: Sir, we're being radar scanned.
4: United Planets cruiser C-57D, J.J. Adams commanding. Who are you?
1: V roce 2200 přistávají astronauti ve vzdáleném planetárním systému, kde mají pátrat po přeživších z předchozí vesmírné expedice. Setkají se zde i s vědcem ze Země. Žije tu se svojí krásnou dcerou a fenomenálním robotem. Planeta však skrývá i jedno strašné tajemství. Říká anotace filmu. Zakázaná planeta, Forbidden Planet, je přes všechnu bizarnost velmi významné dílo, protože tady začíná užití elektroniky v popkultuře. Zopakujme rok 1956. Mimochodem, Baronovi nebyli členy hudebních odborů, oni nehráli na hudební nástroje, jak je lidé znali do té doby. A ty odbory se ve Spojených státech postarali, že v titulcích filmu nakonec nebylo napsáno elektronická hudba, ale elektronické tonality. Baronovi byli vyřazeni z nominací na Oscara. První čistě elektronický soundtrack prostě v době vzniku neměl nárok na status hudby. Tak tedy krátký exkurs k prvopočátkům elektronického zvuku a hudby ve filmu.

0: Zakázaná planeta Forbidden Planet 1956. Když dojde na ranou elektroniku ve filmu, Československo se může hrdě vytasit s hudbou Zdeňka Lišky. Ten si osahal nové technologie už na přelomu 50. a 60. let ve vědecko-fantastické satyře Muž z prvního století. Tam byl v titulcích dokonce uveden jako autor elektronického nástroje jeho spolupracovník, pan Jaroslav Svoboda. Ale elektronické Eldorado propuklo naplno v příběhu vesmírné lodi a stejnojmenném filmu Ikarie XB1. Rok 1963, scénář Pavel Juráček, režie Jindřich Polák. Hrozba, nejistota, předzvěst dramatu, naděje a zase pád do skepse, to všechno tady vyjadřují rezonance a pulzace kombinované s taneční hudbou budoucnosti. Liška opravdu vystihl, že v budoucnu půjde hodně o rytmus a méně o melodii, co se týče uvolnění na tanečních párty. Tuhle hudbu, která je pro československou kulturu opravdu přelomová, vydali na desce ve Velké Británii a na kompaktu v Polsku. U nás se na jakoukoliv edici pořád čeká. Motivy z filmu smixoval, myslím, velmi zdařile do krátké plochy Jan Kincl z Národního filmového archivu. Tady je jeho 4-minutový mix.
1: Pozor, třetí paluba, pozor, ležící člověk, pozor, neodpovídající člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk.

0: vám závidím.
1: Pověřil jsem Erika Svenzona a Michala, aby dohlédli na usazení náhradního motoru.
2: Mrtvý člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk, mrtvý člověk.

Ikarie XB1, rok 1963, to je opravdu rané, na žádných vzorech nezávislé užití elektronické hudby Zdeňkem Liškou. Liška nikdy nepokročil v užívání elektroniky příliš daleko za prvotní prostředky, filtry, oscilátory, abstraktní zvuky. Z jeho pozdější tvorby bychom si mohli pustit slavné počítačové pípající titulky Z Jáchyme hoď ho do stroje, nebo Ozvěny vesmíru, Z dětské sci-fi Odysseus a hvězdy. Elektronický u něj byl dokonce i pravěk ve filmech Osada havranů nebo Volání rodu, protože jeho syntezátory dokázaly být pohanské, primitivní, kmenové, šamanské. Tady následuje prosím vlnění věčnosti, vlnění moře, vlnění syntezátorů v závěru podivuhodné pohádky Malá mořská víla, tedy polovina 70. let, režie Karel Kachyňa, vizuálno a výtvarno Ester Krumbachová a Zdeněk Liška, který tu kombinuje elektronické a symfonické prostředky.

Ve dvou ukázkách jsme se ohlédli za Zdeňkem Liškou a elektronikou v českých souvislostech. Následující psychedelickou hudbu asi rychle identifikujete jako sound ze 70. let a nebudete se mýlit. Chci jejím prostřednictvím připomenout jeden trochu překvapivý podíl naší země na filmech žánru science fiction, a totiž česko-francouzský projekt Divoká planeta, animovaný film o boji člověka proti vyhynutí coby druhu. Rok 1973, výtvarník i režisér byli Francouzi, ovšem čeští animátoři dali 70-minutovému filmu mnoho kouzla. Film nebyl tak strhující, aby se zapsal mezi klasiky, ovšem patří mezi sledované rarity. Autorem hudby je Alain Goragier.

Když jsem pátral napříč dějinami našich témat, tedy film, elektronika, sci-fi, vesmír, vyjevil se přede mnou žánr nazvaný Space Opera. Vesmírná opera je klíčový subžánr science fiction, který se zaměřuje na velkolepá dobrodružství, mezihvězdné cestování, romantiku a hrdinské konflikty na pozadí galaktických impérií, jak jsem se dočetl. Film Flash Gordon v tomto žánru představuje zakladatelský pilíř a jeden z nejvlivnějších archetypů, bez kterého by moderní podoba vesmírné opery, včetně hvězdných válek, nikdy nevznikla. Nejdřív tu byl komiks. Flash Gordon, kterého vytvořil v roce 1934 kreslíř Alex Raymond, transformoval space operu z čistě literárního formátu do masové popkultury. Tenhle Raymondův komiks navíc přinesl do žánru do té doby nevídanou estetiku. Elegantní mimozemská města, detailní kosmické lodi, exotickou faunu planety Mongo, extravagantní kostýmy, to všechno vypadalo sugestivně a definovalo, jak si přinejmenším část čtenářstva po generace dál představovala daleký vesmír. Příběh Flashe Gordona ustavil základní šablonu postav space opery. Jsou tu sám Flash Gordon, odvážný, atletický pozemský hrdina, nepostradatelná, krásná hrdinka v nesnázích, Dale Ardenová, geniální, napůl šílený vědec doktor Zarkov a samozřejmě prototyp galaktického tyrana Mink Nemilosrdný. V roce 1980 vzniklo dnes už kultovní, záměrně jaksi kýčovité filmové zpracování Flashe Gordona s hudbou od kapely Queen. Zdá se, že největším odkazem Flash Gordona je vznik samotných hvězdných válek. Totiž George Lucas původně chtěl natočit přímou adaptaci Flashe Gordona, ale nezískal autorská práva. Místo toho vytvořil vlastní svět, Star Wars, který ovšem z Flashe Gordona otevřeně kopíruje řadu prvků od úvodních žlutých textů ubíhajících do vesmíru přes vizuální pojetí Cloud City, města v oblacích a tak dál. O čem by asi byla současná česká space opera? Přemítejme a zatím poslouchejme Freddyho Mercury.

at their job.

Od úspěšných a slavných filmů bychom se mohli na chvíli přenést do filmařského undergroundu a k nezávislým počinům, protože právě tam se pětí s elektronikou a umělci z nových scén docela kvetlo. Když skladatel Howard Shore pracoval s tvůrcem tělesných hororů Davidem Cronenbergem na snímku Videodrom, tedy v roce 1983, netušil ještě, že jeho kariéra vystoupá velmi vysoko a s hudbou pro trilogii Pán prstenů se později stane jedním z nejúspěšnějších autorů filmové hudby vůbec. Tady bude za chvíli následovat znepokojivá a nijak uhlazená kratší ukázka z Videodromu a potom přijde ještě jeden ponor do nenápadných nezávislých vod. Genesis P. Orridge z industriálních a rebelských Throbbing Gristle se spojil s muzikantem z Einsteinzen de Neubauten, F.M. Einheitem, když společně vytvářeli hudbu pro film Decoder. Dílo takzvaně kultovní. Jeho publikum není super široké, ale obliba v užším kruhu je o to silnější. Čtu stručnou anotaci. Zaměstnanec fast foodu, hrál ho samotný F.M. Einheit, nalezne způsob, jak pomocí podprahových signálů v hudbě způsobit společenský převrat, na stopě je mu však vládní agent Jäger. Experimentální snímek s působivou hudební a výtvarnou složkou bývá považován za jedno z pionýrských děl filmového kyberpunku. Tak tedy nejprve Videodrom, pak Decoder.

Existují ambiciózní a famózní neúspěchy, na které si časem trochu upravíme pohled a stanou se z nich originální historické momenty. To se týká i dokonaného, avšak neúplně šťastného pokusu režiséra Davida Lynche o slavnou Herbertovu fantasy Duna. Film padl za oběť představám producentů a nakonec nebyl úspěšný ani komerčně. Filmová hudba byla pojednaná ambiciózně. Velkou část muziky vytvořila americká skupina Toto, ovšem na začátku 80. let probíhalo taky vzrušující objevování ambientní hudby. Takže další dlouhou hudební plochou proroctví přispěl Brian Eno. Pouštíme si tuhle ukázku z Duny i proto, že v 21. století je s čím srovnávat.

Duna za Dunou, to je alespoň část příspěvku Briana Inna pro Dunu Davida Lynche, film jaksi odložený stranou a přece do dneška zkoumaný. Když se v 21. století k Duně vrátil režisér Denis Villeneuve, k hudbě povolal skladatele Hanse Zimmera. Ten už měl v té době za sebou opulentní kousky jako Počátek, tedy Nolanovo Inception, kde se děj i zvuk noří do dalších a dalších vrstev snů. U Hanse Zimmera elektronika primárně nebzučí v syntezátorech, ale detailně upravuje zvuk orchestru, prostředí, dozvuků, rezonancí. Pořád jsme jednou nohou ve skutečnosti a druhou ve virtuálním, v tu chvíli vytvářeném prostoru. Je to věrný obraz světa, kde může být každý obraz profiltrovaný a upravený řadou procesů, kde se svět věcí a svět dat smíchaly do jediného těsta. S publikací úspěšné hudby k úspěšné Duně Hans Zimmer provedl ještě něco. Publikoval svůj takzvaný skicář, zásobárnu hudebních nápadů a náčrtů, ale taky víceméně hotových rafinovaných skladeb, které měl v zásobě a nepoužil je. Není to pár minut, spíš opravdu pohled na celou řadu dalších skladeb v kuchyni tvůrce. Nezapírám, že tenhle skicář se mi zamlouvá víc než finální hudba. Třeba i pro schopnost Hanse Zimmera použít lidské hlasy ne proto, aby výsledek byl humánější, ale aby byl znepokojivější. Duna, skladatelovi skicáře, Hans Zimmer 2021, končí další díl seriálu Vysílá elektrická ovce, který vám po celé léto ve čtvrtečním sedmém nebi přináší příběhy elektronické hudby uvnitř filmových soundtracků. Loučí se Pavel Klusák.

0: Na cestu vesmírem a dalekými světy nás vzalo dnešní vydání pořadu Sedmé nebe. Jeho autorem byl Pavel Klusák a my jsme poslouchali druhou část jeho osmidílného seriálu o elektronické hudbě ve filmu mezi lety 1956 až 1926. A Pavel Klusák tímto svým seriálem, který můžete v Sedmém nebi poslouchat každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinu, přispívá do našeho letního prázdninového projektu Filmové léto na stanici, kterou právě posloucháte, na Vltavě.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je právě 20 hodin, Martina Kolajová vám od mikrofonu Vltavy přeje krásný čtvrteční večer a před námi je rozhlasový vltavský večer, ve kterém vás pozveme na cestu dějinami, čeká nás také hudba i silný literární příběh. Nejprve otevřeme brány našeho archívu a nabídneme vám cyklus Radiostopy, ve kterém se dnes vydáme po stopách jedné z nejvýraznějších osobností československých dějin, Edvarda Beneše. Radiodokument přinese už za malou chvíli nejen dobové nahrávky, ale také nové pohledy historiků na jeho myšlenky, rozhodnutí i odkaz. Pak se přeneseme do neopakovatelné atmosféry Karlových varů roku 1988. Karlovy vary v těchto dnech patří filmovému festivalu, ovšem v onom roce 1988 ožilo toto město pátým ročníkem jazzového festivalu a my si ho připomeneme prostřednictvím dvou koncertních záznamů, které připomenou mimořádnou energii, improvizaci i virtuozitu špičkových hudebníků i kouzlo doby, kdy jazz dokázal spojovat publikum napříč generacemi. A ani po skončení jazzového koncertu, což bude o 23. hodině, nebude náš vltavský večer končit. Čeká nás totiž pravidelná předpůlnoční četba na pokračování, ve kterém budeme sledovat další osudy, strhující osudy hrdinky románu Příběh služebnice. Je to jeden z nejvýznamnějších literárních románů současnosti. Možná ho znáte ve zpracování televizního seriálu, velmi úspěšného. A prostřednictvím vltavské četby na pokračování si můžete poslechnout jeho předlohu, kterou napsala kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. No a na samý závěr dnešního vltavského večera se vrátíme ke vzpomínkám. Čeká nás totiž další kapitola memoáru Zuzany Justman. Čeká nás tedy další její osobní svědectví o dramatických dějinných zvratech, odvaze i naději, která přetrvává navzdory všem překážkám. Zuzana Justman a její rozhlasové vzpomínky ve 23 hodiny a 30 minut. Milí posluchači, já vám tedy přeji inspirativní večer, doufám, že takový bude. Děkujeme, že posloucháte a teď už nás čeká rozhlasový dokument a vy uslyšíte epizodu z řady dokumentů Radiostopy. Je to řada dokumentů založená na bohatých materiálech našeho rozhlasového archívu. V dnešním dokumentu s názvem Edvard Beneš mezi pangermanismem a ideou nového slovanství se autoři dokumentu Tomáš Pánek spolu s Milanem Ducháčkem, Florianem Rutnerem a Jiřím Křesťanem budou zaobírat ideovými východisky předního českého politika první poloviny 20. století. Edvard Beneš nebyl pouze praktickým politikem. Podobně jako Tomáš Garrigue Masaryk s velkým nasazením promýšlel smysl české existence a propůjčoval mu nejrůznější poslání. Češi se v Benešových představách měli osvobodit ze staletého pangermánského tlaku a nalézt vlastní osobitou úlohu ve světě a slovanstvu. Jak se jeho názory měnily, tak to se dozvíte už za okamžik.

0: Radiodokument uvádí pořad z cyklu Radiostopy. Edvard Beneš, mezi pangermanismem a ideou nového slovanství.
1: Může se naše generace, která zažila dvě světové války a řadu velikých revolucí z nich vzešlí, a která na sobě samé zkusila všechny tyto strastné a krásné, vojensky jednou ztracené a po druhé zase vítězné, lidsky jednou beznadějné a po druhé zase jásavé a triumfální chvíle, nazývat generací šťastnou? Neodpovídám tuto otázku negativně. Ale konečný soud pronesou o tom, myslím, teprve generace příští.
2: Otázku, kterou Edvard Beneš položil 15. prosince 1945 před zaplněným španělským sálem Pražského hradu, si další generace vskutku zodpověděli. Beneš tehdy ještě nemohl tušit, jak silně bude české vzpomínání na první polovinu 20. století propojeno právě s jeho osobností a jak rozporuplné místo bude on sám v české kolektivní paměti zaujímat. Velká část veřejnosti jej činí zodpovědným za politický vývoj v letech 1938 až 1948 a za tehdejší česká i československá neštěstí. Benešovi je vyčítána zejména mnichovská kapitulace, přílišná vstřícnost vůči Sovětskému svazu a mnoho dalšího. Této tendence skrývat kolektivní české prohry za jednu jedinou osobnost si už na sklonku Benešova života povšiml Ferdinand Peroutka.
3: Člověku je vždycky snáze, jestliže si zjednoduší složité okolnosti a učiní někoho osobně odpovědným za krok dějin. Zdá se mu pak, že se lépe vyzná ve světě. Tomu se říká personifikace a je v ní nepochybně nějaké kouzlo, poněvadž v určitých nesnadných situacích se jí jedinci i národy horlivě oddávají. Je to ulehčující pocit, můžeme-li věřit, že by stačilo zničit jednu postavu, aby bylo dobře. Že bychom dosud mohli být šťastní a svobodní, kdyby on byl jednal jinak.
2: Tím nemá být řečeno, že by Edvard Beneš některé chybné kroky neučinil. Poprávu je mu vyčítána jistá míra politické naivity. Československé spojenectví se Sovětským svazem, spečetěné za druhé světové války vzájemnou smlouvou, bylo neseno jeho přesvědčením o budoucí demokratizaci sovětského režimu a důvěrou v oficiální sovětská prohlášení o poválečném respektování nezávislosti malých států ve střední Evropě. Reálný geopolitický vývoj však kráčel jiným, méně šťastným směrem. Za poúnorovou sovětizaci Československa však zcela určitě nemohl pouze samotný Beneš a jeho politická rozhodnutí v předchozích letech.
1: Víte všichni, jak Masaryk i já jsem po první válce světové zdůrazňoval, že musíme jít v duchu politiky evropské a světové a že se musíme vždycky snažit své československý vložit do rámce smyslu dějin světových. Že se musíme snažit pochopit, kam svět a nikoli jen ten či onen národ jde a co chce, a dle toho sami postupovat, dle pravdy a práva, dle všelidské morálky a dle správně chápané a správně určené filozofie dějin světových.
2: Jako ryba ve vodě se Edvard Beneš cítil v říši politických idejí. Ve stopách Masarykových promýšlel smysl českého bytí a formuloval koncepce, na nichž měla být založena existence i směřování československého státu. Politika byla Benešovi nástrojem, jak abstraktní ideje v lidské společnosti uskutečňovat a jak je ve světě zhmotňovat. Konec konců byl vystudovaným sociologem, který se zabýval také historií, politologií, právní vědou či filozofií. Hovoří historik Milan Ducháček.
4: Zdá se stejně jako Masaryk, že věřil, že politika je v podstatě aplikované vědecké poznání a je to jako věda sui generis. Takže ve chvíli, kdy podloží tyhle ty svoje formulace nějakými exaktními daty, takže tomu může i sám uvěřit. Já mám pocit, že to byl takový mechanismus, že to bylo jako to zpětné dokazování a priorní teze.
2: Benešovo politické myšlení se zabarvovalo v pokrokářském duchu. Pracovalo totiž s ústředním motivem, podle něhož vývoj evropských i světových dějin spěje ke stále dokonalejší demokratizaci, humanizaci a uskutečňování svobody i spravedlnosti.

0: svět jako celek. Vždycky šel, jde a půjde v linii takzvaného pokroku přes všechny a nejostřejší reakce. Je to jeho osud, je to jeho zákon, je to zákon jeho vývoje, je to zákon jeho udržení se při existenci a životě.
1: Edvard Beneš měl představu, že v tomto světovém procesu může pozitivní a tvořivou úlohu sehrávat jeho vlastní národ, stát i celé slovanstvo. Přinejmenším od 20. let a zejména v letech druhé světové války i po jejím skončení kladl na jejich bedra všelidské i všesvětové demokratizační úkoly. Ty zároveň viděl ohroženy ze strany různých forem totalitarismu, a to zejména německého nacismu. Uvažování o češství jako součásti širšího slovanstva, které se potýká s německým světem, jimž je ohrožováno, ovšem nebylo ničím novým. Již od první poloviny 19. století totiž patřil k trvalým komponentám českého myšlení. Hovoří opět Milan Ducháček.
2: Oni si všichni uvědomovali, Palacký, Šafařík a možná i Kolár, byť ten ne tolik ve svém idealismu, že to budování jako představy sjednoceného slovanstva je samozřejmě nějakým způsobem navázané na ten proces budování němectví, tak jak se to dělo v svého času i té pozdní svaté říši římské a po jejím rozkladu teda potom v rámci německého spolku. Ale i Palacký vždycky důsledně rozlišoval mezi tím, kdy se propojovaly jednotlivé, ale svobodné části toho Deutschtum, toho německého prostoru. A kdy naopak v případě toho slovanstva šlo vlastně o politickou emancipaci a svobozování se těch jednotlivých partikulárních částí toho většího slovanstva spod jha jakéhosi způsobu vládnutí, které jim v představě Palackého bylo vnucováno právě na základě německých kolonizačních feudálních řádů, táhnoucí se už od středověku toho 12., 13., 14. století. A tahle ta představa s tím, že tedy němectví a německé národní společenství, německý národ moderní, se rodí nějakým způsobem jako svobodnou volbou, zatímco ten boj slovanstva za své bytnost a samostatnost je v podstatě nutně vymezováním se vůči nějaké represi, tak to je to základní dilema, které je v tom podle mě obsažené.
1: V českém myšlení bylo slovanství již od 19. století propojováno s hodnotami demokracie. Některé koncepce byly značně idealistické. Počítali s tím, že Slované mají demokratickou povahu, tak říkajíc od přírody či od Pána Boha. Realističtější představy naopak tvrdili, že se Slované musí k demokracii vlastními silami teprve dopracovat. To byl jeden z důvodů, proč mnoho českých intelektuálů i politiků mělo velký problém s carským Ruskem a jeho nesvobodným režimem. Pokud se Rusko mělo stát oporou malých slovanských národů vůči německému nebezpečí, mělo být v prvé řadě demokratické.
2: Je to téma, které člověk má pocit, že dlouhou dobu zůstávalo někde v zašedlých šuplících archivů a historiografie, kterou jako léta nikdo nečetl. Ale když se podíváme na ty diskuze ve veřejném prostoru v současnosti, tak jako Štúrův argument v knížce, velmi pozdní knížce, těsně předsmrtné slovanstvo a svět budoucnosti, tak tam on vidí skutečně budoucnost i Slováků v tom zastřešení toho ruského vlivu. A je třeba říct, že to bylo něco, s čím Palacký sice jako nesouhlasil s tou jednostranností, ale zároveň s postupem života, zvlášť s tím, co přinesl dualismus v roce 1867, stále více uvažoval o tom, do jaké míry to Rusko může být za některých okolností jakousi branou proti té rozpínavosti němectví, která samozřejmě na tom přelomu 60. 70. let, ať už to byl Hradec Králové, dualismus, nebo potom ten nešťastný francouzský iniciativní způsob vyhlášení války, který dal by z Barkovy možnost jednotit Německo. Tak to pro něj bylo jen stvrzování toho, že je potřeba se snažit to Rusko nějakým způsobem demokratizovat. A není náhoda, že Masaryk, když formuluje na základě své představy ideálů humanitních to, co znamená Palackého idea českého národa, tak vlastně na tyhle ty úvahy o pozici v rámci slovanstva navazuje. A není to jenom jako pouhá replikace nějakého vývoje té Palackého myšlenky, ale už její instrumentalizace v tom, co si představoval Masaryk jako roli Ruska. On skutečně doufal, že Ten sociální pohyb, který v Rusku sledoval a který se snažil vyčíst i z Dostojevského a z Tolstého, což je do jisté míry limit toho Masarykova uvažování o Rusku. Takže svědčí o tom, že skutečně to bude prostor, který bude součástí toho vítězství demokracie nad teokracií, jak konec konců vnímal i jádro toho světového konfliktu, kterému říkáme první světová válka.
1: Stejně jako Masaryk chápal také Beneš první světovou válku jako střet teokratického světa se světem demokratickým. Válka mu byla vyvrcholením toho směru evropského vývoje, jenž počínal humanismem, renesancí a reformací a který přes francouzskou revoluci vedl až k hodnotám politického liberalismu, ústavnosti a parlamentarismu. Beneš válku nevnímal jako konflikt mezi slovanstvem a germánstvem. Slovanské problémy podle něho byly daleko spíše součástí velkého boje o svobodu. Slovanské národy totiž byly osvobozeny a vytvořily po válce vlastní státy na základě obecně demokratických principů a přirozeného práva na sebeurčení. Beneš zároveň doufal, že za první světové války byl poražen tzv. Pangermanismus. V meziválečné době však byl jako československý státník konfrontován s nástupem nacismu v sousedním Německu k moci. Abychom se o Benešově myšlení v této věci dozvěděli více, vyrazil jsem do pražské pobočky německé výzkumné instituce Collegium Carolinum, a to za historikem Florianem Rutnerem. Ten nedávno vydal německy psanou knihu o Benešově kritice pangermanismu a nacionálního socialismu.
3: Jednak jsem se už při studiu politologie ve Vídni zajímal o dějiny nacionálního socialismu, teorie fašismu, roli Rakouska v nacionálním socialismu a jeho posmrtný život v Rakousku po druhé světové válce. Narazil jsem i na Edvarda Beneše, který je v Rakousku, stejně jako v Německu, tradičně dost nenavídaný, a na to, že i on měl kritické myšlenky tímto směrem a že byl nejen politik, ale taky politický teoretik. To ve mně vzbudilo zájem, protože moje první reakce byla myšlenka, že ten, kdo byl v Rakousku tak nenaviděn, mohl na toho témat napsat něco zajímavého. A stejně jsem hledal na téma disertaci. Mohl jsem tedy v práci zkoumat, zda byla moje prvotní reakce opravená, což si myslím, že byla.
4: Já bych se vás zeptal, jak s konceptem pangermanismu pracoval Edvard Beneš za první světové války během toho svého zahraničního odboje spolu, k příkladu s Tomášem Garrigue Masarykem.
3: Za první světové války se Beneš a Masaryk shodli, že šlo o bitvu mezi starými teokratickými formami vlády a moderní demokracií. Samozřejmě, že všechny spisy Beneši měly dost instrumentální charakter, vždyť byl ústřední součástí pokusu o vytvoření samostatného československého státu, ale možná právě proto bral vážně ideologické trendy v Německu, jako je pangermanismus. Mohl čerpat se svých zkušeností v Německu a popsal v testu směru datnějších tendencí völkisch změna mezi německou elitou. Beneš však vždy upozorňoval na protiproudu, kterých vkládal naděje i po první světové válce. Beneš stále doufal v jiné Německo.
4: Jak Edvard Beneš hodnotil nacionální socialismus, a to v jeho vztahu k pangermanismu jako snad jeho určité vyvrcholení?
3: Beneš se brzy začal zajímat o vzestup autoritářských tendencí v Evropě. To bylo nakonec i v rozporu s jeho myšlenkou, že věc demokracie byla zajištěna první světovou válku a že je ovlivněn osvícenstvím došlo k pokroku k rozumnějším formám soužití. Jednou z těchto autoritářských proudů byl samozřejmě německý nacionální socialismus, který Beneš kdysi popsal anglicky,
5: Bismarckovský pangermanismus filozofů, politiků, autokratů, Junckerů a generálů ustoupil pangermanismu lidovému.
3: Pangermanismus až za nacionálního socialismu se stal skutečně populárním hnutím. Čím je Benešova vysečrování tak zajímavé, je to, že na rozdíl od většiny současných teorií fašismu jasně rozlišuje mezi nacionálním socialismem a italským fašismem, například pokud jde o roli státu. Italský fašismus spožňuje stát a vidí ho jako něco absolutního. V nacionálním socialismus má být pouze jen nástrojem národu k prosazování rasové čistoty. Beneš se taky brzy obrátil proti antisemitismus, i když si jeho důsledky, masové vraždění Shoa, dlouho nedokázal představit. Vždy ale ve svých spisech varoval, že nacionální socialismus jako ideologii je třeba brát vážně a že nacisté udělají, co oznámí, bez ohledu na to, jak absurdně to může znít. Beneš si například jako ministr zahraniční nechal poslat z československého velislanství v Berlíně zprávu o tom, co vlastně Hitlerův Mein Kampf řekl o budoucí německé politice ve východní Evropě. A vyvodil z toho své znepokojené závěry.
4: Jaké důsledky ve vztahu k sudeto německé menšině a k německému státu Beneš z těch svých analýz vyvodil, případně mám na mysli vysídlení sudeckých Němců, zda to nebyla zároveň jaksi ideologická obhajoba toho odsunu či vysídlení?
3: Samozřejmě se musí myslet na všechny ty situace v exílu. Během války ve Velké Británii se nejen v exílových kruzích, ale samozřejmě i tam, vedla velká diskuse na otázku, bojujeme proti nacistům nebo bojujeme proti Němcům. Jak silné mezi obyvateli převládl etnický pohled na stát? Dá se vsadit na nějaké pozoruhodně jiné Německo? Beneš tuto diskusi jedno komentoval na přednášce na univerzitě v Glasgow. I do not mean that in this war we should pursue a policy of vengeance and destruction.
5: Nemyslím tím, že bychom v této válce měli prosazovat politiku pomsty a destrukce. Neříkám, že všichni Němci jsou špatní. Říkám, že jsou špatní Němci a také dobří Němci. Že jsou Němci, kteří jsou evropští a ličtí, a jiní, kteří jsou od základu protievropští a neličtí. Ale že Němci, všichni Němci, mají neuvěřitelně silný sklon přecházet z jednoho tábora do druhého, jakmile politické okolnosti učiní tento přechod výhodným.
3: Beneš proto viděl nebezpečí, že nacionalismus völkisch bude znovu a znovu prosazován, jakmile přinese výhody. A většina frakce německých sociálních demokratů v exílu pod vedením Wenzela Jaksche se snažila využít jako základ pro jednání s československou exilovou vládou takzvané Mnichovského dohodu, zatímco jen menšina německých sociálních demokratů kolem Josefa Zinnera chtěla původně předválečnou republiku obnovit, nebo ještě lépe trvala na její kontinuitě. A někteří Jakšovi činy také ukazují, jak malý strach měl z kontaktu s nacionálními socialisty jako Hans Krebs. Jakš chtěl ho předvědčit, aby odešel do exílu, aby tam spolupracoval na ustavení vlastní sudetoněmecké exilové vlády, která by byla konkurenci československé exilové vlády. Myslím, že toto uvědomení si, jak rozšířený byl ten nacionalismus völkisch v celé německé společnosti, i v exílu a i v skruzích, které se považovaly za antifašisté, ještě pomohlo ukončit dřívejší Benešovy představy o povalečné republice s větší německou menšinou. Celkově Beneš volal pro mnohem silnější denacifikace a re-education, než se stalo, hlavně kvůli nástupu studené války.
0: My jsme jednali v republice s Němci slušně. Oni na to odpověděli svým způsobem, který dnes blíže charakterizovat už ani není třeba a který jste vy zakusili. Dnes neprovádíme nad nimi nějaký akt msty nebo pronásledování.
6: nad nimi byl vynesen již celým světem. I historií rozsudek. A nikdo na světě jej nemůže ani zrušit, ani změnit. Proto musíme Němce od nás odsunout. Ale nepočítejme s tím, že by nynější německá generace se mohla změnit. Snad se změní po létech, až soudci vědoma viny a své velké účasti na neštěstí milionů pochopí, že rozsudek světa bude moci odčinit jen účinným pokáním nových, změněných, demokratických generací nového Německa.
4: Jaký je vztah současné německé společnosti k Edvardu Benešovi? Nepochybně to bude rozrůzněné, že ku příkladu potomci vysídlených sudeckých Němců k němu budou mít jiný vztah než zbytek německé společnosti.
3: Jak jsem již zmínil, že původem jsem z Rakouska, ale pokud je otázku názoru na Edvarda Beneše, jsou zde samozřejmě určité podobnosti. Celkově je třeba říci, že diskuse jsou v současnosti méně divoké, než byly například při vstupu České republiky do Evropské unie. Zejména pro Rakousko se ale dá říci, že téma se rozhodně může stát znovu aktuálním, například pokud FPÖ znovu převezme vládní odpovědnost. Ale to uvidíme. Beneš je vykreslován nejen sudeckými Němci jako divoký nacionalista, někdy jako panslavista, tak říkajíc jen politik völkisch z východu. Není tak snadně přeložit tento termín bez ztráty významu, možná etnický politik. Tvrdí se, že ostatní byli stejně špatní jako Němci a Němci jsou prý oběti. Ale jak se snažím ve své práci ukázat, Beneš představoval západní koncept státu, který se specificky stavil proti etnickým völkisch představám. Tento západní koncept se nás měřuje na etnický kolektiv, ale na jednotlictve. Jako takový západně orientovaný myslitel a politik byl Beneš již v meziválečném období německými nacionalisty nenaviděn.
1: Ve sporu mezi kolektivistickým a individualistickým pojetím společnosti i státu se Edvard Beneš v skutku stavěl na stranu koncepce druhé. Ve své knize Demokracie dnes a zítra, aniž pracoval během svého exilu za druhé světové války, píše následující.
7: Demokracie je ve své podstatě individualistická. Demokracie nevychází z vědomí kolektivního, nýbrž z vědomí individuality jednotlivcovi, a považuje tudíž lidskou bytost za prvotní a základní. Autoritativní systémy pokládají svá kolektivní tělesa, stranu, národ, stát, za primární a všemohoucí. A vývoj a svoboda individua je podřízena jejich kolektivistickému pojetí lidské společnosti. A v těchto bodech jsou tyto dvě myšlenkové školy, demokracie a totalism či autoritativism, nesmiřitelné. Se stanoviska metafyzického a morálního nepochybuji ani v nejmenším, že spor ten nelze řešit jinak, nežli jasným doznáním, že individuum je silou primární, to jest, že metafyzicky a morálně je člověk jakožto lidské individuum nejvyšší hodnotou v lidské společnosti. Z toho důvodu jsem individualista a z toho důvodu jsem pro demokracii jako systém, který má své základy v individualistickém pojetí života.
1: Zároveň však Edvard Beneš dodal důležitou věc.
7: Rozhodnutí takové nemusí překážet individualistovi, aby v praktické politice sociální a hospodářské přijímal opatření velmi kolektivistická. Nedobré poměry sociální a hospodářské nebo neblahý stav zákonodárství sociálního jsou a mohou být každému dostatečným důvodem, aby opatření kolektivistická přijímal, i když se hlásí k filozofii individualismu.
6: Po skončení druhé světové války podnikáme pokus o nové národní, sociální, kulturní a státní uspořádání své republiky. Věříme, že přitom jdeme v duchu, v němž by šel Masaryk. Věříme, že pokračujeme a doplňujeme jeho program,
0: a jeho ideje, že domýšlíme jeho názory. Jsem přesvědčen, že Masaryk by v zásadě a důsledně souhlasil s našimi opatřeními znárodňovacími, že by souhlasil a plně podporoval prohloubení naší demokracie národními výbory. A on, revolucionář ducha, by naléhal na opravdovou revoluci hlav a srdcí, revoluci vedoucí k lidskému zblížení, k zličtění vzájemných vztahů a k uplatnění lidí čistých a dobrých na odpovědných místech veřejné správy. Zdůrazňoval by potřebu práce drobné, každodenní, všední, neukázalé, potřebu tohoto tichého pracovního hrdinství. Zdůrazňoval by potřebu vytrvalosti a stálosti, opravdové poctivosti, zavrhoval by prázdná slova a rozmáchlá gesta, plané oslavování a prázdné propagandování a především každou demagogii a politickou nepravdu.
1: Snaha skloubit západní liberalismus a úctu ke svobodě jednotlivce s jistou mírou východního usilování o rovnost a socialismus se pro Benešovo politické myšlení stala typickou především v letech druhé světové války a těsně po ní. Nalezla svůj výraz v Benešově koncepci slovanství, československé pozice ve světě i československého vztahu k Sovětskému svazu. Tyto Benešovy úvahy však měly hlubší kořeny. Pohovořit o této věci jsem se vydal do Národního archivu za historikem Jiřím Křesťanem.
4: Edvard Beneš bývá považován za tvůrce takové demokratizující koncepce slovanství, která se v mnohem odlišovala od jiných pojetí slovanské vzájemnosti.

0: revolucionáře, čili on píše, já jsem se vracel po studiích v roce 1908, uchvácen Francií, uchvácen Anglií, ale měli tu zkušenost z debat s ruskými revolucionáři. A tam pochopil, že carské Rusko vlastně nemá před sebou perspektivu. Na rozdíl od Karla Kramáře, který snil i po bolševické revoluci o obnově tohoto starého světa po návratu cara, uvažoval o tom, že by i některý příslušník Romanovců se mohl stát vlastně panovníkem u nás. Ta představa Edvarda Beneše byla rozdílná. On byl žákem Masarykovým, znal Karla Havlíčka, zkušenosti i těch starších vlastně vlastenců s Ruskem a odmítl spojovat panslavismus s ideou silného ruského národa a s jeho mocí, s násilím a podobně. Jeho idea se zakládala na tom, že vztah mezi národy má být vztahem mezi rovnoprávnými národy, to jest i malí národové mají být rovnoprávnými účastníky té diskuze a má být založena tato představa na svobodě, na rovnosti a na vnitřní demokracii. On říká, že vlastně pokud má být slovanství dovršeno, musí být dovršeno zase v té Kolárově představě humanismu.
1: Edvard Beneš tyhle své názory poté rozvinul i v letech druhé světové války a zároveň poněkud modifikoval. Jak se druhé světové války Edvard Beneš slovanství pojal?
0: No, my už bychom se museli vrátit trošičku dříve, protože on už od 20. let, od konference v Janově, kam byli vlastně poprvé přizváni sovětští diplomaté, on se pokoušel vtáhnout do systému evropské bezpečnosti právě Sovětský svaz a v podstatě už v té době uvažoval, že by Sovětský svaz měl být uznán. Diplomaticky měly by se pěstovat obchodní vztahy a tak dále. To se potom v podstatě realizovalo postupně s tím, jak v roce 1934 vstoupil Sovětský svaz do Společnosti národů. O rok později byla potom uzavřena i spojenecká smlouva Sovětského svazu s Francií a s Československem. Čili tou základní úvahou pro něho bylo místo Sovětského svazu v mezinárodním systému. Poté, co se zhroutil systém evropské bezpečnosti meziválečný, tak ta otázka spojenectví se Sovětským svazem se stala vlastně životně důležitou s ohledem na nacistické nebezpečí, na okupaci naší země Německem a na samotnou fyzickou existenci vlastně českého národa nebo Československa. Edvard Beneš zakomponoval do těch svých úvah vztah se Sovětským svazem jako jeden z kamenů oné bezpečnosti státu. V tu dobu začíná rozvíjet takovou představu, že vlastně před Evropou po porážce nacismu přijde budoucnost dlouhodobé spolupráce mezi Sovětským svazem a demokratickými mocnostmi na západě. A že v průběhu té spolupráce obě ty strany se vlastně budou měnit. Západ převezme něco ze sociálních programů, které přinášely socialistické strany. I na západě, že jo, konec konců, i na západě byly země, kde vládly strany sociálně demokratické, socialistické a tak dále. Zatímco v Sovětském svazu dojde k postupnému uvolňování politických poměrů a v podstatě se nějakým způsobem postupně ten režim bolševický, jož on byl zásadním odpůrcem, tak se bude demokratizovat. No, dneska se nám zdá ten pohled v podstatě naivní a nereální, ale ta myšlenka vtažení Ruska nebo Sovětského svazu do systému bezpečnosti se jakoby pořád potom nějakým způsobem obnovuje. Připomínám ty teorie konvergence, které se objevují v 60. letech. Takže je to otázka, která se stále nějakým způsobem vrací, že kromě konfrontace těch bloků by mělo docházet i k určitému dialogu a k určitému vzájemnému pochopení.
1: To je vlastně teze, která říká, že ač totalitní či autoritářské Rusko, tak je lepší spolupracující s Evropou než izolované.
0: Je to tak, to je ten pohled, který se potom prosazoval v podstatě v dobách uvolňování napětí v 70. letech, v 80. letech, kdy docházelo k aktivní spolupráci vlastně přes tu železnou oponu. No a pokud bychom se měli vrátit k Edvardu Benešovi, byla to politika i první Československé republiky, kdy ta republika pod vedením Masaryka i za účasti už toho zmíněného Karla Kramáře poskytla masovou podporu emigrantům z Ruska, protože v těch oni viděli tu budoucí demokratickou inteligenci, která se potom stane tím mostem vlastně mezi naší zemí a Sovětským svazem nebo novým demokratickým Ruskem.
2: Prožili jsme právě 7 těžkých let své předválečné krize a porážky, soustavného válečného odporu národa a boje o přežití světové bouře a zkázy, pak počátečních vítězství a konečně vítězství definitivního. A vstupujeme do periody našeho nového národního a státního budování, vykazujícího řady nových, těžkých a tak početných problémů, že někdy skoro až závrat u nás vyvolávají. Přijímáme názor, že liberální společnost je teoreticky i prakticky překonána, že jsme na přelomu z jedné společenské fáze do fáze nové a že hledáme nové společenské formy budoucnosti. Politická demokracie se musí po této válce soustavně a důsledně vyvinovat a přerodit takzvanou demokracii sociální a hospodářství.
1: Edvard Beneš tu svou koncepci zakladal na jakýchsi filozofických úvahách a prozkoumání politických teorií, že tedy Československo se dokonce stane jakýmsi místem syntetického splývání západních principů, založených na liberalismu a úctě ke svobodě lidského jedince a východní demokracie, takzvané hospodářské a sociální, založené na ideji socialismu a rovnosti. Myslíte, že to mělo naději na úspěch?
0: Tam ta zásadní věc je, že tyhle ideje v podstatě skončily se vznikem studené války a oba dva bloky se začaly v podstatě vnitřně upevňovat. Tahle ta koncepce ani nedostala vlastně šanci se nějakým způsobem rozvinout a fungovat.
1: Mně se zdá, že se jim to pak za třetí republiky kondenzovalo převážně do ekonomické sféry s národňováním a vytvořením jakéhosi smíšeného ekonomického systému, kdy si dělník mohl vybrat, jestli bude vykořisťován soukromým kapitálem či státním kapitálem.
0: To je vlastně to krátké období poválečné. Je zajímavé, že v té době probíhají změny jak na západě, tak v řadě východních zemí v podstatě synchronně. Že jo? Vemte si třeba změny ve školství, ten náš první zákon, už přijatý po roce 1948 školský, že jo? Je v podstatě hodně podobný těm školským opatřením, ke kterým docházelo v Anglii, ve Francii a podobně. A stejně tak, jak jste zmínil, v hospodářství, kde se objevují nějaké prvky určité hospodářské demokracie a plánování, ty v té době probíhají v podstatě nějakým způsobem synchronně. No ale tohle všechno pochopitelně u nás bere za své brzy už v podstatě po nástupu komunistů v roce 1948, už podzim roku 1948 vlastně spojujeme s nástupem takového toho tvrdého kurzu a tím pádem ta myšlenka zblížení obou těch bloků, myšlenka mostu mezi východem a západem, byl tam určitý takový i projekt a vize taková, kterou vyjádřil třeba Jan Masaryk občas. To šlo pochopitelně pryč, to byla představa, že právě třeba Československo, které má vazby jak na ten západní kulturní okruh, tak i tradiční vazby na východ, by se mohlo stát takovým zprostředkovatelem těch praxí a ideí, které tam byly. Ale tohle bohužel už potom bylo nereálné a v podstatě začínají i doby hledání nepřátel těch monstrózních politických procesů. Již konec konců ani Západ nebyl úplně ušetřen, by tam neprobíhaly tak šíleným způsobem, ale připomeňme takový ten hon proti komunistům v Americe a podobně, kterému byli třeba vystaveni někteří naši emigranti.
1: Ač se Benešova vize nakonec nevyplnila, v letech stalinismu ji vysoko ocenil literární historik Václav Černý. Ve své knize Vývoj a zločiny panslavismu, která mohla vyjít až po sametové revoluci, totiž píše.
3: Beneš si představoval možné zblížení obou metod sociálního a politického života jako pozvolné a upřímné přibližování se vývojem, jenž by demokracii typu západního vedl směrem klidné, uvážlivé a mírové politiky socializační a sovětský režim k demokratizaci, odložení principů diktatury jediné třídy a světového násilí revolučního. Své vlasti přikládal roli možného prostředníka, či lépe země, která by se pokusila upřímně svou politikou zahraniční i metodami, jimiž měla rekonstruovat svůj sociální sklad vnitřní, dokázat pro potřebu a příklad všech ostatních, že tato harmonizace, od jejíhož úspěchu je závislý osud světa, je možná. Zase jednou znovu Beneš zamýšlel pověřit svou zemi úkolem významu a užitečnosti univerzální. Je to prastarý sen Komenského. Bohemia officina humanitatis.
4: Čechy, díl na lidskosti.
1: V úvahách o slovanství tam má ještě Beneš tu tezi, že kdykoliv se jakýkoliv slovanský národ domáhá své vlastní národní a státní samostatnosti, musí začínat u sebe a osvobozovat obyčejného dělníka a vytvářet spokojeného člověka.
0: To byla ústřední myšlenka pro něho i pro Masaryka, že v centru jejich pozornosti byl nakonec ten, jak oni říkávali, malý člověk, který se měl cítit dobře ve své vlasti, opravdu jako ve vlasti, který měl právo získat určité hospodářské, politické i sociální podmínky, tak, aby mu bylo v té zemi dobře a tím on by se stal vlastencem, čili nikoli nějaké mesiářství národní, které by tady bylo. Přímo on se vymezuje proti třeba ruskému mesiářství, ale ta jeho pozornost směřuje opravdu k tomu, jak on říkal, malému člověkovi.
1: Já mám občas takový pocit, že v české historické paměti nezaujímá Edvard Beneš příliš pozitivní místo. Bývá mu vyčítána především ta smlouva z 43. roku o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci Československa a Sovětského svazu. Bývá to interpretováno, jakože otevřel Beneš touhle smlouvou dveře tomu jednostrannému sovětskému vlivu v Československu. Ale ostatní státy v té střední Evropě dopadly podobně a žádného Beneše neměli.
0: Je to tak. Navíc odborníci na tehdejší diplomatické vztahy, jako je třeba Jan Němeček, dokázali, že ta smlouva v podstatě se nijak nevymykala z obdobných smluv, které v té době byly uzavírány. Takže v tomhle tom si myslím, že Edvard Beneš nedělal nějaký krok, který by se vymkl ze strategie západních spojenců. On konec konců s nimi velice podrobně konzultoval svůj tehdejší postup. Ty dominanty poválečného vývoje prostě byly takové, že vývoj v zemích východního bloku šel různými cestami, ale zřejmě ten osud byl neodvratný už prostě těmi dohodami, které my si spojujeme s Jalskou konferencí, kde byly vymezeny v podstatě sféry vlivu jednotlivých mocností.
2: Sovětský svaz a ruští komunisté sami dnes uznávají, že postup v přeměně liberální demokracie v její vyšší stupeň, v demokracii socializující, má a může se dnes už dít postupně, krok za krokem, rozumným vývojem dle přirozených hospodářských, sociálních, geografických, mravních a právních poměrů příslušných národních společností. Soudím, že postupnou spoluprací Sovětského svazu ostatním světem tento názor se stane názorem všeobecně přijatým a bude zároveň pojítkem pro trvalou spolupráci velmocí a pro možnost koexistence režimu sovětského s režimy ostatními, neboť režim sovětský sám se nutně vyvíjí a bude vyvíjet ve smyslu stále větší a větší svobody individuální v rámci státu socialistického.
1: Já mám někdy pocit, že se Benešovi to slovanství jaksi ztrácí v těch obecně demokratických hodnotách, protože kdyby ta Benešová vize toho splývání západních východních rozdílů se realizovala, tak co by z toho slovanství zase zbylo? Pouze jazyk a nějaká kultura.
0: Ano, ano, já si myslím, že je to pravda, no, že ta konstrukce slovanství v letech druhé světové války byla svým způsobem účelová, ona jakoby trochu využila onoho tradičního etnického pohledu o těch tradičních vztahů blízkých mezi slovanskými národy. Ale máte stoprocentně pravdu v tom, že pro něho byla nerealizovatelná jakákoliv idea zblížení národů bez uplatnění právě principu rovnosti, humanity a demokracie.
3: Navzdory tu více, tu méně oprávněným kritikám Benešových politických kroků odhaluje vhled do jeho myšlení a politických idejí Benešovu oddanost nad časovým humanistickým principům a staví jej do lepšího světla. Uskutečňování těchto ideí se ale vždy střetávalo s politickou realitou a mocenskými zájmy různých aktérů tehdejší doby. Svou knihu Demokracie dnes a zítra Edvard Beneš uzavírá následujícími slovy.
5: Demokracie je evolucionistická. Jako mravní a filozofický názor na život a na svět a jako systém určitých zásad o společenském životě moderního člověka má však teoreticky hodnotu trvalou, věčně pravdivou. Demokracie je opravdu lidská. Zná a chápe lidské bolesti a slabosti, lidský egoism, vášně a city. Je však a má být k ním přísná. Ale ví, že žádný společenský řád není a nemůže být dokonalý a že ideální a dokonalá společnost neexistuje a je nedosažitelná právě pro slabosti lidské. Věří však v možnost lidského zdokonalování a vidí největší úkol člověka a společnosti v boji o toto denní a stálé zdokonalování, v boji o mravní ideál, v boji o silného, mravného, dokonalého člověka. Tím vším je demokracie ve své podstatě optimistická a umožňuje život, jenž přes všecka svá lidská strádání zaslouží, aby byl žit.
6: Dokument z cyklu Radiostopy vzniknul ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu.
7: A dokument, který jste dnes večer na Vltavě poslouchali, dokument z cyklu Radiostopy, měl název Edvard Beneš mezi pangermanismem a ideou nového slovanství. Jeho autorem byl Tomáš Pánek, dramaturgem Marek Mojžíšek, mistrem zvuku Jan Benák. Citace z knih četl Libor Vacek. Příští týden, 16. července, se na Vltavě můžete těšit opět na další rozhlasový dokument a tentokrát to bude dokumentární výlet do Středomoří. Marie Třešňáková nám v pořadu Sicilské všední dny ukáže, jak se žije na největším italském ostrově. Poslouchejte tedy příští týden, tedy opět ve čtvrtek od 20. hodiny, samozřejmě u nás na Vltavě. A Vltava teď bude patřit na chvíli opět hudbě a my si připomeneme legendárního francouzského trumpetistu, který se proslavil svými transkripcemi slavných operních árií. Jmenoval se Maurice André a jedním z jeho nejznámějších a nejčastěji uváděných kousků je instrumentální provedení árie Casta Diva z opery Norma od skladatele Vincenza Belliniho. Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Slavný francouzský trompetista Maurice André dokázal přenést emocionální hloubku a vokální náročnost belkantového zpěvu na trubku. A my jsme právě poslouchali, kterak se mu v aranžmá pro trubku a orchestr podařilo zachovat lyrickou krásu slavné modlitby Casta Diva z prvního dějství opery Norma Vincenza Belliniho. Tuto skladbu nahrál společně s orchestrem Di Capitol de Toulouse, který dirigoval Michel Plasson. Opeře, milí posluchači, na Vltavě pravidelně každý týden máme vyhrazen sobotní večer. Ten, který je teď před námi, nebude patřit opeře tak docela. Wolfgang Amadeus Mozart a Josef Haydn mají sice na svém kontě řadu operních děl, my se ale v sobotu zaměříme na jejich opomíjenou a téměř neznámou tvorbu písňovou a také kantátovou. Právě tak totiž představili oba dva tyto vídeňské klasiky na svém recitálu mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Miroslav Sekera. A byl to recital, který se konal loni v březnu. Konal se v intimním prostředí Sukovy síně pražského Rudolfína vedle Mozartových písní, Haydnových kanconet a také jedné jeho kantáty, nabídl i dva virtuózní kusy pro solový klavír. Záznam recitálu pro vás na Vltavě přinášíme tuto sobotu, tedy 11. července. Poslouchejte od 20. hodiny. Teď pro vás máme ještě jeden tip hudební a my potom už od 9. hodiny večerní necháme Vltavský večer opanovat jazzové hudbě.
1: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
2: Teď poprvé v České republice.
1: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
2: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
1: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.
0: A ve čtvrtek 9. července, teď krátce po 9., vás zveme na jazzový koncert. Připravil ho Václav Vraný.
3: Koncert jazz.
4: Hezký večer, od mikrofonu zdraví Václav Vraný. Dnes se ještě jednou vracíme do jazzového Československa roku 1988 a navazujeme na předešlý záznam koncertu Chicka Corea z Prahy. Ovšem, přejíždíme do Karlových Varů na 5. karlovarský jazzový festival. Uslyšíme S plus HQ Karla Velebného, přičemž toto vystoupení tehdy představil moderátor Aleš Benda tak hutně, že mu teď můžeme přenechat slovo a něco víc zazní až k následujícímu koncertu kvarteta Karla Růžičky. Atmosféra předrevolučního Československa, ať vás následující 2 hodiny provází. Hezký poslech.
5: Představovat elitní skupinu naší jazzové extraligy by bylo nošením dříví do lesa, vožením sov do Aten, dodáváním minerálky do Karlových Varů, protože je to soubor, který působí na naší jazzové scéně už déle než čtvrt století. Za tu dobu se samozřejmě jeho podoba mnohokrát změnila, ovšem v jeho řadách se vystřídala celá naše jazzová smetánka. To jsme si uvědomili na takovém jakémsi abiturientském večírku, který se právě pořádal k 25. výročí tohoto souboru v divadle Spejbla a Hurvínka, tedy v prvním působišti tohoto souboru. Tam se přišli s kapelou pobavit a zavzpomínat bývalí členové, kteří si taky zahráli. Byl to večer plný hudby, plný pohody, plný vzpomínek, většinou veselých, někdy až rozpustilých, a měl velice hezké finále, protože tam Karel Velebný, umělecký šéf tohoto souboru, poděkoval všem bývalým i současným členům za pěknou spolupráci. A oni naopak děkovali jemu, že z nich vyformoval jazzové osobnosti. S plus HQ, prosím na pódium. Na bicí nástroje hraje Milan Vitoch. Na kontrabas Franta Uhlíř. Na kytaru Tony Viktora. Na piano Emil Viklický. na vibrafon Karel Velebný. To je SHK. A vážení a milí přátelé, mám velikou radost, že díky nesmírnému pochopení Československé umělecké agentury Prago Koncert můžeme letos v Karlových Varech přivítat opravdu význačné osobnosti. Tou největší hvězdou v nejlepším slova smyslu bude hned první z nich. 44-letý americký trumpetista, který ve své nástrojové kategorii patří k čelným jazzovým osobnostem 70. a 80. let. Na trubku začal hrát v 6 letech. Jako teenager už příležitostně působil v kapelách Kennyho Dorhama, Henka Mobleyho nebo Larryho Younga. Velice důležitá byla jeho spolupráce s legendou avantgardního jazzu Ericem Dolphym, z níž rezultovala krásná deska Iron Man. V 70. letech vedl vlastní skupinu spolu s vibrafonistou Bobby Hutchersonem, když předtím prošel soubory Horace Silvera a Jackieho McLeana. Později pak založil opět vlastní skupinu, v níž působil mimo jiné trombonista Steve Ture a s níž se prosadil na jazzových pódiích i gramofonovém trhu, hlavně titulem Rosewood, kterému byly uděleny hned 2 Grammy. Ten náš dnešní host je zajímavou osobností i v soukromém životě. Je vyznavačem čínské meditativní školy Tai Chi Chuan, která mu údajně pomáhá nalézt vnitřní rovnováhu a klid. Některé cviky této školy provádí dokonce přímo při svém vystoupení na pódiu. Vážení a milí přátelé, na pódiu vítáme amerického trumpetistu, kterým je Woody Shaw. Woody Shaw. SHK a Woody Shaw vám zahrají 4 skladby. Tu první napsal Woody Shaw a nazval ji Sweet Love of Mine. Druhá je skladba Thelonia Monka Mysterioso. Třetí pak je známé téma Green Dolphin Street a poslední je Well You Needn't, autor opět Thelonious Monk. S plus HQ a Woody Shaw.

Thank you.

0: Woody Shaw. Woody Shaw, SHQ, Karel Velebný, Tony Viktora, Franta Uhlíř, Emil Vyklický, Milan Vitoch. Well, you needn't.
1: To byl koncert S plus HQ a pokračujeme dalším vystoupením ze stejného karlovarského jazzového festivalu, konaného v roce 1988, k němuž už moderátor Aleš Benda jako v předchozím případě zřejmě tolik neřekl. A nebo nám k tomuto úvodu chybí nahrávka. Každopádně půjde o koncert kvarteta, ale spíš rozšířeného tria pianisty Karla Růžičky s hostem finským vibrafonistou jménem Severi Pisalo. Sestavu dále tvořili bubeník Martin Schulz a basista Jaromír Honzák. S nímž jsme si pro více informací zatelefonovali a moc mu za ně děkujeme. Tady jsou. Původní Růžičkovo trio prý vzniklo na popud Jaromíra Honzáka, jemuž tehdejší najma nestačila a Karlovi Růžičkovi se Honzákův nápad líbil. Tehdy Jaromír Honzák ještě paralelně hrával v kapele s Vojtěchem Eckertem a o rok později pak odcestoval do Bostonu na Berklee College a prožil tam i státní převrat. Každopádně v roce 1988 v Karlových Varech ještě mnoho lidí o nadcházejících velkých změnách v Československu možná ani nesnilo. Podle slov Jaromíra Honzáka pak dokonce s tímto rozšířeným triem muzikanti vyrazili v létě do Finska na Sea Jazz Festival společně s kameramanem a producentem Ivanem Štědrým, z čehož pak vznikl snímek pro televizi. K triu Karla Růžičky se taky váže půvabná vzpomínka Jaromíra Honzáka na Karla Růžičku mladšího, který s kapelou později začal hrát, ale ze začátku prý při zkouškách u Růžičků doma Karel mladší, cituji, jenom na muzikanty vykukoval z pokojíčku. Tolik všechno, co víme, a pojďme na samotný koncert kvarteta Karla Růžičky staršího v Karlových Varech. Příjemný

0: Martin Schulz, Mirek Honzák, Karel Růžička, Severy Písalo, Celebration Blues.
1: Každý čtvrtek je na Vltavě jednou z programových dominant jazzový koncert a my jsme se dnes v repríze vrátili k jednomu z pořadů Václava Vraného. A ve chvíli, která nás dělí od 23. hodiny, si teď pojďme ještě poslechnout skladbu Kid Tau Mamals alba Omnisphere, které v roce 2015 natočila americká kapela Medesky Martin & Wood s orchestrem Ellenville Sound. Vydala ji o pár let později, bylo to v roce 2018.

0: Posloucháte Vltavu a my jsme právě sáhli po albu s názvem Omnisphere a vybrali jsme skladbu Kid Tao Mamal. Album v roce 2015 natočila americká kapela Medesky Martin & Wood s orchestrem Alarmville Sound.
1: Četba s hvězdičkou.
0: A s 23. hodinou, milí posluchači, právě otevíráme poslední hodinku čtvrtečního vltavského programu a v něm nebude chybět předpůlnoční četba na pokračování. A nás čeká už 12. kapitola četby z románu kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Čte Barbora Goldmanová.

Sektor k sezení je už téměř zaplněný. My šumíme a čekáme. Konečně přichází velitel, který má bohoslužbu na starosti. Je plešatý, podsaditý a vypadá jako stárnoucí fotbalový trenér. Má na sobě uniformu, střízlivě černou s řadami odznaků a vyznamenání. Je těžké ubránit se mocnému dojmu, kterým působí, ale snažím se. Představuju si ho v posteli s manželkou a služebnicí, jak oplodňuje jako šílený, jak se vytírá jako losos a předstírá, že mu to nepřináší žádnou rozkoš. Když hospodin pravil, ploďte se a množte se, měl na mysli tohoto muže? Velitel vystupuje na pódium potažené červenou látkou, na níž je vyšité velké oko s bílými křídly. Pak jeho hlas vystoupí skrze reproduktory ven, ořezaný obasy, takže působí kovově a ostře, jako by ho nevydávala jeho ústa ani jeho tělo, nýbrž reproduktory samotné. Jeho hlas je kovově zbarvený a má tvar rohu. Dnes jeden díku vzdání, spustí. Den chvály. Vypínám pozornost během projevu o vítězství a oběti. Pak následuje dlouhá modlitba o nehodných nádobách a nakonec píseň V Gileádu je balzám. V Gileádu je bomba, parodovala ji kdysi Moira. Teď přichází hlavní atrakce. Vstupuje 20 andělů, kteří se zrovna vrátili z fronty. Kráčejí čerstvě vyznamenaní v doprovodu čestné stráže a pochodují raz, dva do prostoru uprostřed nádvoří. Pozor, pohov. A teď vystupuje stydlivě dopředu 20 dcer v bílém, tváře pod závojem, zavěšené do svých matek. Dcery dnes vdávají a sňatky domluvili matky, nikoli otcové. Sňatky pochopitelně sjednávají rodiče. Tyto dívky nesměly být o samotě s mužem už celá léta. Tolik let, kolik tohle všechno děláme. Jsou dost staré na to, aby si něco pamatovali z dřívějších časů, jak hráli softball v džínách a teniskách, jezdili na kole. Přestože některým není víc než 14, ať začnou brzy, zní oficiální postoj, ani chvilka nesmí přijít na zmar, přece jen si něco pamatují. Ty, které přijdou po nich, si to taky budou pamatovat. Ještě 3, 4 nebo 5 let, ale potom už ani náhodou. Ve svých vzpomínkách budou vždycky jen v bílém, ve skupině děvčat, vždycky budou potichu. Dali jsme jim víc, než jsme jim vzali, vysvětloval velitel. Jen si vzpomeň, jaké mívali potíže. Co pak si nepamatuješ na večírky pro nezadané? Na nedůstojná rande na slepo na střední škole? Připomínalo to dobytčí trh. Zapomněla si na tu hroznou propast mezi těmi, které si uměly najít muže snadno, a těmi, které to nedokázaly. Některé byly zoufalé, mučili se hlady, aby zhubly, vycpávali si prsa silikonem, nechali si ořezat nos. Vzpomeň si na to lidské neštěstí. Takhle každá dostane muže, žádná nepřijde zkrátka. No a pokud se přece jen vdali, mohli klidně skončit s jedním nebo dvěma dětmi, když to manžela přestalo bavit a práskl do bot, takže zůstali na podpoře. A nebo s nimi zůstal a byl je. Nebo chodili do práce. Děti měli ve školce, nebo je hlídala nějaká hrubá tupá ženská. Museli jí za to sami platit, ze svého mizerného platu. Peníze byly pro všechny jediným měřítkem hodnoty. Jako matky nepožívali žádnou úctu. Není divu, že je to přestávalo lákat. Takhle jsou chráněné a můžou naplnit své biologické poslání v klidu, s plnou podporou a povzbuzením. No tak mi pověz, jsi inteligentní žena a já chci slyšet, co si myslíš. Na co jsme zapomněli? Na lásku, odpověděla jsem. Na lásku? Opakoval velitel. Jakou lásku? Když se lidi zamilují, dodala jsem. Velitel na mě upřel svůj bezelstný klukovský pohled. Aha, ale podívej se na statistiky, má milá. Stálo to vážně za to, to zamilování?

Láska, protáhla znechuceně teta Lidie. Ne, abych vás při něčem takovém nachytala. Nechci tu vidět žádné vzdychání a cukrování, děvčata. Zahrozila nám prstem. O lásku tady nejde. Ženská modlitební sezení slouží k takovýmto hromadným svatbám. Na těch mužských se zase oslavují vojenská vítězství. Z těchto věcí se máme nejvíc radovat. Matky postavily bíle zahalené dcery na určené místo a vrátily se na své židle. Trochu popotahují, jedna druhou hladí po ramenou nebo se drží za ruce. Okázalé vytahování kapesníčků. Velitel pokračuje v bohoslužbě. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem. Nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. Spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. To by měl kázat manželkám, mumlá Glenova, když se nalévají šery. Má na mysli to o té střízlivosti. Teď už si můžeme zase bez obav povídat, poněvadž velitel skončil hlavní rituál. Teď si vyměňují prsteny, zvedají závoje. Ajaj, říkám si v duchu. Podívej se radši pořádně, protože teď už je pozdě. To, co před sebou vidíte, je všechno, v co můžete doufat. I s těmi beďary. Neočekává se od vás, že ho budete milovat. Však na to brzy přijdete. Důležité je jen tiše splnit svou povinnost. Až budete mít pochybnosti, až budete ležet na zádech, můžete se dívat na strop. Vždycky se najde něco, čím se zvídavá mysl může zaměstnat. Děje se něco, miláčku? Říkalo se v jednom starém vtipu. Ne, proč? Že se spohnula. Prostě se nehýbejte.

Jde nám o to, vysvětlovala teta Lidie, aby mezi ženami vládl duch soudružství. Musíme všechny táhnout za jeden provaz. Soudružství, ať jde do prdele, šeptá Moira dírou ve stěně na záchodě. Ta si to určitě užívá, tahle ta teta Lidie. To si píš, že jí Janin strká hlavu mezi nohy. Co by v tom kabinetě asi jinak dělali? Sadím se, že jí musí olizovat tu její seschlou starou chlupatou Moiro! Jaký Moiro? Šeptá. Neříkej, že tě to taky nenapadlo. Tyhle řeči nejsou k ničemu, říkám, ale musím potlačit chuť se smát. Stále se však pokouším sama sobě namluvit, že bychom se měli snažit zachovat si něco jako důstojnost. Ty jsi byla odjakživa taková měkota, naváží se do mě Moira, ale láskyplně. Člověku to udělá dobře, fakt dobře. A má pravdu. Uvědomuju si to, když teď klečím na té nespochybnitelně tvrdé podlaze a poslouchám bzučení obřadu. Našeptání zprosťáren o mocných je něco přitažlivého. Je na tom něco rozkošného, něco nezbedného, tajného, zakázaného, vzrušujícího. Když je konečně po všem a my kráčíme ven, pronese Glenova svým lehkým, pronikavým šepotem, víme, že se s ním scházíš o samotě. S kým? Ptám se a potlačuju nutkání se k ní otočit. S tvým velitelem. Víme, že za ním chodíš. Ptám se jí, odkud se to dozvěděla. Prostě to víme, opakuje. Co po tobě chce? Prasečinky? Bylo by složité jí vysvětlovat, co chce, protože to dosud nedokážu sama pojmenovat. Jak můžu popsat, co se mezi námi ve skutečnosti odehrává? Určitě by se mi smála. Jsme příliš blízko ostatním a ochranný šepot davuje ten tam. Kráčíme beze slova. Loudáme se, až konečně usoudí, že může zašeptat něco zjisti a pak nám to pověz. Co mám zjistit? Spíš cítím, než vidím, jak mírně otáčí hlavu. Všechno, co půjde.

Stalo se to v den, kdy jsme se pokusili překročit hranici s našimi zbrusunovými pasy. Ten muž vešel s našimi pasy dovnitř poté, co jsme mu vysvětlili, že jedeme na piknik. A on letmo pohlédl do auta a uviděl naši spící dceru uprostřed zvěřince opelichaných hraček. Luke mě pohladil po rameni. Vystoupil z auta, jako by si chtěl protáhnout nohy, a sledoval muže oknem budovy pohraniční stráže. Já jsem zůstala sedět v autě. Zapálila jsem si cigaretu, abych se uklidnila. Nasála jsem kouř dlouhým, zdánlivě uvolněným nádechem. Dobře to dopadne, ubezpečovala jsem se. Modlila jsem se v duchu. Ať to dobře dopadne. Ať se dostaneme na druhou stranu. Potom Luke nastoupil zpátky do auta. Příliš chvatně. Otočil klíčkem a zacouval. Někam telefonuje, hlásil. A pak se rozjel obrovskou rychlostí a najednou jsme byli na polní cestě a v lese. Vyskočili jsme z auta a dali se do běhu. Chata, kde bychom se schovali, loďka, nevím, v co jsme doufali. Možná, že měl v hlavě nějaký plán, nějakou mapu. Co se mě týče, jenom jsem běžela. Pryč, pryč odtud. Nechci vyprávět tenhle příběh. Nemusím ho vyprávět. Nemusím říkat nic. Sobě ani komukoli jinému. Mohla bych tu jen tak v klidu sedět. Mohla bych se stáhnout. Člověk se může stáhnout tak důkladně, tak hluboko, že už ho nikdy nedostanou. Nolite te bastardes carborundorum. Pěkně jí to posloužilo. Proč bojovat? Tudy cesta nevede.

Láska, opáčil velitel. To už je lepší, o tom něco vím. O tom si můžeme povídat. Zamilování se, řekla jsem. Zaláskování, jak se nám to tenkrát všem tak či onak stávalo. Jak jsme to mohli tak zlehčovat? Dokonce si z toho utahovat. Jako kdyby to pro nás byla banální záležitost, hloupost, rozmar. Vždyť to bylo naopak to nejdůležitější, to hlavní. Člověk se tím učil sám sobě porozumět, protože kdyby se mu to nikdy nepřihodilo, vůbec nikdy, byl by jako mutant, stvoření z vesmíru. To si každý uvědomoval. Zbláznila jsem se do něj, říkávali jsme. Jsem do něj blázen. Byli jsme bláznivé ženy. Věřili jsme tomu. Bylo to tak krásné a příjemné a zároveň strašidelné, šílené, nepravděpodobné. Bůh je láska, říkávalo se kdysi. Ale my jsme si to otočili a láska stejně jako nebe byly pro nás vždycky na dosah ruky. Čím obtížnější bylo milovat konkrétního muže po našem boku, tím víc jsme věřili v lásku jako takovou, abstraktní a dokonalou. Vždycky jsme čekali na její vtělení, až se slovo stane tělem. A někdy se to na chvíli opravdu přihodilo. Taková láska se objeví a zase zmizí. A je těžké si ji pak znovu vybavit, podobně jako bolest. Jednoho dne jsme se na toho muže podívali a pomysleli jsme si, já jsem tě milovala. A pomysleli jsme si to v minulém čase. A naplnilo nás to úžasem, protože to bylo něco tak neskutečného, riskantního a bláhového. A současně jsme si uvědomili, proč o tom tenkrát naše kamarádky mluvily vyhýbavě. Když na to teď vzpomínám, je mi to velkou útěchou. Přáli jsme si, aby nám to s ním vyšlo, aby to klapalo. Klapalo jako dobře udržovaný stroj. Říkali jsme si, že když o ten stroj budeme pečlivě dbát, snad to bude dělat i on. Možná, že o něj budeme pečovat společně. Jinak se jeden z nás, s největší pravděpodobností on, odchýlí a vydá po vlastní trajektorii. Své návykové tělo si vezme sebou a nás tu zanechá s těžkými abstinenčními příznaky. Pokud to nakonec neklapalo, bylo to proto, že jeden z nás zvolil špatný přístup. Všechno, co se v našem životě odehrávalo, se považovalo za výsledek nějaké pozitivní nebo negativní síly působící v naší hlavě. Když se ti to nelíbí, změň to, říkávali jsme si navzájem i sami sobě. A tak jsme čas od času vyměnili toho muže za jiného. Byli jsme přesvědčené, že změna je vždycky k lepšímu. Byli jsme revizionistky. Revidovali jsme sami sebe. Je zvláštní vzpomínat na to, jak jsme tenkrát uvažovali. Jako bychom mohli všechno mít, jako by neexistovaly žádné nepředvídatelné skutečnosti, žádné hranice. Jako bychom mohli věčně formovat a přeformovávat trvale se rozpínající kruh svého života. I já jsem taková byla. I já jsem tak jednala. Luke nebyl můj první muž a možná by nebyl ani poslední, kdyby v této roli neustrnul. Kdyby se nezastavil v čase, v prostoru, v pádu tam mezi stromy při onom bláznivém útěku. Kdysi dávno posílali balíček s osobními věcmi, co měl u sebe, když zemřel. Tak se to dělalo za války, říkávala moje matka. Jak dlouho měl pozůstalý držet smutek a čím ho utěšovali? Dělejte svým životem milovanému čest. A to on byl, můj milovaný. Je, říkám, je. Je, jenom dvě písmena, ty husopy, to má, to si nedokážeš zapamatovat ani tak krátké slovo?

Otírám si obličej do rukávu. Dřív bych to nikdy neudělala, abych si nerozmazala šminky. Ale teď není co rozmazávat. I kdyby na mě onen neviditelný výraz v mé tváři zapůsobil jakkoliv, je nefalšovaný. Budete mě muset prominout. Jsem uprchlice z minulosti. A jako všichni uprchlíci se probírám zvyky a způsoby bytí, které jsem po sobě zanechala nebo byla nucena zanechat tam, odkud jsem přišla. A které odsud vypadají právě tak divně. A já jsem jimi právě tak posedlá. Jako bílý ruský emigrant popíjející čaj v Paříži, ztroskotaný ve 20. století, zatoulávám se zpátky ve snaze znovu najít ty vzdálené cesty. Začínám být příliš ubrečená. Zapomínám se. Pobrekávám. Tohle je pobrekávání, ne brek. Sedím tu na židli a prosakuje ze mě vlhkost jako z houby. Zaklepání na dveře. Kora s podnosem. Ale není to Kora. Přinesla jsem ti ji, hlásí Serena Joy. Drží v ruce polaroidový snímek, čtvercový a lesklý. Můžeš se na ní chvíli podívat, šeptá Serena Joy spiklenecky. Musím ji vrátit, než ji začnou postrádat. Beru si ji od ní. Otáčím ji, abych ji nedržela hlavou dolů. Tohle je ona. Takhle teď vypadá? Moje princezna. Tak velká, tolik se změnila. Trochu se usmívá. Tak brzy. A má na sobě bílé šatečky, jaké se kdysi nosily k prvnímu svatému přijímání. Čas se nezastavil. Plul dál beze mě. Odplavil mě, jako bych nebyla nic než figurka ženy z písku, kterou neopatrné dítě postavilo příliš blízko vody. Zmizela jsem z povrchu zemského. Teď už jsem pouhý stín. Daleko za hladkým, lesklým povrchem téhle fotografie. Stín stínu, jakým se stávají mrtvé matky. Pozná se jí to na očích. Já v nich nejsem. Ale existuje ve svých bílých šatech. Roste a žije. Není to báječné. Není to požehnání. Přesto nedokážu snést, že mě takhle vygumovali. Kéž by mi radši nic nepřinesla. Sedím u stolku a napichuju vidličkou kukuřici na smetaně. Mám vidličku a lžíci, ale nikdy ne nůž. Když máme maso, rozkrájí mi ho předem, jako kdybych nevládla rukama nebo byla bez zubá. Rukama však vládnu a zuby mám. A právě proto nesmím dostat do ruky nůž.

Zaklepu mu na dveře. Nasadím patřičný výraz. Vejdu dovnitř. Stojí u krbu. V ruce drží téměř dobitou sklenku. Pěkně vítám, hlaholí. Dnes mám pro tebe tak trochu překvapení, říká. Zasměje se, je to spíš zahyhnání. Přistupuje ke stolu a hrabe se v šuplíku. Pak popojde ke mně s rukou za zády. Hádej, laškuje. Je to živočich, rostlina nebo nerost? No živočich, pronáší s hranou vážností. Rozhodně živočich, řekl bych. Vytahuje ruku zpoza zad. Vypadá to, že drží hrst světle fialového a růžového peří. Zřejmě je to kus oděvu určený pro ženu. Jsou na něm košíčky pro ňadra pokryté fialovými třpitkami. Třpitky mají tvar hvězdiček. Peří pokrývá trup a otvory pro stehna. Přemýšlím, kde k tomu asi přišel. Všechny oděvy tohoto typu měly být přece dávno zlikvidované. V New Yorku tomu říkali Manhattanská očista. Na Times Square plály hranice a dav kolem skandoval hesla. Ženy vděčně mávaly rukama, když cítili, že je zabírá kamera. Zatímco pečlivě ostříhaní mladíci s kamennou tváří házeli do ohně plné náruče hedvábí a nylonu. Falešné kožešiny zelenkavé, červené a fialové barvy, černý satén, zlaté lamé, třpitivé stříbro, krajkové kalhotky, průhledné podprsenky s našitými srdíčky z růžového saténu přes bradavky. A výrobci, dovozci i prodejci na kolenou ve veřejném aktu kajícnosti. Na hlavě špičaté papírové čepice, oslovské čepice s červeným nápisem Hanba. Ale něco muselo tomu spalování uniknout. Nemohli přece najít všechno. Velikost jsem musel odhadnout, říká. Doufám, že ti to bude. Vy chcete, abych si to oblékla? Ptám se. Vím, že to zní prudérně, odmítavě. A přesto je na té představě něco lákavého. Bylo by to tak nehorázné, takové plivnutí do tváře tetám. Tak hříšné, tak svobodné. Stejně jako všechno ostatní je i svoboda relativní. Je to převlek, potvrzuje. Budeš si muset taky namalovat obličej, přinesl jsem nějaké šminky. Dneska večer si spolu vyrazíme. Nemusí mi říkat, že to, co navrhuje, je riskantní. Přesto chci jít. Chci cokoliv, co naruší monotónní běh dnů, podvrátí ten na oko spořádaný chod věcí. Nechci, aby se na mě díval, když si to oblékám. Nic mi úplně nepadne. Boty jsou trochu velké, kostým mě táhne v pase, ale snese se to. Tak, ozvu se konečně a on se otočí. Pěkné, usmívá se. A teď obličej. Má jenom mrtěnku, starou, rozteklou, s umělou vůní hroznů, a k ní oční linku a řasenku. Žádné stíny, žádné zdravíčko. Trochu rtěnky se roztírám podél lícních kostí. On mi mezitím přidržuje velké stříbrné zrcadlo. Nádhera, prohlásí. Teď už je docela rozjařený. Je to jako kdybychom se oblékali na nějaký večírek. Přistoupí ke skříni a vytáhne plášť s kapucí. Světle modrý v barvě manželek. Ten je jistě syrýnin. Přetáhni si tu kapuci přes obličej, radí. Pozor, ať si nerozmažeš šminky. To, abychom projeli přes kontroly. A tak vyrážíme. Kontroly probíhají bez problémů. Všechno jde hladce, jak velitel předpověděl, navzdory hlasitému tepu a tlaku krve v mojí hlavě. Srabe, ucedila by Moira. Za druhou kontrolou se Nick ptá. Tady, pane? Velitel krátce přisvědčí. Vůz zastaví u krajnice a velitel říká, teď tě budu muset požádat, aby ses skrčila na podlahu. Musíme projet bránou, vysvětluje, jako kdybych rozuměla tomu, co tím myslí. Manželky tam nesmějí. A tak se tisknu k podlaze a vůz se znovu rozjíždí. Ohleduplně odsunul nohy, aby mi udělal místo. Projíždíme další kontrolou. Slyším hlasy, neosobní, uctivé, a okénko se elektricky spouští a znovu zavírá, jak se předkládají průkazy. Pak se vůz rozjíždí a znovu zastavuje a velitel mi pomáhá nahoru. Musíme si pospíšit, prohlásí. Tohle je zadní vchod. Plášť si radši nech u Nika. Návrat přesně jako obvykle, oznamuje Nikovi. Takže ani tohle nedělá poprvé.
Kráčíme uličkou za poměrně moderní budovou z červených cihel. Vedle dveří stojí řada popelnic a je tu cítit zahnívající smažené kuře. Velitel má klíče a odemyká dveře, které jsou prosté, šedivé. Uvnitř je chodba z betonových bloků osvětlená stropními zářivkami. Nějaký technický tunel. Na, ozve se velitel. Navláká mi na zápěstí elastický náramek z umělé hmoty, podobný štítkům, jaké se na letišti dávají na zavazadla. Kdyby se tě někdo ptal, řekni, že jsi najatá společnice. Bere mě za nahé rámě a vede mě kupředu.

Mrazivou vizí budoucnosti, která nutí k zamyšlení, je naše četba na pokračování z románu kanadské autorky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Posloucháme četbu na pokračování z proslulého románu, který vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených států amerických. Četbu připravila z překladu Veroniky Láskové Petra Hinčíková, natočili režisér Radim Nejedlý a my četbu z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice posloucháme v podání Barbory Goldmanové. Část 13. na Vltavě zase zítra o 23. hodině.

0: Portugalská zpěvačka, skladatelka, také producentka Raquel Martins žije v Londýně a na britské hudební scéně se prosazuje díky své směsici alternativního soulu s latinskými vlivy. A my jsme Raquel Martins teď slyšeli v její skladbě, kterou nazvala Mountains. Posloucháte Vltavu, jsme ve finále čtvrtečního večera a jak jinak, než že vás teď zveme k poslechu osudů. Už po čtvrté to bude rozhlasové vzpomínání Zuzany Justman. Právě jí patří v tomto týdnu náš cyklus osudy. Česko-americká filmová dokumentaristka, překladatelka a spisovatelka po své emigraci do Buenos Aires v roce 1948 odjela z Jižní Ameriky do Spojených států, posléze do New Yorku, kde žije dodnes a také tam pracuje. Tam na podzim roku 2015 vznikl i následující díl vzpomínek Zuzany Justman.
1: Osudy. Rozhlasové rozhlasy.

0: He's going to turn me down and say, can't we be friends?
1: Já jsem začala chodit do amerického gymnázia v Buenos Aires a byla jsem tam hrozně nešťastná, protože jsem neuměla anglicky. A oni mě dali do 7. třídy, což jako nepomohlo mi to naučit se anglicky a taky bylo velmi těžké pro mě se spřátelit s někým. Ale co mě pomohlo tenkrát, jako mě to pomohlo několikrát v životě, byly moje sportovní schopnosti. Tak ty všechny sporty, hry a atletika se odehrávaly na takovém hřišti, tak tam jsem se spřátelila s několika lidma a asi za měsíc ke mně přišla Mariana Maďarka a řekla, já jsem Mariana a já jsem slyšela, že ty jsi Češka, tak budeme mít možná něco společného. A ta uměla anglicky trochu lepší než já. No a od té doby jsme přítelky ještě pořád. A to, když jsem se spřátelila s Marianou, tak se všechno změnilo. Já jsem se najednou spustila, mohla jsem mluvit anglicky. Bo ono bylo pro mě lehčí mluvit, ale bylo velmi těžký rozumět. Já jsem nikdy nevěděla, kdy jedno slovo končí a druhý začíná, ale slyšela jsem tu angličtinu.

škola pro ženy. Když jsem přijela do Ameriky, tak už na mě na letišti čekal můj bratranec Petr, který studoval na Harvardu. Strávili jsme asi týden v New Yorku, kde jsme chodili od rána do večera do Biografu. Jsem od jak živa měla strašně ráda filmy. Totéž, když jsem se vrátila z Terezína do Prahy, tak jsem chodila pořád do Biografu. V Praze jsem též chodila strašně moc do divadla, do Stavovského a jiných divadel. To mi moc scházelo v Buenos Aires. No tak za týden jsem jela do Vassar College, to bylo v Poughkeepsie, to je asi 60 mil od New Yorku. A od samého začátku se mi tam hrozně líbilo. A já bych snad měla vysvětlit, co znamená college, protože to je škola na univerzitní úrovni, ale je daleko menší než univerzita. Například Vassar College, když jsem tam byla, tam bylo asi 2000 studentek. Tenkrát to byla jenom škola pro ženy a asi před 30 lety se stala ta škola smíšenou a začali přijímat též mladé muže. Mně bylo 19, když jsem tam přišla a v té době jsem vlastně nikde nežila déle než 2 nebo 3 roky. 2 roky v Terezíně, 3 roky v Praze, potom 2 roky v Argentině. Takže ty 4 roky, které jsem strávila ve Vassar College, byly opravdu pro mě domovem. Tenkrát to byla jedna z nejlepších škol pro ženy. Akademicky byla výborná. To byla pro mě tak ohromná zkušenost, protože tam se mi opravdu otevřel svět. Tam byli tak báječní profesoři a byly to malé třídy, takže studentky se mohly na všecko ptát a ty profesoři velmi nás vedli k tomu, aby jsme se svobodně na všecko ptali a debatovali o všem. Takže to byla pro mě opravdu velmi pozitivní a důležitá zkušenost. Později jsem byla na dalších studiích na svůj doktorát a studovala jsem na Harvardu a na Kolumbijské univerzitě, ale nikdy ta kvalita toho vyučování nebyla tak dobrá jako na Vassar College. Vassar má nádherný kampus, 2000 různých stromů a z jedné třídy do druhé se jezdí na kole. Je to dost rozsáhlé. A já jsem se hned seznámila s několika děvčaty, to jsou přítelkyně na celý život. To byla jako moje rodina. Akademicky to byla velmi dobrá škola tenkrát, ještě pořád je. A každá nová studentka měla poradce akademického. Já jsem chtěla studovat architekturu, tak můj poradce byl kunsthistorik. Já jsem akademicky nebyla dobře připravená na univerzitní úroveň, ale to nebyl pro mě velký problém. Měli jsme též některé kurzy, které byly specificky připravené pro cizí studenty, například dějiny Ameriky pro cizí studenty nebo angličtina pro cizí studenty. Takže akademicky to pro mě nebylo těžké, ale žít jenom mezi ženama mi začalo trošku vadit. To zajímavé na Vassaru bylo též, že jeden prezident, který tam byl asi ve 20. nebo 30. letech, byl přítel prezidenta Masaryka. A jako výsledek toho, tam před válkou bylo několik českých studentek, které se potom vrátili do Prahy a měli tam dokonce Vassar Club, klub vasarský. Ten bývalý prezident, který ještě byl naživu a žil tam na kampusu, tak když přišel k nám na návštěvu, tak se vždycky se mnou bavil, protože měl rád Čechy. Vassar je též blízko Hyde Park, kde žila tenkrát paní Rooseveltová, Eleanor Rooseveltová. A ta se velmi zajímala o cizí studenty a já jsem patřila do takové organizace, to se jmenovalo Mezinárodní klub. A ona chodila jednou nebo dvakrát za rok s náma vždycky na večeři. A tenkrát byla delegátka ve Spojených národech a pozvala nás do Spojených národů a tam nám dělala průvodce. Paní Rooseveltová byla velká dáma, ze sebe nic nedělala a byla strašně hodná. Můj poslední rok na Vassaru jsem měla vážnou známost s mým prvním mužem. Ten poslední rok na college, Vassar byl college, už se nemusí být pořád na kampusu, tak já jsem trávila hodně času v New Yorku.
Já jsem říkala, že jsem chtěla se koncentrovat na architekturu, ale já jsem se chtěla zapsat na jeden kurz historii umění. Ale to byl tak populární kurz, že ten první rok jsem se tam nedostala. A nakonec jsem se specializovala v ruské literatuře. Potom jsem ještě jela studovat do Ženevy, do tlumočnické školy. A tam jsem byla rok. Angličtina a ruština a španělština a francouzština. They play the game without shame. And who's to blame? Po roce v Ženevě na studiích jsem se vdala. Můj muž dostal místo v Texasu, v Houstonu. Tak jsme se nastěhovali do Houstonu. Tam jsem byla hrozně nešťastná. Taky já jsem tam těžko mohla najít přátele. Já jsem tam byla jako ryba bez vody. Potom jsem si našla práci a pracovala jsem pro Texas Employment Commission. Tenkrát to bylo v 50. letech, bylo v Americe hodně nezaměstnanosti. Tam, kde jsem pracovala, dávali lidem podpory, když byli vyhozený z zaměstnání. Bylo to docela zajímavé, protože jsem poznala lidi ze všech různých poměrů. Měla jsem hodně práce, tak to vždycky rychle uteklo. Já jsem dostala občanství americký poměrně pozdě, protože mě nechtěli dát občanství, protože můj bratr byl komunista a byl v Československu. Ale nakonec jsem dostala občanství v roce 60 nebo 61. Koncem 50. let, když byl Sputnik, tak v Americe byl obrovský zájem o učitele ruského jazyka a v té době mé první manželství začalo hodně troskotat a já jsem se rozhodla, že opustím Houston a mého manžela. Ale než jsem odjela, tak mě nabídli místo profesorky ruštiny telefonicky, aniž by mě poznali osobně, protože tak potřebovali učitele ruštiny. Já jsem odjela z Houstonu a potom jsem rok žila v Cambridge, Massachusetts a studovala na Harvardu. A měla jsem velký štěstí, protože tam zrovna byl Roman Jakobson, který byl velikán slovanských studií a jeho přednášky byly fascinující. Po roce na Harvardu jsem se ještě jednou vrátila k mému prvnímu muži na rok do Houstonu. No ale to manželství už nedalo zachránit a v roce 61 jsem jela do New Yorku, kde od té doby žiji. V roce 61, já vím, že to bylo 61 přesně, protože to bylo na mý 30. narozeniny, a já jsem měla takový pocit, že je mi 30 a ještě jsem nic nedokázala. Ale já jsem hned potom poznala svého druhého muže, jmenoval se David Borov, spisovatel a kritik. A my jsme si ohromně dobře rozuměli a on mě požádal, když jsme se viděli asi po třetí, abych se ho vzala a já jsem hned souhlasila. Měli jsme spolu moc krásný život. On také učil angličtinu na New Yorkské univerzitě, byl kritik a též psal do různých časopisů. Na volné noze byl taky spisovatel. A když jsme jeli spolu do Prahy, tak si ohromně rozuměl s mým bratrem, ale on nebyl zvyklý být v totalitní zemi. A jednou jsme šli po ulici a v oknem jsme se dívali na nějakou schůzi. To byla schůze uličního výboru. A on řekl, no já se tam třeba půjdu podívat. Tak mně se podařilo mu to vymluvit, ale bylo těžké v té době pro Američana si zvyknout na tu atmosféru. To už můj bratr založil paravan a my jsme tam byli v paravanu a tam zrovna zkoušela Salivarová Škvorecká. Poprvé, myslím, tam zkoušela se svou skupinou. A můj muž se hodně bavil se Škvoreckým. Škvorecký se strašně zajímal o americkou literaturu a tenkrát už přeložil některé americké knihy do češtiny, tak můj muž mu mohl dát různé informace. A ta celá návštěva Prahy byla ohromně zajímavá. Yes, I thought I knew the wheat from the chef. Když jsme s maminkou emigrovali, tak moje maminka nechala náš byt, který byl dost veliký, rozdělit tak, aby tam můj bratr mohl zůstat, protože za komunismu byly ty předpisy, že se mohl mít jenom tak veliký byt. A on tam bydlel s naší Boženkou, která se před válkou u nás starala o domácnost a vařila.
a která měla hrozně mého bratra ráda a on jí a ona s ním zůstala. Takže to přece jenom pro maminku bylo trochu lehčí odjet. On už byl dospělý, bylo mu 22, ale byl nemocný člověk. Tak pro maminku přece jenom bylo lehčí odjet a pro mě taky, protože jsme věděli, že má Boženku. A Boženka jmenovala se Božena Tolarová a byla tak neobyčejný člověk. Ta byla vždycky ta první, která četla Bobyho práce a byla jeho nejlepší kritik. A když ho přátelé, literární přátelé, chodili navštívit, tak se s nima bavila o známých autorech. Ona byla tak dobře informovaná o literatuře. Vždycky, když jsem tam přijela na návštěvu, tak mě informovala. Boženka patřila k rodině a my jsme ji hrozně měli rádi. O mém bratrovi ještě, on si vzal Ivu Hercíkovou, spisovatelku, ale to manželství končilo rozvodem. Můj bratr byl vlastně celý život nemocný, ale měl velmi plný život. Kdyby tak mohl někdy člověk vykřiknout, ruce vzhůru čase, zpět a ani hnout. Já jsem si tady vybrala nějaký takový krátký básničky nebo epigramy z knih mýho bratra. Představuju si tak, jak to bude pěkné, až mi jednoho dne někdo někde řekne. Je tak hezký den a na práci nic není. Pojďte se mnou chvilku, mlčet o umění. Můj bratr byl celý život hodně nemocný. A jednou já jsem byla asi rok nemocná a on mi poslal tyhle verše. Kolikrát si pro sebe tak pravím, že je líp být nemocným než zdravým. Nemocný o uzdravení snívá, zdravému však chybí perspektiva. To je z knihy Monoléčky. Monoléčky muže s plnou vousem. Tohle je hrozný, ale kdo ví, co jsem dříve byl? Kámen, klas či krokodýl? Jistě však mám něco ze žížal. Tolikrát už roztrhli mě v půli a já žiju dál. Tohle napsal za okupace, když se začaly nosit hvězdy. Tomu bylo asi 16. Hvězdy na nebi křičí, slunce svěť. Hvězda na zemi odpoví, jude žit. Hvězdy na nebi věří v krásný svět. Hvězda na zemi ví, že za pár let. Hvězdy na nebi vidí, jude žit. Hvězda na zemi křičí, slunce svěť. On psal taky knížky pro děti. A tohle z knížky, jak cestoval Vítek Svítek a Honzíček Slámu s Bububabou Amálií do Bububulámu. Mají to tak někde vkus. V Bububulámu vyrobili autobus, školy ze salámu. Kdekdo však tam hned kousek kola snět, nemohli tím autobusem nikam jet. Když jsem tam začala jezdit po roku 58, tak se hodně debatovalo o politice a o umění tež. A tež v těch letech za ním chodil Václav Havel, který byl odjakživa proti komunismu a můj bratr tenkrát věřil na komunismus a spolu měli velmi vášnivé politické debaty. Můj bratr byl starší než Václav Havel, myslím asi o 10 let. My jsme žili v New Yorku na Riverside Drive. Měli jsme se moc krásně a můj muž byl za dobře s předními americkými autory a měli jsme velmi zajímavý společenský život. Oba jsme hned chtěli mít děti. V roce 63 se narodil můj starší syn a potom, když jsem čekala svého druhého syna, tak David měl infarkt na ulici a zemřel v roce 65. Tak já jsem byla maminka s dvěma malýma dětma a tenkrát jsem dělala technické překlady z češtiny do angličtiny. Teď jsem přeložila scénář od Havla a Němce, který se potom, myslím, točil ve Francii. Odehrávalo se to v Houstonu. Bylo to trošku sci-fi o prodeji lidských orgánů. Tak já jsem měla dvě malé děti, bydlela jsem na Riverside Drive a 100th Street. To je část New Yorku, kde bydlí hodně lidí z Kolumbijské univerzity, hodně muzikantů a hodně intelektuálů. A tenkrát to byl začátek feminismu v Americe. Hodně žen ještě nepracovalo. Já jsem jednu dobu byla takzvaná park mother,
a matka z parku, že jsem chodila denně s dětma do parku, ale tam už některé ženy chodily do parku, ale už měly zaměstnání, anebo jedna byla skladatelka hudby a jedna byla autorka. No a já jsem se pomalu zase vracela ke studii. Na Harvard jsem nemohla, protože jsme žili v New Yorku, tak jsem se zapsala na Kolumbijskou univerzitu. Místo ruské literatury jsem se rozhodla, že se budu koncentrovat na českou literaturu. Chtěla jsem psát doktorskou práci o básníku Jiřím Ortenovi. No ale studie s dvěma malýma dětma byly velmi těžký a pomalý. A já jsem potom musela ze studií na několik let odejít. Když jsem se na studie vrátila, já jsem nebyla spokojená s tím oddělením literárním na Kolumbii a přešla jsem na lingvistiku. Pak jsem dlouho studovala lingvistiku a psala disertační práci na české téma. Trávila jsem hodně času čtením a studiím českých lingvistů. Občas jsem překládala a to byly technické překlady z češtiny do angličtiny. Velmi nezajímavé, ale já jsem si musela vydělávat. I let her turn me down, say, can we be friends? V roce 68 jsem se znovu provdala. Vzala jsem si Dana. Můj muž se jmenuje Daniel Justman a je lékař, je psychiatr a psychoanalytik. My jsme se poznali před 50 lety, takže už jsme spolu hodně dlouho. Od té doby, co jsme se vzali, žijeme v New Yorku. My jsme se hodně stýkali s psychiatry, takže já, přestože jsem to nikdy nestudovala, já jsem hodně četla Freuda a jiné psychoanalytické texty, tak jsem o tom trošku informovaná. Vždycky mě to hrozně zajímalo a stále zajímá. A můj muž se stal nevlastním otcem mých dvou synů. Byli úplně malí, když jsme se vzali, takže on je ten jediný otec, kterého znají. Hrál báječně tenis a byl šampion našeho klubu. Byl strašně trpělivý a hodiny hrál tenis s oběma mými syny. Oni jsou teďka taky báječní hráči. A dokonce hrál taky se mnou. On v tom klubu vždycky ty lidi nechtěli hrát s nikým, kdo nebyl tak dobrý jako on. Ale můj muž takový nebyl. On hrál s každým a dokonce i se mnou. Já jsem nebyla tak špatná, no ale rozhodně ne v jeho kategorii. Teď je už dost dlouho můj muž nemocný a já se o něj starám. A to mě částečně omezuje v práci, protože když jsem začala natáčet filmy, tak jsem musela hodně cestovat a to už teď nemůžu. Já jsem se přestěhovala do New Yorku v roce 61. Tenkrát v té době všichni mý známí buď to chodili k psychoanalytikovi, anebo byli sami psychiatři. A já nevím, jestli se může říct, že to bylo v módě, ale bylo to v módě. A vždycky se o tom mluvilo hodně. I když lidi v tom oboru nebyli, tak byli jako amatéři psychoanalytikové. Takže to bylo zajímavé mít psychoanalytika za muže, ale on, jelikož byl profesionál, tak on to praktikoval jenom v ordinaci a ne doma. Obyčejně se říká o mužích, když ženy chtějí mluvit, o něčem diskutovat, tak oni nemají o to takový zájem. To se o mém muži nedalo říct, protože on to měl rád, když mu něco povídám. A bylo to docela fajn mít někoho doma, s kterým se mohla opravdu mluvit. Já jsem se vždycky snažila se vracet na Kolumbijskou univerzitu, abych dokončila své studie. Což, když děti byly malé, tak nebylo lehké, protože já jsem potom přešla na lingvistiku a studovala jsem s velmi dobrým profesorem, který napsal knihy o slavistice. A s tím jsem si dobře rozuměla, ale ten měl takovou teorii, že vědátoři se nemají ženit nebo vdávat. A já jsem byla matka někdy 4 dětí a jednou jsem, když jsem s ním měla konferenci, tak jsem přivedla mého nejmladšího syna, protože jsem neměla nikoho, kdo by se o něj staral. A on se na to jako nedíval velmi přívětivě. Tak to bylo trošku těžké. A když jsem potom se připravovala na zkoušky, tak jsem měla jednu paní, která mě hlídala děti a
Zavřela jsem se do ložnice a dala jsem tam ceduli, prosím nerušte, což byla velká chyba, protože kluci pořád klepali na dveře. No ale přesto všechno se mi podařilo udělat zkoušky. Poměrně rychle a úspěšně, ale potom mi hrozně dlouho trvalo psát disertační práci, která byla na české téma. Můj profesor, kterého jsem ohromně respektovala, v té době šel do penze. To oddělení slavistiky na Kolumbijské univerzitě bylo velmi malé tenkrát a mě dali profesora, se kterým jsem nebyla moc spokojená. Málo věděl o tom mém tématu. No ale nakonec se mi přece jenom podařilo dokončit, ale trvalo mi to hodně dlouho. Když jsem konečně dokončila doktorát, tak v New Yorku vlastně už nebylo zaměstnání v mém oboru. Já bych bývala mohla dostat zaměstnání v Texasu například, ale samozřejmě jsem se nemohla stěhovat kvůli rodinnému životu. A já jsem od jak živa se zajímala o dokumenty, o dokumentární filmy. A začala jsem si myslet, že jsem chodila na dokumenty a viděla různé filmy o válce a o holokaustu, tak mě napadlo, že bych mohla natočit film o terezínských dětech. A řekla jsem to mé mamince v roce 86 a to bylo ještě za komunistů. Moje maminka jezdila každé leto do Prahy navštívit mého bratra. Ona vždy říkala, já když vystoupím z letadla, ona tak milovala Prahu a říkala, já když vystoupím z letadla, tak najednou mohu dýchat, což bylo dost ironický, protože už bylo, myslím, v Praze hrozné znečištění vzduchu. Ale maminka milovala Prahu. Tak v létě 86 mě volala a řekla mi, že vláda povolila první sjezd terezínských dětí z celého světa. A to, když mě to řekla, tak mě napadlo, že to bylo vlastně znamení, že bych ten film mohla dělat. Já jsem byla na letním bytě a tam jsem měla jednu známou, která měla velké místo u veřejné televize. Ten víkend hrozně pršelo a já jsem jí zavolala a řekla jsem jí o svém nápadu a myslela jsem si, že řekne, no, půjdeme jednou na oběd a budeme o tom mluvit. A ona řekla, no to je ohromný nápad, můžu teďka přijít a přivíst svý hosty. Já myslím, že to bylo taky trochu tím, že pršela, ona nevěděla, co s těma hostama dělat. No a přišla. Pak mi byla velmi nápomocná. Ale dala mi dohromady s jedním mladým režisérem, který na mě udělal dobrý dojem, když jsem s tím poprvé mluvila, ale potom se ukázalo, že on dobře mluvil o projektu, ale nepracoval tak, jako by měl. Tím jsem se hodně naučila, protože já jsem nechodila do filmové školy, tak jsem se to musela všecko učit tím, když jsem do toho padla. Takže můj první film, Terezínský deník, na kterém jsem začala pracovat v roce 86, se začal natáčet ještě za komunistů. My jsme pracovali s krátkým filmem. Ten mladý režisér již dělal jeden film v Praze předtím. To byl americký režisér a již jednou dělal v Praze film na židovský námět a doporučil mi produkčního v krátkém filmu. A já jsem s tím produkčním mluvila telefonicky a on mi řekl, kolik to bude stát za 10 dní natáčení, což bylo zlomek toho, kolik by to stálo v Americe, ale stejně to bylo dost peněz. Já jsem zavolala své nejlepší přátelé v Praze a ukázalo se, že má přítelkyně zná toho produkčního, že to byl její dobrý přítel z dětství. Jak to v Praze bývá, lidi se znají. A ta řekla, no já s ním budu mluvit a zavolej ho zítra. A já jsem ho zavolala příští den a ta cena byla polovic. Což se mohlo stát za komunismu, což by se nikdy nestalo nikde jinde. Což bylo samozřejmě ohromné, ale když jsme přijeli do Prahy natáčet, tak ředitel krátkého filmu se dozvěděl, co ten produkční jako nám slíbil a řekl, že s ním nemůžeme pracovat. Ale ten produkční doporučil někoho jiného a to byl Jiří Ježek, se kterým jsem potom pracoval na všech filmech. Náš kameraman
byl Erwin Sanders, se kterým jsem také potom pracovala skoro na všech filmech. Takže při mém prvním filmu jsem měla ten nejlepší štáb, co jsem mohla mít, český štáb. V té době za komunismu ještě dokumenty měly obrovský štáb. My jsme měli asi 12 nebo 14 lidí.

Tak to byla čtvrtá kapitola rozhlasových vzpomínek Zuzany Justman, česko-americké filmové dokumentaristky. V tom závěrečném bude zítra hovořit o svých filmech. Zuzana Justman vzpomínala dnes v přítomném čase na svého manžela Daniela Justmana, který 15. listopadu několik týdnů po natáčení Osudu po těžké nemoci zemřel. V ukázkách byla použita píseň Ella Fitzgerald a Louise Armstronga Can't We Be Friends. V New Yorku Osudy se Zuzanou Justman natáčela Renáta Spisarová. Tak, milí posluchači, 9. červencový den je u konce a stejně tak i čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Vltava. Za všechny, kteří se na něm podíleli, vám dobrou noc přeje Martina Kolajová.

0: na vlnách Vltavy.
1: Český rozhlas D-dur.
2: Digitální stanice D-dur je to s další čtyřhodinovou nabídkou krásné, vážné, klasické hudby. Vybírá je pro vás Vanda Dobrovská. Přeji vám příjemný čas při poslechu skladeb španělských renesančních mistrů Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka, Ferdinanda Riese, Friderika Chopina, Josefa Suka a Ottorina Respighiho. Začínáme serenádou pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského a zahrají nám ji z archivní nahrávky Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo a pražský komorní orchestr, do jehož čela se postavil Libor Pešek.

Dozněla serenáda pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského. Hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo, orchestrálním partnerem jim byl Pražský komorní orchestr, dirigentem Libor Pešek. Autorem následující skladby je Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur si poslechneme v podání Yoshimiho Oshimi na flétnu, Alžběty Horské na harfu a komorního orchestru Tesaríny, který řídí Mirko Krebs.

Vyslechli jsme koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově seznamu Mozartových skladeb číslo 299. Mimochodem jedinou skladbu, ve které Mozart přiřkl solovou roli harfě. Hráli Yoshimi Oshima na flétnu, Alžběta Horská na harfu a komorní orchestr Tesariny pod vedením Mirko Krepse. Chopinovy valčíky jsou stálicí nejen v repertoáru světových klavíristů, ale i ve fonotékách našich posluchačů, soudím z vašich zpětných vazeb. Takže si je pojďme vychutnat pěkně kompletně v podání Zoltána Kočiše.

Do světa valčíků Friderika Chopina nás zavedl Zoltán Kočiš. Elán a mladistvou energii vnímají vesměs dirigenti ze symfonie E-dur od Josefa Suka. A protože elánu a mladistvé energie není nikdy dost, necháme ji na sebe teď působit i my prostřednictvím České filharmonie pod taktovkou legendárního Václava Neumanna.